podcast mi dělají občas maily, které mi teda posíláte. No, on je dostává můj kolega Ondřej Soukup, což je význačný ukrajinista a rusista. A tím, že máme stejná jména, tak on to chudák všecko odnáší za mě, ale i jemu tímto strašně děkuju. The House of the Rising Sun, čili Dům u vycházejícího slunce. To je písnička, kterou prostě jednoduše nelze neznat. A zajímavý je, že přitom historikům se dosud nepodařilo vůbec určit, o jaký dům se v písni jedná, ale jsou takové dvě nejrozšířenější teorie. Ta první je, že píseň pojednává o nevěstinci v New Orleans, který se jmenoval The House of the Rising Sun a byl pojmenován po své majitelce Madame Marianne Le Soleil Levant, což je ve francouzštině, nebo znamená to vycházející slunce, a byl v provozu od roku 1862, což byla doba okupace vojsky Unie, a byl do roku 1874, kdy byl uzavřen kvůli stížnostem sousedů. A jenom kdybyste chtěli vědět, kde se nacházel, tak to bylo číslo 826 až 830 San Luis Street. A druhá teorie je, že ta písnička je o ženské věznici v New Orleans, která se jmenovala Orleans Parish Woman's Prison. A její vstupní brána byla zdobená motivem vycházejícího slunce. To by snad teda vysvětlovalo text, který v písničce je a kde se zpívá o kouli a řetězu. Melodie písničky Dům u vycházejícího slunce je tradiční anglická balada, ale ta píseň se stala populární jako afroamerická lidová píseň. Původně ji nahrál Texas Alexander ve 20. letech 20. století, poté celá řada dalších zpěváků, mezi nimi taky Nina Simon. Právě verzi Niny Simon slyšeli Animals jako první a znamená to ještě, a to je docela zajímavý, že nikdo si nemůže nárokovat autorská práva na tuhletu píseň a každý si ji může nahrát a může ji prodávat jakkoliv bez autorských poplatků. A poté se stala obrovským hitem skupiny The Animals a vlastně stala se historicky celosvětově známou písní. A v textu v původní tradiční lidové verzi je hlavní postavou prostitutka, která naříká nad tím, jaký dům u vycházejícího slunce zničil život. No, ale skupina The Animals ji v textu, tu prostitutku, radši změnila na hazardního hráče, aby ta verze byla jako použitelná pro rozhlasové vysílání. A na téhle písni ještě bylo docela pikantní, že Bob Dylan si ji dal na své první album v roce 1962 a on použil tehdy folkové aranžmá plně s akustickýma kytarama. A když ji o dva roky později nahráli Animals, tak to byl pro Dylana takovej hluboký přelomový zážitek a on díky tomu zjistil vlastně, že může do folkový písně klidně aplikovat elektrickou kytaru, rockový rytmus, a tak si teda okamžitě koupil elektrickou kytaru a začal ji používat a na New Yorkském folkovém festivalu v roce 65 vlastně on poprvé odehrál elektrický set. A Eric Burdon, zpěvák Animals, se mu taky na základě toho trochu posmíval, říkal. Bob Dylan, který byl zpočátku na nás naštvaný, se najednou proměnil v rockera, přešel na elektrickou kytaru ve stínu klasického hitu The Animals, The House of the Rising Sun. No, to bylo takový, kluci se škádlili. Animals tuhle skladbu nahráli na jeden zátah, protože ji vybrousili během koncertování na turné. A jejich bubeník John Steele na to vzpomíná. V roce 64 jsme hráli v Liverpoolu a pak jsme jeli do Londýna, kde Mickey Most, to byl jejich producent, rezervoval studio pro pořád Ready Steady Go. A vzhledem k ohlasu, který jsme měli na Rising Sun, jsme požádali, abychom ji mohli nahrát a on řekl, dobře, uděláme to během téže studiové session. Tak jsme si nastavili zvuk, zahráli pár taktů pro zvukaře, bylo to mono bez overdubu, bez ničeho prostě a natočili jsme ji na jeden zátah. A Mickey si to poslechl a řekl, to je ono, to je jasný single. Zvukař ovšem začal mrmlat, že je to příliš dlouhé, ovšem místo toho, aby něco vystřihl, měl Mickey odvahu tehdy zvukařovi, který se tvářil nesmírně autoritativně, říct,
Hele, hochu, teď jsme ve světě mikrorých, nevotravuj, vydáme to takhle. A o pár týdnů později to bylo číslo 1 na celém světě. A když jsme v Americe sesadili Beatles z vrcholu, poslali nám telegram, ve kterém stálo gratulace od Beatles. Nádherný, ne?

Asi si všichni pamatujete ruskou dvojici děvčat, která si říkala Tatu. Kolem roku 2000 a po něm měli obrovský úspěch v Rusku a pak ten úspěch byl celosvětový. Jmenovali se Lena Katina a Julia Volkova. A za projektem stál především producent a manažer Ivan Šapovalov. A ten pochopil, že ruská popová dvojice by svět vůbec nezajímala, což měl naprostou pravdu, že jo. A tak vymyslel koncept, který bude zcela srozumitelný a takovej hlavně mediálně přitažlivý. A tak z dvou holek, které byly opravdu heterosexuální, udělal dvě lesby. Prostě dvě malý ruský holky, které jsou do sebe zamilovaný a společnost jim nerozumí a oni vzdorují světu. Jejich první velký hit byl ruský single Ja sošla z úma, což česky znamená Zbláznila jsem se. A v Rusku to zafungovalo okamžitě, protože v té době bylo něco tak otevřeně lesbicky stylizovaného. To bylo strašně tehdy provokativní. A krom toho videoklip se dvěma školačkama v uniformách Dešť, plot, líbání, dav za mříží a oni dvě proti celému světu, ten teda opravdu tehdy hodně pomohl. Holky už tehdy měly podepsanou smlouvu s ruskou odnoží Universal Music. A ten, když viděli jejich obrovský úspěch v Rusku, tak se rozhodl je dostat na světový trh. Tak je předal své americké pobočce Interscope Music a ta najala producenta Trevor Horna. A propos, to je ten, co stojí za Frankie Goes to Hollywood. Yes, za Sílem. Grace Jones dělal a strašně moc. Už jsem o něm tady vlastně mluvil a několikrát jsem jeho věci hrál. No a oni, ta společnost gramofonová, původně po Hornovi chtěli jenom napsat text, že hudbu mají nahranou z Ruska. Ovšem Horn, když slyšel tu ruskou nahrávku, tak se z té hrůzy vyděsil a prohlásil, že to vůbec není možný použít a že celý snímek je třeba kompletně předělat. Tehdy na celou produkci dostal jen $25,000, tak se rozhodl, že na muzikanty nejsou peníze a že všechno nahraje sám. Ovšem napřed musel napsat text a tak vzal překlad z ruštiny, přepsal si ho foneticky do angličtiny, aby věděl, kde je dlouhá, kde je krátká. Dost rychle napsal text, který ovšem nebyl tak ostrý jako ten ruský. A on sám o tom říká, že se chvilku trápil s refrénem, ale pak si vzpomněl na starší písničku od Beatles Things We Said Today, no a ta ho inspirovala, trošku to líznul prostě a použil ji k začátku v refrénu i k názvu a nazval píseň All the Things She Said. No a bylo to. A pak přišla děvčata. Prej teda vypadali starší než v klipu a hned Trevorovi oznámili, že nejsou žádný lesby a že každá má kluka. A začalo se zpívat. A prej to byl naprosto útrpný proces, protože jejich akcent v angličtině byl příšerný. A tak jim Horn vždycky předspíval jednu, dvě fráze a holky je do nekonečna se snažili opakovat, až to natočili. A Tatu sebou měli manažera, Rusa. Horn říká, že si byli vzájemně hodně s tím Rusem nesympatičtí. Ten po nějaké době Hornovi řekl, hele, kámo, jsi moc měkej, jsi k ním moc laskavej, počkej chvilku. A šel za holkama do studia. Pak na ně prý začal příšerně řvát něco rusky. Děvčata se po 5 minutách začala hroutit v slzách. A tak ho Horn teda ze studia vyhodil, protože tohle na něj takový dechování bylo moc. Samozřejmě se nic nezlepšilo a trvalo strašně dlouho, než se vždy natočila nějaká část, která by byla aspoň trochu použitelná. Trevor říkal, že po těch několika dnech, co nahrávání zpěvu trvalo, byl tak strašně vyčerpaný jako nikdy. Nakonec písničku sám dodělal, ale pořád mu na ní něco vadilo. A vlastně nejen jemu, ale i Američanům z Interscope Music. A tak si znovu vzal ruský originál a poslouchal ho, jestli mu něco podstatného neuteklo. A říká, že uteklo. Tatu v refrénu zpívají jinak, než to natočili v angličtině. Ovšem Tatu už zmizeli někde v Rusku a vůbec nebyla šance je vrátit a dostat naspátek do Ameriky a do studia. A tak chudák Trevor, který byl naprosto zoufalý, tak nakonec ho vlastně zachránila nová technika. On mohl jejich zpěv přesamplovat a přeladit.
A ještě se zvukařem ve skladbě udělali nějaký technický fígl, nebudu to vysvětlovat, prostě pod refrény přihráli nějaký power chords, se tomu říká, a vznikl snímek, který zásadně pomohl k úspěchu jejich mezinárodního debutového alba 200 kilometers in hour in the wrong lane, čili 200 kilometrů za hodinu ve špatný lajně. A celosvětově se toho alba prodalo přes 5 milionů kopií. Proč tato uspěli? Píše se, že to bylo proto, že se v jeden okamžik spojili silný písně s dobrou produkcí, chytrý skandální koncept, vizuálně nezapomenutelný klip, téma zakázané lásky, ruská odlišnost a krom toho byla éra MTV a byl mediální hlad po provokaci. Byl to vlastně geniální, ale zároveň morálně takovej trošku sporný popovej konstrukt. Ovšem ono to zafungovalo, protože to bylo provokativní a nějakou dobu to přežilo jen proto, že písně All the Things She Said a Not Gonna Get Us byly opravdu hodně silný. Hrajeme.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Když Louisi Carrollovi vyšla v roce 1865 kniha Alenka v říši divů, tak určitě netušil, jaký bude mít obrovský vliv na tvorbu mnoha hudebníků, filmařů, malířů a co já vím, ještě koho v následujícím století. A jednu z písní, kterou příběh zásadně ovlivnil, tak to je písnička, která se jmenuje White Rabbit a napsala ji frontmanka skupiny Jefferson Airplane Grace Slick. Ke Grace. Grace vyrůstala v zámožné předměstské rodině v Palo Alto v Kalifornii, což je asi 30 mil jižně od San Franciska. No a v 50. letech se opravdu od žen očekávalo, že se budou řídit zavedenými zvyklostmi a budou usilovat o to, aby se staly ženami v domácnosti. Ovšem milá Slick se spíš ztotožňovala s Alenkou a přestěhování do San Franciska a založení rockové kapely bylo jejím momentem králičí nory. A když se pak připojila k Jefferson Airplane, tak to byla další cesta do králičí nory, která je symbol přechodu z obyčejného světa do světa fantazie, snu a převrácené logiky. Vy všichni, kdo jste Alenku v říši divů četli, tak víte, o čem mluvím. A já předpokládám, že ji všichni přečetli, protože to je zločin nečíst Alenku v říši divu. No a Grace Slick pro časopis Q prohlásila, že ta písnička vlastně vůbec nebyla určena malým dětem, ale jejich rodičům, řekla k tomu. Četli nám všechny ty příběhy, kde si vezmete nějakou chemikálii a zažijete velké dobrodružství. Alenka v říši divu je toho jasným příkladem. Ovšem nedošlo jim, že ona je doslova sjetá, je příliš velká pro místnost, zatímco housenka sedí na psychedelické houbě a kouří opium. V Čaroději ze země Oz přistanou na poli opiových máků, probudí se a uvidí smaragdové město. A Peter Pan posyp si hlavu bílým práškem, což je samozřejmě kokain a můžeš létat. No, knihy pro děti. Samozřejmě, že Grace stejně jako naprostá většina muzikantů v San Francisku často používala drogy a v Karlově knize viděla spoustu narážek na drogy, včetně hulící housenky, houby a mnoho dalších obrazů, které působí fakt dost halucinogeně. A všimla si, že v mnoha dětských příbězích se vyskytuje nějaká látka, která mění realitu a ona jaksi prostě děvče pocítilo nutnost, že je na čase o tom napsat píseň. A nápad na tuhle tu písničku dostala Slick jak jinak než poté, co si vzala LSD a trávila hodiny poslechem alba Milese Davise Sketches of Spain a španělský rytmus, který vymyslela, byl ovlivněn Ravelovým bolerem. Poslechněte si text. Jedna pilulka tě zvětší a druhá pilulka tě zmenší. A ty, co ti dává matka, ti neudělají vůbec nic. Běž se zeptat Alenky, když je 10 stop vysoká a až půjdeš honit králíky a víš, že za nimi spadneš, řekni jim, že housenka s vodní dýmkou tě zavolala. A pak zavolej Alenku, když byla ještě malá, když figury na šachovnici vstávají a říkají ti, kam jít. A ty jsi měl právě nějakou houbičku a tvoje mysl stěžkla. Běž se zeptat Alenky, myslím, že ti poradí. Když se logika a proporce předmětů podivně vychýlí z normálu, když bílý rytíř mluví pospátku a srdcová královna křičí, pryč s její hlavou, vzpomeň si, co řekl plch. Rozpínej svou mysl. Nádherný, ne? A ještě pár zajímavostí o písni. White Rabbit byla první píseň ze 70. let, která byla vyloženě o drogách a přesto prošla cenzurou. A ta písnička se objevila ve filmu Četa, což byl americký 4-oscarový snímek zachycující peklo války ve Vietnamu a v mnoha dalších filmech, třeba ve filmu Hra s Michaelem Douglasem. A A dost pikantní na tom je, že videoklip k téhle písni byl doslova vykraden ve 29. díle 30 případů majora Zemana s názvem Mimikry. Tahle epizoda byla v podstatě propagandou proti hippies, proti chartě 77, proti plastic people a vůbec proti celé západní kultuře. A zajímavý je, a já jsem se fakt díval, že ke klipu nelze dohledat vůbec žádné informace. Jediné, co je známo, teda právě díky zmíněnému seriálu, že musel vzniknout před rokem 79, kdy se Mimikry vysílaly. Takže tady je Jefferson Aeroplane a Bílý králík.

Tak to byly Jefferson Airplane. No a máme tady další kokain. Pan doktor Nešpor by měl něco udělat, pro boha. Doktore, zasáhni, doktor. Poslechněte si skladbu, pane doktore, od Roberta Palmera. Doktor, ten to tam zpívá přímo. Takže, tahle ta písnička se jmenuje The Girl You Lost to Cocaine a zpívá ji Sia. A já už jsem od australské zpěvačky se jménem Sia už hrál její skvělou písničku Kill and Run ze soundtracku z filmu Velký Gatsby. A abych jí připomněl, to je taková ta zpěvačka, která dělala všechno možné, aby se proslavila. A pak, když se jí to povedlo, tak se z toho zhroutila. Na pódium zpívala zády k publikum a nebo na hlavu si narazila obrovskou paruku, aby jí nebylo vidět do obličeje. A písničku The Girl You Lost to Cocaine, čili přeloženo dívka, kterou si ztratil kvůli kokainu, napsala Sia v roce 2008, když už vlastně byla známá a respektovaná zpěvačka a i autorka, ale ještě nebyla taková ta globální popová hvězda, kterou se stala později. Tehdy znali posluchači spíš alternativnějšího popu. Albu Some People Have Real Problems, ze kterého tato písnička je, ji pomohlo rozšířit publikum, ale pořád šlo o fázi před velkým komerčním úspěchem. Tahle písnička, kterou pustím, už vlastně dobře ukazuje její přednosti, které jí pak pomohly k strašně chtěné, ale pak strašně nechtěné celosvětové slávě. Ona má opravdu takovou neobvyklou barvu hlasu, vlastně ona má takový mečák, ale v dobrým slova smyslu. Kromě toho má schopnost napsat dobrou hudbu a zároveň si k ní napsat text, který má osobní, ale v tomhletom případě trochu bolestnou pointu. Ona totiž z dnešního pohledu je to spíš taková kultovní fanouškovská skladba než velký hit. Ale myslím, že vlastně ta písnička je zajímavá právě tím, že ukazuje Siu předtím, než její zvuk a ty skladby se staly takový ty stadionově popovými písničkami. A já musím za sebe říct, že se vlastně mě ty její superhity, ty stadionový moc nelíbí a já je nebudu hrát. Ale tahle písnička s tím jejím smažkou je fakt dobrá. Já přečtu ještě kus textu. Byla jsem u tebe v dobrém i zlém. Nemůžeš říct, že jsem tam nebyla, ale sledovala jsem tě jako sněhuláka. Nevidím žádnou změnu, vždy roztaješ. Byla jsem tvoje berle, čich, zrak a dotyk. Vzala jsem tě domů, když jsi moc pil. Nemůžu ale přežít vedle tebe. Nikdy jsem se nezhroutila, když jsem utíkala tvým životem, ale už nemůžu, jdu pryč. No a tak je to pořád dál a dál, pořád mu něco vyčítá a nakonec zaspívá. Nepotřebuji drama, jsou pryč. Jsem holka, kterou si ztratil díky kokainu.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ano, stále vysílám, tady je Ondřej Soukup. Žal se odkládá a Jirka Korn. To je písnička, kterou složil můj opravdu velký kamarád z dob studií na Státní konzervatoři v Praze, Eda Parma. Eda byl z muzikantské rodiny, jeho tatínek, který se též jmenoval Eduard, tak ten měl svůj orchestr a jeho bratříček Jindra, ten taky skládá. On třeba napsal pro Petra Kotvalda opravdu nezapomenutelný hit Mumuland. A Eda chodil na konzervatoř o rok nade mnou. On sice studoval hru na klarinet, ale hrál přitom celou dobu s Petrem Spáleným na baskytaru. Byli jsme tehdy dost malí a naší jedinou zábavou tehdy byly spolužačky a hudba. Bylo to vlastně strašně krásný, protože jsme se často scházeli, teda taky někdy se spolužačkama, ale třeba jsme jen seděli a poslouchali muziku, kterou jsme jeden nebo druhý sehnali. LPčka nebo kazety a často jsme dokázali úplně fascinovaně něco hrát pořád kolem dokola. Kdy Eda začal skládat, tak to si přesně nepamatuju, ale jemu se podařilo složit skvělou píseň, kterou úplně prvotně otextoval Miloš Skalka a jmenovala se You're My Voodoo, čili Ty jsi moje voodoo. A ta písnička vyhrála v roce 79 v Irsku nějaký festival populární písně. A Edu to tehdy strašně nakoplo, měl z toho strašnou radost. A propo, do češtiny ji potom nepřetextoval, napsal svůj originální text Zdeněk Borovec a ta písnička se posléze jmenovala Žal se odkládá. No, a Eda, který zajásal, že prostě je na začátku své velké celosvětové kariéry, tak se rozhodl, že bude dál ve své kariéře pokračovat v Anglii, nebo že to aspoň zkusí. On si sehnal jakousi Angličanku, dali nějaký peníze, když si ho fiktivně vezme, vzal si a vystěhoval se do Londýna. Ovšem, já vím, že tam měl průšvih, protože s tou holkou samozřejmě nežil, to bylo opravdu fiktivní. Ovšem, Angličané po fiktivních sňacích šli a Eda byl odhalen. Oni ho teda sice nevyhostili, ale nemohl opustit Anglii, protože kdyby z ní vyjel, tak oni by ho nepustili nazpátek. Já už jsem s ním potom nebyl v častém kontaktu, ale vím, že v Londýně měl malé studio, myslím, že se jmenovalo Soul Kitchen, a on tam točil demosninky pro svoji hudbu a ostatním kamarádům, a já nevím, kdo si ho najal, točil také demosninky. Pamatuju si, že v roce 1982 mu vyšla diskotékovka, která se jmenovala King Kong in Hong Kong, což je docela směšný. A on s ním měl docela úspěch. Já nevím už přesně, kdy se Eda vrátil domů, někdy po revoluci. Občas jsme se viděli, ale ono se mu moc nedařilo. Někdy něco vydal, ale neuvědomuji si, že by se mu už potom něco zásadního povedlo. A přitom teda já musím říct, že on byl opravdu hodně šikovný. Ale já nevím, možná měl jenom smůlu. Ono totiž je fakt, že tenhle obor je dost těžko předvídatelný. Často funguje na základě náhod, občas štěstí, ale i píle, snahy nebo schopnosti prosadit se. A vůbec je tam strašně moc neznámých, které do toho můžou zasáhnout. A já jsem naposledy viděl Edu na oslavě jeho 70, které byly o rok posunuté kvůli covidu. Pak mi volal můj kamarád Honza, že Eda je mrtvej. Prý mu bylo smutno, prostě nějak, já nevím, asi pil, upadl a blbě se potloukl. Přijela záchranka, nějak ho dali dohromady a když se vrátil domů, tak pokračoval a znova upadl asi v koupelně, já nevím, a zabil se. Bylo mu smutno. To je docela takový, nevím, často na něj myslím. Takže Edo, tady je tvá píseň, fakt je skvělá, moc se ti povedla.

Tak to byla písnička od mého kamaráda velkýho, Edy Parmy. Edoušku, zdravím tě. No a dál to bude Spandau Ballet. To byla britská skupina z Londýna, která byla spojená hlavně s hnutím New Romantic na počátku 80. let. Pro ně byla typická kombinace módy, taková určitá stylizace do taneční klubové kultury, používání syntezátorů, soulu a později takového elegantního a dejme tomu sofistikovaného popu. To zní krásně, co? A ještě k názvu skupiny Spandau Ballet. Spandau, to je čtvrť v Berlíně, nebo tehdy v západním Berlíně, ve které byla vězeňská pevnost z druhé poloviny 19. století. Po druhé světové válce v ní bylo zavřeno 7 prominentních nacistů, kteří byli postupně propouštěni a nakonec tam zůstal 100členný personál, aby hlídal samotného Rudolfa Hesse, odsouzeného na doživotí, a ten zemřel až v roce 87 ve svých 93 letech. A týden po jeho smrti to celý vězení zbourali. A ještě za existence vězení byl v Berlíně na tripu nějaký kámoš zásadního člena skupiny Gary Kempa, a ten, když šel v klubu na záchod, tak tam uviděl nápis na zdi: Rudolf Hess all alone dancing in Spandau Ballet. Já musím říct ne balej, ale balet, protože to bylo vlastně poloněmecky, poloanglicky, to je jedno. Po návratu Kempovi navrhl, že Spandau Ballet, že by to mohlo být dobrý jméno pro skupinu, a jemu se to strašně zalíbilo a stalo se. A píseň Gold, kterou Gary Kemp napsal, je vedle skladby True jejich nejslavnější skladba. Píše se o ní jako o velkolepé, skoro filmové, popové hymně z roku 1983. A že je to píseň, která zní jako vítězný pochod, jako bondovka, jako romantické sebeujištění a osmdesátkový luxus v jednom. Co? To jsou hyperlativy. No dobře. Dejme tomu, že ano. A nakonec Gary Kemp sám říká, že u Gold chtěl napsat něco jako filmový téma a konkrétně se inspiroval hudbou Johna Berryho, to byl slavný autor bondovských filmových hudeb. A název Gold je podle Kempových vzpomínek spojený s bondovkou Goldfinger, která vlastně je neodlučitelně spojená se zpěvačkou Shirley Bassey. A dobová reakce nebo dobový kritiky na tuhle písničku vůbec nebyly jednotný. Někteří oceňovali její jakousi eleganci, energii a bondovský rozmach, a jiným připadala přepjatá, příliš teatrální nebo textově úplně směšná. Gary Kemp si totiž napsal kromě hudby sám i text a dost to teda odnesl, ale poslouchejte ten text. Díky, že si přišla domů. Omlouvám se, židle jsou opotřebované. Nechal jsem je tu, mohl bych přísahat. Jsou to moje salátové dny, pomalu jsou snězeny. Jen další hra pro dnešek, ale jsem na tebe pyšný. Není nic, co by mě donutilo cítit se malým. Štěstí mi je nechalo pyšného. Zlato, věř ve svoji duši, máš sílu k poznání toho, že jsi nezničitelná, vždy tomu věř. Jsou to jen 2 roky, muž v obleku měl své tempo, víš, že tam byl kvůli případu, teď tě miluje. Láska je jako vysoká vězeňská zeď, ale ty jsi mne mohla nechat cítit se pyšným, protože jsi zlato, jsem rád, že jsi zavázána k návratu, je tu něco, co jsem se mohl naučit, jsi nezničitelná, věř tomu. Teda, já si říkám, že ty kritici byli ještě vlastně laskaví, když to je úplná blbost ten text, já nevím, asi byl zhulený. Nebo na druhou stranu, Ondra Hejma vždycky říkal, že čeština, na rozdíl od angličtiny, nesnese lehkých myšlenek. No, ona je to občas pravda, i když dneska člověk, když ty texty slyší, těžko říct. No, dobře. Ale s odstupem času je zřejmý, že Gold přežila všechny kritiky velmi dobře, protože je jednou z těch písní, kterou zná mnoho lidí, kteří by si jinak Spandau Ballet nepustili.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: No a na závěr to bude Lucka Bílá a písnička Zelený démon, kterou skoro nikdo nezná. Ta písnička samozřejmě měla svou genezi. V roce 2008 mě zavolal producent Rudla Rudy Bírman, že točí italsko-český koprodukční film podle literární předlohy Michala Vivega s názvem Případ nevěrné Kláry a že k němu potřebuje závěrečnou píseň, jestli bych ji nenapsal. A text, jestli bych mohl požádat Gabinku Osvaldovou, aby ho napsala. Což jsme samozřejmě s Gabinou rádi udělali a navrhl jsem panu producentovi, že by písničku mohla zpívat Lucka Bílá a on s tím samozřejmě radostně souhlasil. A pamatuju si, že takový ty retro kytary s tremolem, to uslyšíte, mě do písně nahrál kytarista Martin Volák, to je kytarista ze skupiny Debustrol, Harley, on hrál myslím i se Škvorem a já nevím, všude možně. A když já jsem měl hotový základ, tak přijela do studia Lucka, prostě probíhalo to klasicky. Hodinu jsme si povídali, potom já nevím, za půl hodiny jsme měli nahrávku hotovou. A Rudla byl spokojen, dokonce byl nadšen, když přišel refrén. A pak mě dost zarazil, protože on mi nabídl, jestli bych si v tom filmu nechtěl zahrát milence herečky a modelky Pavlíny Němcové. Teda, to se mi fakt nechtělo, jo. Ale on říkal, že milenec ve filmu žádný text nemá, že je to jenom Ital a že se tam jenom někde vyskytuje a že čumí a to je všecko. A ať se druhý den zastavím v Akademii věd proti Národnímu divadlu, že se tam točí a že mě ukáže italskému režisérovi. Tak jsem tam přišel, Rudy mě nechal chvilku čekat, že se mě režisér prohlédne. A pak jsme si nějak povídali a já jsem si u toho všimnul, že nějaký takovej divnej chlap chodí kolem nás a když se naše pohledy setkají, tak hned sklopí hlavu a rychle jde pryč. A to se stalo několikrát, to si nešlo nevšimnout prostě. A já jsem se ptal Rudly, pro boha,

proč na mě tenhle týpek tak zírá. A Rudla, který si toho nevšiml, tak se mu ho ukázal a on říkal, no počkej, to je ten režisér, tak já se s ním jdu dohodnout. No a já jsem potom viděl, jak tenhle ten režisér, tenhle chlap mává rukama a kroutí zuřivě hlavou doleva a doprava a mně to bylo jasný, prostě nelíbil jsem se mu. A tak jsem byl jako potenciální milenec krasavice Němcové vyhozen. Musím říct, že jsem si připadal jako úplný idiot, protože jít na konkurs na komparzistu a ještě být vyhozen, samozřejmě, že jsem byl kromě toho i zklamán a uražen, ale nedivte se, prostě hrát ve filmu Milence krásné modelky, taková šance, to je jednou za život. Přál bych to i panu Hrdinkovi. A tomu se to asi taky nestalo. No, nějak jsem se s tím smířil, ale stejně, když jsem panu producentovi Biermannovi předával zmixovaný snímek, tak jsem měl na rtech takovej trpkej úsměv. Takže s bolestí v srdci se s váma loučím s písní Zelený démon, váš velmi neúspěšný komparzista Ondřej Soukup.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je pondělí po 18. hodině a vy už podle tohoto času víte, že jste si naladili Český rozhlas a pořad Na cestách. Takže vítejte u přijímačů a hned představím dnešního hosta. Samozřejmě je to poslední vysílání v tomto měsíci, takže vznikalo jako veřejná nahrávka v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. To už je také tradice, že jsou tady lidé i přes to horko, to vám teď hnedka dokáží. A přišli si poslechnout mého hosta, který není poprvé v našem pořadu, Pavel Novák, právě se vrátivší zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu, který ukončil misi ve Spojených státech, ale on se vrátil už i z dalších destinací po téhleté návštěvě. Takže Pavle, vítej.
5: Pěkný podvečer.
4: My jsme si s Pavlem povídali o tom, jaké to je nejenom v Americe, kde byl už v září roku 2024, ale od té doby se i v jeho životě i profesním toho událo hodně. Stačí říct, že byl u toho, když byly volby a nastoupil současný americký prezident. Už tehdy zazněl výrok, Spojené státy nejsou jiný kontinent, je to jiný vesmír. Budeš na tom výroku něco měnit po těch 3 letech?
5: Asi úplně ne, protože opravdu byl to pro mě jiný vesmír, jiná země, jiná kultura, jiná společnost, jiné normy, jiné chování. Už jsem z toho nebyl tak překvapený jako tehdy, když jsem tam byl necelý rok, ale rozhodně jsem stále, řekněme, skeptický k tomu, že ta země se dá považovat za nejrozvinutější, nejvyspělejší, nejbohatší, nejchytřejší, no to vůbec ne, na světě.
4: Pavel byl tak ochotný, že přijel do Hradce Králové na veřejnou nahrávku, protože je tak trošku patriot na celé Česko, ale i na ten východočeský region, protože on se má i vazbu, takže v pár větách.
5: Vazba k Jablonému nad Orlicí. Jednak tam jezdil můj dědeček na chatu a tam také na hřbitově tedy leží můj kmotr a moje kmotra a na jejich hrob jsme jezdili, teď tedy jsme tam nebyli, protože jsem byl v Americe, ale zkrátka jezdili jsme tam, někdy jsme se zastavili i cestou právě tady přes Hradec, takže ano, do východních Čech jsem jezdil a budu jezdit.
4: A přijel i dnes z dnešního pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Pavel Novák, tak zůstaňte s námi i po té první písničce. Tenka.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Na cestách. Dnešní host nás veme především do Spojených států, do Ameriky. Zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák, který to vzal přes Varšavu a Brusel nakonec do Spojených států. Ty předchozí jmenované destinace to byly také ty stálé pobyty, kde člověk opravdu žije naplno se vším všudy. Do toho byla spousta dalších destinací, které jsme připomínali ale minule, jak už jsem říkal. Připomínali jsme i knihu Pavla Nováka, Polský zápisník. Mimochodem, po Americe bude kniha?
1: Já ještě nevím, zatím jsem zpátky jenom necelé 3 měsíce, takže ještě mi nepřijeli úplně všechny krabice, jo, poza oceánu, protože jedna se mi zatoulala, přijelo mi 10 krabic a já jsem jednu otevřel a říkal jsem, to není moje, tohle není moje, to je někoho jiného, takže hledali a v Baltimoru našli v přístavu tu moji krabici, takže stále ještě nemám všechny své věci, ale už vím, co mi chybí, kraťasy, trikoty na kola, spacák a nějaké věci na kempování tam byly v té krabici. No, takže zatím ještě to není úplně takhle uzavřené. Teď jsem zapomněl přesně tu otázku, že...
0: No, to je jedno, co jsi zapomněl. Podstatné je, že jsi teď řekl spoustu věcí, které normální cestovatel ani tolik nedělá, nezařizuje a neprožívá, protože rozhlasový zahraniční zpravodaj se stěhuje se vším všudy a pak se taky stěhuje v krabicích, tak jako tam. Když se stěhuje z místa do místa bez velké přestávky, tak ty krabice jenom přeškrtá a přepíše a pak už vůbec neví, kde co má. Takže já ti to přeju a nezávidím, zažil jsem to. Já už jsem naznačil, že zahraniční zpravodaj, jak rozhlasový, tak televizní, tak vlastně i ten píšící, je, dá se říci, vše uměl, všeho znalec. Od všeho by měl vědět trochu, protože neví, co ho překvapí. Takže když teď řeknu pár témat, o kterých Pavel vysílal ze Spojených států, tak samozřejmě nejen Trumpem, ale živ je zpravodaj. Takže psí množírny, ženy s máslem na hlavě, od kvetoucích sakur přímo, baseball, hokej, Smetana a Dalibor nad řekou Hudson. Bylo by to dlouhý seznam.
1: No byl, tak jako samozřejmě těch témat tam je spousta, která sami přicházejí a potom jsou tam taková, která si člověk vybírá nebo se o nich dozví. Takže když bych třeba zašel k tomu Smetanovi a Daliborovi, tak to bylo moc krásné, protože jsem jel do státu New York, do New Yorku, do New York City, což není hlavní město státu New York. Nicméně tam jsem měl něco natáčet, nějakou politiku a zároveň ve státě New York v takzvaném Upstate u řeky Hudson, což je krásné údolí a jsou tam vily těch bohatých, co tedy žijí v New Yorku nebo co pracovali v New Yorku, tak na důchod už se tam odjeli do toho Hudson Valley, do těch krásných vil. Taky tam měl svůj dům Franklin Delano Roosevelt, tam jsem taky natáčel a byl to krásný dům jeho manželky, nicméně protože Franklin Delano Roosevelt měl vlastně problémy s dětskou obrnou jako dospělý, byl částečně ochrnutý, tak mu tam přizpůsobili ten dům, aby se tam mohl pohybovat s vozíkem i s berlemi. No a tam taky je taková, řekněme, vysoká škola umělecká, která má krásnou scénu. Je to, teď si nespomenu na jméno toho architekta, ale je to ten samý architekt, který dělal dům umění v Bilbao. Je to zkrátka jakoby na první pohled plechová budova, zakroucená, ale nádherná moderní budova. No a tam tedy nastudovali Dalibora, hráli ho tam asi 6x. A byla tam paní česky mluvící, která je paní Firkušny, dcera Rudolfa Firkušného, která je naučila českou výslovnost a opravdu ti američtí zpěváci, no prostě bylo jim rozumět. Někdy těm českým není rozumět. A oni krásně vyslovovali a opravdu tam bylo tomu textu rozumět a bylo to nádherně inscenované, chytře udělaná scéna. Jo, prostě fakt zážitek a pak z toho byla hezká reportáž na žurnál, na Plusko, na Vltavu, na Dvojku, na Regiony a tak dále.
0: Ty ses tu ukázal trošku jako milovník umění. Já musím prozradit, že Pavel je tak trošku i poeta a kdybyste četli některé jeho příspěvky na internetových sítích, tak byste i věděli, kam třeba v těch státech jezdil, protože třeba v říjnu 2025 jsem si přečetl: měl jsem vždycky velkou snahu podívat se do Utahu. Chtěl jsem vidět nejen zdály, jezera, poušť a taky skály. Od jak živa měl jsem sklony zavítat do Arizony. A tak bych pokračoval dál. Tady je v téhleté veršovánce Utah, Arizona, Colorado, dál už nečtu. Splnili se ti tyhle ty destinace?
1: Colorado se mi nesplnilo, Utah a Arizona ano. Tam jsme jeli s kamarádem Kubáncem a s jeho dětmi a chtěli jsme potom ještě někam dál, ale protože jsme kupovali ty letenky, aby byly levné dost jako brzo, netušili jsme, že tam pojedeme v září, kdy bude v Americe shutdown, což je taková, já tomu říkám, vnitřní platební neschopnost, kdy sice ty peníze jsou ve státní pokladně, ale protože nemají rozpočtový zákon, tak nemůžou ty peníze vyplatit, taková hrozně paradoxní situace. No a zkrátka nevyplácejí třeba lidi, kteří pracují v národních parcích, no tak je zavřou. Takže...
0: Ne ty lidi, ty parky.
1: Ty parky zkrátka zavřou. No ale oni se nedají tak úplně zavřít, protože tam se zkrátka dá projít, ale nejsou tam ty služby, nejsou tam ti rangeři, vlastně nefunguje tam nějaká záchrana případná a tak. Takže my jsme do Grand Canyonu v Arizoně nemohli jet, takže jsme byli v těch utahských parcích, které jsou taky krásné a stát Utah zastoupil federaci a financoval vlastně platy těch lidí v těch národních parcích, aby je nezavřeli, protože na ty národní parky jsou zase navázané veškeré restaurace, prodejny suvenýrů a toho všeho. Tak když se Washingtonu nechtělo, tak Utah, tedy Salt Lake City, že jo, tam tamní parlament řekl, my to budeme financovat, aby ty tisíce lidí, kteří jsou na to navázaní, aby nepřišli o práci.
0: Šlo o peníze. Prostě.
1: Šlo o peníze. Vždycky jde v Americe o peníze. V první řadě. To je pravidlo.
0: To je zkušenost Pavla Nováka, zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu, který dnes je hostem pořadu Na cestách při veřejné nahrávce v kavárně Muzea východních Čech. No a po další písničce já se zeptám s touto rekvizitou z kufříku, je to o městě New York, jestli mu nepřijde líto, že zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu nesídlí v New Yorku, ale ve Washingtonu, což je trošku jiná liga třeba, pokud jde o velikost, o spoustu různých lákadel a podobně. Tak si počkejte.

0: Dozněla další písnička. Mimochodem, jakou muziku si poslouchal ve státech?
1: Ve státech? No, když jsem jezdil autem, tak jsem tam ještě naštěstí měl CD přehrávač. Takže já jsem si pouštěl buď teda českou muziku jako Čechomor, Karla Kryla, Hanu Hegerovou, pak jsem měl sebou Jacques Brela, Edith Piaf, pak mě naučila kolegyně z Estonska, už to nemohla poslouchat, když jsme takhle jednou spolu jeli, tak na pumpě koupila tak Taylor Swift, takže jsme poslouchali Taylor Swift, tu jsem si šel asi 4x za tu cestu, tak jsem se některé písničky skoro naučil z paměti a jinak jsem poslouchal no nějaká jejich rádia a tam byla taková všeho chuť. Country jsem tam docela poslouchal, to se tam hodně poslouchá, protože když člověk jede na dlouhou vzdálenost a ztratí ty VKV vysílače, tak prostě přepne na střední vlny, ty tam ještě hodně jedou, no a tam většinou jsou ty country rádia, tak jsem poslouchal docela country.
0: To bych skoro typoval, ale pojďme tedy k tomu, jaký je rozdíl New York a Washington?
1: Veliký.
0: No já si myslím, veliký. Ale v čem? Řekněme to lidem, kteří tam nebyli.
1: New York je obrovské, kosmopolitní, pro mě zmatečné město. Já patřím k těm, kteří nemají New York rádi. Ale pak jsem zjistil, že to není, že nemám rád New York. Mě vadí jenom Manhattan. Jo, Manhattan to s těmi mrakodrapy, protože prostě tam člověk se nezorientuje, nebo já se tam nezorientuju, protože oni říkají, no teď přece to máte jasné, tady jako na sever ty ulice stoupají a tady odsud a takhle ten je systém, dobře systém je, ale já nedohlédnu z jednoho rohu, i když mám brýle, tak já nedohlédnu z jednoho rohu na ten druhý konec toho bloku, který je docela dlouhý a já nevím, co tam je za číslo ulice, takže já nevím, jestli to stoupá nebo klesá a oni, no tak to musíte jít na jih. Ty jo, a řekněte mi, kde je tady jih, když tady kvůli těm velkým barákům nevidím slunce. Tak jako, jak se podle toho mám orientovat? No, nenaučil jsem se to. Bohužel, ve Washingtonu to je podobně. Tam taky jsou ulice jedna, první, druhá, třetí a ještě k tomu první, druhá, třetí, východní, západní, jižní, severní. Ještě jsou tam ještě...
0: To je jako u nás na Spořilovi.
1: No to jo, jenomže tam to skončí někde u čtvrtý, jenomže tady jich mají třeba 57. Jo. A ještě tam mají ulice A, B, C. A potom je tam dobrý systém, že mají ulice, které mají jména a zase to jde podle abecedy. Takže to, když se člověk naučí tak a umí abecedu, že? Takže jako potom ví, jestli tedy se blíží k tomu centru nebo jestli se od něj vzdaluje. Ale zase to je podle osy, že jo, na jih a na sever. A
0: co by dělali, kdyby tak jako u nás v prostřed té abecedy ty ulici přejmenovali a ono by to neštimovalo do té abecedy?
1: To se taky někdy děje. Taky najednou tam je někdo významný a po něm to přejmenujou a najednou ten řetězec se přeruší. No, ale potom zase to navazuje za chvíli, jo? To je jako jenom chvíli, tam je nějaká, že je třeba A, B, C, J a D, D, E, F. To se někdy stává, ale to se dá celkem zkousnout. Nicméně, Washington, ten vznikal podle plánu, dá se říct, ne úplně živelně a hlavně taky do sebe inkorporoval už existující městečka, vesnice, jako Georgetown, Alexandrie a tak. Dnes už Alexandrie nepatří do Washington DC. Dnes už vlastně Washington není ta ideální čtverec o straně 10 mil. Je to takový okousaný čtverec, který má jednu stranu, tu určuje řeka Potomac. Takže takový nepravidelný, no co trojúhelník, takový patvar to je. Ale je tam podle mého daleko víc zeleně, protože tam je jednak National Mall, což je velký park, kde je parlament, kde je Washingtonův památník a další památníky. Potom je tam spousta menších parků, což vlastně v New Yorku neexistuje. Tam je ten Central Park a potom tam jsou takové menší náměstí. No a hlavně tam je spousta těch vysokých budov. Ve Washingtonu to nemůže být, tam žádná vysoká budova nemůže být vyšší než je kupole Kapitolu. Takže ty velké mrakodrapy, ty jsou až za hranicí. Já už jsem vlastně bydlel za hranicí Washingtonu ve státě Maryland, tak tam mohly být první takové výškové budovy, bydlel jsem ve 20. patře, ale stále to nebyl ještě mrakodrap a mrakodrapy jsou vlastně až za řekou ve státě Virginie. Takže tam to není jakoby zanesené těmi mrakodrapy ve Washingtonu. To je takový podle mě základní rozdíl.
0: Ty už si teď tak trošku cestoval, když jmenuješ ta místa. Samozřejmě k práci zpravodaje patří také se pohybovat. Ve státech jsme ve velké zemi, tak hodně létání, ale ono je potřeba taky jezdit autem. Hmm. Já jsem viděl na internetu, ty jsi jezdil se zajímavou SPZ-kou.
1: No, Já jsem měl...
0: Slyšeli jste tu nostalgii? No, jak se mi zastesklo po tom autě.
1: Já jsem si koupil značku, která se kupuje na rok, a já jsem si na ten poslední rok koupil značku, která byla R0ZHLA5. A když se na to člověk podívá z dálky, tak tam bylo napsáno Rozhlas. Takže oni se mě ptali, what is it Rozhlas? A tak jako, že jo, těm Američanům to bylo nesrozumitelné, ale když to viděl Čech, tak pochopil. Jo,
0: a zase, hned. Když si to pak vyťukával, jestli tam mají ty samé automaty na placení jako tady, kde jo, se zadává SPZ-ka, mnohdy člověk pátrá, co vlastně na tom autě má, tak jsi to měl dost jednoduchý.
1: Já jsem to měl jednoduchý, akorát jsem si musel pamatovat, že tam je ta 0 a 5, že to není jako fakticky Rozhlas.
0: Tak to už jde,
1: to jde, to se dá, to šlo. No ale pak jsem to musel vrátit, protože to auto jsem prodával, takže to jde velice jednoduše. Akorát, že jsem potom musel sundat tu značku, tu dočasnou, tu koupenou, měl jsem stále ještě tu přidělenou a všechny ty čtyři přední zadní jsem musel teda na dopravním inspektorátu vrátit a tak jsem takhle jako tam žadonil, o, nešlo by tuhle tu si nechat, jako, a co na ní je. Říkám, no víte, to je takový jako speciální slovo, já jsem si ji koupil a já vlastně jsem to ještě neúplně nenaplnil jako celý ten rok a nešlo by to jako, no to byste musel nahlásit na policii a musí zaplatit jako nějaký poplatek, tak říkám, tak stála 60 dolarů a zaplatit dalších 120, to mi za to fakt nestojí, za ten plech. Takže jsem si nenechal, no, říkali mi jako lidi, že bych jí mohl ztratit, ale to je to samý, zase bych musel na policii a tak. Takže ne, nestalo to za to, mám to nafocený, bylo to hezký, byl jsem s tím rád, lidi to poznávali, no, ale zkrátka jsem tam musel i tu značku nechat, no.
0: A jak se ti řídilo?
1: Jsou tam daleko širší silnice, měl jsem automat, takže jsem se nestaral o řazení, ale měl jsem tu ohromnou výhodu oproti Američanům, že jakmile jsem tam třeba sedl do jednoho jako starého auta, tak jsem věděl, co s ním. To oni nevědí. Oni opravdu i nejsou prostě zkušení řidiči, kteří by uměli to. Oni jsou jako ten Richard Gere, že jo, který nevěděl, co s tím a musela přijít Julia Roberts a řekla, to je automat a vum a rozjela se, že jo. Tak tohle to jsem já uměl. A jezdilo se docela dobře, protože některá pravidla bych zavedl tady, třeba to, že se může odbočit doprava na červenou. Nevím, proč to u nás není, třeba ve Francii to lze.
0: A to se u nás běžně dělá?
1: No, tak nemá se to, tam to lze, pokud není řečeno něco jiného, že na červenou ne, tam je no turn on red, tak když tam je taková cedulka, tak to nejde. Pozor, ve státě New York se to smí, v New York City se to nesmí, protože tam je fakt hrozný binec, jo, tam by to fakt nešlo.
0: To si člověk musí pamatovat, kde je.
1: To si musí pamatovat, kde je a dost často tam jako nejsou úplně viditelné hranice těch států. Člověk jede a musí se podívat a přejíždím jako hranici státu. Nemají úplně všichni stejné cedule, jsou dost kreativní, ale vždycky tam mají napsáno, kdo je guvernér a kdo je viceguvernér toho státu. Takže potom si musí člověk pamatovat, že třeba když přijede do státu New Jersey na východním pobřeží, takže neexistuje, že by si sám načerpal do nádrže. Musí počkat, přijede k pumpě, vyleze ven a čeká, přijde asistent, ten otevře nádrž, nebo už má otevřenou a on jediný může načerpat benzín nebo naftu, většinou benzín, do toho auta. Nesmíš si sám načerpat benzín.
0: Jaká je sankce, když bych se do toho pustil?
1: No, že ti vynadá. Jo, a říkali mi tuhle, když jsme byli takhle poprvé, tak mi říkali, to nesmíte, jako tady to je napsaný. A říkám, kde to je napsaný? Bylo to takhle jako u kotníků, ve výši kotníků. Já říkám, tyjo, kdo se kouká tady dolů, jako? No oni jo. Ale normálně člověk se kouká, že jo, takhle ve výši očí, tam nic, ale protože oni jako přijdou a koukají se na svoje špičky bod, tak to viděj. Ale jako já ne.
0: Tak my jsme zvyklí Europci sám, takže my si čerpáme no. Sami. Tak to je řidičská zkušenost, ale těch zkušeností samozřejmě pro zahraničního zpravodaje musí být mnohem víc, ale ty jsi si ten život zpestřoval i různými kratochvílemi. Já teď vyndám jeden předmět, který ti připomene...
1: Teď se bojím, co vyndá teda.
0: No,
1: dobrý.
0: Jako na velikosti to nebude, protože to dobrý. Patří mé vnučce, ale...
1: Ano.
0: Asi se budeš chytat na ten znak.
1: Na znak se chytám, je to červené tričko a je tam sokol. Jasně, sokol, no Praha Podolí ne, já jsem byl American Sokol. A tady to můžeš vidět, hele, tady mám takhle, mám v klopě, nebo v klopě, mám tady v dírce
0: jo, vidím.
1: Od košile, mám tady American Sokol Washington.
0: No tak to jsi v podstatě prominentní sokol. Já musím prozradit, že ty jsi přišel i se sokolskou náčelnicí.
1: No já jsem přišel s náčelnicí Orlické župy Sokola, tady v Hradci Králové s Eliškou Meclovou. Jsme tady...
0: A ty musíš být pro sokoly v Čechách, nejenom v Hradci Králové a na těch Vinohradech, kam chodíš, no, tak ty musíš být modlou, protože ty jsi zažíval sokolský život v Americe.
1: Tak já se s tím úplně jako nechlubím, ale... Jako
0: ale chlubil ses na sítích, jinak bych no to
1: tak
0: nevěděl.
1: Jo, tak na sítích jsem se chlubil.
0: Dokonce si běhal jako sokol
1: no
0: a jistě, tak dál.
1: No jistě, no jasně.
0: Vařil si no pro sokoly, takže no, teď skromnost stranou.
1: Teď o tom vyjde článek v magazínu Žlutý, který mají v těch žlutých autobusech a ve vlacích. Tam jsem taky psal o expatech a hodně tam zmiňuji sokol. No, já jsem se bál, že v Americe se budu cítit sám, protože tam rodina se mnou nejela, protože dcera tam odmítla jet studovat, takže maminka s ní zůstala doma a já jsem teda se tak dvakrát za rok, potom už teda třikrát, čtyřikrát jsem se dostal za rok domů. No a tak jsem si myslel, že tam budu jako se cítit sám, ale našel jsem právě, už jsem tam znal jednu paní ze Sokola, přišel jsem k Sokolům, něco jsem s nimi natáčel a pak jsem zjistil, že to je dobrá parta. Asi potom, když jsem s ním jel na vodu ten první rok, tak jsem fakticky si říkal, no to je super, oni zpívají u ohně, že jo, všecko tohlento, tak jsem se dal do Sokola.
0: A já jsem si naivně myslel, že ti chyběla hrazda a tyrš.
1: To já takovej nejsem. To já jsem nikdy jako neudělal výmyk na hrazdě ani jako student, jo. Takže já jsem tam potom, ano, byl jako instruktor, že jsem tam pomáhal s dětmi, ale měl jsem na to, co jsem absolvoval nějaký kurz a kurz první pomoci jsme museli mít a tam je to jako hodně, se to jako kontroluje, jestli ten, kdo pracuje s dětmi, jestli má jako kurz, jak s ním má zacházet, jak se k ním má chovat, tak to jsme museli všichni mít. Ale vlastně jsem tam jako cvičil na sletu, ano, na sokolském sletu tam v Chicagu, v Americe. Nacvičovali jsme skladby a jednou jsem tam zkoušel udělat kotoul a docela se mi teda zamotala hlava.
2: Každý

0: Máte naladěn Český rozhlas v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Se rodí další pokračování se zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu Pavlem Novákem. Kam si jezdil ve státech rád? Já vím, že určitě teď jedna z odpovědí by byla za krajany. Ale to vynechme taky třeba tuhle tu kapitolu, ale myslím teritoriálně.
1: Místo. Moje oblíbené město, moje oblíbené větší město ve Spojených státech je San Antonio. San Antonio je město v Texasu, v jižním Texasu, které je vlastně po španělské, bylo to hlavní město španělského Texasu, když ještě patřilo vlastně Mexiku. A je tam stará katedrála, je tam místodržitelský palác, je tam krásně upravená taková promenáda kolem řeky a likvidovali tam obchod s koženým zbožím a za 90 eur jsem si tam koupil krásné boty ze žraločí kůže. A jsou to takové ty boty jako z pelíšků, ale jako z toho snu toho kluka. Ne ty, co potom dostal, jo? Jako z toho, co se mu zdálo.
0: To jsme byli zpátky u té armády, to už jsme opustili.
1: Ale krásný, fakt jako krásný a mají tam dobré Tex-Mex jídlo. Je to hezké město, bylo tam příjemně, takže tam se mi líbilo. Tam jsem byl asi dvakrát nebo třikrát služebně, že mi tam vždycky zavál nějaký vítr, proč jsem tam vlastně jel jednou kvůli povodním, což bylo smutné, ale bylo to stále hrozně zajímavé tam být. A potom se mi samozřejmě líbilo u Potomeku, tam jsou vodopády, kousek od Washingtonu, jsou tam vodopády, vlastně taková, jakoby takové peřeje, protože Potomek je sice široká, ale dost mělká řeka na skalnatém podloží, je nesplavná, takže kolem Potomeku vybudovali v 19. století takový plavební kanál, kterým chtěli dosáhnout až k jezeru Erie, což se jim teda nepodařilo, kvůli penězům nedotáhli to tam, ale ty vodopády jsou impozantní. A když je hodně vody na jaře, tak to tam jako hučí, jo, duní, jo, a vypadá to moc krásně. A potom bylo krásně v Harper's Ferry, což je soutok právě Potomeku s řekou Shenandoah, a je to takový ostroh, kde je troška historie. Oni hodně Američani tu svoji historii si zbourali sami. Ne, že by ji neměli, jako často, že hrají u vás v Evropě a jim říkám, no vy jste to taky mohli mít, kdybyste to nezbourali, ty věci z 18. z 19. století, jako vaše vina. No a tam teda je zbytek po povstání Johna Browna. Tam John Brown povstal proti otrokářství, jinak to byl vlastně terorista, protože vlastně se dost profiloval tím, že i zabíjel za tuhletu myšlenku. A tam je tedy vlastně požární zbrojnice, ve které ta hrstka statečných, která byla udolána, tam se bránili a potom John Brown byl tedy jat a v nedalekém Charlestownu, ne Charlestonu, odkud zvony temně zní, ale v Charlestownu, tam byl tedy potom oběšen, odsouzen a oběšen. A není to, že sebral černý přátel šik, těch černých tam bylo asi 4 nebo 6, ostatní byli běloši. A bylo jich tuším asi 30. A celá tato epizoda trvala pár hodin, asi den a něco. A bylo to tedy podle mého názoru předem odsouzené k zániku.
0: Já se vrátím k tomu tvému prvnímu výroku. Spojené státy nejsou jiný kontinent, ale jiný vesmír. Ono to mělo ještě pokračování. Žijí tam fyzicky nám podobní lidé, ale chovají se úplně jinak. Jak se tedy chovají?
1: No, chovají se, společenské normy jsou tam jiné a dá se říct, že my dokážeme dost jako odpočívat, jo? Užívat si, viz toto, že tady sedíme u kávy, jo? Zkrátka užíváme si to kafe. Tam jsou také nějaké takovéhle kavárny. Ta kavárenská kultura tam zkrátka není taková. To je plast a papír. Jo. Ale ano, jsou tam kavárny, jako je, jmenuje se to Tate, nebo jsou tam kavárny speciálně třeba v těch pofrancouzských státech, jako je Louisiana, Missouri a tak. Tam se dají najít kavárny francouzského střihu, kde vám to naservidují i do koflíčku, někdy i do takové té misky tu kávu. Tak to se tam dá najít, ale ta gastrokultura tam zkrátka není taková, jakou známe my. A pokud zůstanou u toho stravování, tak oni jsou zvyklí prostě jíst jenom vidličkou. Jo, a bylo to zvláštní, že jsem takhle byl s partou, kde byli profesoři vysoké školy a jejich studenti a já jsem seděl u stolu s těmi studenty a měli tam tedy krajanské jídlo, takové jakoby šišky, něco jako bosáky, knedlíky, zelí a vlastně nakrájené vepřové v nějaké uho, univerzální hnědé omáčce. No a všichni do toho šli tou vidličkou, v pravé ruce mají vidličku a takhle to tam prostě drtí tou vidličkou a jde tou vidličkou. A já jsem se nadechl.
0: My to máme i s tím pohybem, abyste rozuměli u přijímačů, protože i ta kadence té mluvy, v tom je ten mikrofon krásný, tak to zachytila, že jak to tady drtí, Pavel,
1: drtí to tou vidličkou,
0: obrazově tou vidličkou.
1: A já jsem se takhle nadechl a chtěl jsem se otočit tomu, nebo otočil jsem se k tomu profesorskému stolu a chtěl jsem si postěžovat a zarazil jsem se, protože i ti profesoři to taky brali všecko tou vidličkou, ten nůž prostě nevzali do ruky. Tak to mě tam trošku jako, no, u nás to je nemyslitelné, že jo. A spousta dalších věcí, že třeba...
0: No, já ti třeba napovím, jestli si tady projelo houkající auto, nebyla to záchranka podle zvuku, ale možná posluchači zaslechli, zřejmě nějaký policejní vůz. Měl jsi někdy nějaký konflikt s policií ve státech?
1: S policií jsem neměl konflikt, ale já jsem se to hodně študoval, když jsem dělal zkoušky na tamní řidičák. Co mám dělat, když mě policie zastaví? Jo, zastavit, stahnout okénko, nechat ruce na volantu a na všechno odpovídat ano, ano pane, ano paní, nebo jako tak.
0: A co, kdyby se tě ptali, máte vkus drogy, tak ano?
1: No tak jako musím jako čekat, jestli mě vyzvou, abych vyšel a otevřel kufr, že jo. Musím jako jenom reagovat na pokyn, nesmím sahat hlavně ne do skřínky na rukavice, oni tomu říkají taková ta skřínka, co je takhle u spolujezdce, tam nesmím sahat, protože tam si většinou dává zbrání, že jo. Tak jako tam rozhodně nesahat.
0: Předpokládám, že ty jsi tam žádnou neměl.
1: Ne, já ani bych neměl, nemohl. Jako já jsem se snažil, nebo ne takhle, já jsem dělal takzvaný novinářský pokus, měl jsem na to povolení šéfredaktora, že jsem skrytým mikrofonem v několika státech natáčel, jak snadno bych mohl dostat zbrání. Říkal jsem, že jsem ze státu Maryland, ale že se chci přistěhovat do toho státu a jaké podmínky musím splnit, až bych jako se tady chtěl koupit tu zbraň. A zjistil jsem, že třeba na Havaji, tam by to bylo složité, tam bych musel opravdu tam být nějakou dobu, jo, přinést nějaké lékařské osvědčení. Ve státě New York bych dokonce musel absolvovat 5-hodinový kurz, ze kterého by mě potom zkoušeli, jestli umím ovládat tu zbraň. Až tak. A úplně nejjednodušší by to ale bylo v sousední Virginii, kde říkali, no tak vy jste z Marylandu, ale jako když přijdete a budete chtít jenom jako brokovnici, tak to vám prodáme. Takže brokovnici i jako obyvatel, ne občan, obyvatel jiného státu, bych si tam mohl koupit hned. A dokonce, když jsem jako v Marylandu jenom před volbama jsem jako zjišťoval něco, tak dokonce by mě i možná nechali odvolit, protože by mě i zaregistrovali. Oni hrozně chtěli zaregistrovat co nejvíc voličů a já jsem jenom takhle přišel před tu volební místnost, jo, a oni mě tam viděli a nic jsem neřekl. A oni řekli, pojďte dál. Tak jsem šel dál. A oni, kde bydlíte? A já říkám, Friendship Heights 2800. A oni, tak jo, tak to je tady, jasně. Máte průkaz? Říkám, mám. A už začali zapisovat. A já říkám, ale já nejsem Američan. Ne? Ne? A jsem novinář. Běžte za čáru. A musel jsem jít ven z té volební místnosti. Ale oni mě tam pozvali. Jo. Aniž by tušili, kdo jsem. A najednou jako by mě zapsali... Kdybych neřekl, že jsem Američan, že nejsem Američan, tak by mě asi zapsali. Ale je na to 15 let a vyhoštění. Takže to mi nestalo za to.

0: cestách.
1: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořád Na cestách. Budeme pomalu končit s Pavlem Novákem, zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu, a nám teď přichází jedna gastrovložka malá. Tady dárek pro tebe. Nevím, jestli se ti to nepřejedlo.
2: Myslíš bagel?
1: Myslím.
2: To je bagel. A co je uvnitř?
1: No, v tomhle není nic, tam si musíš něco dodat.
2: To je chudý teda. No.
1: I když by to bylo asi těžké, protože Pavel Novák hrozně rád vaří. Při prvním našem setkání při vysílání dostal kuchařku Vaříme s habadějem a mašlovačku. Tu prý ještě máš?
2: Mám mašlovačku, no. Přijela mi teď v krabicích.
1: Přijela ti v krabicích. Mm-hmm. Mašlovačku už nemám, protože jsem předpokládal, že si ji udržíš. Pavel Novák dal na sítě také obrázek tvarohových taštiček, který byl pro mě velmi úsměvný, protože tam bylo napsáno vlevo s polskými povidly, vpravo s německou marmeládou, jsme na cestách. Které byly lepší?
2: No a ta polská povidla jsou hutnější, mají méně vody, takže ta se nevylila. Ta německá marmeláda nebo jakákoliv marmeláda má prostě v sobě víc vody, tudíž i víc páry, takže roztrhala ty taštičky, takže vytekla. Takže povidla, z povidly to je lepší.
1: Já musím na Pavla prozradit, že když odjížděl a loučil se docela dojemně se svými přáteli a kamarády, tak tam také zaznělo, kdo teď, nebo na co budeme lákat naše děti do školy, když nebudou buchty Pavla Nováka. Až no, tak si se vypracoval.
2: No, protože ta škola byla spojená s tím Sokolem, vždycky v pátek večer byla škola, já jsem tam nosil, protože já jsem pekl tak, jak je 6-hodinový posun oproti Americe a většinou se vysílá, to rádio má prime time ráno, což znamená, že jsem musel být třeba do jedné vzhůru, nebo někdy do 2 hodin v noci, abych vysílal tady

0: loupl, tak jsme teda, no, očičko tam nebylo, tak jsme prostě do očička takhle zarazili nůž, že jo, a takhle tu marmeládu z toho jakože krev, tak byl Hitchcockův beránek.
1: No, úsměvné, takže já mám pro tebe jednak ještě druhou tu laskominu americkou, ano, ano. I když, po čem se ti nejvíc stejskal?
0: No, po americké gastronomii ne, já jsem
1: vlastně... Ne, já myslím z té české.
0: Z té české se mi tam stýskalo třeba po kmínu. Kmín se tam jako těžko dal sehnat, to Caravel to tam jako moc neměli, takže jsem to kupoval u Poláků a potom co po bramborácích, ale ty jsem si taky potom sám vyrobil, takže jako já jsem si dokázal pomoct, já jsem si vyrobil to, co jsem chtěl. No, po chlebu. Našel jsem potom German bread a vlastně americký chleba jsem vůbec nejedl a tohle jsem vůbec nejedl třeba, bagel jsem vůbec nejedl.
1: Ale ty jsi dělal i vánoční cukroví.
0: Jo, no, já jsem dělal dokonce i linecké. To bylo taky veselý, protože linecké, jelikož tam jako vlastně máslo, to, co tam mají, by se u nás nemohlo jmenovat máslo, nebo v Evropské unii. Jejich máslo nemá 82% mléčného tuku, jako je u nás předepsáno. Je tam víc vody, takže to první linecké bylo tvrdé. Prostě se nepovedlo. A já jsem říkal, všechno jsem udělal správně. A potom mi říkali, no jo, to musíš koupit irský máslo, to nemůžeš používat americký máslo. A nebo tam toho amerického másla musíš dát víc. Jo, ono to nefunguje s tímhle tím. Tak potom jsem tam ho dal víc a už bylo krásně jako vláčné. No.
1: Zavírám kufřík a já si nechám pro strýčka příštího jednu knížku, která by nás odkázala i k další, řekněme, zálibě Pavla Nováka, protože...
0: Jakože všecko spraví, jako Ferda Mravenec, jo?
1: No, ale ty teď máš jednu aktivitu spojenou s Ferdou Mravencem?
0: No, dobře, já jsem se dal do sokolského souboru Bubeníček na Královských Vinohradech, který hraje loutkové divadlo a oni teď hráli takový příběh, jak Ferda Mravenec pomohl Broučkům. Tam jsem ještě nehrál, protože tu hru neznám, ale teď tedy nastudováváme hru pro dospělé Don Shine, kde jsem dostal 4 role vlastně. Ve dvou rolích zemřu hned v prvním dějství, ta třetí postava zhyne ve druhém dějství a v tom třetím je duch té jedné z těch prvních dvou postav, který tam teda má největší roli.
1: Největší roli měl dnešní host jako zahraniční zpravodaj ve Spojených státech, Pavel Novák. Pavle, moc děkuju.
0: Já taky děkuju.
1: A je mi líto, že musíme končit. Ještě malý dárek, aby ti připomínal na vánočním stromečku Spojené státy.
0: To je ozdobička hvězdy a pruhy.
1: Ano, dobře, hezký, to je přímo díky. Americká vlajka. I když té Ameriky máš asi dost.
0: Docela,
1: takže
0: jo.
1: My se k tomu ale vrátíme. No a s vámi se, vážení posluchači na vlnách Českého rozhlasu, teď už loučí Petr Voldán, který se s vámi těší na slyšenou opět za týden v pondělí po 18. hodině.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pochoutkový rok.
3: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla a slavte s námi naše výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Tak se mi zdá, prostě to cítím. Mohla bys být ta

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, lidí existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochoutkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci. A vybrali jsme osobnosti jako Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vorochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, stoprocentně tak, jak to připravují majitelé, autoři těch receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochoutkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíčí a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré. Nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jenom jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek, a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní. Alena Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
1: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni. Takže ve vším respektu.
0: Z čeho to budeme dělat?
1: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meruňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky, máte-li je.
0: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
2: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
0: To dáš rovnou do toho mléka, nepředmícháš to?
1: Tady tohleto je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili. A ten se skládá ze 6 vajec. Takový bohatý piškot.
0: Jsou nádherně žlutý.
1: To domácí. Jak Peťovi babičky. Ale to snáší hodně. Nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší. Tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá. Takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
0: Ty máš novou troubu, ne?
1: A jde do ní vidět.
3: No.
1: No, konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníz bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžice vody do té hmoty. Pěkně, do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju. To je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
0: Prostě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
1: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchá metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. Sklidečku s rozvahou to rozetřeme.
0: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne jak dlouho?
1: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut. Do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
0: Zavařené broskve, tebou zavařené?
1: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
0: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
1: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám tu folii, krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
0: To je, když tam padá silikon.
1: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zlanem. To je nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nesrazil. Nastává kompletace.
0: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
1: Nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
0: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
1: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme merníkový džem. Tak, máme tam džem.
0: A rozetřeme to.
1: A teď jdeme na ten krém.
0: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
1: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
0: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
1: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
0: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
1: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
0: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak i nakrájíme.
1: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
0: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce, a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
1: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
0: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na třetím místě?
1: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy. Jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
0: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem. A s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
1: Naschledanou a děkuji vám moc.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
4: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
4: Hlavní hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
4: Do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
4: Já se dojdu pro většinu.
2: Aha.
4: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku. Bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
4: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají exémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Paráda. Jak dlouho to bude vykapávat?
4: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
4: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
4: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
4: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit. Ano. Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi. Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělal radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat. Ale ona mi pak řekla, ale Jitušku, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. A říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, hrubou, hrubou, ne? Ne, víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nijak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranče, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže nebýval pomeranč.
2: Pousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předpus. Je to výborný. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zase tak častý. Je to zvláštně, není to zase tak častý. I ti herci, co točejí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maska.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky s ním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ježkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami, nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, na shledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připijejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků, nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty v pivnici, v hospodě. Si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydala Radioservis.

co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další tři kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace a fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry, protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtěška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Věčnost je slunce smíšené s mořem, pravil básník Arthur Rimbaud. A já jsem si, milí posluchači Dvojky, vypůjčila jeho citát proto, že mi momentální počasí evokuje právě slunce, moře a klidné spočinutí. Fakt je vedro. Naši psi jsou celé dny zmámení, polehávají na dlaždicích a touží po chladu. I straky mi dnes připadaly línější než jindy. V hnízdě na naší jabloni mají vajíčka. Samička na nich trpělivě sedí a sameček ji zásobuje potravou. Dočetla jsem se, že v Anglii platí pověra, že když uvidíte straku, máte jí říci: dobrý den, pane strako, jak se má vaše manželka paní Straková? Když to řeknete, přinese to vašemu domu štěstí. Když to nevyslovíte, budete mít smůlu. Naši obsypanou třešeň zdobí dnes už skoro černé třešně. Visí na větvích tak vysoko, že k ním nelze se dostat. A tak mi nezbývá, než závistivě pozorovat lesní holuby, kteří jsou velcí skoro jako slepice, jak si na nich pochutnávají. Odhánějí kosy, které třešně taky lákají, a občas využijí holubí nepozornosti nad spouse zralými plody a pak přiletí na špičatou střechu vedlejšího domu a pějí tam vítězné serenády. O dovolených si dnes budeme povídat v Omeletkách. Právě začínají. A budu se jistě opakovat, když vám připomenu, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dnešní omeletky jsem naplnila dovolenou. Trochu se budu opakovat a připomenu vám, že na spoustě cest se mi něco stalo. Tak v Africe jsem si zlomila nohu, v Paříži mi praskla achilová šlacha, v Itálii jsem upadla, natloukla jsem si kolena a natáhla si sval ve stehně tak, že jsem se 4 dny nemohla postavit. V Řecku má dcera prodělala intenzivní zánět středního ucha, můj přítel na riviéře skolaboval a s mým manželem a s 2 našimi malými dětmi jsme na alpské dálnici havarovali. Já si prostě myslím, že člověk, když je doma, tak riskuje mnohem méně. Samozřejmě, že na něj může spadnout taška ze střechy, že se může zmrzačit ve vlastním bytě, když mi je okna, že se může doma otrávit zkaženým kuřetem a taky dostat šílenou virózu, protože na něj kýchl soused. Nicméně si myslím, že cestujeme z jiných důvodů, než pro zdraví. Cestujeme, abychom se cítili svobodní, bez běžných povinností, abychom nasávali cizí vůně a do mozku si ukládali situace, které nás mohou potkat právě jen na cestách. No takhle bych to nakonec řekla. Chcete mít přehled? Chcete mít zážitky? Chcete poznat nové kraje a nové lidi? Tak cestujte. Třeba vám svěží horský vzduch zlepší dech? Třeba vám vůně moře dodá energii, třeba vaše duše, naplněná zahraničním dobrodružstvím, vám dá klidný spánek a harmonii, která je tak nutná pro zdravou existenci. No a po této apelativní výzvě se pokusím vzpomenout na některé své konkrétní zážitky. Tak třeba jednou jsme se s kamarádkou rozhodli, že v létě začneme chodit plavat. A když jsme přišli poprvé na stadion, kamarádka u pokladny požádala 2x plavání. Pro dospělé? Zeptal se pokladní. Oběma je nám 70. A tak kamarádka usoudila, že si dělá legraci. No jistě, usmála se. Tedy pokud si nemyslíte, že bychom se mohli vydávat za děti. A já jsem onem kamarádce pošeptala. Ten pán si jen zdvořile ptá, jestli jsme důchodkyně. V Itálii jsem jednou byla na dovolené s vlastní maminkou a s vlastní tetou. Mámě bylo 81 a teď je 76. A máma to, že je o 5 let starší než sestra, dávala své mladší sestře neustále velmi intenzivně najevo. A obě dámy taky stále vzpomínaly na dětství. A teta třeba řekla, že strýc Jirka byl vždycky lakomý a že když jim maminka pekla koláče, tak vždycky přeměřoval, jestli jsou stejně velké. No a já jsem zrovna v tu chvíli nesla pizzu a překrojila jsem jí mámě a tetě na půl a teta na mě koukla a řekla, ale haluš, není ta moje půlka nějaká menší?
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači dvojky, o dovolených se bavíme v dnešních omeletkách. Já si osobně myslím, že je strašné cestovat s dětmi jakéhokoliv věku. A myslím si to na základě vlastních zkušeností. Když byli synovi Petrovi 3, tak jsem byla v Řecku. A Petr se ode mě nehnul ani na 10 vteřin. Stál před záchodem a řval, když měl pocit, že jsem tam dlouho. To znamená asi tak 15 vteřin. No a pak jednou plavel na kruhu v moři a zaujalo ho to a má drsná přítelkyně tehdy s nadějí řekla, tak takovejhle klid bychom měli pořád, kdyby se utopil. Jednou v létě můj 16-letý syn o prázdninách vylítl z hnízda a jel s kamarády do Chorvatska. No a já se neustále hroutila, jak to probíhá, jak se mu daří. A bombardovala jsem ho SMS-kami typu yes a hodně pij a nebav se s cizími lidmi. No a pak jsem se omezila, stejně jsem jenom dostávala odpovědi jo na jediný dotaz. Jste v pořádku? No a asi pátý den si napsal ne, všichni jsme zemřeli. No a tak jsem dala pokoj. Má dcera ohlásila, že se svým mužem očekává potomka a tuto zprávu nám prozradila na chalupě. A bylo léto a já jsem se zrovna opalovala a můj muž spal. No tak se tu zprávu teprve měl dozvědět. A když se vzbudil a všiml si, jak se kolem ní všichni chovají, tak chtěl vědět, co se děje. No a nakonec se mu šetrně sdělila, že bude dědeček. No a probuzený a rozespaný manžel chvíli nechápal a pak byl velmi zaskočen a pak se na mě kriticky podíval a já jsem byla rozcuchaná s téměř spadlými plavkami, brýle proti slunci nakřivo, oteklá od slunění. No a můj muž zakoptal. No tak se snad upravíš, ne?

0: Milí posluchači dvojky, tématem dnešních omeletek jsou dovolené. Jedna moje kamarádka měla velké pozadí, a tak se pokaždé bála léta, kdy se všichni svlékají do plavek a opalují se. A když už se zase blížila do letních dovolených, její nervozita rostla. A tak se její osmiletý syn rozhodl dodat sebevědomí. Mami, nedělej si z toho hlavu. Budeš mít prostě na těle mnohem víc opálení než ostatní. A teď jsem si vzpomněla na zážitek, který s tématem dovolené koresponduje jenom okrajově. Stalo se mi to totiž v létě u nás na chalupě. Naříkala jsem, že mám ošklivé chodidlo, suchou rozpukanou kůži, že nemám nožku, která by vybízela k polibku. A můj muž tehdy utrhl flastr a řekl, ukáž prosím tě. A pak dodal, jsou situace, kdy se dají hlíbat i kopita. Radost jsem měla tehdy ještě jednou. Potkala jsem v horách chlapce z dost raného dětství a nebyl moc zachovalý. Tváře měl zbrázděné prachem zlomu, šedí nevětraných domů a taky tunami nikotinu a hektolitry piva. No a ten muž ke mně přišel a drsným hlasem řekl, ty hele, tuhle jsem na tebe myslel, koupil jsem si hříbě a hádej, jaký jsem mu dal jméno. Skromně a potěšeně jsem sklopila oči. Halina? Kasopea, řekl. Já věděl, že se ti to bude líbit.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, je čas dovolených a proto jsou o dovolených i dnešní omeletky. Teď vám přečtu povídku s názvem Cestovní antiprůvodce aneb varování na poslední chvíli. Brzo pojedu na dovolenou, pojedu s dcerou. Budu se vyhřívat nejenom na slunci, ale taky v žáru jejího mládí a mé mateřské lásky. Asi pojedeme do Itálie. Nazdař Bůh. A proto jsem se rozhodla, že si prostuduju všechny možné dostupné cestopisy, abych si našich 5 společných dní neskazila něčím nechutným. Něco velmi nechutného jsem si už totiž prožila, když jsme s dcerou, synem a mužem poprvé odletěli na Kanárské ostrovy. Bydleli jsme na ostrově Gran Canaria a v našem malém hotýlku u trošku malého bazénku s námi byli ubytováni ještě němečtí turisté. Byly to 3 rodiny, které se německy zblížily, pili spolu pivo, své prostorné zadky cpali do bazénu na plných 20 hodin a svými sitými hitlerovsky apelativními hlasy rozezvučili vyprahlou zahradu. Nejhnusnější bylo, že pánové se neobtěžovali s převlékáním a i k večeři, která probíhala v lehce elegantním duchu na verandě, chodili nejenom v plavkách, ale i ve slipech. Ti pánové měli kalhotky miniaturních rozměrů. Jejich bílé, prasecky zarůžovělé špeky připomínaly maso, co jsme měli na talíři. A nejen mým dětem, ale i mně absolutně vzali chuť k jídlu. Tehdy jsem pokorně pochopila, proč ve většině lepších hotelů visí výstražná cedule. K jídlu přicházejte v kalhotách. S další nechutností jsem se během svého cestování setkala v Rakousku. Tehdy jsme se ubytovali v penzionu v přízemí. Okénka byla sice maličká, ale nádherně jsme jimi viděli z našeho alpského vršku až dolů do údolí. Manželovi se okénka nezdála hned. Obhlížel je podezřele dlouho a něco si bručel pod vousy. O co jde, jsem pochopila ráno. To bzučení bylo tak hlasité, že připomnělo helikoptéru. Abych byla přesná, připomnělo helikoptéru, která přistává 10 cm od vašeho ucha. V Rakousku to helikoptéra nebyla. Byly to mouchy. Náš penzion stál vedle kravína a mouchy už za rozbřesku identifikovaly čerstvé přírůstky v jejich hovězím stádu. Okny s jednoduchými skly, škvírami ve spuchřelých rámech nalítávaly do našeho pokojku v hejnek snad po 1000 kusech. Občas roji vládla masařka, občas v čele letky hůčelo hovado. Zbalili jsme se během 10 minut. Stačili k tomu, že když jsme sjeli do města a šli na oběd do restaurace, tak si od nás hosté odsedávali. Vrchní nás nakonec požádal, zda bychom se nepřesunuli do salonku. Na dveře zvnějšku pověsil cedulku rezervace. I když nám všem bylo jasné, že pro naše nateklé obličeje a rudofialové pupence by se spíš hodil nápis karanténa. Od té doby se vyhýbám všem turistickým lákadlům, kde se operuje se slůvkem agro, natur a statek. Přednost dávám komerčním hotelům. Děsí mě ovšem termín zábava pro všechny věkové kategorie. Hodně zábavy jsme si totiž užili na Krétě. Naše městečko bylo vyhlášeným centrem diskoték, barů a kaváren. Nic proti tomu. Angličtí teenageři a důchodci si ovšem pod pojmem zábava představovali 20 piv v intervalu od 9 hodin ráno do pravého poledne a smršť whisky s vichrem uza a tajfunem sangrií, které vyvrcholily kolem svítání v tsunami dávení. Fuj! Jeden podvyživený Ir mé dceři jen tak mírnik stýrnix, když jí míjel na přímořském korzu, sáhl na ňadro. A když jsem na něj začala řvát, tak se složil na zem jako pes a kousl mě do kotníku. Hned jsem šla na kliniku a nechala si píchnout tetanovku a taky vakcínu proti vsteklině. Český průvodce k dispozici. Jakmile si tohle přečtu v nějakém bedekru, jdu od toho. Tehdy v Benátkách jsme totiž taky měli k dispozici Čecha, který se v tomhle pohádkovém městě vyznal. Měl na hlavě oranžovou čepici s kšiltem a utíkal městem, jako by mu za patama hořelo. Vysvětlil nám to až při loučení, kdy prozradil, že česká cestovka šetřila na licenci a tak on nemohl provádět turisty po památkách bez povolení italského střediska cestovního ruchu. Dělal to proto tajně. Z Benátek si nepamatuju nic, kromě nepříjemného pachu kanálu a té blbé oranžové čepice. Řím je mystické město. Římem prošly dějiny a každý velikán si tu nechal postavit náhrobek, kterým chtěl budoucím pokolením připomenout svou gigantickou důležitost. Pro návštěvu Říma potřebujete mít dobrou náladu, dobrého partnera a hodně peněz. Já měla v Římě přetrženou achilovku a měla jsem sebou přítele, na kterého jsem byla akutně alergická. Pamatuju si, že u Fontány di Trevi, kde si milenci dávají schůzky a kam se házejí penízky, aby se milenci zase mohli zamilovaně vrátit, tak tam se mému příteli servala z nosu jeho dioptrické brýle, vstyčila se na své zdravé noze a mrštila jsem brýlemi dobrých 30 metrů. On pak před sebou tlačil můj invalidní vozík na kočičí hlavák tak vstekle a rychle, že mi ještě dneska drnčí hlava. A to je možná důvod, proč dnes nemůžu na mapě ani v průvodcích najít místečko, u kterého bych měla jistotu, že se mi tam bude líbit. Moji milí zlatí, jedno vím o cestování jistě. Na všech cestách platí, že se něco zhatí. Adios. A nezapomeňte si do báglu přibalit toleranci, optimismus, zvědavost, prachy, no a nějakou knížku ode mě.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Cestovní antiprůvodce se jmenovala povídka, kterou jsem vám přečetla před písničkou Zde na dvojce. A ty dám prostor textu posluchače Patrika. Je ze Slovenska. Přesto svůj příspěvek napsal pěknou češtinou. A jeho příběh se jmenuje Kde je Toskánsko? Můj syn a jeho přítelkyně vyhráli měsíční jízdenku na cestování vlakem po Evropě. Můj syn se mě zeptal, která místa bych mu doporučil navštívit. Řekl jsem mu, že by měl jít tam, k čemu má nějaký vztah, anebo co touží vidět. Dobré je například Toskánsko. Kde je Toskánsko? Zeptal se mě s evidentním zájmem můj syn. Můj 19letý syn, maturant, student bilingvního gymnázia. Teď se musel přemýšlet, jak je možné, že já, přibližně v jeho věku, v době bez internetu a bez svobody cestování, jsem dokázal mít přehled o nejdůležitějších zeměpisných, historických a uměleckých zajímavostech Evropy a dokonce i světa. A to jen tak, sám od sebe. Proč mě to zajímalo, přestože jsem si byl vědom reálné nemožnosti navštívit tyto cestovatelské cíle v době předchozího systému? A jak je možné, že po převratu a po otevření hranic jsem okamžitě věděl, co kde je a kam chci jít a co chci vidět, aniž bych někoho žádal o pomoc nebo radu? Můj syn rád cestuje, nebo si myslí, že rád cestuje. Zatím však nečetl ani jeden cestopis, i když doma jich má po desítkách, možná i po stovkách, včetně těch nejlepších popisů cest kolem světa, napsaných přijatelným a zábavným způsobem. Neprojevuje se v něm žádná touha po dálkách, jenž byla vždy podstatou poznávání cizích zemí. Způsob dobrodružného cestování, na které jsem byl zvyklý já, a který byl důležitou součástí jedné fáze mého života, mého syna evidentně nezajímá. Tohle trochu náročnější cestování, které je zároveň aktivním objevováním a které je spojeno s určitou formou nepohodlí, protože dřív jsme byli zvyklí pohodlí podřizovat poznávání a ne naopak, už mého syna nijak neoslovuje. A to ani navzdory jisté dobrodružnosti, která se skrývá v nejistotách spontánního cestování a kterou bych u mladého muže předpokládal. Pokud mám mluvit za svou rodinu, za jedinou generaci se pohled na cestování výrazně změnil. Nemám v úmyslu žádnou současnou generaci kritizovat, ale jsem opravdu rád za zkušenosti spojené s cestováním v 90. letech. Díky tehdejší touze po poznání jsme zažili věci, které už nelze opakovat ve stejné podobě. Pohodlí pro nás nebylo důležité. Důležité byly cíle, spojené s improvizovanou nebo dokonce chaotickou organizací, ale zároveň spojené s nečekanými zážitky, potkáváními a překvapeními. Zpětně si uvědomuji jednu základní a velmi důležitou skutečnost. Své cesty ze studentských let pořád dokáže přesně a jen ze své hlavy popsat den po dni, přestože se konaly před více než 30 lety. 30-denní cesta po Evropě, 2- až 3-měsíčné cesty po exotičtějších zemích, bylo to tehdy tak intenzivní, že si to pamatuji, jako bych se vrátil teprve včera. Byl jsem plný představivosti a nápadů a žádný mi nepřipadal jako nemožný. Například během olympiády v Barceloně jsem se rozhodl přespat pod olympijským ohněm. Vedle stadionu byl park se zákazem vstupu, protože se tam měl připravovat závěrečný ohňostroj na následující noc. Tenhle park byl naprosto ideální pro mé spánkové potřeby. V noci nade mnou svítil olympijský plamen a ráno se na mě usmívali katalánští policisté. Podobně jsem se v Pize rozhodl spát pod šikmou věží. Je to opravdu krásné místo, ale celou noc plné lidí. Navíc ve 4 ráno se spustilo automatické zavlažování trávníku. Ze spánku nebylo nic, ale můžu se pochlubit, že jsem pod věží seděl 17 hodin a mám ji zapamatovanou na celý život. Styl cestování, který jsem si postupně vytvořil, kladl důraz na přespávání na zajímavých nebo neobvyklých místech. Na útesech, na sopkách, ve starých zaniklých městech. Ani střežená archeologická naleziště nepředstavovala problém. Nejoriginálnější byla bezpochyby noc, strávená na Velké pyramidě v Gíze, kde je výstup pochopitelně zakázán. Celá Káhira mi ležela v noci u nohou a myslím, že i navzdory určitému nebezpečí jsem tehdy cítil cestovatelskou euforii toho nejvyššího stupně. U svého syna a jeho generace už takové myšlenky nebo touhy po většině nezaznamenávám. Svět je pro mladé lidi přístupnější a jeho hodnota je proto snížena. Zároveň však přibývá i omezení. Mnoho památek lze navštívit pouze organizovaně nebo jsou přeplněné 24 hodin denně. Být úplně sám na Karlově mostě nebo na Staroměstském náměstí je už naprosto nemožné i pozdě v noci. Sám jsem to zažil jenom dvakrát a byly to opravdu kouzelné momenty. Jak se ten svět rychle mění? Generace mého syna má větší možnosti, ale zároveň menší touhy. Mohou dostat, vidět nebo zažít víc, aniž by museli cokoliv obětovat. Mohou velmi snadno cestovat na prodloužené víkendy po celé Evropě. Ale musím se zeptat, má to pro ně takovou hodnotu, jakou by to mělo kdysi pro nás? A vím, že ne. A vím i proč. Ale tak se to prostě vyvíjí. A je to opravdu škoda. Naučili jsme se zážitky kupovat a za cestování platit, ale moje zkušenost je ta, že ty nejlepší zážitky byly většinou zdarma a byly to právě ty, které jsem si sám vymyslel. Generace mého syna sotva zažije ten pocit, když jsem například stopoval na dálnici u Hamburku a rozhodl se jet místo směrem na Prahu do Paříže. Byla to myšlenka okamžik, nemusel jsem to nijak plánovat. Měl jsem všechny potřebné věci v malém batohu, o peníze jsem se nestaral. A ubytování v Paříži? Nejkrásnější, jaké mohlo být, i když jsem to tehdy tak neviděl. Dnes už to není možné, ale tehdy ti nejtvrdší cestovatelé přespávali přímo pod Eiffelovou věží, dokonce jej oficiálně hlídala policie. Každou noc, než jsem usnul, jsem se díval nahoru do osvětlené konstrukce Eiffelovy věže. Cítil jsem něco jako její energii a byl jsem tak trochu i její součástí. Tenhle nejlepší a neplánovaný zážitek z Paříže byl zdarma. Nestál mě nic, jen abych mu šel oproti a vzdal se na pár dní jistého pohodlí. Dnes už tohle není možné a to ani za peníze. Dneska už tohle nikdo nezažije.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.

Milí posluchači Dvojky, kde je Toskánsko? Se jmenoval příspěvek posluchače Patrika ze Slovenska. A já vás musím vyzvat. Popište mi, co jste zažili na dovolené. A své příběhy mi pošlete na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Dnes si v Omeletkách povídáme o dovolených. A k dovoleným patří jeden lehce exotický a báječný recept. Připravíme si teď pomeranče plněné žloutkovým krémem. Potřebujeme 4 pomeranče, 300 ml pomerančové šťávy, 2 žloutky, 1 lžičku másla, 1 lžičku škrobové moučky, 2 lžičky pískového cukru a 1 lžičku kandované pomerančové kůry a šlehačku. Kandovanou kůru namočíme do horké vody nebo do destilátu, aby změkla. A celým pomerančům seřízneme horní třetinu a opatrně vyjmeme dužninu. A odstraníme jádra a dužninu nakrájíme na drobné kousky. V horké vodní lázni našleháme žloutky s cukrem, pomerančovou šťávou a škrobem a mícháme, dokud směs nezhoustne. A do krému vmícháme pomerančovou dužninu. A na závěr přidáme lžičku másla a vlijeme krém do vydlabaných pomerančů a uložíme do ledničky. Plněné pomeranče podáváme s hustou šlehačkou posypanou kandovanou pomerančovou kůru. A je to úžasné. Dobrou chuť. Turista se ptá domorodce. Promiňte, jak se dostanu na tu krásnou pláž? Pěšky. A autem? Rychleji. A protože hodně mých známých, včetně mě, se letos chystá do Itálie, našla jsem pár italských citátů, které by se nám na cestě mohly hodit. V Itálii říkají, kdo jde pomalu, dojde ve zdraví a daleko. A kdo nejí, ten již jedl. A lepší vejce dneska, než slepice zítra. Bez peněz ani slepý nespívá. Dnešní vzpomínky a úvahy o dovolené shrnu do své velmi často používané rady, ale zatím jsem ještě nenašla lepší. A tak vám říkám, dokud jste živí, cestujte jak diví. No a v mezičase poslouchejte Omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

Připomínáme, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Neber to osobně, já proti tomu nic nemám, jenom to, že jsi ženská. A ty já v prvním oddělení prostě nechci.
2: Já si na tady tohle fakt nikdy nezvyknu.
3: Prostě musíš nějak vytěsnit, anebo to můžeš zabalit.
4: Takže jde o únos.
2: Nebo vraždu.
5: Vy jste kdo?
3: No to do sebe nějak moc hezky zapadá.
6: Ale já přece nejsem žádný vrah.
2: Prozřeli jsou všichni.
7: Místo zločinu Ostrava. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Bylo 6 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Do Česka se z Venezuely dnes vrací náš záchranářský USAR tým. Připomínáme si slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Počasí bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojedinělé bouřky a teploty většinou do 25 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Koalice chce do začátku letní pauzy sněmovny prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolala kvůli tomu mimořádnou schůzi. Zákonů, které čekají na posun, je ale ve sněmovně víc, říká předsedkyně poslaneckého klubu. Ano, Taťána Malá.
10: Určitě bychom byli velmi rádi, kdyby se doprojednal stavební zákon. To je určitě jedna z věcí, kterou do té prázdninové pauzy stihneme. Musíme stihnout. Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce. Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
8: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda podle ní u důležitých novel obchází běžný proces schvalování. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Do Česka se dnes vrací záchranářský USAR tým, který pomáhal ve Venezuele po ničivých zemětřeseních. V Praze ráno přistane první část skupiny s 57 záchranáři a jejich 8 psy. Zbytek týmu s materiálem dorazí popoledni. Čeští záchranáři od minulé neděle pomáhali v zemi s prohledáváním sutin a hledáním přeživších. Otřesy mají už 3000 obětí. Slovenské referendum o doživotní rentě pro premiéry a obnovení elitních policejních složek bude neplatné. Důvodem je nízká účast. K urnám přišlo asi jen 16% voličů. Předběžné výsledky zveřejnil slovenský statistický úřad. Aby referendum platilo, musela by hlasovat alespoň polovina lidí na Slovensku. Tuto podmínku splnilo v zemi zatím jen jedno, a to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie. Oficiální výsledky vyhlásí státní volební komise ráno. Ve Slovanském Hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku bude dnes odpoledne tradiční cyrilometodějská pouť. Po modlitebním programu povede následnou mši olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Mikulčické Hradiště patří k nejvýznamnějším centrum Velké Moravy a podle historiků i archeologů k místům spojeným s působením Cyrila a Metoděje po jejich příchodu na Moravu v roce 863. Pouť každoročně spolupořádá některá z okolních obcí. Letos se na její přípravě podílejí Mutěnice na Hodonínsku, upřesňuje mutěnický farář Jiří Jeniš.
11: Protože pojede naše kasa, tak vytvoříme taky hezkou parádu kolem této pouti. Také se zapojíme do některých věcí, které se při pouti dělají. Naše ženy se budou modlit růženec, kluci ministranti v krojích, tak budou ministrovat. Takže je to taková prostě radost.
8: Třem českým tenistům se včera povedlo postoupit do osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka zdolal Španěla Munara ve čtyřech setech. Linda Nosková porazila Rumunku Kirsteovou ve třech sadách a Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou taky ve třech sadách.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
8: Bude oblačno, až zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky hlavně na Moravě ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19, jinde 21 až 25, na jihu Moravy až 27, na horách většinou kolem 13.
9: Doprava.
8: Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna opatrně za nájezdem na Vyškov západ na kilometru 225,5 stojí porouchané osobní auto a kolem se pohybují lidé. Další překážku čekejte na D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Ostrovačice na kilometru 172,5 stojí šipka po porouchaném vozidle v odstavném pruhu, tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Václav Žmolík.
5: Děkuji za slovo a přeji dobré ráno, přátelé. Dobré nedělní a náležitě sváteční ráno. Dnes je totiž neděle, což je sám o sobě sváteční den a navíc, protože v kalendáři stojí 5. července 2026, slavíme i svátek svatých Cyrila a Metoděje, mužů, kteří k nám na Moravu a do Čech přinesli křesťanství, jak jsme vám ostatně připomněli už ve zprávách. A tak dnes máme svátek, abych tak řekl na druhou. Máme jej díky neděli i díky o něm zvěrozvěstům. A tak bychom si tento den měli, jak se patří, užít. Do dnešního svátečního rána jsem pro vás proto nachystal nejen povídání o obou bratrech ze Soluně, ale taky pozvánku do klenotnice Velké Moravy, kde až oči přecházejí inspiraci k rannímu cvičení, když máme venku to léto. A nezapomněl jsem ani na přehled dnešních výročí a oslavenců. Tak ať se nám společně pěkně vstává.
9: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

K dnešnímu datu patří nejen vzpomínka na Cyrila a Metoděje, ale vztahuje se k němu i celá řada dalších významných anebo alespoň zajímavých výročí. Vzpomenete si třeba, jak jsme se ve škole učili o bazilejských kompaktátech? A zdali pak byste dali dohromady, co ta kompaktáta znamenala? Jednalo se o ujednání mezi koncilem církevních, tedy katolických biskupů a učenců na straně jedné, kteří rokovali v Bazileji, proto bazilejská, a zástupci husitských Čech a Moravy na straně druhé. Právě toto ujednání konečně upravilo vztahy mezi husity a Římem. Husité získali právo na přijímání pod obojí a bratr Václava IV., v té době už roky mrtvého, císař a král Zikmund zase konečně českou korunu. Spečetěno to bylo právě 5. července leta páně 1436, tedy před nějakými 590 lety v Jihlavě. A ještě alespoň jedno domácí výročí. 5. července roku 1905 byl položen základní kámen k pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze. Mnozí naši dědové tenkrát pronesli konečně. Předcházely tomu totiž dlouhé spory, kdy se proti vystavění pomníku kacíře mistra Jana stavěl zejména pražský arcibiskup. Něco podobného se, přátelé, opakovalo, co se týká těch vleklých sporů, zhruba o 100 let později v případě návratu Mariánského sloupu na totéž náměstí. Teď tam jsou oba symboly obou vyznání pěkně vedle sebe a myslím, že už nikomu nevadí. Oba jsou krásné a důstojné a přispívají k jedinečné podobě tohoto jedinečného srdce staré Prahy. Řekl bych, že naše děti si bez nich už staromák ani neumějí představit. Já ostatně taky ne. A tak říkám, co takhle dostavět staroměstskou radnici, její novogotické křídlo, a to pětně bez rádoby architektonických novot, aby bylo takové, jaké bylo do května 1945. Když jsme byli před pár týdny s kamarády ve Francii a Belgii, tak jsme zjistili, kolik tam toho po obou světových válkách znovu dostavili. Farasu, v Ypres, v Remeši. A rozhodně se za to nemusí stydět. Ale zpátky k dnešním výročím. Do třetice z naší novodobé historie připomenu, že 5. července roku 1990 byl podruhé zvolen, poprvé to bylo v prosinci 1989, prezidentem tehdejší České a Slovenské federativní republiky Václav Havel. Hned téhož roku naši zemi navštívili papež Jan Pavel II. A prezident Spojených států amerických George Bush starší. Ze světových událostí s dnešním datem jsem pro vás vybral jednu ze světa módy, která se báječně hodí teď na začátek prázdnin. 5. července před 80 lety, tedy v prvním poválečném roce 1946, vyvolali doslova senzaci na módní přehlídce v Paříži dvoudílné dámské plavky s nevystuženými trojúhelníkovými díly pod prsenky a šňůrkovými kalhotkami. Ano, bikiny. Předvedla je tam tehdy jedna striptýzová tanečnice, slušné manekinky je na sebe asi vzít nechtěli. Jejich autoři je tenkrát pojmenovali podle atolu Bikiny v Tichomoří, kde pár dnů předtím Američané provedli atomový výbuch. Módní tvůrci tak chtěli naznačit, že se jedná doslova o výbuch v dámské plážové módě. No, jednalo se. Bikiny dámy nosí dodnes. Leč, co se týká převratnosti tohoto oblečení, je třeba poznamenat, že podobné se nosilo už ve starém Římě. Dokládá to mozaika v jedné římské vile na Sicílii. Inu, jak říkávala moje babička, všechno už tu zkrátka bylo, přátelé.

Kdo všechno se 5. července narodil? Jako vždycky je to pestrá směsice osobností a osudů. 5. července roku 1880 v pražském Michli přišel na svět, a to do rodiny Krejčího, který ovšem v té době provozoval zahradnictví, houslový virtuos Jan Kubelík. Byl neuvěřitelně hudebně nadaný, už od malička. A tak na pražskou konzervatoř byl přijat už ve svých 12 letech, dřív než to dovoloval řád školy. Vyhlášený profesor Otakar Ševčík tam na něm aplikoval svou novou metodu a během 6 let se z Kubelíka stal dokonalý umělec. Během absolventského koncertu vyvolala úžas jeho interpretace Paganiniho houslového koncertu D-dur a po koncertech ve Vídni o něm hudební kritikové psali, že by ho ve středověku upálili jako čaroděje. Ve 20. století ho neupálili, ale stal se globální megastar, jak by se dnes psalo. Koncertoval po celém světě a s těmi nejslavnějšími orchestry. Kupoval si vily a zámky. Ve Velké Británii ho přijala královna Viktorie. Byl hostem královských rodin v Rumunsku a Itálii. Papež Lev XIII. Mu propůjčil řád svatého Řehoře Velikého a zlatou medaili mu udělilo i rodiště Paganiniho, tedy Janov. Takový byl Jan Kubelík. 5. července 1923 se narodil významný tanečník a choreograf, dlouholetý šéf baletu Národního divadla v Praze Jiří Blažek. Možná si ho pamatujete jako Romea v baletu na Prokofjevovu hudbu. Jeho manželkou byla další významná baletní umělkyně Marta Drotnerová. A právě za jeho šéfování se hvězdou baletu Národního divadla stal Vlastimil Harapes, o kterém dnes budu taky mluvit. 5. července 1929 přišel na svět, a to v Paříži, syn básníka, grafika a překladatele Bohuslava Reinka a básnířky Suzanne Renault Jiří Reinek. Vzhledem ke svému třídnímu původu, jak se tenkrát říkalo, a pevným postojům svých rodičů, mohl za komunistického režimu absolvovat pouze měšťanskou školu. Mimořádné vzdělání však získal celoživotním studiem. Psal taky krátké prozy, nejznámější je však díky svým překladům francouzské literatury. Vyšly nicméně až v 90. letech, dřív publikovat zkrátka nemohl a nesměl. Světlo světa spatřil 5. července, a to roku 1932, i významný historik, na jehož osudu se rovněž podepsala spletitá historie naší země a který měl ovšem za normalizace zakázáno přednášet dějiny 20. století. Jak bylo to 20. století zvláštní u nás, že? Profesor Robert Kvaček. A dnešní datum má ve svém rodném listě i průkopník rock'n'rollu a big beatu v Čechách, zpěvák skupin Flamengo a The Matadors, Viktor Sodoma. No a narozeniny konečně slaví taky herečka, manželka spisovatele a publicisty Ondřeje Nefa, paní Ljuba Krbová. Jistě ji znáte třeba z televizních seriálů a filmů Přítelkyně z domu smutku anebo Ulice. A možná víte i to, že se věnuje čínskému bojovému umění wushu a že v něm dokonce naši republiku i reprezentovala. A tak si s ní za chvíli ve svátečním dobrém ránu zacvičíme. Co vy na to? Tak se na to mezi tím, přátelé, nachystejte. Teď je tu Věra Špinarová. Krásné ráno.

0: Tak co, vážení, už jste se po ránu protáhli a rozhýbali? Třeba díky procházce s pejskem? A nebo že byste patřili k těm, co ráno pravidelně cvičí? To je opravdu chvályhodný zvyk. Svědčí našemu zdraví i duševní pohodě. Člověk se rázem cítí jako znovu zrozený. Mezi ty moudré, kteří to dodržují, patří i dnešní oslavenkyně, herečka Ljuba Krblová, která cvičí čínské bojové umění wushu, jak jsem říkal. No a jak jsem zjistil, když jsem u ní před časem doma natáčel, to její protahování je docela inspirativní. Tak se teď nechte inspirovat.
1: Jsme na návštěvě u Ljuby Krbové v jejím venkovském domě. Ona mi slíbila, že mi ukáže stretching, čili rozcvičování na bojová umění, kterým se věnuje, a zavedla mě do kuchyně.
2: Tak, já každé ráno si tamhle postavím vodu na čaj a než se ta voda začne vařit, tak stihnu aspoň ten základní stretching. Což znamená toto?
1: Já budu popisovat, Ljuba, jo? Ljuba právě položila levou nožku, půvabnou nožku na kuchyňský. Ano, na zvýšenou kuchyňskou linku, přesně tak. No a předklonila se a uchopila chodidlo oběma rukama.
2: Ano, a tady je důležitý, aby člověk vlastně hlídal celé tělo. To znamená, nepovolovat si chodidlo druhé nohy, to musí být v zákrytu, pak musí být i bok rovně, abyste si to jakoby neulehčoval, aby opravdu se protáhly všechny ty svaly, všechny ty šlachy, které jsou po té noci takový jako spohodlnělý a líňoučký, no minimálně 40 schýbnutí na jednu nohu, 40 na druhou nohu.
1: A to je ten úplně první ranní cvik?
2: Ano, ano. Mm-hmm. Jo, protože to je strašně důležitý. Ono to otvírá tady...
1: Protáhne páteř,
2: záda. Ale je strašně důležitý, abyste to dělal správně, abyste se neublížil, aby to, opravdu ty boky byly...
1: Čili zpevněný.
2: Jo, pak vlastně to jde do strany, že jo. No a když mám čas, a to pak já mám úplně hezčí den, tak začnu takzvaným čikungem pěti zvířat. A ten si se mnou můžete dát?
1: Ano, no tak pojďme na to.
2: Protože to jsou statické tak, pozice.
1: Dobrá. Čili to je trošku jako yoga, něco statické pozice?
2: Ano, ano. Mm-hmm. Má to ještě tu výhodu, že vlastně tím cvičíte dech, že jsou tam zádrže dechu a posilujete tím plíce. Mm-hmm. Zvětšujete tím obě plic. Proto se strašně divili, že taková mrňavá ženská, jako jsem já, má takový objem plic na plicním, když mě dělali spirometrii. Takže nejdřív vlastně se postavíte.
1: Špičky k sobě? My v Pilates dáváme špičky od sebe.
2: Ne, nejdřív stojíte takhle a vlastně ten základní postoj je na šířku ramen.
1: Ano.
2: Obě dvě špičky směřují dopředu. Trochu podsadíte pánev, aby se vám ta páteř ne takhle, ale jenom povolit. Ono je to strašně těžké se naučit tu rovnováhu. Správně má ta páteř být bez toho prohnutí. Já vám to ještě ukážu, že jo, takhle jste běžně.
1: Prohnutý v páteři, ano, osobitě.
2: Ano, a tadyhle tu páteř vlastně vyrovnáte, tím pádem nezatěžujete svoje bedra, který mají celý den těžký život, protože je přetěžujeme. Zvláště ještě my ženský v těch podpatcích, že ano. Takže ten postoj je důležitý a nejdřív teda v tomto postoji s nádechem jdete do upažení, protáhnete zase ty šlachy. Ano, je to těžké. Pak jdete nahoru do spojení a pak takzvaně otvíráte střední dráhu těla.
1: Pokrčíme kolena.
2: A nahoru s nádechem, s výdechem dolů. No to vypadá jako, že to nic není, ale vlastně takovým nenásilným způsobem protahujete ty šlachy na rukou, protože teď se otevře ta druhá strana a vidíte, tam ty rozsahy už jsou vidět, jestli jsou ty šlachy zkrácené nebo ne. Tak a když se takhle pomučíte, tak zavřete s nádechem a s výdechem a jdete do takzvané relaxační pozice. Chytnete si tadyhle ten prsteníček.
1: Ano.
2: Ne nadarmo se nosí prstem tady, protože tady ano. Je velmi důležitá dráha. Tady
1: tam, co nosíme prstýnek.
2: Tam, co nosíme ten prstýnek.
1: Ano, snubní.
2: Ano, přesně tak. Takže tam se chytnete a v klidu odpočíváte, protože když děláte to cvičení poctivě, tak cítíte, že se vám rozproudí ta krev po celém organismu a teď začínáte cvičit 5 zvířat. A je to strašně jaksi pěkné protahující cvičení. První je, jak jinak, protože jsou to čínská cvičení, drak.
1: Aha. No, je to balet, Ljubo. Strašně vám to sluší, elegantní je to.
2: Děkuju. Je to hlavně strašně fajn, protože když si to ráno zacvičíte,
1: no.
2: Tak máte pocit celý den, že jste prostě tak jako, já nevím, jak bych to řekla, křepký.
1: Krásné české slovo, ano.
0: A propos, takový čikung 5 zvířat, to je starobylé taoistické zdravotní cvičení. Jeho cílem je napodobováním pohybů, dechu, ale taky ducha 5 zvířat. Tygra, jelena, medvěda, opice a jeřába, protáhnout tělo, uvolnit mysl a harmonizovat vnitřní orgány v duchu tradiční čínské medicíny. Tak co vy na to? Pěkné ráno.

0: Vzpomínáte si, jak jsme se jako děti někdy uřekli a pronesli zvěrozvěsti místo věrozvěsti a jak nás rodiče anebo paní učitelka opravili? Komu se to nestalo, ať se teď přihlásí. Věru o zvířatech takový malý človíček, kluk anebo holka, mluví a přemýšlí mnohem častěji než o tématech, jako je víra. To přichází až později, až v dospělosti si člověk třeba uvědomí, jaký přínos pro naši zemi měli oni dva apoštolové Slovanů, bratři ze Solu někde se narodili. Přinesli k nám totiž křesťanskou víru. A ruku na srdce, přátelé, co pak si ze školy pamatujete o svatých Cyrilovi a Metodějovi? Jistě to, že Cyrila známe taky jako Konstantina, tak byl pokřtěn. Jméno Cyril to přijal jako mnišské jméno po nástupu do kláštera na sklonku svého života. Popravdě to museli být chlapíci jednak opravdu přesvědčení o své pravdě, jednak velmi odvážní. Představte si Evropu v 9. století. Legrace jako v Asterixovi a Obelixovi to jistě na cestách tenkrát nebyla. A tihle dva chlapíci vyjížděli ve službách Byzance k pohanům a vyprávěli jim, že by měli vyznávat jednoho boha. No, často jim to muselo přinést různé problémy a často jim muselo jít o holý život. Byli taky velmi vzdělaní, zejména mladší Konstantin, což byl teolog a filozof, ovládající díky svým cestám mnoho jazyků. Byl také vynikající řečník. Zemřel v pouhých 42 letech. Zajímavý byl i jeho starší bratr Metoděj, který byl o 14 roků starší než Konstantin. Původně se živil jako státní úředník. S mladším bratrem se zblížil během pobytu v klášteře a vyráželi potom společně na různé mise. I k nám na Moravu. Nakonec po Konstantinově či Cyrilově smrti právě Metoděj dokončil jeho dílo a povedlo se mu založit moravsko-panonskou arcidiecézi, ve které se stal prvním arcibiskupem. Dožil se na svou dobu kmetského věku 72 let. Na Velkou Moravu, jak si možná taky ze školy vzpomenete, dorazili oba bratři na pozvání knížete Rostislava na jaře roku 863. V jeho říši se jim povedlo za knížecí podpory zavést slovanskou liturgii a staroslověnština se začala používat během kázání a taky při výuce. Je dobře, že si oba bratry ze Soluně i dnes po staletích připomínáme, že jejich památka je stále živá a že třeba před pár lety o nich a jejich misi vznikl i hraný film. Natáčel se také v archeoskanzenu v Modré u Uherského hradiště, kam vás za chvíli taky zavedu ve svátečním Dobrém ránu. Ale zdali pak třeba víte, že oba svědce máme i v Praze, na Karlově mostě. A není se co divit. Vzhledem k jejich významu se stali hlavními patrony Moravy. A papež Jan Pavel II. Je v roce 1981 prohlásil za spolupatrony Evropy, na což můžeme být náležitě hrdí. A odkdy se slaví právě v tento den svátek svatých Cyrila a Metoděje? Od roku 1863. Tak, nejspíš jste si teď spočítali, že tenkrát si zrovna naši předkové připomínali 1000 let od příchodu věrozvěstů na Moravu. Mimochodem, tohle datum nemá žádnou souvislost se životem obou věrozvěstů. Jejich svátek právě na tento den určil papež Pius XI. Na návrh tehdejšího olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberga. No, přátelé, tak jsme zase o něco chytřejší.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

kolem známých míst. Doma si

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: V časech slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se můžete ocitnout jenom kousek od Velehradu v archeoskanzenu v Modré, kde připomínají život právě v oněch časech. Tenhle nevšední skanzen vznikl díky dvěma mužům, díky starostovi Modré Miroslavu Kovaříkovi a díky archeologovi, který se zabývá právě starými Slovany, docentu Luďkovi Galuškovi z Moravského muzea v Brně. A právě s ním jsem se v klenotnici Velké Moravy v archeoskanzenu v Modré setkal. Tato klenotnice je součástí archeoskanzenu a jsou tam ty nejcennější památky na Velkou Moravu, zejména tedy šperky, chráněné jako v nějaké švýcarské bance. Však si to zaslouží. I proto jsem se svého průvodce nejprve zeptal, jak velké bohatství je tam shromážděno.
2: No, bohatství neskutečné. Jedna věc je samozřejmě to zlato, stříbro a tak dál, ale ono je zhodnoceno rukou velkomoravských, ale i cizích šperkařů 9. století, takže ta historická hodnota vystavených exponátů je neskutečná, protože vlastně všechno jsou to originály.
3: No a výsledkem je ta nádhera, která je tady k vidění v těch kulatých vitrínách. Promiňte takovou velmi novinářskou anebo návštěvnickou otázku, co je tady nejcennější?
2: Ano, to je skutečně novinářská otázka. Já se skoro ani na to netroufám odpovědět, protože asi bych odpověděl jinak, než by odpověděli mý kolegové z archeologického ústavu nebo z filozofické fakulty. Prostě všechny předměty, které tu jsou, znají návštěvníci nebo čtenáři knih s raně středověkou tematikou. To znamená, pro někoho je to, co já vím, třeba krásné stříbrné nákončí s vyobrazením velkomoravského velmože z Mikulčic, pro jiného to může být třeba soubor žil.

0: Pane docente, čím jsou typické šperky z období Velké Moravy?
1: Tak takový jednotící moment asi je, že jsou vyrobeny za využití technik filigránu a granulace. Zejména pak samozřejmě, co se týká ženských šperků, anebo i dětských šperků. Filigrán je metoda, která pracuje prostě s různě upravovanými drátky, které splétá do různých tvarů, košíčků, anebo jen různých obkladů, třeba puklíček a podobně. A jsou z toho filigránu dělány krásné takzvané košíčkové náušnice. Granulace je zase jiná technika, která pracuje s malými granulkami, tedy leckdy až makovými zrnky, někdy i většími, které prostě skládá do různých obrazců, ať už na povrch gombíků, anebo jenom tak je dává do tvaru klasů u takzvaných třeba hrozníčkových náušnic. Samozřejmě je to o tom, že ten velkomoravský šper, tak on nevznikl náhodou. To znamená, vychází i z okras Avarů, kteří tady žili v 8. století, mám na mysli v oblasti Balkánu, a nebo v místech dnešního Maďarska nebo západního Slovenska, protože Avaři asi na Moravě nikdy nežili. No a samozřejmě pak je tu působení Franské říše nebo Byzantské říše, možná i dokonce Kijevské Rusy a některých dalších. A potom vzniká takzvaný veligradský šperk nebo typ veligradského šperku, kde zejména gombíky představují předmět, který se v tom středoevropském prostoru v jiných kulturách v té podobě, jak je známe z doby Velké Moravy, z našich mocenských center Velké Moravy prostě neobjevuje. A je to svým způsobem výdobytek prostě té velmožské vrstvy starých Moravanů.
0: My bychom měli vysvětlit některé termíny a něco o nich povědět. Třeba takové nákončí.
1: Tak nákončí je předmět, který vlastně ukončoval, od toho ten název, jeden konec opasku velmožského, nejčastěji. Ono nakončí se třeba objevují i na takzvaných lítkových řemincích nebo na soupravách řemení, záchytných řemení ostruh. Ale v podstatě je to předmět, řekněme tomu, jazykovitého tvaru, který je dutý a který se navlékal na tu koncovou část a zejména u těch velmožských opasků je takové nákončí často zdobeno, jeli ze stříbra nebo z pozlaceného bronzu a tak dál, tak je často zdobeno těmi technikami filigránu, ale i granulace, velice často pak tepáním. Takže je to taková ozdobná součást velmožských opasků.
0: No a ta nákončí jsou nádherná, stejně tak jako kombíky a někdo si knoflíky teda představí jako ty, které používáme dnes, třeba které mám na tričku, ale tyhle gombíky jsou kulaté.
1: Tak je to takový terminus technicus, jo. Dodnes se o tom vedou debaty, jestli knoflík, nebo přívěšek, nebo závěšek, nebo jak to nazývat. Ale v minulosti to bylo nazváno tento předmět gombík. V podstatě je to předmět, který se stává ze dvou plechových polokoulí, tvořících jeden celek, opatřený závěsným ouškem teda. No a na tom gombíku, na jeho povrchu se pak může objevit buď to tepaná výzdoba v podobě různých vzorů rostlinných, architektonických, ale i figurálních, anebo výzdoba vytvořená granulací nebo filigránem, to znamená vytvářející ty různé geometrické obrazce, jako obdélníky, kosočtverce sestavené z těch granulek, někdy dokonce i kombinovaná. A na některých gombících vzácně se můžou objevit i třeba skleněné vložky. No a takový gombík se potom upevňoval zhruba v oblasti klíčních kostí na košile nebo obecně na textilie. A my se domníváme, že tento gombík měl jednak funkci symbolickou, to znamená představoval jakýsi symbol svobodných Moravanů, když to tak nazveme, ale zároveň měl i funkci ozdobnou, protože často se objevuje na ženských krojích a kupodivu dětských krojích. No, takže jde o předmět asi vícerého použití, který je typický právě pro ty Moravany.
2: Krásně vyprávěl docent Luděk Galuška o nákončích, gombíkách a vůbec velkomoravských špercích a tak vás dost možná i zlákal k návštěvě archeoskanzenu v Modré a tamnější klenotnice Velké Moravy. A já vám tu návštěvu mohu jenom doporučit. Rozhodně nebudete litovat.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Množství vody v půdě dosáhlo na Moravě kriticky nízkých hodnot. Česko si dnes připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Počasí bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojedinělé bouřky a teploty většinou do 25 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. V půdě na Hané a na Jižní Moravě je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině týdne. Na Moravě ale pršelo méně, nebo se jí bouřky úplně vyhnuly. Podle Miroslava Tranky z Intersucha tam množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
2: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný podvadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky jednoho metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
0: Nejvíc proto suchem trpí luční porosty, jako jsou trávy a byliny. Podle Trnky ale nedostatek vláhy ovlivňuje i stromy. Ty tak produkují méně dřeva, než je v tomto období zvykem. Policisté upozorňují, že řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost. To přitom způsobí každý rok asi 5% nehod. Odborníci se shodují, že bezpečná vzdálenost mezi auty je zhruba 70 metrů. Lidé si taky mohou pomoci pravidlem 2/3. Na dálnici si zvolí pevný bod, jako je třeba sloupek nebo strom, a minout by ho měli o 2 vteřiny později než auto před nimi. Pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti se v Česku odvíjí od závažnosti nehody. Například v Rakousku za to ale můžou policisté udělit pokutu až 10 000 korun. V německém Erfurtu končí stranický sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Úřady očekávají velké protidemonstrace. Jen v sobotu na místě podle policie protestovalo asi 30 000 lidí, většinou pokojně. AfD je momentálně nejsilnější opoziční stranou v německém spolkovém sněmu. Civilní tajná služba ji loni označila jako extremistickou. Dnes je den věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V roce 863 přišli na Velkou Moravu z byzantské Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany se stavili nové písmo Hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů, vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
3: Právě pro jejich přínos evropské kulturní a duchovní jednotě byly také Konstantin Cyril a Metoděj prohlášeni za kulturní spolupatrony Evropy.
0: Odkaz obou bratrů připomínají i Cyrilo-metodějské slavnosti, které jsou celý víkend třeba ve Velehradě. Dnes si zakončí národní pouť a slavnostní mše před bazilikou. Čeští volejbalisté poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nekoli získal zlato v Albufeiře v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 nad Polskem.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky hlavně na Moravě ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty na severu a severovýchodě kolem 19, jinde 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 13.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy je nebezpečná situace za sjezdem na Zdice. Na 27. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. V Praze se tvoří fronta ve Kbelské ulici ve směru do Hloubětína. Ve sjezdu na Novopatskou havarovala 2 osobní auta. Je to zřejmě velmi obtížné, pokud vůbec. Další informace připojíme v další zelené vlně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpět Václav Žmolík.
5: Já děkuji Nadě Procházkové za slovo a přeji krásné ráno. Asi nejsem sám, pro koho je léto, tedy tento čas, časem nostalgických vzpomínek. Vybavuji si prázdniny svého dětství, události těch let i blízké lidi, které jsem měl rád. Rodiče, dědečka, babičku, bratrance a sestřenice, kamarády a kamarádky. I lidi, které jsem potkával během prázdninových cest a pobytů, dědečkovi sousedy, paní z mlékárny a nebo kamaráda z kempu v Jugoslávii, který sice mluvil německy, zatímco já česky, ale stejně jsme si báječně rozuměli. Prostě vzpomínky k létu a prázdninám patří a tak dál budu náležitě nostalgický a možná i sentimentální, promiňte mi to. Protože takové poslední představení před rekonstrukcí ve Vinohradském divadle, 90. hudebního skladatele a režiséra Zdeňka Zahradníka, anebo uložení ostatků Vlastimila Harapese na Vyšehradském hřbitově, tak to jsou události, které se sice udály před pár dny nebo týdny, ale už teď stojí za to na ně zavzpomínat. A myslím si, že nejen já, ale i mnoho dalších lidí si na ně vzpomene i po letech. Tak pojďme v další hodince svátečního dobrého rána právě vzpomínat.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás

0: V divadle na Vinohradech jsem zažil mnoho krásných premiér a představení a viděl jsem tam na vlastní oči legendy našeho herectví od Vlastimila Brodského přes Jiřinu Jiráskovou až třeba po mého švagra Rudolfa Jelínka. Zkrátka od dětských let jsem tam byl častým hostem a chodím tam rád. Třeba i proto, že mám k tomuto divadlu jaksi domácký vztah, protože je na Vinohradech, na Královských Vinohradech v Praze, kde se naše rodina usadila už před víc než 100 lety a kde s různými přestávkami žijeme dodnes. Vy, kteří jste taky odněkud, abych tak řekl, mi jistě rozumíte. A tak mě moc potěšilo, když jsem dostal od pana ředitele Tomáše Tepfra, mimochodem taky rodilého vinohraďáka, pozvánku na poslední představení na Vinohradech před rekonstrukcí. Ta krásná secesní budova totiž slouží už od roku 1907, bez nějaké větší rekonstrukce anebo obnovy. A propo, klobouk dolů před jeho tehdejšími budovateli. Teď ale už na velkou opravu dojde. Je víc než zapotřebí a soubor divadla bude provizorně hrát nikoli v divadle na Vinohradech, ale v divadle na Vinohradské. Takto vtipně totiž nazvali provizorní prostor, který vzniká přestavbou někdejšího kina Květen v budově Radiopaláce jenom o pár set metrů dál, právě na Vinohradské ulici. Tam bude přeneseno několik úspěšných inscenací, jako třeba Petroleové lampy, Velký Gatsby a nebo Past na myši. Rekonstrukce by měla podle plánů trvat 33 měsíců od předání stavby. A tak držme divadelníkům palce, aby se na náměstí Míru vrátili už v roce 2029. Nejspíš jsem nebyl sám, kdo na to myslel před pár dny během závěrečného potlesku po představení komedie Pygmalion od George Bernarda Shawa. Právě tuhle inscenaci divadelní klasiky zvolili totiž vinohradští, aby se se smíchem, nadhledem a espritem rozloučili s budovou, kterou všichni mají tak rádi a k níž se pojí tolik vzpomínek a historek. Vždyť v ní působily i takové osobnosti, jako byly Karel Čapek, Olga Scheinflugová anebo František Pavlíček. A poslední představení se povedlo. Na jevišti excelovali Jan Šťastný jako profesor Higgins, Tomáš Tepfr, co by plukovník Pickering a Markéta Děrgelová v roli Lízy. Publikum je nakonec zaslouženě odměnilo ovacemi ve stoje. A ještě větší potlesk měla potom scénka z jedné fiktivní porady, na níž se s nadsázkou řešilo, co s divadlem, které vám padá na hlavu. No, výborně se bavili zejména členové uměleckého souboru, který se na tom posledním představení sešel celý. Byli tam všichni do jednoho. Na webu Vinohradského divadla pak najdete v současnosti i tahle slova. Cituji. Hamlet před osudným soubojem s Laertem pronese větu The readiness is all. Erik Adolf Saudek ji přeložil být připraven toť celé. V divadelním provozu tahle replika zdomácněla. Vyjadřuje totiž vůli dosáhnout svého a připravenost čelit i nečekaným nástrahám. A já tedy divadlu na Vinohradech i nám divákům moc přeji, aby těch nástrah bylo co nejméně. I když pravda, jednou je hůř, jednou je líp. Tak doufejme, že v tomto případě bude jenom líp.
1: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil ramen.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramenem.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

0: Bělovlasý štíhlý muž, který má vždycky úsměv na rtech a pro dobré slovo a pochvalu nejde daleko. Tak to je hudební skladatel a režisér Zdeněk Zahradník. Tak ho znám já, tak ho znají i mnozí další už, desítky let. On se zkrátka nemění. Mám ho rád a vážím si ho nejen díky jeho dobrosrdečnosti a talentu, ale taky díky jeho pracovitosti a elánu. A tomu bylo nedávno, 90 let a stále pracuje a stále je aktivní. Vždyť seniory s nárokem na starobní důchod jsou už i jeho studenti z časů, kdy učil na Lidové a později Pražské konzervatoři. A celá plejáda umělců, zejména z oboru klasiky, ho zná jako hudebního režiséra a dramaturga gramofonové společnosti Suprafon a spousta herců a recitátorů zase jako klavíristu z divadla hudby a poezie Lyra Pragensis. Mnozí z nich se sešli na jubilantském koncertě v Praze, kde nemohla nezaznít Zdeňkova kantáta na slova Karla Hynka Máchy Máhy, protože hudba a poezie Zdeňka Zahradníka provázejí celým jeho životem. Máchovo slavné dílo zpracoval nejen jako kantátu, ale taky jako melodram. Z jeho dalších děl připomenu třeba operu Popelka. A jak se stal vlastně hudebním režisérem? No, tak to si od něho poslechněte.
1: No, tady před sebou pamětní knihu, kterou jsem si založil, když jsem začal působit v Suprafonu. Tam zemřel režisér pro vážnou muziku a potřebovali někoho, tak mě přijali. A já bez všeho školení, jako takového, což dneska trvá 4 roky na AMU, tak jsem prostě nastoupil a to bylo 8. ledna 1966. Kdy jsem měl po 14-denní vlastně seznamováním s tou prací jen do Bratislavy, respektive jsem jel, protože nikomu z pánů se nechtělo. A tak jako já jsem říkal, bože můj, já jako nevím o tom nic, tak jsem byl poučen, nahraj všechno dvakrát, abys měl z čeho stříhat potom. Tak to bylo moje nejrychlejší školení a nahrával jsem Suchoňovou partitu Rapsodiku v Bratislavě ještě s Klárou Havlíkovou a Ludovítem Reitrem jako dirigentem. A od pana Suchoně mám hezký věnování z té knize na paměť gramofonové nahrávky Bratislavě a srdečně věnuje Eugen Suchoň. Tak to bylo mé první setkání s ním, pak jsem se setkal ještě mnohokrát.
0: Tolik vzpomínka Zdeňka Zahradníka, kterému bych rád i prostřednictvím rozhlasových vln popřál hodně zdraví a pohody do dalších let. A vzpomínat ostatně budeme v dnešním svátečním Dobrém ránu i dál. Na tanečníka a choreografa Vlastimila Harapese, který by se teď v červenci, už za pár dní, dožil 80 let.

0: Václav Žmolík a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.

0: pracuje viac môj.
1: Nejspíš jste, vážení posluchači, zaznamenali, že ostatky bezesporu nejslavnějšího českého tanečníka posledních desetiletí Vlastimila Harapese spočinuli před pár dny na Vyšehradském hřbitově v Praze. Zasloužila se o to jeho letitá kamarádka a spolupracovnice, bývalá baletka, dnes první dáma českého pilates, Renata Sabongi. A protože jsem s ní kamarád a měl jsem velmi přátelské vztahy i s Vlastíkem, jak slavnému tanečníkovi říkali přátelé, vytočil jsem teď po ránu Renatěno číslo, abychom si spolu povídali právě o Vlastimilu Harapesovi a abychom vzpomínali. Renato, dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Já si tak říkám, co se ti vybaví, když se poví Vlastíkovo jméno, na co si vzpomeneš jako na první?
2: Jako na první na to, že se vlastně chodilo do divadla na Vlastíka.
1: Je to tak.
2: To je takové, co okamžitě člověku naskočí, že tak jako se chodí na některé herce nebo zpěváky, tak se prostě chodilo na Vlastíka.
1: Protože byl velká hvězda. A kdy vy jste se vlastně poznali, jak jste se poznali a co všechno jste spolu dělali, na čem jste spolupracovali?
2: Tak já jsem znala samozřejmě Vlastíka mnohem déle, než on mě, nebo spíš než on mě zaregistroval, protože on už byl ta hvězda, my jsme byli zatím studenti a hostující studenti v Národním divadle a tak dále. Ale pak jednoho léta mi najednou Vlastík volal a volal mi, to bylo po revoluci, a říkal, já jsem se stal šéfem baletu. A prosím tě, já vím, že jsi teď tady na prázdniny, protože já jsem v tu dobu žila ve Státech, ale já bych potřeboval, aby si tady zůstala teďko na 3 měsíce. Mám v plánu dělat vlastně poprvé americké choreografie, bude se to nazývat Amerikána, a moc bych potřeboval tvoji pomoc. To takže takhle jsme se domluvili a já jsem teda samozřejmě s nadšením přijala. A potom bylo, že jsme vlastně připravovali tu první Amerikánu, čili jsem oslovovala ty americké choreografy, instituce, vlastně účastnila jsem se toho, jak teda se to domlouvá, kdo teda přijede a tak dále. No a najednou vlastně říká, víš co, teď jsme to teda takhle připravili a teď sem budou jezdit i choreografové, budou sem jezdit prostě scénáristé, budou sem jezdit lidi kvůli kostýmům a tak dále, tak já jsem ti to prodloužil do konce sezóny. Takže vlastně tím to bylo všechno jasné a já už jsem se vlastně do Státu nikdy nevrátila, jenom na prázdniny. Měla jsem funkci dramaturga a pak jsem vlastně dělala i PR, přesně tam ještě měl další, takže já jsem mu vlastně dělala dramaturga a PR a vlastně jsem dělala takové všechno, protože tím, že to bylo všechno nové a po revoluci, tak každý prostě dělal, co se dalo. Zároveň jsem chodila i se všemi těmi, co se týká světel, sedět prostě do hlediště, aby na tom jevišti se to dávali dohromady, protože americké svícení má třeba jiný způsob osvětlení, má spíš mnoho více menších světel, my máme třeba velká světla, takže se to prostě i toto se všechno muselo korigovat a tak dále. Takže jsem vlastně i dělala tady tlumočnici a všechny technické věci a tak dále, co bylo potřeba.
1: Tak to vzpomínáme víceméně na 90. léta.
2: Ano, ano.
1: Kdy si Vlastíkovi byla opravdu hodně blízko, jaký byl?
2: Tak Vlastík byl člověk s úžasným smyslem pro humor. Někdy teda říkal velmi věci napřímo, byť to říkal s humorem, ale vždycky byl velký nadšenec do tance, takže on vlastně všechno, co říkal, opravdu měl ten tanec rád a bylo to v zájmu vždycky té věci, bylo to v zájmu té choreografie, v zájmu toho člověka. Jo, ne, že by se neuměl někdy rozčílit, ne, že by neuměl být prostě jakoby i tvrdohlavý, ale vždycky se s ním dalo mluvit a vždycky se dalo domluvit to, o co šlo o to divadlo, a to vždycky bylo na prvním místě. Takže ale nezapomínáte, jak vždycky přišel, měl báječně vykládat vtipy. Takže to on se tím sám také bavil a bavil všechny ostatní, a tak jako on to neuměl vykládat nikdo u nás na baletu.
1: Je to tak. No a čím to bylo, že udělal tak výjimečnou kariéru, že byl tak výjimečný tanečník, díky čemu se stal největší hvězdou našeho baletu?
2: Tak já si myslím, že tam bylo spoustu jakoby věcí, které se spojily, a to byla jednak jeho v podstatě ušlechtilá postava, on byl velmi elegantní, byl by takový ten noblesní tanečník, byl vysoký, měl 1,80 m nebo přes 1,80 m a samozřejmě úžasnou tvář, takže on měl divadelní zjev moc krásný. A tím, že vlastně hrál i už na konzervatoři, hrál už ve filmech, tak toho velmi spopularizovalo, protože on měl i ten herecký talent a tím pádem samozřejmě u toho tance použil i tento talent. talent. Vždycky říkal, že nechce dělat jenom nějaké technické věci a technické cvičení. To má být samozřejmostí a musí tam být něco navíc. A u něj právě bylo toto něco navíc. To na tebe sahlo, to když prostě přišel na jeviště a tak jako tam byly tanečníci a tak dále. A najednou přišel Vlastík a byl tam jenom on. A člověk okamžitě ho zaregistroval.
1: Je to tak. I když jsem kluk, tak jsem to cítil stejně.
2: Jo, jo, jo, on nastoupil, teď hodil tou patkou.
1: S Renatou Sabongy vzpomínáme v dnešním svátečním Dobrém ráno na Vlastimila Harapese a za malou chvíli budeme pokračovat.

0: Na telefonu mám stále Renatu Sabongi. Před malou chvíli jsme si povídali o jejím a vlastně i mém příteli a o jejím spolupracovníkovi, šéfovi a kolegovi Vlastimilu Harapesovi. A mě by moc zajímalo, Renato, jak tě napadlo, že by Vlastimil měl odpočívat na Vyšehradském hřbitově hned vedle Slavína?
1: To byl nápad zcela spontánní, protože jsem stála těsnou stráž u jeho rakve, vystavené na jevišti Národního divadla, a tam najednou prostě, jak ty emoce s člověkem lomcují, tak jsem si říkala, ježišmarja, tento člověk by si vlastně zasloužil být na Vyšehradě. A je vůbec nějaký tanečník na Vyšehradě? Tak tam mě to napadlo. Samozřejmě zmínila jsem se o tom na baletu a tam mě říkali, že to je dobrý nápad. No a pak prostě jsem se toho ujala. Zjistila jsem, že tam žádný tanečník na Vyšehradě ještě pohřbený není, takže jsem tak Vlastík bude první a zaslouží si to, protože to je opravdu výjimečný člověk, který je synonymem baletu a tance v naší republice.
0: Co to znamenalo sehnat volné místo na Vyšehradském hřbitově? Tam už je snad úplně plno, ne?
1: No, znamenalo to vlastně oslovit magistrát, protože tím, co disponuje magistrát, pokud tam nejsou nějaké historické hrobky, které mají vlastně smlouvu na dobu neurčitou, tak jinak všechno řeší magistrát a ten musel dostat vlastně jakoby žádost, musel se k tomu vyjádřit. Vlastně ta komise se skládala z 9 členů a ku podivu všichni jednomyslně se vyjádřili pro.
0: To jistě nebyl konec tvého martýria.
1: Ne, to byl začátek. To jsem ani netušila. A teď to samozřejmě byl začátek a teď řekli ano, tak se tam musíte spojit s vedoucím hřbitovu a ten vám řekne, co je tam možné vlastně za místo. Tak to jsem zjistila, že jsou pouze možná dvě místa. Já jsem samozřejmě mezi tím, když jsem zjistila, že teda vůbec by to připadalo v úvahu, tak jsem se domluvila samozřejmě s příbuznými a pozůstalými po Vlastíkovi, jestli by něco pro ně takového připadalo v úvahu. Takže oni dokonce jeli se mnou, byli jsme tam vybírat to místo, takže jsme to jedno z těch dvou volných míst, kterým disponuje magistrát, si vybrali a pak začalo všechno. Samozřejmě tam, že urovnání ty plochy, odklizení, udělání návrhu na ten náhrobek, kdo bude dělat náhrobek, malí památkáři, velký památkáři, stavební povolení, odklízení, jo, potom kolaudace a tak dále. Takže těch úkonů bylo strašně moc, odhad ještě na ten předcházející vlastně, co tam byl pozůstalý, ten hrob nebo ty zbytky. Takže to všechno, jestli tam není nějaký kámen, který by byl cenný, který musí ten odhadnout, prostě aby to ty hřbitovy měli pak. No takže to opravdu byla anabáze vlastně velmi dlouhá.
0: No a hlavně dát dohromady peníze taky, že?
1: No a ty peníze, to je ještě dlouhá taky trať, to ještě poběží dál samozřejmě, protože já jsem vlastně udělala sbírku v rámci platformy Donio a je moc hezké, že na to slyší vlastně jo, ty, co si ho pamatují, ať už to jsou jenom vlastně jaksi diváci, tak i kolegové, protože to je strašně důležité, ta podpora a to, že zůstává pořád v paměti. Já vlastně toto všechno chci uložit do archivu Národního divadla, aby každý, kdo přispěje, tam bylo to jeho jméno a tu sbíráme vzpomínky, sbíráme fotky a to všechno bude vlastně ve složce, Vlastíkově složce, kterou vlastně zorganizujeme.
0: No a všechno je také na webu vlastimilharapes.cz, tam se naši posluchači mohou podívat. Já si tak říkám, Renato, že ty máš díky tomu takový opravdu krásný zápis tam někde nahoře. Máš tam několik velkých plus teď, která zcela jistě vyváží všechny hříchy, pokud by ses někdy vůbec nějakých dopustila.
1: Jasně, takže ano, ano, mám to tam nahoře dobře zapsané, to je krásné, to mě když si řekl Marek Eben, já už jsem dělala, já to mám tak nějak prostě, já jsem vždycky srdcař, já vždycky o tom musím být přesvědčená srdcem a je to hrozně hezký a právě i když jsme vybírali ten kámen, tak jsem taky vlastně vyzvala jeho dlouholetého kamaráda Jaroslava Urbánka, která jsem řekla, ten to taky bude dělat nejenom jako za vlastně zakázku, ale bude taky to dělat se vzpomínkou na toho Vlastíka, což je moc fajn a plus tam budeme mít i QR kód, který vlastně ocenili zase hřbitovy a přišli s nápadem, že vlastně by se to mohlo umístit na Vyšehradě i na ostatních hrobech, když budou souhlasit majitelé a nájemci, že by to bylo moc hezké, že v dnešní době ti mladí lidé nechtějí číst a že si to mohou takhle načíst a postupně se dostávat k těm informacím. Takže to si myslím, že je taky hrozně důležitý moment.
0: To zcela jistě. A hlavně na uložení ostatků, byť bylo děsné horko, se sešly stovky lidí, zejména kolegové a kamarádi, ale také diváci, fanoušci, faninky, všichni, co měli Vlastíka rádi a vážili si ho, ten obřad byl moc pěkný a důstojný, tak to tě muselo potěšit.
1: To mě potěšilo moc, protože já jsem to brala, že to je vlastně podsta nejen Vlastíkovi, ale že je to podsta vlastně tak oboru jako takovému, protože taneční obor je hrozně těžký a myslím si, že i nedoceněný. Je to velká dřina a strašně krátká životnost. Takže to pro mě byla taková čest, že já si myslím, že Vlastík by s tímto zcela souhlasil, protože, jak jsem říkala, on byl velmi kreativní a líbilo se mu, že já také a věděl, že se můžeme na sebe vzájemně spolehnout, že vždycky všechno dodržím a na tomto jsme se sice nedomluvili, ale já věřím, že by z toho měl velkou radost a že by to bral zase nejenom pro sebe, ale vlastně pro celý obor, protože on i když tančil, tak on byl solista a když tančil svoje solo, tančil svoje solo, ale když byl jako partner, tak vždycky nechával vyniknout tu partnerku. Nikdy se tam prostě za ní jo, nějak neukazoval. Vždycky to bylo, aby ona byla a oni to o něm říkalo a vědělo se, že on je vynikající i partner. Velmi prostě se držel zpátky a nechal vyniknout tu ženu, což je taky neúplně obvyklé, protože každý ten tanečník má to svoje ego, ale on byl v tomhle tom, to byl známý i u těch kolegyní.
0: No a teď díky tobě má hrob poblíž malíře Maxe Švavinského a spisovatele Jana Nerudy. Je tedy v té nejlepší společnosti, co by kamenem dohodil od Slavína.
1: Přesně tak, mohou si krásně povídat a když se rozhodnou, můžou jít i tam na vínko.
0: No a my bychom měli, Renčo, taky připomenout, že právě za nějaké 3 týdny, 24. července letošního roku, by se Vlastimil Harapes dožil 80 let. Tak můžeme vyzvat naše posluchače, aby při té příležitosti navštívili Vyšehradský hřbitov a poklonili se tam jeho památce, zavzpomínali.
1: To by bylo skvělé a já si myslím, že by Vlastík měl z toho velkou radost a on to tam určitě někde vidí.
0: A já mám velkou radost, že si vstávala s dnešním svátečním dobrým ránem na Dvojce a na Pohodě se mnou a s našimi posluchači. Tak děkuju a krásný den.
1: Já děkuji moc a krásný den, krásnou neděli.
0: To byla Renata Sabongi.

Nevím, jak vy, vážení, ale já jsem opravdu moc rád, že je tady zase léto, ten opravdu nádherný čas. I když ještě raději mám, když se na ně mohu těšit. Tedy ten čas před létem, dny a týdny v květnu a v červnu, které teplotami a délkou slunečního svitu už dávají tušit, že léto je za dveřmi. Protože jakmile léto, tedy konkrétně i prázdniny začnou, tak to potom utíká děsně rychle, že? No ale nic na plat. A tak je třeba si užít každý den, každou chvíli, každý okamžik, přátelé, kdy je možné chodit na boso trávou i třeba podláždění, vysedávat na zahradě dlouho do noci, vychutnávat si zpěv ptactva nebeského, užívat si, že není zapotřebí oblékat těžké bundy a nasazovat kulichy, smočit se v chladivé vodě řeky a nebo rybníku, či požární nádrže, jako u nás ve vsi, nasávat vzduch provoněný růžemi a nebo jasmínem, jako by ty vůně zhotovil nějaký věhlasný parfumér, jít na dlouhatánskou procházku bez toho, abyste se museli vrátit do té a té hodiny. Jet autem a otevřenými okénky si nechat prohánět vlasy vítr. Sledovat svatojánské mušky. Počítat blesky během bouřky a nechat se ohromit duněním hromu někde daleko za humny. Zajít na nějaký koncert, anebo divadelní, či třeba novocirkusovou produkci pod širým nebem, tedy open air, jak se teď říká, navštívit letní kino a vybrat si v programu třeba některý z příběhů komisaře Clouseaua anebo neskrotné markízy andělů, překrásné angeliky. Zajít na pivko do Pergoli u nás ve vsi a pokecat tam třeba s kamarádem Jirkou, jak jsem to udělal předevčírem. A nebo prostě jenom posedět s věrnou životní družkou v zahradních křesílkách na terase nad naším statkem a třeba jenom mlčet. No tak to všechno se dá dělat jenom v tomhle nádherném ročním čase, pročež léto budiš pochváleno. A tak si to léto, které tu teď máme, užívejme.

0: Historie českého zločinu na dvojce. Historie českého zločinu na dvojce. Kam zmizel Antonín Walter?
1: Ve zprávě se píše, že se měl sejít v Praze s nějakým horákem, se kterým pak měl odjet do Rumburku. Všechny horáky u nás jsme prověřili a nic.
0: Po několika měsících se ale zjistilo, že živý už se domů nevrátí.
1: Kapesník pevně stažený kolem krku, takže už krcený.
2: Musel mít pořádnou sílu. On ho tam nepřetáhnul, ale podle polohy těla fakt přehodil.
3: Cesta nikam.
0: Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Do Česka se z Venezuely vrátila první část záchranářského USAR týmu. Mezi Kolínem a Přeloučí začala oprava železničního koridoru z Prahy na Moravu. Počasí bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle bouřky a teploty většinou do 25 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Do Česka se vrátil záchranářský USAR tým, který pomáhal ve Venezuele po ničivých zemětřeseních. První skupině, která před chvílí přistála v pražských Belích, je 57 záchranářů s 8 psy. Zbytek týmu s materiálem dorazí popoledni. Čeští záchranáři od minulé neděle pomáhali v zemi s prohledáváním sutin a hledáním přeživších. Vláda plánuje na začátku sněmovních prázdnin v dolní komoře prosadit ještě několik svých priorit. V následujících dvou týdnech chce schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé koalice dohání zpoždění, které nabrala kvůli opozičním obstrukcím prvním pololetí. Šéfka klubu opozičních pirátů Olga Richterová dlouhé diskuze o zákonech vysvětluje tím, že koalice porušuje zvyklosti.
4: Vidíme, že hnutí ANO porušuje zvyklosti, co platili klidně desítky let. Oni jsou ti, co nabourali nějaké základní fungování i základní slušnost v politice a nyní by rádi obviňovali všechny kolem.
2: Opozice kritizuje třeba předkládání zákonů formou poslaneckých návrhů, kde nemusí být připomínkové řízení. Koaliční politici kritiku odmítají, považují to za legitimní nástroj. Jednání sněmovny bude pokračovat v úterý mimořádnou schůzí k EET. Na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu dnes začíná téměř měsíční omezení. Mezi Kolínem a Přeloučí dělníci zbrousí nebo úplně vymění koleje. Práce potrvají do konce července. Osobní vlaky České dráhy zrušily, říká jejich mluvčí Vanda Rajnochová.
5: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
2: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může představovat zdravotní riziko, upozorňují hygienici. Seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Jak ale lidé můžou i sami poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
6: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
2: Kontaminovaná voda může způsobit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou vůči tomu hlavně malé děti, seniori a taky pacienti s chronickým onemocněním. Opavská charita dnes pořádá tradiční cyrilometodějskou slavnost v městské části Vlaštovičky. Současně také představí svůj domov pro klienty se zrakovým a duševním onemocněním, který měl dřív v názvu jména obou věrozvěstů. Kromě vystoupení kapel a dětských atrakcí si můžou zájemci prohlédnout i speciální technické pomůcky pro nevidomé.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky hlavně na Moravě ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19, jinde naměří 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách většinou kolem 13 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D8 v úseku mezi sjezdy na Budyní a Mělník zhruba mezi kilometry 35 a 18 pracují silničáři. Omezení se týká obou směrů, tedy jak na Prahu, tak a na Ústí. Čekejte pomalejší provoz, zdržení nabírají hlavně řidiči nákladních souprav. To byly zprávy, co nás teď na dvojce čeká, prozradí Roman Víšek.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: Přeju pěkné nedělní ráno z vysílacího centra Dvojky, přátelé. Budeme se toulat první republikou a podíváme se na samotný vznik československého státu. Byla to doba plná zmatků, zákulisních dohod, ale i obrovského nadšení. Jakou překvapivou a zásadní roli přitom sehrála hudba a pouliční muzika?
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
7: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
8: Jana Striková
9: a Jiří Vyhorálek. Díl první, muziky do ulic aneb vznik Československa.
7: Vyrážíme.
10: A kam?
7: Toulat se první republikou.
9: Obdobím, které mnozí považují za zlatý věk.
7: Které ale bylo v mnoha ohledech složité.
10: 20 let vývoje demokratického státu.
9: Čím začneme?
10: Čím jiným než jeho vznikem.
7: Vznikem Československa, ve kterém důležitou roli hrála hudba.
10: Prosím?
7: Nechte se překvapit. První světovou válkou vyústily desetiletí trvající animozity národnostní
9: spolu s rozvojem národních států a vůbec koncepce národů
7: a sociální,
10: které vznikaly díky industrializaci a s ní spojené špatné situaci dělníků.
9: Ta vedla k tlaku na demokratizaci a všeobecné volební právo bez majetkového cenzu.
10: Zatím tedy aspoň u mužů, že?
7: České snahy o národní emancipaci v rámci Habsburské monarchie byly více méně neúspěšné.
10: Označují se termínem drobečková politika,
9: která, jak název napovídá, spočívala v podstatě ve sbírání toho, co odpadne z císařského stolu ve Vídni.
10: Změny byly tedy spíše kosmetické.
9: Počátek války ku podivu mnozí nepovažovali za příležitost, jak s tímto stavem něco udělat.
7: Všichni čekali rychlou válku, po níž budou do Vánoc doma.
10: České politické strany vyjadřovaly věrnost císaři.
9: Pouze někteří vycítili šanci.
7: Například poslanec Říšské rady a univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk.
9: V srpnu 1914 napsal článek s názvem Válka.
7: Porovnal v něm síly obou táborů a vyšlo mu, že mocnosti dohody zvítězí.
10: A Rakousko-Uhersko dost možná zanikne. Vznik Československa je výsledkem snažení osobností působících jednak v exilu a jednak doma, v Čechách.
9: Masaryk odešel do exilu už v roce 1914. Později se k němu přidal Edvard Beneš a Milan Rastislav Štěfánik.
7: V Paříži roku 1916 vytvořili Národní radu československou jako zástupce těchto dvou národů vůči světovým mocnostem.
9: Dohodové mocnosti zpočátku odmítali možnost rozpadu Rakouska-Uherska.
10: Báli se chaosu, který by tím mohl vzniknout.
7: Ale pomohly legie a jejich zásluhy v bojích.
9: A také fakt, že se Rakousku-Uhersku, které už cítilo, že je na šikmé ploše, nepodařilo vyjednat separátní mír.
10: Takže se svezlo s Německem až do hořkého konce.
9: A tím i svého rozpadu.
7: Národní radu československou uznala americká vláda prezidenta Wilsona 3. září 1918.
10: A brzy se přidali i Velká Británie a Francie.
9: Exilové snažení vlastně vypadá poměrně jednoduše. Ale co doma?
7: V Čechách vznikla mafie. Tedy mafie s velkým M a dvěma F. Italskou mafií se inspirovala jen v názvu.
10: Byla to v podstatě tajná odbojová organizace vytvořená českými politiky.
9: Neunikla ovšem pozornosti rakouské policie, která v roce 1915 zatkla její vůdčí představitele, jako byli Karel Kramář či Alois Rašín.
10: Trestu smrti unikli díky milosti císaře Karla I.,
7: který se po svém nástupu snažil vstřícnými kroky zachránit rozpadající se monarchii.
9: Čeští politici v roce 1917 na oplátku odmítli aktivity exilu a přihlásili se k poslušnosti Habsburkům.
7: Čímž dali najevo, že v rozpad monarchie příliš nevěří.
10: Jenže pád carského režimu v Rusku ukázal, že i prastaré mocnosti mohou padnout.
9: Habsburská monarchie se lekla a začala uvolňovat šrouby.
7: V květnu 1917 vyzvalo 223 českých literátů české poslance v Říšské radě, aby vystoupili s národním programem.
9: Na začátku ledna 1918 tedy přijali takzvanou tříkrálovou deklaraci, v níž jasně zaznělo, že se Češi hlásí o svou samostatnost.
7: Domácí proud se dělil do dvou hlavních linií. Jedna kolem Karla Kramáře, ke které se začaly přidávat katolické skupiny.
10: A druhá, takzvaná revoluční, která spojovala socialistické strany, zejména Národní sociální stranu a sociální demokracii.
7: Tu vedl původně Bohumír Šmeral, dlouhodobý odpůrce rozbití Rakouska-Uherska.
9: Kdyby nějakým zázrakem přes noc historický český stát byl obnoven, jak by se mohl udržet, když by v něm byla celá třetina německého obyvatelstva? Tento pokus o státní samostatnost českého národa mohl by se velice snadno stát hazardním pokusem o existenci celého českého národa.
10: Tento citát z doby před válkou svědčí o tom, že viděl hrozbu, která se později skutečně stala achillovou patou nového státu.
9: Většina socialistů se ale postavila na stranu masarykovského odboje, takže Šmeral zůstal se svým postojem osamocen.
7: A v září 1917 se vzdal předsednictví.
10: V roce 1918 vznikl v Praze nový orgán s názvem Národní výbor československý.
9: Jehož úlohou bylo vytvoření budoucího samostatného státu.
7: V jeho čele stály nejvýznamnější domácí osobnosti.
10: Předseda Karel Kramář, dále agrárník Antonín Švehla, šéf Národní sociální strany Václav Klofáč a sociální demokrat František Soukup.
9: Na podzim 1918 se vojensky zhroutily ústřední mocnosti.
10: Vojáci prchali ze zákopů.
7: A uvnitř obou zemí začala doutnat revoluce.
10: 4. října požádali Německo a Rakousko-Uhersko o zastavení bojů.
9: 17. října se císař Karel obrátil ke všem národům říše a slavnostním manifestem sliboval její federalizaci.
7: Staletou říši na Dunaji však už nemohlo nic zachránit.
10: Čeští politici ani za této situace nebyli zcela jednotní.
7: Zatímco Beneš tlačil na odmítnutí jednání s rakouskou vládou, protože by mohla zmařit celou dosavadní exilovou politiku, Karel Kramář si do poslední chvíle nechával otevřená vrátka.
9: Možná v tom hrály roli i osobní spory, které měl Kramář před válkou s Masarykem.
10: S Kramářem se rozcházely i socialistické strany.
7: Sociální demokraté, národní socialisté a anarchisté vytvořili socialistickou radu.
10: Ta se pokusila situaci rozseknout radikální akcí.
9: 14. října měla protestní stávka proti vývozu potravin ze země přejít ve vyhlášení nezávislosti republiky. Odkazovala se přitom na to, že v zahraničí už byla Československá republika uznána.
10: V instrukcích Socialistické rady stálo:
8: Nechtěj jménem svrchovanosti pracujícího socialistického lidu, jenž má v národě většinu, vyhlásí řečníci státní naši nezávislost. A to přímo jakožto nezávislost samotné České republiky. Přitom budiž zdůrazněno naprosté provedení zásad demokracie v našem státě a řešení důležitých problémů socialistických.
9: V řadě měst pak skutečně k vyhlášení došlo. Například v Plzni, v Třebíči, Moravské Ostravě či Písku.
10: Národní výbor ovšem akci vnímal jako konkurenci a podařilo se mu zabránit vyhlášení v Praze.
7: A rakouské úřady povolali do města vojsko.
9: První pokus o vyhlášení republiky skončil ještě neúspěchem.
10: Doma se vyhlášení nezdařilo, ale v zahraničí tomu nikdo zabránit nemohl.
8: Odmítáme svatokrádežné tvrzení, že moc dynastie Habsburské je původu božského. Odpíráme uznati božské právo králů.
9: 18. října spatřila světlo světa takzvaná Washingtonská deklarace, což bylo vyhlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou.
10: Náš národ povolal Habsburky na český trůn ze své svobodné vůle a tím též právem je i sesazuje. Československý stát bude republikou.
9: Ve stále snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního.
7: Obsahovala zřízení republiky a řadu dalších reform.
10: Církev bude odloučena od státu.
9: Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím. Ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně naroveň mužům.
10: Jejím autorem byl Tomáš Garrigue Masaryk.
8: Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením. Národní menšiny budou požívat rovných práv.
9: Československý národ provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy. Velkostatky budou vyvlastněny pro domácí kolonizaci. Výsady šlechtické budou zrušeny.
10: Demokracie porazila teokratickou autokracii. Militarismus je zničen. Demokracie je vítězná. Na základech demokracie lidstvo bude reorganizováno.
8: Věříme v demokracii. Věříme ve svobodu. A ve svobodu vždy větší a větší.
10: 28. října se domácí a zahraniční odboj spojil v Ženevě. Jednání probíhala až do 31.
9: Za Edvardem Benešem dorazila delegace vedená předsedou Národního výboru Karlem Kramářem.
7: Zahraniční odboj zajistil mezinárodní postavení československého státu a domácí delegace zase měla přehled o poměrech doma a rámcový plán přechodu z monarchie do nového státu.
10: Obě delegace se shodly na neodvratném konci Habsburské dynastie.
7: Kramář se sice snažil prosadit svou panslavistickou monarchistickou vizi, počítající s dosazením někoho z dynastie Romanovců, ale většina se přiklonila k republikánské formě definované ve Washingtonské deklaraci.
9: Podařilo se také dojednat personální obsazení hlavních funkcí. Prezidentem měl být Masaryk, Kramář s předsedou vlády a Edvard Beneš ministrem zahraničí.
10: Milan Rastislav Štefánik jako zástupce Slováků se měl ujmout ministerstva vojenství.
9: Tohle se stalo v Ženevě, ale, jak se říká ve filmech, mezitím se stalo v Praze.
7: V Praze zatím předsednictvo Národního výboru
10: ve složení Alois Rašín,
9: který zastupoval Kramáře,
10: agrárník Antonín Švehla, sociální demokrat František Soukup a národní socialista Jiří Stříbrný,
9: který zastupoval Václava Klofáče,
7: čekalo na vhodnou příležitost k vyhlášení samostatného státu.
10: A přišla nóta.
9: 27. října vydalo Rakousko-Uhersko nótu ministra zahraničí Andrášiho, kterou reagovalo na 14 bodů prezidenta Vilsna a která prostě oznamovala, že monarchie splnila podmínky a proto mohou začít jednání o příměří.
7: Tento souhlas s jednáním si ovšem mnozí vyložili jinak.
9: 28. října.
7: Podle pamětníků se země probudila do mlhavého rána, ale postupně mlhu začaly prozařovat paprsky slunce, které jakoby předznamenávaly význam celého dne.
10: V 9 hodin se sešli politici u Antonína Švehly v ústředí agrární strany.
9: Potvrdili si, že případná kapitulace povede k vyhlášení nezávislého státu.
7: Švehla se soukupem pak vyrazili do obilního ústavu na Václavském náměstí.
10: Ústav ve vyhladovělé zemi řídil distribuci obilí a jeho případný přesun do jiných částí monarchie.
9: Švehla se soukupem oznámili šéfovi ústavu Švarcovi, že Národní výbor přebírá ústav do své správy.
7: Požadovali svolání všech úředníků a jejich složení přísahy pro československý stát. První měl být právě Švarc.
10: Dle svědectví byl bledý a nerozhodný.
7: Švehla na něj však upíral pevný až velitelský zrak, takže se nakonec podvolil.
9: Podal Švehlovi ruku na stvrzení přísahy. Po něm slib složili přednostové všech 54 oddělení.
10: Švehla později vzpomínal.
8: Přemýšlel jsem o tom, že první podmínkou je aprovizace. Pak teprve se můžeme odvážit konfliktu s vládou. Dosud jsme byli beze zbraní. Vojsko, dráha, pošty, soudy, vše bylo v jejich rukou. Proto bylo nutno řešit otázku žaludkovou.
9: Po 10. hodině přišla zpráva o Andrášiho nótě,
7: kterou lidé pochopili jako přijetí kapitulace. I když tak míněna nebyla.
10: Redakce Národní politiky vyvěsila červeno-bílé prapory a velikou ceduli s nápisem příměří.
7: Jak vzpomíná ve své knize František Soukup. Jakýsi český důstojník si strhl z čepice iniciály Karla Habsburského a nahradil je červeno-bílou kokardou. Jeho příkladu následovali další vojáci.
10: Komu se nechtělo, tomu domluvil dav, který postupně rostl.
9: Z úřadů začaly padat rakouské orlice.
7: A lidé si z nich odnášeli třísky pro štěstí, jak se to dělávalo s provazem oběšence.
9: Dav v ulicích vyvolával jména prezidenta Vilsna a Masaryka.
10: Do čela se postavil Izidor Zahradník, volnomyšlenkářský kněz a poslanec, člen Národního výboru za agrárníky.
7: U sochy svatého Václava pak on a další řečníci spontánně proklamovali nezávislý československý stát.
11: Navždy lámeme pouta, v nichž nás týrali věrolomní, cizáčtí a nemravní Habsburkové. Jsme svobodni! Zde u stupňů pomníku českého knížete přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými a že ji chceme hájiti svými životy.
10: Dav pak zamířil na nádraží císaře Františka Josefa, budoucí Vilsonovo, a žádal železničáře, aby zprávu o vyhlášení státu rozšířili i na venkov.
7: Nebylo ovšem všechno tak idylické. Rozjařený dav se projevoval i protiněmecky a protižidovsky.
9: U Národního divadla dle pamětníků pokřikoval na židovky, ať táhnou do Jeruzaléma.
10: Podle nakladatele Otakara Štorcha Marijena se do potíží dostal na rohu Štěpánské ulice a Václavského náměstí i národní miláček, kabaretiér Karel Hašler.
7: Jeho obličej prý vyvolal v davu podezření, že jde o žida.
9: Hašler prchal před davem svýkřikem.
11: Lidičky, nebíte mě, já nejsem žid, já jsem Hašler.
10: Pak ho lidé poznali. Dav změnil náladu a nesl ho na ramenou k Národnímu divadlu, kde jim Hašler zarecitoval báseň.
8: Nanůž, ho bratři, to zamoravské pole. Nanůž, O, bratři, to za Bílou horu.
9: Báseň se jmenovala Česká legie.
10: A měla údajně pocházet od českých legionářů ve Francii.
9: Jak se později ukázalo...
10: Byl to podvrh.
9: V dobovém tisku se k ní přiznal jakýsi pražský úředník jménem Horák.
10: Ale i tak ji zhudebnil Leoš Janáček pro mužský sbor.
8: O Němče, ode všech národů proklatý, dnes jest den pomsty mé. Hodina odplaty.
9: Věci nabrali rychlý spád.
10: Členové Národního výboru si uvědomovali, že poněkud vlají za spontánními událostmi.
7: Bylo jasné, že se tak trochu jedná o revoluci z omylu, ze špatného pochopení Andrášiho nóty.
9: Zároveň ale chápali, že není na co čekat. Je třeba vyhlásit republiku a udržet v ulicích pořádek, aby se oslavy neproměnily v drancování nebo protiněmecké či protižidovské pogromy.
10: A zabránit případnému zásahu rakouského vojska.
7: V tu chvíli dostal spásný nápad Jiří Stříbrný.
10: Muziky do ulic.
9: Ať se dáv raději věnuje tanci a oslavám, než vyřizování účtů.
7: Česká hudba se opět zapisuje do historie.
10: Představitelé Národního výboru se rozhodli vydat zákon o zřízení samostatného státu
7: a převzít civilní správu.
9: Vyrazili za místodržitelem, který ovšem tou dobou nebyl v Praze.
10: Jeho viceprezident Jan Kosina, druhý nejvyšší rakouský úředník v Čechách, neměl tušení, co se děje.
9: Oznámili mu, že se Národní výbor chopil vlády.
7: A ponechali ho v úřadu jako zmocněnce Národního výboru.
10: František Soukup a Jiří Stříbrný pak promluvili k davu na Václavském náměstí.
7: Proč oni?
9: Jako socialisté se těšili mezi lidmi jisté popularitě, což se o Rašínovi říct nedalo.
10: A Švehla zas nebyl moc dobrý řečník.
7: Oba politici oznámili vyhlášení republiky a převzetí úřadu.
10: A vyzvali dav k pokoji. Soukup později vzpomínal.
9: Kdo neviděl, nemá tolik fantazie, aby pochopil. Od muzea až dolů na můstek, hlava na hlavě. A jedna jediná slitá masa lidských těl. Všechno volalo, všechno jásalo, všechno zpívalo. Lidé si padali do náručí. Matky zdvíhaly a celovaly své děti. Staří mužové s očima plnýma slz si tiskli z kráně a spínali ruce k nebesům, jako by děkovali osudu. A jako údery hromu hřmělo nekonečné volání. Ať žije Masaryk, sláva republice, sláva Vilznovi, sláva našim legiím.
10: Jeden úřad za druhým se ocital v rukou Národního výboru.
9: Vojsko se raději stáhlo z ulic.
7: Rakouská vláda ve Vídni nakonec přijala usnesení, že se nebude stavět proti převzetí vlády.
9: V podvečer vydal Národní výbor své první prohlášení.
10: Lidé československý, tvůj odvěký sen stál se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu.
9: Přijat byl také první zákon o zřízení československého státu.
10: Stojí v něm, že nový stát přebírá neboli recipuje dosavadní právní řád.
9: Čili, že zůstávají v platnosti dosavadní zákony a stát přejímá administrativní aparát monarchie.
7: Obyčejnou tuškou ho sepsal Alois Rašín. Dnes je uložen v archivu Národního muzea.
10: Je pod ním podepsáno 5 politiků, kteří vešli do historie jako muži 28. října.
7: Kteří to tedy jsou?
10: Antonín Švehla.
9: Uznávaný politik, statkář, vůdce agrární strany. Po vzniku republiky se stal ministrem vnitra a 3x byl premiérem.
10: Alois Rašín.
7: právník a politik. V roce 1915 odsouzen k smrti. Zachránila ho milost nově nastoupivšího císaře Karla I. Po válce první ministr financí, který provedl měnovou reformu. V roce 1923 podlehl výstřelu anarchistického atentátníka.
10: František Soukup.
9: Také právník. Člen sociálně demokratické strany. Po válce ministr spravedlnosti a později senátor. Zemřel roku 1940 na následky výslechu gestapa.
10: Jiří Stříbrný.
7: Národní socialista. Bohém a majitel bulvárního tisku. Několikanásobný ministr a také protagonista několika prvorepublikových afér. Jako velký kritik Beneše vězněn po druhé světové válce. V roce 1955 ve vězení zemřel.
10: A také Vavro Šrobár.
9: Lékař, jeden z vůdčích bojovníků za slovenské sebeurčení.
7: Mužem 28. října se stal vlastně náhodou. Přijel do Prahy soukromně, na svatbu neteře.
9: Ale právě když Národní výbor potřeboval reprezentativního představitele Slováků. Stal se ministrem s plnou mocí pro správu Slovenska.
7: Zastával Masarykovu čechoslovakistickou koncepci. Během slovenského štátu organizoval odbojovou činnost.
9: Napojení na Beneše mu vyneslo post ministra i ve vládách po druhé světové válce.
10: A na Slovensku ještě zůstaneme.
7: Během války i tady rostlo hnutí požadující konec maďarského národnostního útlaku.
9: Slováci si ale uvědomovali, že maďarskému živlu nedokáží vzdorovat sami.
10: V květnu 1918 podepsali slovenští zástupci v USA takzvanou Pittsburghskou dohodu,
9: která schvalovala spojení Slováků a Čechů v jednom státě.
7: 30. října 1918, dva dny po událostech v Praze, se v turčanském svatém Martině sešlo na 200 představitelů slovenského politického života.
10: Zatím ovšem, odstřiženi maďarskou správou, nevěděli o vyhlášení československého státu.
9: Zvolili si Slovenskou národní radu, ve které byly zastoupeny všechny relevantní politické proudy. Národní, katolický a sociálně demokratický.
10: A přijali takzvanou Martinskou deklaraci,
7: ve které se přihlásili k československému národu a požadovali právo na sebeurčení.
9: V následujících dnech přejímá Národní výbor správu v dalších českých a moravských městech.
10: Za 14 dní přijal 17 zákonů, také prozatímní ústavu a obstavení velkostatků v rámci přípravy k chystané pozemkové reformě.
7: Pravomoci Národního výboru byly nakonec předány Národnímu shromáždění, do kterého byli poslanci navrženi podle výsledků voleb z roku 1911.
10: 14. listopadu Národní shromáždění jednomyslně vyhlásilo republiku.
9: Masaryka zvolilo prvním československým prezidentem.
7: A potvrdilo aklamací první Kramářovu vládu všenárodní koalice.
10: A československý stát se teď už bez jakýchkoliv pochybností stal skutečností.
12: Tak tedy končí repríza úvodního dílu Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Dušan Radovanovič a Petr Vodička, který měl také režii. Dramaturgie Kateřina Radhouská. Připomínám, že pořad si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i seznam použité literatury a další informace.
0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na Dvojce.
0: Jonathana zavedla pracovní povinnost k velmi zvláštnímu zákazníkovi.
13: Když se ke mně naklonil, zmocnil se mě hrozný pocit hnusu. Nechápal jsem proč.
0: A podivná jsou i jeho přání a zvyky.
14: Rád bych odeslal nějaké zboží na různá místa v Anglii. Přesněji řečeno, 50 beden hlíny.
13: Obyčejné hlíny?
14: Ano, k experimentálním účelům.
1: Hrabě Drákula. První díl kultovního hororu Brema Stokera.
15: V neděli ve 20 hodin na Dvojce. Tereza Kostková, Jan Rosák nebo Halina Pavlovská.
16: Vynález omeletky lidstvu přinesl víc štěstí než objev nové hvězdy.
1: Jan Kovařík, Zita Senková nebo Stanislav Motl.
17: Jak se dnes už ví, Janáček, když tvořil, musel se zamilovat.
15: Adéla Gondíková, Aleš Cibulka nebo Ivo Šmoldas.
18: O hosty nouze věru nebude.
1: I to jsou moderátorské osobnosti, které můžete pravidelně slýchat v našem vysílání.
15: Jsme Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
12: A i ta nejbližší půlhodinka na Dvojce patří zajímavému povídání. A koho si do studia pozvala Boromejka, sestra Angelika?
1: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
15: Host sestry Angeliky.
19: Příjemné sváteční ráno, milí posluchači. Česká republika si dnes státním svátkem připomíná odkaz svatých Cyrila a Metoděje. Vítám proto ve studiu ředitele Slovanského ústavu Akademie věd České republiky, pana doktora Václava Čermáka, předního odborníka na staroslovenskou literaturu. Dobré ráno.
20: Dobré ráno.
19: Roku 863 přicházejí oba bratři na pozvání knížete Rostislava z Byzantské říše, s rozvinutou civilizací bych řekla, na Velkou Moravu, kde ta civilizace teprve vzrůstá. Tak jaká to byla proměna životních podmínek pro oba?
20: Já si myslím, že už na ní byli zvyklí, protože Konstantin ještě v době působení tedy v Byzanci před příchodem na Velkou Moravu absolvoval již misie 3 a jedna z nich byla ta poslední na poloostrov Krym, na Cherson, kde našel ostatky svatého Klimenta, papeže, a tam se samozřejmě setkával i s lidmi z jiných civilizací, a to se nebavíme o starších jeho misích, třeba k Arabům a podobně. Takže musel být na tyto věci připravený.
19: A Metoděj? Ten spravoval provincii předtím, tak no, jaká změna to byla pro něj?
20: Pokud vím, tak Metoděj zároveň v jednu chvíli taky vedl jeden z klášterů v Byzanci. Teď si nevzpomenu teda přesně na jeho jméno, ale ví se, že vedl takovýto klášter. Já si myslím, že oni relativně by měli vysoké vzdělání oba dva, teologické, což bylo hlavně u Konstantina. U Metoděje víme, že byl právník, tak zároveň asi byli zvyklí. Tehdy byla Byzanc velké území, ale neměla všechny jednotlivé oblasti na stejné úrovni.
19: Soluň, odkud pocházeli, to byla křižovatka obchodních cest a byla tam mnohonárodnostní obyvatelstvo. Byla i tohle jistá příprava na setkávání se s jinými národy?
20: S největší pravděpodobností, protože se předpokládá, že slovanština obecná, tak s ní se seznámil Cyril s Metoděm právě v Soluni, odkud pocházeli, že se ji naučili v Soluni jako takové. A i když teda někteří, zejména bulharští badatelé, dokonce uvažují, zdali nějaký z těch předků byl Slovan nebo nebyl Slovan, zdali to byl Byzantinec, je to v podstatě jedno, protože národnosti v té době nefungovaly. My víme, že jejich otec byl vyšší státní úředník, takzvaný Drungarios, což znamenalo to, že byl pravděpodobně Říman, tedy jak se dobově Byzantinci označovali. Je možné, že se jí naučili prostě jen tak v Soluni, protože Soluň byla v té době vlastně relativně bilingvní. A my víme, že vlastně z tohohle toho dialektu, kterým se hovořilo v okolí Soluně, tento dialekt dal základ vlastně prvnímu spisovnému, skutečně knižnímu jazyku, a to je staroslověnština.
19: A jaký byl jejich mateřský jazyk, řečtina?
20: S největší pravděpodobností byl mateřský jazyk řečtina a byzantská řečtina. Ale samozřejmě dobové školství vedlo v Byzanci k tomu, že se běžně četli i antičtí autoři. Takže to povědomí od Homéra přes antickou kulturu bylo v Byzanci již křesťanské běžné.
19: Ono si asi neuvědomuje, že to je vlastně 1000 let, ne? Od Homéra do Cyrila Metoděje.
20: To je víc. To je 1500, 1600 let.
19: Že si vlastně neuvědomujeme, kolik to vlastně bylo staletí, že i ta řečtina asi od Homera byla dost jiná než tou, kterou se mluvilo.
20: To bez pochyby.
19: Tím hlavním důvodem, proč Rostislav žádal tady tu misi z Byzance, se uvádí, aby Slovanům bylo hlásáno křesťanství tou srozumitelnou řečí. Jste teď řekl spisovná staroslověnština, to byl univerzální jazyk všech Slovanů, nebo jak ty Slované mluvili?
20: Ano, oni takhle nemluvili. Staroslověnština je knižní jazyk, který v řadě prvků jazykových neodráží běžně mluvený jazyk. Oni totiž ten obecně slovanský jazyk, který už měl nějaké dialekty, tak oni ho vlastně povýšili na jazyk knižní. My si to vlastně dnes tolik neuvědomujeme, protože v tom knižním jazyce v tištěné formě jsme zvyklí formulovat, psát. A vlastně hovorový jazyk, běžně mluvený jazyk, se v řadě věcí odlišuje od knižního jazyka. To znamená, tam oni museli ten jazyk povýšit o vyšší stupeň, tak aby myšlenka byla formulovaná co nejpřesněji, měli k tomuto dostatečné vzdělání, ale zároveň staroslověnština byla hned od začátku jazykem křesťanským. A to proto, že i písmo, které bylo pro staroslověnštinu sestavené, tak hlaholice bylo písmo misijní. Proto v tom písmu jsou zakódovány křesťanské symboly. Kříž, kruh, trojuhelník a je to taková volná kombinace na základní křesťanské symboly. Ale abych se vrátil ještě k té staroslověnštině, oni vlastně první, co potřebovali přeložit sice v řečtině relativně jednoduchý text, relativně jednoduchý, ale potřebovali přeložit evangelia. A to je typ textu, který je od běžné mluvy dost vzdálený. Takže oni v některých případech dokonce museli vytvářet samostatné gramatické kategorie na překlady těch evangelních textů. Byť evangelia jsou už psaná v kojné, nikoli v žádné složité homérské řečtině nebo v atické řečtině a v různých dialektech, jak je známe z antiky, ale vlastně v tom obecně řeckém jazyce tehdejší.
19: Ale museli to udělat asi velmi dobře, když pak papež Hadrián schválil slovanskou liturgii jako další oficiální liturgický jazyk. Co to znamenalo pro Slovany, pro slovanské křesťanství?
20: No, umožnilo jim to šířit to křesťanství dál. Já bych možná ještě zmínil, že oni měli složitější úkol ještě vedle překladu evangelií. Ta jsou skutečně relativně jednoduchá, ale druhý text, o kterém víme, že v té prvotní fázi byl přeložen, tak to byl žaltář. A žaltář není tak úplně jako jednoduchý text. A zároveň žalmy sebou nesou i určitou melodiku. To znamená, ten překlad musel být takový, aby se dal zpívat. Takže to byl docela jako pěkný filologický oříšek, když si vezmeme, že vlastně dnes se de facto různé překlady biblické a nejenom biblické vlastně pilují do detailů, tak oni na to měli poměrně krátkou dobu. My víme, že Konstantin začal evangelia překládat, by to byl výbor, nebyla to všechna čtyři evangelia původně, byl to evangeliář, což znamenalo výbor ze čtení evangelií na neděle, na soboty a na hlavní svátky, ale i tak to byl poměrně vlastně dost dlouhý text, je to prostě jeden kodex vždycky.
19: Za jak dlouho to stihli?
20: No a to je to. My předpokládáme, že někdy v roce 861 nebo 2 dorazilo poselstvo do Byzance, do Cařihradu a do Konstantinopole, abychom použili správný byzantský termín. A v roce 863 nebo v roce 864 už byli na Velké Moravě. My víme, že ten překlad toho evangeliáře byl dokončen zřejmě na Velké Moravě, tak aspoň pokud bychom se drželi života Konstantinova a spíš teda života Metodějova, který víc je takový vyprávějící o dějinách. Ten život Konstantinův je víc filozofující.
19: Velmi zasvěceně mluvíte o staroslověnštině a ta vás nadchla už na studiích, tak co vás na ní nejvíc zaujalo? Kdy vás chytla?
20: No, to bude takové trošku vyznání. Mě chytla první hodinu studia na vysoké škole. Byla první hodina, kterou jsme měli vůbec na univerzitě. Já jsem původně chtěl dělat přírodní vědy, ale náš profesor na gymnáziu, profesor latiny, vlastně ve mně v nějaké chvíli změnil směrování, nebo já jsem si ho pod jeho vlivem změnil a chtěl jsem jí studovat latinu. ale co k latině, no a mně se vlastně živé jazyky moc nechtěly dělat a čeština vlastně sice původně taky ne, ale jak jsem si říkal, tak něco jsem schopen si přečíst, nedělám za tolik gramatických chyb, tak co, a tak jsem prostě šel na češtinu, i když jsem to nikdy v životě neplánoval. A vlastně vystudoval jsem češtinu, latinu a první hodinu, kterou jsme měli na bohemistice, byla hodina staroslověnštiny s velmi svéráznou vyučující. Musím říct, že to jsem studoval v Olomouci, kde Helena Bauerová nám sdělila, že se do příštího týdne musíme naučit cyrilici, ať si seženeme patřičné pomůcky, ale že příští týden se nebude konat hodina, protože odjíždí po stopách Cyrila a Metoděje do Soluně. A to byla věta, která ve mně vzbudila takový ohlas, že jsem prostě si říkal, tak tyhle ty hodiny budou velmi zajímavé a těšil jsem se na ně. A i když jsem původně chtěl dělat latinu a zajímala mě, lákala mě i řečtina, tak tahle ta jedna hodina změnila vlastně celý chod mého dalšího působení.
1: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
15: Host sestry Angeliky.
19: A dnes s panem doktorem Václavem Čermákem se zabýváme staroslověnštinou a životem svatého Cyrila a Metoděje. My jsme se tady bavili o hlásání evangelia, o překladech, ale oni také museli vymyslet hlaholici a cyrilici.
20: Cyrilici ne, ta vznikla až po Metoděově smrti. Vlastně se sformovala někdy na přelomu 9. 10. století v Bulharsku a ona je to v podstatě převzatá řecká alfabeta, doplněná oznaky, které prostě ta řečtina neměla.
19: No, tak tím se objasňuje otázka, proč vznikla ta písma dvě. Čím se odlišují podstatně? Na první pohled poznáme, co je hlaholice, co je cyrilice. Podle čeho to poznáte?
20: Vedle sebe poznáte velmi snadno. Cyrilice dobová z toho 10., spíš 11., 12. století připomíná vlastně podobný způsob psaní, jako měla tehdy řecká alfabeta. To znamená, teprve po té, co se začtete do rukopisu, tak zjistíte, jestli to je řečtina nebo teda slovanština. A hlaholice je taková specifická z řady důvodů. Jednak má spoustu různých koleček, někomu to připomíná hrábě, některé litery, semaforie a podobné stromečky. Vlastně nejblíž je, ale to je mladší hlaholice chorvatská, je dost podobná kopskému písmu v určitém období. Tvarově ho připomíná, ale nesouvisejí spolu. Ta kulatá hlaholice, ta původní, prostě v sobě má různá křížení, křížky, kolečka. Je to takové svérázné písmo a je ještě jednou věcí specifické. Ty litery se nepsaly na řádky, ale zavěšovaly se z horní linky dolů, takže visí jako prádlo nebo jako hrozny na šňůře.
19: A proč prostě nepoužili tu řečtinu? Čím je ta slovanština tak specifická, že potřebovala vlastní písmo?
20: Řečtina vlastně je písmo, které jde z antiky, kdežto Konstantin vymyslel písmo, které bychom asi mohli nazvat misijním, že už je v něm přímo zakódován ten křesťanský, ta křesťanská symbolika. Takže tím, že odcházeli na tu misi, tak logicky vytvořili k tomu odpovídající písmo, které vlastně nemá ve světě obdobu.
19: Já jsem si právě říkala, jestli víme o někom v historii, že by jako jeden člověk vymyslel nové písmo. Víme o někom ještě takovém dalším, než je Konstantin Cyril?
20: To jste mě dostala, já jsem se nad tím nikdy nezamýšlel. Já to nevím. Kdybych se asi chvíli jako někde hrabal v odborné literatuře, možná bych nějaký příklad našel, ale tady je to přímo spojeno, teda hlaholice se jménem Cyrila.
19: Oni samozřejmě překládali evangelia, liturgické knihy, žaltář pro modlitby, ale my máme ještě jiné památky od nich. Je to tím, že Metoděj byl právník, takže i právní spisy, kodifikovaní práva?
20: Ano, jsou určité typy žánrů, které jsou, takže jsou to kromě biblických překladů. Nejprve bych měl zmínit, že teda ten evangeliář byl později rozšířen na čtvero evangelia, to znamená čtyři evangelia tak, jak jdou za sebou. To jsou mimochodem vůbec nejstarší dochované památky evangelní, které máme, a jsou vlastně ale ne z Velké Moravy, ale z bulharských opisů. A lze vlastně zografský kodex a mariánský kodex umístit do 10. století. Takže nějakých zhruba 100 let po příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. A z těch jiných jsou texty liturgické nebo paraliturgické, modlitby, ty se dochovaly. Tam bych zmínil třeba nejstarší památku vůbec, která je zřejmě, nevíme to stoprocentně, ale je s největší pravděpodobností autografem velkomoravským, to znamená rukopis, který na té Velké Moravě buď to byl napsán, nebo se na ní nacházel. Ale tam je zajímavá jedna věc, oni nepřekládali jenom z řečtiny, protože kyjevské listy, je to překlad sakramentáře, jsou to modlitby po liturgických obřadech, po přijímání třeba, a ty jsou ale přeloženy z latiny. A jsou to texty, které jsou navázány liturgicky na texty svatého Řehoře.
19: A máme u nás některé nejstarší staroslovenské texty?
20: Máme, ale není to text, který je z Velké Moravy, ale je to až text z období 11. století, kdy byla slovanská liturgie ještě podporována Přemyslovci. To je období do konce 11. století.

0: třeba polskou, nebo slovinskou, nebo slovenskou, protože ty texty vždycky, jak se opisovaly, ta staroslovenština by měla svůj jednotný háv, tak nebyla normovaná. Normování jazyka je záležitost relativně mladá a nová. Stejně jako třeba i liturgické texty nebyly přísně normovány, že jo, to se pak dostáváme až do Tridentského koncilu, takže tam byly různé variety textů a podobně i ta staroslovenština má své niance, takže my poznáme i třeba u těch textů bulharských, že byly opsány v Bulharsku, protože v sobě mají jazykové stopy toho území, kde opsány byly. Ale v řadě případů v sobě můžou mít i ty texty stopy území, odkud byly přeneseny, z jakých předloh byly opsány. Hovoříme o takzvaných redakcích staroslovenštiny.
1: Že jste takový jazykový archeologové.
0: Ano.
2: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
3: Host sestry Angeliky.
1: S panem doktorem Václavem Čermákem se o státním svátku Cyrila a Metoděje noříme do tajů počátku našeho písemnictví. Nakonec píšeme latinkou. Proč se ta latinka nakonec prosadila?
0: Latinka je, řekněme, univerzálnější, stejně jako alfabeta. Proto cyrilice mohla se rozšířit v té východní části světa, protože byla jednodušší. To je ten hlavní důvod. Na druhou stranu bych ještě zmínil oblast, která mě vždycky zajímala. Ta hlaholice nezmizela úplně, byť na našem území do konce 11. století. U nás se vlastně cyrilice nikdy nepoužívala. Byť na Sázavě pravděpodobně cyrilici znali, a to tak, že sázavský klášter do 11. století měl kontakty s Kyjevskou Rusí, kde už v té době do Kyjeva už byla vlastně de facto přímo přineseny texty z Bulharska v cyrilici psané, i když nějaké hlaholské fragmenty nacházíme i na Rusy, a to jak v Kyjevě, v těch nejstarších chrámech jsou to různé grafity psané hlaholicí, tak potom v Novgorodu. Pravděpodobně se nepoužívala při liturgii.
1: Jste tady zmínil sázavský klášter a udržení slovanské liturgie a později tou slovanskou liturgii byl fascinován Karel IV., což je taky oblast vašeho zájmu, kde se u Karla IV. Najednou ten zájem o tu staroslovenskou liturgii objevil a co ho na něm zajímalo?
0: Karel IV., když teda se dostal do Čech, tak hledal podle mě výrazně kořeny českého státu. A samozřejmě spatřoval v Přemyslovcích tu stopu po té matce, ta je v těch jeho činech dost vidět, tak ale hledal i tu starší tradici, která v tom českém prostředí byla. A to tu, že jsem přišel tehdy podle dobových kronik jakýsi Cyril a Metoděj, který se stal biskupem, a že Metoděj jako biskup pokřtil Ludmilu a Bořivoje. A tam je ta jasná linie, protože to byla informace, která byla v českém prostředí v té době známá a běžná. To znamená, on tam hledal ty kořeny toho českého státu. Mimochodem v té době se také objevila, ale to je možná druhotná záležitost z toho 14. století, první představy o genezi Čechů. Češi se domnívali tehdejší, že pochází od Chorvatů, že Češi přišli z Chorvatska. Ale ten důvod, kde se Karel IV. S tou liturgií seznámil, to je moment, který je zmíněn v jeho životopise latinsky psaném, kdy i v roce 1337 nebo 6, teď to nevím z hlavy přesně, ten letopočet, putoval původně do Itálie, ale nemohl přes rakouské země a musel putovat přes Uhry. A na téhleté cestě z Budína ho doprovázel chorvatský kníže Frankopan, Bartoloměj Frankopan, který spravoval území na Krku, na Kvarnerských ostrovech a také spravoval město Seň, kde bylo sídlo biskupa. Seňský biskup měl právo sloužit liturgii ve slovanštině, už tedy v katolické podobě. A my víme, že ten Karel IV. Seň navštívil, a odtamtud se pak vydal lodí s takovou velmi dobrodružnou cestou, kde ho zajali piráti a on jim utekl a došel pěšky do Akvileje a tak dál. Ale v té době se prostě seznámil v Seni s tou liturgií a říkal

0: Pravděpodobně si to řekl. Aha, to je ten původní jazyk, od kterého se vyvinula čeština. My víme, že to tak jazykově není dnes. Ale zase ta dobová interpretace byla taková, ano, oni hovoří tím jazykem Cyrila a Metoděje, oni zachovali tradici a my se k té tradici musíme vrátit stejně jako ke kořenům nějaké české státnosti a k tomu se i ta Velká Morava dobře hodila.
1: Když bych se ke konci našeho rozhovoru zeptala, a měl byste možnost jedním z těch dvou bratrů se potkat, tak koho byste si vybral a co byste se ho zeptal, o čem byste se bavili?
0: No, já se přiznám, že asi bych radši potkal Metoděje, protože já jsem se začal zabývat už vlastně v rámci diplomové práce otázkou existence Metodějova překladu Starého zákona. Ten už Cyril nestihl přeložit, ten překládal Metoděj později, protože my nevíme, jestli byl celý, jak tvrdí tedy prameny, že byl přeložen Starý zákon s výjimkou knih makabejských, a nebo jestli je to jenom synekdochické pojednání třeba pro nějaký lekcionář, které máme potom doloženy v, hlavně v cyrilském písemnictví, v takzvaných parimejnících, profetologiích a z části dokonce i v chorvatsko-hlaholských breviářích tyhle ty texty jsou. Ale je to zhruba třetina. Zeptal bych se ho, jestli skutečně stihl teda přeložit vlastně většinu toho Starého zákona, nebo je to jenom výbor. A kdybych se mohl vrátit, tak já tím, jak jsem se zabýval chorvatským písemnictvím, tak bych se rád vrátil do Emaus a případně do Chorvatska k některým písařům konce 14. století, když jsem tady zmínil Krk, tak bych si určitě rád popovídal s Vítem z Omyšlie, což Omyšal je první městečko, když se vjede z pevniny na Krk, kde v roku 1396 Víc Omyšlie dokončil svůj breviář, který je vlastně z toho chorvatského písemnictví významný a atypický tím, že má ty nejdelší lekce právě ze Starého zákona.
1: A úplně na závěr mě tak napadla taková slavná věta z pohádky Tři veteráni, kdy tam ti trpasličci říkají, dali jsme vám, přátelíčkové, dary, tak vlastně Konstantin a Metoděj nám taky dali dar písma. Oni se ptají, jak pak jste s těmi dary naložili, tak co by si pomysleli Konstantin a Metoděj, jak jsme s tím darem písma naložili?
0: No, to je otázka, na kterou mě se hledá odpověď velmi špatně. Já si myslím, že část společnosti s nimi naložila velmi dobře a část společnosti si jich úplně těchto darů neváží a podceňuje, což ovšem neznamená, že se musí všichni učit staroslověnštinu a řešit, jestli česká společnost patří víc na západ nebo víc na východ, protože prostě to je situace, kterou si utváříme my.
1: Moc vám děkuji za zasvěcený pohled k dnešnímu svátku a na pohled velkého díla Konstantina a Metoděje, čímž je písmo a překlady a staroslovenská literatura. Mým hostem, milí posluchači, byl pan doktor Václav Čermák, ředitel Slovanského ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji vám.
0: Já taky děkuji. Nashledanou.
1: Loučí se také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem krásný a radostný svátek.
2: Prázdninová blízká setkání na Dvojce.
3: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
2: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
3: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
2: na Dvojce. Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026. Velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dnes i zítra jsou státní svátky, obchody ale zůstanou většinou otevřené. Lidé ve Spojených státech oslavili 250 let od vyhlášení nezávislosti na Británii. Počasí bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojedinělé bouřky a teploty většinou do 25 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková dopoledne. Na dnešek připadá den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ti v roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu ze Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli nové písmo Hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů. Na Moravu bratry z Byzance pozval moravský kníže Rostislav. A přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v obchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohly otevírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
6: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
5: Ve Washingtonu skončili velkým ohňostrojem oslavy 250. výročí americké nezávislosti. Ty předtím zkomplikovala bouřka, kvůli které organizátoři evakuovali areál. Americký prezident Donald Trump tak vystoupil s několikahodinovým zpožděním. Ve svém projevu prohlásil, že Spojené státy vyhrávají jako nikdy předtím. Následně zazněla americká hymna a oslavy pak uzavřela velkolepá show s ohňostroji a hudebním doprovodem. Trvala 40 minut, využila přes 850 tisíc kusů pyrotechniky a usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Na Karlovarském filmovém festivalu měl světovou premiéru nový český film Čika Čeka. Snímek o coming outu a českých stereotypech spojil herce Jana Cinu a Pavlu Tomicovou. V Karlových Varech se uchází o křišťálový glóbus v hlavní soutěži.
7: Jak se vám film líbil?
8: Nikdy jsem to tady nezažil takhle při premiéře, že bychom takhle dlouho tleskali.
9: Já myslím si, že by to měl vidět každý.
10: Dobře, to téma je silný, ale ta forma samotná to ke mně jako nedopravila.
11: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
12: Ovdovělá poštěčka Zdena se snaží splnit přání své umírající mamince. A tak její syn Lukáš, který jinak žije v Paříži, uspořádá vystoupení před publikem českých seniorů jako drag queen. Série dalších událostí pak matku zblíží se synem.
13: Já jsem gay. Nepracuju v žádné bance. Neživím se jako drag queen.
14: Jako co?
12: Film Čika Čeka festival uvádí v hlavní soutěži. Mimo jiné kvůli jeho morálnímu poselství, říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.
15: Ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými.
12: Do českých kin půjde film v srpnu. Lucie Pávová, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky hlavně na Moravě ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty na severu a severovýchodě jen kolem 19 stupňů, jinde 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů a na horách většinou kolem 13.
3: Doprava.
5: Na dálnici D1 na jihu Moravy v omezení mezi Rousínovem a Rohlenkou se projíždí plynule bez zdržení v obou směrech. Zhruba mezi kilometry 214 a 208 je průjezdný jen jeden pruh, zatím tedy bez komplikací. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce čekejte zatím jen kratší zdržení kvůli omezení mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. V obou směrech je to kolem 5 minut navíc. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. K dalšímu programu na dvojce víc Roman Víšek.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
16: No a pro ty nejbližší chvíle nedělního dopoledne tu, přátelé, pro vás máme upravenou reprízu pořadu Rozhlas jede za vámi. Havlíčkův Brod, září 2025. A právě tam a tehdy se sešly Tereza Kostková, Jiří Chum a Jindra Polák z kapely Jelen.
17: Rozhlas jede za vámi.
18: Krásný dobrý večer. Zdravím vás všechny, ať posloucháte jakoukoliv stanici Českého rozhlasu. Dámy a pánové, milí posluchači, tak tohle už jsem dlouho neslyšel. Je to nádhera. Tohle je naprosto narvané kino a divadlo, které se jmenuje Ostrov. Takhle vás zdraví Havlíčkův Brod. Vy jste neskuteční. Já jsem šťastný, že ten skoro jubilejní 15. výjezd je právě od vás. S váma to půjde samo. Já nebudu zdržovat, přichází váš pan starosta, pan Zbyněk Stejskal. Krásný dobrý večer přeji.
19: Krásný dobrý večer všem. A chtěl bych všem poděkovat Havlíčkovu divákům za ten úžasný potlesk. Srdce mi úplně tlouklo radostí a doufám, že jsme netleskali jenom Českému rozhlasu, ale i Havlíčkovu Brodu.
18: No samozřejmě, to zase tleskají všichni u rozhlasových přijímačů. Pane starosto, to jste tady takhle spontánní, takhle tady máte rádi kulturu, takhle tady žijete?
19: Já si myslím, že Havlíčkův Brod kulturně opravdu žije a myslím, že ten potlesk toho byl jasným důkazem. Takže věřím tomu, že tomu bude i tak nadále.
18: Teď nás poslouchají po celé České republice, kde je Havlíčkův Brod, asi všichni vědí, ale teď máte jedinečnou šanci pochlubit se něčím, co se vám podařilo, slavným rodákem, něčím, co tady vyrábíte. Je to na vás. Co by měl národ vědět, že se vám tady daří?
19: Teďka bych asi v poslední době připomněl to, že jsme byli loni historickým městem roku České republiky, na což jsem náležitě hrdý jako starosta, a zároveň jsme získali i titul pro druhou budovu jako národní kulturní památku. Je to budova Staré radnice, která se nám podařila, bych řekl, velmi dobře a vkusně zrekonstruovat a dneska slouží vlastně veřejnosti právě k pořádání různých kulturních akcí.
18: Gratulujeme a ještě mi prozraďte. Pane starosto, pro ty, kteří jsou u rozhlasových přijímačů, tohle to je teda kino nebo divadlo a co to máme za sebou? Protože ta nádherná historická stažená opona stojí za popsání a vy o ní určitě budete něco vědět. Kde teda jsme? Je to kino nebo divadlo a kino? Prostě lidi přijdou a kouknou, jestli se bude promítat nebo jestli přijde nějaká herečka.
19: Ano, řekl jste to úplně přesně správně a je to městské kino a divadlo. My jsme kdysi měli divadlo na dnešním Smetanově náměstí, ale to pak bylo v rámci nějakých sanací zrecyklováno a dneska v podstatě používáme tento kulturní dům jako městské divadlo a kino. A ta historická opona, kterou tady vidíme za námi, se našla v depozitu místního muzea a nechali jsme ji zrenovovat a vyvěsit do té napnuté podoby a je to původní opona právě z toho zbouraného divadla na tom dnešním Smetanově náměstí.
18: Je nádherná stejně jako tohle publikum. Pane starosto, velmi děkuji. Zbyněk Stejskal, starosta Havlíčkova Brodu. Ať se vám dnešní večer líbí.
19: Děkuji.
18: Přichází mladá dáma, kterou tento národ miluje. Troufnu si říci, že i Havlíčkův Brod. Dámy a pánové, Tereza Kostková.
20: Dobrý večer.
18: Teresko, Rozhlas jede za vámi, to je pořad, který samozřejmě je o Českém rozhlase, ale i o těch místech, které projíždíme. Ty jako herečka si toho projela určitě hodně, ale co Havlíčkův Brod? Je to místo tvému srdci blízké, nebo ho vůbec neznáš, to se nemusíš stydět přiznat, nebo jsi tu hrála, co ty a Havlíčkův Brod?
20: Já se určitě nestydím přiznat, pokud něco neznám, je toho spousta, je dobré to říkat, ale je pravda, že moje kočovná profese, která je vlastně pořád stejná, jako vždycky byla, herectví je prostě úplně stejně kočovné jako z dob svých vzniků, akorát prostě nejedeme třeba kočárem, dročkou, ničím podobným, ale prostě třeba lepším autem, větším autem, rychlejším autem, nebo možná, dej pánbu, i bezpečnějším autem, někdy i vlakem dokonce. Ale rozhodně pořád kočujeme a já opravdu naší krásnou zemi, myslím Čechy i Moravu, znám výborně. Znám ve všech možných městysích, městech, městečcích, vesničkách i velkých městech znám divadelní šatny. Všechny. Takhle, neznáte nikdo, že žádnou, jako my známe divadelní šatny, takže znám velmi dobře i divadelní šatnu v Havlíčkově Brodě, jak jezdíme opravdu hodně. A já patřím do divadla a vždycky ve všech divadlech, kde jsem kdy byla, Cheb, Divadlo pod Palmovkou, Komorní divadlo Kalich, tak opravdu jezdíme pro vaši představu v průměru 3x do týdne, jsem někde jinde. A během těch 10 měsíců toho opravdu vám začne splývat. A někde jste třeba nebyli rok, že zas po roce vás teprve pozvou. Takže si říkám, hele, tady už jsme hráli, co jsme tu hráli? Počkej, až uvidíme šatnu. A vlezem do šatny a vím přesně, kde mi co říkal kolega, kde se vylilo kafe, co jsme kde zapomněli, kde jsme zakopli. Já každé to místo i Havlíčkův Brod znám prostě ze šatny a podle šatny. Jsem tam cukrárnu, když je čas se projít na dobrou zmrzku. Někdy máme čas si dát pivo, skleničku vína, když jsme někde dřív. Nedej bože, když je milovaný dvoják. Tam to potom máme i prochozený, tam děláme túry, tam opravdu si užijem vždycky ty 2 dny jak obrovský prázdniny vlastně. Takže takhle dobře to znám a mám to tady moc ráda.
18: Peresko, ty patříš už několik let do rodiny moderátorek Českého rozhlasu. Tvá blízká setkání jsou milovaná, oblíbená, ale když se podíváme do tvého dětství, a to je to, co mě vždycky zajímá, jako malá holka, jsi z divadelní rodiny, to všichni víme, ale jakou roli tam hrálo rádio, rozhlas? Poslouchali jste?
20: Speciálně Český rozhlas, který hrál z rádia. Jak si řekla tu krabičku, tu věc. No Ježíš Maria, já si myslím, že tam patří mé kořeny a má láska k rozhlasu, protože já jsem si vždycky si někde hloubě duše přála, říkám, je to by mohla, až pak budu stárnout. Mimochodem děkuju za tu mladou ženu, jak si říkal. Tak za to ti fakt děkuju. Ale tak jsem si vždycky říkala, jo, to až potom logicky prostě přijde věk, to by bylo hezký, kdybych pak až už se na mě nebude dát koukat, takže bych mohla potom mluvit vlastně v tom rozhlase a používat jako hlas. A vlastně se tak jako stáhnu do toho rozhlasu, jsem se jako vážně přála vždycky. A takhle přišlo to asi snad ještě dřív, než se nedá úplně koukat. Doufám, že to nebyl ten signál.
18: Ne, ještě si koukatelná,
20: prosím tě. Těmi 6 lety, že to nebyla ta informace, už to není dobrý. No a kořeny jsou právě v tom dětství, patrně proto tomu tak je, protože jsem se vždycky budila v tom prostoru, ve kterém stále moji rodiče žijou a bydlí, tak mají poměrně jako velký byt na Starém Městě, takže vidím to tak v dálce, že se probouzím v tom dětském pokojíčku. A ještě je tma, tmavá místnost a je i tmavá chodba, ale na konci tohoto tunelu ranního stávání je světlo, skutečně, a je to světlo kuchyňské, ve kterém vždycky nestalo se, abych vstala jako do tmy, do ticha nebo do studena. A tam už to jako hřeje, voní káva, slyším cinkat hrnečky, míchá se čaj, chystá se dětství kaše třeba. Ale tam už vlastně se tak jako šudlala po kuchyni maminka a vždycky se ozýval ten rozhlas, že zelená vlna, všechny ty znělky, co je všichni umíme a známe. A to mě budilo. Vzadu ta hřejivost, to pro mě byla vlastně jako máma, kuchyň a rozhlas. Takže možná tam někde k tomu člověk vlastně se rád vrací.
18: Jo. Moje generace nebo naše generace tyhle ty vzpomínky má, a když bych se ptal každého z vás, je zvláštní, že ta vzpomínka na rozhlas je tam vždycky. Starší generace, když tady byl tatídek s maminkou, to byl ten poslech krystalky kdysi. My už jsme měli to rádio, ale když Tereska zmínila maminku, Carmen Majerovou, to je taková pro mě jistá kotva posluchačská, protože ona je velmi pravidelnou posluchačkou, kritickou posluchačkou a chválící posluchačkou. Ona je to velká radost, když dovysíláte, pustíte si mobil a tam je kratinká zpráva. Ahoj, tady Carmen, poslouchal jsem, byla to moc zajímavý. Ahoj, já někam zase letím, jenom jsem ti to musela říct. Teresko, jsme teď na rozhlasových vlnách. Je jedno, jestli posloucháte regionální stanice Dvojku, kde tenhle ten pořad poběží, Narvané hlediště tady v Havlíčkově Brodě a budem poslouchat písničky. To jde. To jde, co třeba Jindru Poláka, berete? Jo, shodou okolností je tady. Dámy a pánové, Jindra Polák, společně s ním Pepa Málek. Dobrý večer, pánové. Takhle vám tleská Havlíčkův Brod. To víte, my už jsme si na to zvykli, vy si teprve musíte zvykat.
0: Je, to je, tak mámo, sedneme si k rádiu. Dávaj dneska toho jelena. Tak schválně, co bude zpívat Jindra Polák a společně s tím Pepa Málek tady u nás v pořadu Rozhlas jede za vámi po 15.
21: Tak vám moc děkujeme za takovýhle přivítání. My vám tady zahrajeme během večera pár písniček, tak doufáme, že se vám budou líbit.

0: Jindra Polák, Pepa Málek živě na vlnách Českého rozhlasu. Tady v Havlíčkově Brodě, na jevišti nádherného divadla a kina Ostrov.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Jindro, krásný dobrý večer, posaďte se u nás. To je Tereska Kosková. Jindro, zdravím ještě jednou. Co vy a Havlíčkův Brod? Vy jste Pražák rozený, že jo? Pokud vím. Havlíčkův Brod náhodně, nebo taky divadelní šatny, nebo tady máte tetu?
2: Ne, tak my vlastně k Havlíčkovu Brodu máme hodně blízko, protože více jak půlka kapely jsou z Vysočiny, jsou z Přibyslavy, a takže my, když jsme začínali, tak jsme hodně to tady kolem sjezdili, v Havlíčkově Brodě jsme hráli, takže pro nás je to taková skoro jako domácí scéna, takže děkujeme, že jste nás takhle přivítali.
0: Vaši broďáci vám rozumějí, jak vidno. Jsou herci, zpěváci, kteří používají zdrobnělé jméno nebo si nějak upraví jméno. Mě zajímalo, jestli Jindra je opravdu Jindra, nebo jestli jste křtěný Jindřich.
2: No, je to tak, že opravdu jsem Jindra. Mám
0: fakt
2: Jindra
0: jo?
2: Normálně v rodném listě a je to taková naše jako rodina, nějaká anomálie, že děda byl Jindra, táta byl Jindra, já jsem Jindra a moje dcera už je Lucka, takže tam už...
3: Tak to už je úplná anomálie, no.
0: A to mohla být taky Jindra. Ne, ale že...
2: Mohla, ale musím říct, že jsme o tom ani neuvažovali.
0: Jo, tak. Ale je zvláštní, že tenkrát, protože jakékoliv zdrobněliny nebo to jako moc na těch matrikách, tak, že ta soudružka na to kývla tenkrát, když jste se narodil, že byla...
2: Tak já si to úplně nepamatuju, samozřejmě.
0: To je vlastně pravda, jo. To se ptám asi.
3: Hele, a já nevím, jestli Jindra ještě pamatuje soudružky.
2: Pamatuje, tak? Jindra pamatuje, no jasně.
3: Takový hrozně mladý, mi připadá.
2: Jo, děkuju. To, hezky toho mladý. Si vážím, ale pamatuju.
0: Ne, jak jsi mluvila o tom věku, Teresko, jak jsem ti říkal, přichází mladá herečka. No, já vám to vysvětlím.
3: Takhle on tady si dělá legraci ze mě.
0: Ne, vůbec, ale když bylo mému tatínkovi 50, tak jsem jednou, když jsem byl ten malý kluk, si ho vzal bokem a říkal jsem, prosím tě, když si s těma vrstevníkama, svýma těma starýma padesátníkama povídáš, neříkejte si vzájemně kluci, je to trapný. Když dneska člověk potká Aleše Hámu, my si říkáme kluci normálně.
3: S Adelou taky jsme holky.
0: No, to je vlastně pravda.
3: Jsme holky. Ale...
0: Jindra, já první, na co se teď u přípravy jsem zjistil, dívám je ročník narození. A když někdy zjistím, že třeba nějaký herec se narodil třeba v roce 97, 2002, už ho rovnou nenávidím. Jako...
2: Tak to jsem ještě v pohodě.
0: Velmi v pohodě. A pozor, Jindra to má tak, my se dostaneme k tomu rádiu, to jen tak na okraj. On soudružky pamatuje, je mladší než my, ale zas ne o tolik, klame tělem, ale na to, že je to, můžu říct, ročník 79, Teresko, už je dvojnásobný dědeček. Ne, že bych jako...
3: Ne.
0: Jo.
3: I ne.
0: No, hele, ne, že bych chtěl vnášet do veřejnoprávního média nějaký bulvár, ale tohle mě zaujalo.
2: Je to tak, já jsem k tomu trošku přišel jako slepým houslím, protože já vlastně jsem vyženil dvě dospělé děti. A moje nevlastní dcera Eliška má teďkon druhý dítě, takže já jsem děda Jindra.
3: Vyženěnej dědeček.
2: Jsem vyženěnej dědeček.
0: No ale mohl už byste klidně být v tomhletom věku.
2: Kdybych se trošku snažil, tak bych mohl. Já jsem to flákal.
0: A Teresko, z tebe taky bude hezká babička, to se ti mladej nebude ptát taky, jak to bude.
3: No ani nemusí se mě ptát, no. Já se těším, až budu babička.
0: Yeah.
3: Mé maminka byla velmi brzy babička. Aha. Od své první vyvdané dcery, tedy z prvního manželství, tatínkovi nejstarší, tak Zuzanka, já byla v 6 letech teta, to znamená, mě bylo 6 a byla jsem teta, takže mamince muselo být 38, když byla babička.
0: No.
3: Ve stejném takhle gardu.
2: Super.
3: Ano.
0: No podívej.
3: Takže
0: no.
3: U nás jako naprosto od 38 možný.
0: Ano, tak vidíte, no. Že si zveme
3: jsem 11 let ve skluzu.
0: Bys to nedohnala. Rychle.
2: Ale já teda musím říct, že mě se dneska vybavila vzpomínka na moji babičku,
0: no.
2: Která jednou přišla a ona vás chytla někdy v začátcích. A právě jsem si dneska vzpomínala, říkala, protože já jsem viděla takovýho kluka teď v televizi, takový jako ušák a vypadá, že to je šikovnej Aleš Cibulka.
3: Tak šikovnej ušák.
0: Vy máte sympatickou babičku? To je ta babička Jaruška z divadla na Fidlovačce? Vidíš,
2: je
0: jak jsem
2: ona,
0: nabušenej?
2: Ona, jo? No, jo, přesně, dobrá příprava.
0: To byla hvězda, to byla operetní umělkyně, no. Ta má vkus.
2: Je to tak, ona mohla být hvězda, ale nebyla. Neklaplo to, protože tenkrát odmítla jako se přizpůsobit okolnostem, vstoupit do strany a tak. A takže vlastně už si pak nezaspívala v divadle, ale zase zpívala až vlastně do konce života na pohřbech. Zpívala v krematoriích, takže já jsem opravdu strávil velkou část dětství na kůru v krematoriu.
0: Jindro, tak rodiny už jsme probrali naše vzájemně. Stejná rozhlasová otázka. Tam mě bude zajímat na vás malý Jindříšek, začátek 80. let. Leží u rádia a poslouchá pohádku Karla Weinlicha, Pozor, zákruta a tak.
2: No já se ještě vrátím k té mojí babičce, protože my jsme hodně jezdili na chatu s babičkou, já jsem tam trávil samozřejmě léta. A babička byla skvělá, protože ona, když už nevěděla, co se mnou a chtěla se mě jako na chvilinku zbavit, tak měla takový malý rádio, který mi pověsila na krk a poslala mě si hrát ven. Já jsem chodil s rádiem jako po zahradě a poslouchal jsem, jo. Úplně prostě, jo, anebo třeba ráno, my jsme, že jo, to byla malá chaloupka, takže já když ráno jsem byl takový, jako, že jsem si chtěl k ní zalíst do té postele, to jsem měl hrozně rád, že jsem přeles jenom přestup, my jsme měli postele jako naproti sobě v podkroví, tak jsem si k ní jako zales a ona chtěla, abych ještě dal pokoj, tak jsem dostal, jak byly takový ty sluchátka jenom do jednoho ucha na tom drátě, malý rádio a pije ještě. Ale já jsem poslouchal a právě si i vzpomínám, babička vždycky, když jsem se tam takhle probudil, tak ona seděla vlastně u okna, ona když se malovala, tak tomu říkala, že se onudlává. Takže tam měla jako svůj onudlávací koutek, měla tam to zrcadlo a zatímco se onudlávala, tak byla puštěný to rádio a poslouchala Meteor a tyhle ty věci. Takže já to mám hrozně rád, pro mě to je jako dětství, já to mám opravdu moc rád.
0: Ne, to je nádherný, to rád slyším, jako to rádio na tom krku, dneska by to bylo na sociálku drobně, jako, ale... Že by bylo hezké, jak by vychovávali dnešní rodičové tu mladou generaci, pověsit jim rádio na krk místo těch mobilů.
3: No, to právě chci říct, že myslím, že na sociálku je fot těch mobilů v ruce, že to rádio na krku je možná dobrá inspirace, že?
0: To je naprosto.
3: Do toho bych jako mohla, by se dalo přejít.
0: Já vím, kdo z toho bude mít radost, protože náš pan generální ředitel loboval za to, aby v takových těch záchranných zavazadlech, které se odnášejí, byl ten radiopřijímač, že když vypne elektrika, je ten blackout.
3: Ano, to se doporučuje.
0: Máš tam rádio, aby ses dozvěděla. Jindříšek má rádio na krku, kdyby přišlo zemětřes, pustí radiožurnál a ví, která bije.
2: Nebo když přijde zemětřesení, tak zapadne do té díry v zemi s hudbou. A ze všimi všude prostě.
0: Ne, to je pravda. Jindro, krásná představa. Povídat si budeme dál, čekají vás další hosté. Samozřejmě i dneska dorazí náš pan generální ředitel. Budete mít šanci se na cokoliv zeptat. Budeme soutěžit o DAP rádia, ale předtím si dáme další písničku. Mámo, pust to rádio ještě. On je tam,
3: víš, jo,
0: ten Jindra tam ještě to, je. Tam snad je. Budou mít ještě nějaký flák. Pepa Málek přichází. Hezký dobrý večer ještě jednou. Jindra Polák. Naším hostem tady v Havlíčkově Brodě je dneska i Tereska Kosková. Rozhlas totiž po 15. vyjel za vámi.
2: Tak my jsme si pro vás teď připravili jednu písničku, kterou jsme dlouho nehráli a přišlo nám to škoda, tak jsme si říkali, že dneska je taková hezká příležitost jí dát, jmenuje se Listopad.
4: Raz, dva, tři, aro, tři.

0: Jindra Polák, Pepa Málek, živě tady v divadle Atině Ostrov v Havlíčkově Brodě.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
0: Moc děkujeme. Je tady Tereska Kostková, Jindra Polák si opět sedá a já rád přivítám dalšího hosta, protože těch nejrůznějších roadshow je po České republice hodně. Ale my jsme jediná, která sebou pravidelně vozí toho nejvyššího, který mezi vás přijíždí a moc si toho vážíme. Nikdy nechyběl a přichází i dnes. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Takhle vám tleská Havlíčku v Brod.
2: Tak takový podcast jsem nikde neměl. Krásný večer, dámy a pánové. A moc vám děkuji. Já vím, že tleskáte hlavně Českému rozhlasu. A když Aleš řekl ten nejvyšší, tak myslím, že nejvyšší na tom pódium je tady někdo úplně jiný. Já to rozhodně nejsem, ale jsem tady mezi vámi rád, takže ještě jednou hezký večer je ode mě. A vám děkuji, že jste přišli takto hojném počtu.
0: Je tady narváno, máme z toho radost samozřejmě. Pane řediteli, první otázka je všude stejná. Havlíčkův Brod. Nám se podařilo z těch 15 míst několikrát trefit místo, kde pan generální nikdy nebyl, až to působilo dojmem, že nikam nejezdí, ale několikrát zase ta místa...
2: Aleši, vy se budete smát, ale já jsem tady opravdu nikdy nebyl. A já jsem...
3: Pánové, nebo vlastně, pardon, kluci.
0: Ano.
3: Vy ten pořad máte možná vlastně hlavně proto, abyste vyvenčili pana ředitele.
2: Je pravda, ano, je to pravda, že já díky tomu našemu pořadu poznávám krásy naší země a vypadá to, že nejezdím, ale je pravda, že my jsme začali ve Strakonicích, tak tam jsem nebyl, že pak Kraslice, tam jsem taky nebyl, Hořice, tak a opravdu jsem až na pár výjimek, jako je Frida na Ostravicích, kde jsme byli taky nedávno, tak Havlíčkův Brod, to město musí být nádherné, jo. Já jenom vždycky jenom Havlíčkovým Brodem projedu, jo, což je obrovská škoda, tak jsem si říkal, že hlavně když ještě navíc město známe veletrhem, že tím knižním, tak já tady musím někdy zavítat. A pan starosta mě navnadil, tak já se těším a viděl jsem i spoustu fotografií. Mimochodem dámy, když tady byly na oblíce, mi posílali hlavně i tu oponu a já jsem říkal, to je nádherná záležitost. Takže pro mě je to zase premiéra v Havlíčkově Brodě, tak příště už to bude snad lepší. No a jedeme Šumperk příští ano. Měsíc, tak tam jsem projížděl taky. No.
0: Dámy a pánové, teď poprosím mistra světel, aby se mezi vás rozsvítilo, je-li to možné. Pokud je, ano, ano, jste tam a vás tam opravdu je. To je nádhera. Máme připravené mikrofony a vy se nestyďte. A ptejte se na cokoliv, co se týká Českého rozhlasu, co se týká vysílání moderátorů, vůbec Českého rozhlasu jako takového. Já si poodejdu sem, abych na vás viděl. Tak, je někde zdvižená ruka? Vůbec se nestyďte. To jde o toho prvního. Ano, už běžíme. Výborně.
4: Já se jmenuji Ilona, jsem z Havlíčkova Brodu a strašně ráda vás poslouchám a nejradši mám humoriádu. A chtěla jsem se zeptat, jestli by v tom duchu mohlo být víc takových jako pořadů.
0: To znamená pořadů, kde by třeba byl i pohled do archivu a podívali jsme se to, co bylo vytvořeno u nás.
4: Ty scénky, ty jsou perfektní úplně.
0: Pod pro humoriádu, pane řediteli.
2: Tak, humoriáda, pokud vím, tak jsem byl informován, že tady humoriáda dokonce byla, tady v Havlíčkově Brodu. No já myslím, že se tím potvrzuje to, co vy říkáte, to, co nám opravdu lidé říkali během prázdnin. Chceme více zábavy, více legrace, více vtipu, více humoru a ten humor může být opravdu inteligentní, milý a sympatický, jako dělají třeba kolegové v humoriádě, takže zase předám dál a je to pro moje šéfy programu taková opravdu výzva, abychom těchto věcí dělali nejenže ve vysílání, ale abychom hlavně s těmi pořady jezdili za vámi. Myslím si, že to je ta nejlepší možná cesta, jak si vlastně navzájem takto naslouchat a společně se vlastně bavit, protože ta dnešní doba tolik zábavy zase nepřináší, tak naopak pojďme aspoň díky rozhlasu se takto my veselit všichni. Takže děkuju za ten tip a kolegové budou mít za úkol na příští rok takovýhle pořadu připravit více.
0: My děkujeme. Dámy a pánové, pokračujeme dál. Za malou chvíli se dozvíme, komu budou patřit tahle ta úžasná DAP rádia. Já doufám, že se mezi vámi najdou dobrovolníci, kteří budou společně s námi soutěžit, ale ještě předtím, pánové, můžeme poprosit o další písničku.
5: Tak jo.
0: Výborně, Pepa Málek přichází se svou harmonikou a společně s ním Jindra Polák v pořadu Rozhlas jede za vámi, tentokrát z Havlíčkova Brodu.

0: Jindra Polák, Pepa Málek, živě z Havlíčkova Brodu, pořadu Rozhlas jede za vámi.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Dámy a pánové, milí diváci, Vánoce se blíží. Ježíšek je tady. My mu tak říkáme, což vlastně na začátku roku a na jaře vypadá zvláštně, ale teď už jak se blíží, ten podzim a zima je to vlastně celkem normální, protože ty vánoční kolekce se objevují čím dál tím dřív v těch hypermarketech. Přichází náš rozhlasový Ježíšek Michal Jagelka a společně s ním i Vipet Tobiáš, maskot našeho pořadu a naší roučou. Krásný dobrý večer, zdravíme.
2: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, milí hosté, vážený pane řediteli, Teresko, Jindro. My jsme vám dnes opět přivezli dvě daprádia, která získají dva z vás, kteří se zúčastní naší malé, jednoduché rozhlasové soutěže, u které bychom se hlavně měli pobavit. Já budu potřebovat dva z vás, nejlépe jednu dámu a jednoho pána, potom vám položím pět jednoduchých, nezáludných otázek, no a ten druhý v pořadí získá to menší daprádio, alež ukazuje, a to veliké, úžasné daprádio, které nádherně hraje, zejména stanice Českého rozhlasu, tak to potom získá vítěz naší soutěže. Tak kdo se hlásí? Támhle vidím dámu v první řadě, tak pojďte za námi, dobrý večer. To bylo rychlé, mám radost. Vítejte u nás, já vám rovnou předám mikrofon.
3: Dobrý večer.
2: S kým máme tu čest hovořit?
3: Já se jmenuji Laťka.
2: Zatleskáme za tu odvahu, Laťka je úžasná. Tak, a teď bychom potřebovali ještě nějakého nejlépe pána. Tamhle pán se hlásí. Dobrý večer, pojďte za námi nahoru. S kým máme tu čest?
4: Pan Pavel.
2: Pan Pavel, tak dobrý večer, pane Pavle. Laťka a Pavel.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: První otázka bude tak trochu rozehřívací. A já se vás v ní ptám, jestli pak víte, se kterým slavným hereckým rodem je vzdáleně příbuzná Tereza Kostková. Tipnete si?
3: Jsou možnosti.
2: Ano, samozřejmě, že jsou možnosti. Já jsem si říkal, kdybyste to věděli z hlavy, nevíte. Dobře, tak, mohli to být buď Hrušínčtí, nebo Štěpánkovi, anebo Kodetovi, jestli pak víte. Laťka se hlásí jako první.
3: Kodetovi.
2: Kodetovi. Pavle, chcete hádat? Nebylo to správně.
4: Hrušínští.
2: Hrušínští. Tak Teresko, asi poprosím tebe, abys nám to vysvětlila. Tak kdože to je ve své přízni?
3: Samozřejmě chápu paní Laťku, že řekla Kodetovi, protože tatínek byl velký kamarád, pana Kodeta velcí přátelé byli, ale jsou to skutečně hrušínští, je to rod hrušínských v celé té velké větvi, kterou tatínek má, protože se vždycky o rodokmen zajímal a která opravdu sahá teda až do počátku skutečně onoho kočovného divadla, o kterém jsem mluvila, takzvaně k Hinku Muškovi, opravdu až k Tylovi v zásadě, takže ta větev je obrovská, že jo, ale my skutečně tam máme v té jedné větvi celý rod Hrušinských tak, že jsou, myslím, takzvaně ze šestého kolene. A takže myslím, že třeba Honza Hrušinský je, myslím, můj bratranec ze šestého kolene. Takhle nějak. Takže vy jste měl pravdu, máte bod.
2: Neuvěřitelné. Pavle, gratulujeme, získáváte první bod. Trefili jste to správně, ale Laťka zase má ode mě takový ten pomyslný bod za tu odvahu. Aby to Jindrovi Polákovi nebylo líto, ve druhé soutěžní otázce se zaměříme na něj a na kapelu Jelen. Věděli byste, milí soutěžící, jak anebo z čeho vznikl název kapely Jelen? Nabízím tři možnosti. Podle té první je Jelen někdejší skautská přezdívka Jindry Poláka. Druhá říká, že když byl Jindra malý kluk, zatoulal se k Polákům na pozemek poraněný jelen, kterého si na přání malého Jindry rodina ponechala jako domácího mazlíčka. A nebo za C? Jelen je jednoduše název té úplně první písničky, kterou společně členové kapely složili. Pavel se hlásí.
5: Já tipnu tu první písničku.
2: Takže za C?
5: Ano.
2: Dobře, odvážné tvrzení. Jindro, jak je to? Uveďte to na pravou míru, skaute.
6: No, bohužel to Cčko je samozřejmě úplně nejnudnější odpověď, ale je to tak, je to tak. Ale ten jelen zachráněný, to je hezký. To je úplně mrzí, že se nestalo.
2: Ano, ano. No i ten skaut je hezký. Vy byste spíš mohli tak jako velké bydlo, že? Ale jelen je také dobrá přezdívka, co pro takového skauta? Dobře, Pavle, tleskáme, máte druhý bod. Jste dobrý. Tak, milí soutěžící, teď na chvíli zvážníme a my vám v rámci třetí otázky pustíme jednu legendární rozhlasovou nahrávku. I když je stará 57 let, tak při jejím poslechu dodnes mrazí. Tohle slyšeli šokovaní Čechoslováci z éteru před druhou hodinou raní 21. srpna 1968.
4: Zůstaňte u svých přijímačů, probuďte všechny své známé. Za malý okamžik bude vysílat Československý rozhlas mimořádně důležitou zprávu.
2: Mě by zajímalo, zda víte, jak se jmenoval legendární rozhlasový hlasatel, který jako první ohlásil srpnovou okupaci z vln Československého rozhlasu. Věděli byste to bez nápovědy?
7: Já bych zkusil jméno Mastný, ale to nevím, jestli je pravda.
2: Není to pravda. Laďko, zkusila byste takhle z čisté vody?
3: Teď se nespomenu.
2: Vůbec nevadí, já vám nabídnu opět tři možnosti. Tak za A mohl to být buď Richard Honzovič, nebo za B pan Vladimír Fischer, a nebo do třetice pan Zdeněk Mančal.
7: B.
2: Pavel se hlásil první a byl rychlejší. Říkáte B, pan Vladimír Fischer?
7: Ano.
2: Jste si tím jistý?
7: No typuju to. Typuji. Pan Mančal hlásil za války povstání a tam to bylo zase trošku jiný čas, tak v podstatě to se tak hodí.
2: Zatleskejme Pavlovi, je to dobře, samozřejmě. Pavle, vy jste neuvěřitelný znalec historie českého a československého rozhlasu. Já to vysvětlím. Richard Honzovič to tedy, jak už víme, nebyl, ačkoliv i on byl legendárním rozhlasovým i televizním hlasatelem. Jeho hlas jsme mohli po mnoho let slýchat také z komentářů k bezpočtu dokumentárních filmů a mimochodem stejné profesi se dnes věnuje i jeho dcera, Renata Honzovičová-Wolfová. Zdeněk Mančal to také nebyl, protože, jak jste správně řekl, byl to legendární rozhlasový hlasatel, jenž se proslavil větou je zex hodin, kterou pronesl do éteru na začátku Pražského povstání v květnu roku 1945. Takže opravdu byl to pan Vladimír Fischer a já jsem pana Fischera znal osobně a měli jsme se moc rádi, takže ho zdravíme tam někam nahoru do toho rozhlasového nebe a Pavel získává třetí bod. Ve čtvrté otázce se podíváme do programu vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Věděli byste, jak se jmenuje rubrika, kterou vysílá zdejší region každý všední den v 9.30 a v 15 hodin? Mohla by to být buď to minuta pro motoristy, anebo minuta pro zdraví, anebo by to mohla být minuta s vařečkou. Laďka se nám hlásí.
3: Minuta pro zdraví.
2: Minuta pro zdraví. Tak schválně, poslechněme si správnou odpověď a uvidíme.
1: Minuta pro zdraví.
2: Je to tak? Laďka získává první bod. Krásný první bod. No a je tu poslední šance získat tedy poslední pátý bod v té páté otázce. Už je to možná formalita, ale já tu otázku přesto položím. Tu totiž věnujeme tomu krásnému městu, které dnes hostí naši roadshow Rozhlas jede za vámi. Věnujeme ji Havlíčkovu Brodu. Ne, já se vás nebudu ptát na jeho někdejší název, protože si jistě všichni pamatujeme ještě ze školy, že to býval kdysi Německý Brod. Mě bude ale zajímat něco jiného a tak zní také naše dnešní poslední soutěžní otázka. Věděli byste, jaký symbolický artefakt najdeme na staré radnici v Havlíčkově Brodě v průčelí ve výklenku a koho připomíná podle legendy? Pavel se hlásí. Tak Pavle, zkuste to bez možností.
7: Je tam vystavená kostra, má to být kostra někdejšího věžného hnáta.
2: Ano, ano, hlásného hnáta, hlásného. Který udělal co, Pavle?
7: Zradil Brodské a měl vpustit do Brodu Jihlavské, což byly odvěstí nepřátelé.
2: Mm-hmm. A bylo to v roce 1472, máte pravdu a máte bod. Dobře, jste skvělým patriotem tohoto města. No tak vidíte, přátelé, bylo to jednoduché, to je všechno, víc otázek už nemám. Takže jestli dobře počítám, je to 4-1? Je to tak. Tak, Laďko, my vám moc gratulujeme k tomu krásnému druhému místu. A s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala, přebíráte to malé, půvabné, ale skvěle hrající DAP Radio. No a vítězem je pan Pavel, který získává to velké. A já poprosím o fanfáru.
7: Jo. Já vám taky.
2: Gratulujeme a oběma děkujeme, byli jste skvělí, úžasní a máte to tu hezké v tom Havlíčkově Brodě, tak my zase někdy rádi přijedeme. Děkujeme za milé pozvání.
3: Jestli můžu využít chviličku, já asi za všechny poděkuju vám všem, protože to bylo úžasné, byli jsme asi tady všichni rádi.
8: ať se vám daří. Děkujeme.
3: Děkujeme.
0: Děkujeme. Dámy a pánové, milí diváci, rozhlas přijel za vámi 15. díl naší roadshow a jsme šťastní, že dneska tady společně s námi byli Jindra Polák a Pepa Válek, Tereska Kostková, René Zavoral, Michal Jegelka, Tobis a kompletní tým našeho pořadu a úžasné publikum v Havlíčkově Brodě. Děkujeme vám moc, děkujeme. Pořad Rozhlas jede za vámi se loučí a my poprosíme o závěrečnou písničku. Zaspíváme si společně. Ať žije Havlíčkův Brod, ať žije Český rozhlas. Dějte se krásně.
6: Děkuji moc. Tak tohle tu další, tu byste možná mohli znát. Tak kdyby se vám chtěl třeba zpívat, tak se klidně do toho puste s náma, jo? Ničeho se nebojte.

0: Tak to byla upravená repríza pořadu Rozhlas jede za vámi, Havlíčkův Brod, září 2025. No a právě tam a tehdy se sešly Tereza Kostková, Jiří Chum a Jindra Polák z kapely Jelen. A ještě připomínám, že po zprávách se na vás těší Václav Kopta.
1: Stopy fakta tajemství na dvojce.
2: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
1: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
2: Stopy fakta tajemství.
1: Vždy v pondělí po 18. hodině
2: na dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Poslance čekají do letní pauzy ještě dva jednací týdny. Koalice chce prosadit třeba EET. Kvůli nízké volební účasti nebude slovenské referendum o rentě pro premiéry platit. Počasí bude oblačno až zataženo, občas déšť a teploty většinou do 25 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádnou schůzi.
4: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
5: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
4: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
5: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
6: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
5: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Slovenské referendum o doživotní rentě pro premiéry a obnovení elitních policejních složek bude neplatné. Důvodem je nízká účast. K urnám přišlo asi jen 16% voličů. Výsledky předběžné zveřejnil slovenský statistický úřad. Aby referendum platilo, musela by hlasovat aspoň polovina lidí na Slovensku. Tuto podmínku splnilo v zemi zatím jen jedno, a to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie. Zájem o koupání v přírodě podle hygieniků roste. Lidé by si ale měli dát pozor na kvalitu vody, jinak hrozí zdravotní komplikace, mimo jiné kožní vyrážky. Pokračuje praktická lékařka z Prahy Lenka Vavrušková.
7: A potom další nebezpečí plyne z požití té vody, protože při koupání obzvláště malé děti spolikají určité množství vody, která potom působí gastrointestinální obtíže a v extrémním případě může dojít i k poškození jater.
3: Kvalitu vody v přírodních koupalištích budou až do začátku září pravidelně kontrolovat hygienici. Výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně začali v českopolském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují dvě šelmy. Díky získaným datům odborníci určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí, říká ochranář Miroslav Kutal.
8: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořistí a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i ve větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
3: Čeští volejbalisté poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nekoly získal zlato v Albufeiře v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 nad Polskem.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky. Večer srážky hlavně na Moravě ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty na severu a severovýchodě kolem 19, jinde 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 13.
1: Doprava.
3: Na silnici 16 z Řevničova do Mělníka spozorněte na začátku obchvatu Slaného. Kousek za sjezdem na sedmičku blokuje jízdní pruh nepojízdné auto. Ve slabším provozu se jede kyvadlově, ale aktuálně bez zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Zlaté časy s Václavem Koptou.
9: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy a od mikrofonu vás zdraví váš pravidelný průvodce Václav Kopta. Na úvod, jako vždy, krátké zamyšlení na dané téma, tedy na slovní spojení Zlaté časy. Ono v sobě totiž ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie a nebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev, holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu, a v písničkách tam se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli a jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem a nebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Tak tedy vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. A protože dnešní výběr písní i mého povídání bude tak říkajíc monotematický, bude tomuto výběru odpovídat i následující přísloví. Totiž celé dnešní Zlaté časy budou o vodě. Přísloví, které vám teď povím, je z Indie. Sebemenší kapka vody, která se spojí s oceánem, nikdy nevysychá.

Julita Čeřevská a také Frank Sinatra. Krásné hlasy, co říkáte. Tito dva zpěváci se postarali o hudební úvod dnešního speciálu, tedy vodního speciálu Zlatých časů. Je to neuvěřitelné, ale možná, že i vy teď slyšíte, že za okny šumí déšť. Nádherný, intenzivní, silný a velice svěží déšť. Možná, že dnešní díl Zlatých časů poslouchá i svatý Petr, protože tuhle úžasnou kulisu možná vytvořil, aby mě potěšil, a vás možná taky trochu. Ono s tou vodou je to v poslední době hodně složité. Pořád se skloňuje buď její zoufalý nedostatek, anebo když už tedy zaprší, tak víme to všichni dobře z vlastní zkušenosti, že se přižene taková čina, že nejvíc práce pak mají zaměstnanci pojišťoven, hasiči a další složky integrovaného záchranného systému. Já si nemůžu pomoct, ale když si vzpomenu na své dětství, nemůžu si vybavit tak vysoký počet přívalových dešťů a ty strašlivé letní bouřky. Když jsme byli jako děti, zejména tedy v Libochovicích, obdařeni deštěm během letních prázdnin, vzpomínám si na to zvláštní vzrušení, kdy nám maminka obula gumáky a vyrazili jsme s kamarády do ulic a úplně nejvíc nás bavilo vytváření různých potůčků, různě jejich přehrazování, a vůbec ta spousta vody tak nějak logicky splynula s tím předcházejícím suchem a nikdy se, aspoň tedy pokud mi paměť slouží, nestalo nic dramatického. Jakože by se valily ty nekonečné proudy vody obcemi, či že by řeky vystoupily takhle zoufale z břehů. Zkrátka bylo to trochu jinak všechno a v dnešní době všichni s obavou sledujeme tmavnoucí letní mraky a víme, že když už tedy konečně po těch vedrech zaprší, takže se zase budou dít věci. Bohužel to tak je, musíme se s tím smířit a voda stále zůstává silným tématem nejenom tedy národohospodářů a hydrologů, ale pořád je, a pravím Bohu díky, velkou inspirací pro muzikanty, pro básníky a spisovatele. Já jsem pro vás pochopitelně připravil i jeden citát, nebo chcete-li úryvek z díla Karla Čapka, k tomu se dostaneme později, ale jsem rád, že se mi podařilo nashromáždit 10 písní a překvapivě to nebyl vůbec problém se stejným tématem. To jste asi pochopili už hned v úvodu. Slavná píseň Judity Čeřovské Je po dešti, ale i nádherný sonorní hlas Franka Sinatry v písni Old Man River. To jsou poklady, které nashromáždila historie populární hudby v uplynulém století. Čeká nás ještě Hradišťan, Henry Mancini, také Ella Fitzgerald. Nebude chybět ani banjo band Ivana Mládka a tak dále a tak dále. A to spojovací téma je dnes tedy voda. Jsme především hudební pořad, tak se pojďme zaposlouchat do nádherné skladby v podání Jury Pavlici a za doprovodu Hradišťanu. Společně zahrají a zaspívají píseň Modlitba za vodu. Jan Skácel určitě znáte.

Jan Skácel, Jura Pavlica a Hradišťan. Co dodat, prostě nádhera. V roce 1997 v létě jsme byli na turné s kapelou, ve které jsem hrál na klavír a také jsem pro ní skládal písňové texty. Byla to kapela Bluesberry Petra Introviče a já jsem v těch dobách se živil vlastně víc jako muzikant než jako herec a mám vesměs krásné vzpomínky na tuhle etapu svého života, i když to, na co chci vzpomenout teď, vůbec hezké ani romantické nebylo. Byl začátek července roku 1997 a v Moravské Strážnici se konal velký festival trampské a folkové hudby zvaný Zahrada. Byla to ve své době veliká událost, na kterou se sjížděly možná desítky tisíc příznivců folkové a trampské písničky. My jsme tam hrávali pravidelně každý rok a moc jsme se na to těšili, ale tenhle ročník byl poznamenán vodou. A o té si přece dnes ve zlatých časech povídáme především. Jenomže, jak jsem říkal na začátku, všeho moc škodí i té vody. Tenkrát totiž pršelo tak intenzivně, že jsem snad do té doby nevzpomenul na to, že bych zažil takhle intenzivní deště. Možná mnozí z vás si také vybaví tu ponurou atmosféru, zejména tedy v oblasti Moravy, kdy řeky, abych to nepopletl, byla to Morava, Odra, určitě také Bečva. Zkrátka všechny ty velké moravské toky, ale i ty malé potůčky se vylily ze břehů a já si doteď vzpomínám na tu intenzitu deště, který ve finále tedy vedl k těm obrovským povodním. Vzpomínáte si určitě i na tragédii třeba obce Troubky, kde zahynulo, jestli se nepletu, snad 9 občanů této vesnice. Byla to strašná tragédie a my jsme všichni poprvé mnozí v životě si uvědomili tu neskrotnou sílu a tu intenzitu vody, která se rozhodne běsnit. Tenkrát se mluvilo dokonce snad o tisícileté vodě. Bylo to strašné a ta atmosféra těch doznívajících koncertů na festivalu Strážnice mi zůstala v paměti asi nejvíc. To spojení radosti posluchačů, nadšení muzikantů s tou zlovisnou kletbou, která jako pověstný Damoklův meč visela v těch černých těžkých oblacích, které nad celou oblastí několik dní vlastně panovaly. Bylo to zvláštní, trochu teskné a i když jsme netušili, že to povede až k takovým tragédiím, přesto jsme opouštěli areál toho strážnického amfiteátru a doteď si vzpomínám, seděl jsem v autě právě s Petrem Introvičem, který řídil a já jsem se na zadním sedadle otočil. Pořadatelé už se chystali předčasně ten festival ukončit, protože ty nánosy bahna a kaluže už neumožňovaly bezpečný pohyb těch návštěvníků a ta zlověstná atmosféra, která doslova visela v mracích, tam mi zůstala pod kůží a bude tam už do konce mých dnů. No, nebylo to nic příjemného, vzpomínáme určitě na to všichni. Pojďme si ulevit, tak říkajíc, nějakou hudbou, která by se dala nazvat balzámem. Takovou muziku přece skládal Henry Mancini, který nám teď se svým orchestrem připomene ústřední melodii z nesmrtelného filmu Snídaně u Tiffanyho. Takže Henry Mancini se svým orchestrem a Moon River.

Řekou mého života a mého srdce je jednoznačně Ohře, nebo jak se říkalo u nás doma, Oharka. Ty nejkrásnější vzpomínky na letní prázdniny, které jsem trávil v Libochovicích, jsou jednoznačně spojeny buď s nekonečnými výlety na bicyklu. Mimochodem, moje kolo bylo opatřeno nikoli v řídítky, ale nádherným šedivým volantem z vozidla značky Trabant. Veliký unikát, panečku, kam se hrabe Jan Tleskač se svým letajícím kolem. No a pak čas, který jsme trávili u řeky. Nebo v řece. Měli jsme několik oblíbených míst, buď to byl Libochovický most, ze kterého jsme skákali, někteří šílenci dokonce šipky, to dnes nepochopím, jak jsem se něčeho takového mohl odvážit já při svých závratích, kdy se mi dělám dlo i na štaflích. No a pak to bylo několik provazů, které byly přivázány postupně na několika kilometrech na březích Ohře. Nejčastěji jsme byli v místě, kde se říkalo od jakživa u Červených. Inu, nedaleké chmelnice dávali znát, proč jsme tomu tak říkali, prostě ta půda v okolí tohoto našeho brouzdaliště a koupaliště byla červená, proto ta přezdívka. A tam jsme trávili opravdu hodně času, někdy jsme tam i nocovali. Bylo to romantické místo na cestě mezi Libochovicemi a sousední obcí Dubany. Byli mistři mezi námi, kteří dokázali z toho provazu skákat salta. Pak skupina sebevrahů, kteří vymysleli velice riskantní způsob, jak se dopravit na provaze do vody. Tomu se říkalo obkružák. A byli skutečně šílenci, kteří dokázali naprosto děsivým způsobem jenom těsně minout kořeny, které trčely z toho břehu. Často jsme byli svědky i krvavých epizod, kdy se dotyčný zranil, protože si to špatně propočítal. Ta nasládlá vůně sousedního kukuřičného pole a v kombinaci s tou voňavou řekou, to všechno je koktejl vzpomínek nejkrásnějších. A víte, kdy jsem se v Oharce cítil nejlíp? To bylo v čase, kdy jsme si s manželkou pořídili našeho prvního labradora. Byla to také fena, jmenovala se Viktorka, říkali jsme jí Vicky, a to byl skutečný vodomil. Inu, labradoři ne nadarmo mají plovací blány a vydří ocasy. Je to jejich živel a ve vodě jsou jako doma. A Vicky nebyla naštěstí záchranářský typ, protože vy pejskaři dobře víte, že někteří psi spanikaří, když s nimi jdete do vody a mají tendenci vás zachraňovat. Viktorka byla klidný pes a jakmile se objevila jakákoliv voda, ať už to byla strouha či rozvodněná řeka, bylo jí to jedno, musela skočit do vody. Zkrátka byl to labrador se vším všudy. A takový letní podvečer, kdy jsme spolu vyrazili pěšky z Libochovic, na jednom tajném místě jsem ukryl oblečení a už oděn pouze v plavkách s tímhle krásným psím doprovodem jsme šli 2, 3, někdy i 4 kilometry proti proudu. A tam jsme se ponořili do podvečerní Oharky a jako by jsme splynuli s okolní přírodou, s tím tichem, které se rozhostí každý večer v té hodině mezi psem a vlkem, jsme krásně splývali společně směrem k Libochovicům a byli jsme asi ti nejšťastnější tvorové v celém vesmíru. Protože magie těch chvil, ta se dá těžko zaznamenat, ať už filmem, básní či malbou. To musíte mít v srdci a v duši. A to klidné odfukování labradora plujícího po mém boku a ta nádhera toho soumraku nad řekou, co vám budu povídat, Inu, řeka čaruje. Jsme ve vodním díle, takže i následující skladba bude odpovídat svým tématem. Zaspívá nám Ella Fitzgerald a píseň se jmenuje Cry Me a River, další evergreen.

Stále na Českém rozhlasu Dvojka posloucháte Zlaté časy a já připomínám, že naším dnešním hlavním tématem, tou červenou nití, je voda. Voda se stala inspirací pro celé generace básníků, malířů, filmařů a tak dále, to už jsem říkal v úvodu. Přemýšlel jsem, jaký úryvek či citát bych vybral jako ukázku toho, jak voda dokáže magicky inspirovat třeba spisovatele. Narazil jsem na překrásné stati a eseje od pánů Wericha, Horníčka, Františka Nepila. Nakonec v mém výběru zvítězil, jako už mnohokrát, Karel Čapek. To byl skutečný génius a v jeho vodnické pohádce z knížky Devatero pohádek jsem prakticky našel všechno, co bych vám sám o vodě rád řekl, ale nemám ten dar, jako měl Karel Čapek, protože víte, on dokázal s češtinou pracovat způsobem, který mě fascinuje vlastně i dnes. Ona ta jeho čeština nějak nestárne, je pořád krásná, je košatá, je bohatá a on moc dobře věděl, jak s tímhle překrásným jazykem pracovat. Ostatně posuďte sami. Ona bývala tehdy moc krásná voda, ale byla ještě dočista němá. Ona neměla žádný hlas. Neuměla ještě mluvit. Byla tak tichá a němá, jako je teď, když mrzne. A nebo jako když napadne sněhu a je půlnoc a nic se ani nepohne. A to je takové tichoučké ticho, že ti je až ousko. A tu vystrčíš hlavu z vody a posloucháš, povídá vodník, a tu se ti srdce sevře tím ukrutným tichem. Takové ticho tehdy bylo, když byla voda ještě němá. A on vám ten vodník dovedl tak krásně mluvit a zpívat, že jednomu až srdce skákalo a zase zaplakalo, když zaspíval. Takový to byl muzikant. A proto už není voda němá, proto zní, zvoní, cinká, ševelí a šeptá, zurčí a bublá, šplouchá, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, burácí, řve, ječí a hřímá, sténá a vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu, klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti nebo žalu. Od té doby mluví voda všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už ani nikdo nerozumí, jak jsou divné a krásné. A nejmíň jim rozumějí lidé. Ale pokud nepřišel Arion, ten vodník, a nenaučil vodu zpívat, byla stejně němá, jako ji.

Rozmary letního počasí bývají v posledních letech opravdu dosti nevyspytatelné. Znáte to sami. Nejdřív přijde série úmorných veder, kdy okolo 40 stupňů Celsia ničí všechny pozemšťany a ve finále to skončí neuvěřitelnou bouřkou, která smete téměř všechno z povrchu zemského a tím, jak je všechno vyschlé, tak se ta voda ani nestačí vsáknout a mizí v přeplněných kanálech a kanalizacích. No, bývá to někdy dosti dobrodružné, zejména hrajete-li takzvaná open air představení a že jich teda v posledních letech přibylo. Já sám každé léto už mnoho let hrávám i třeba v rámci letních shakespearovských slavností. Už jsem tady vyprávěl o jednom takovém památném večeru na brněnském Špilberku, kdy se přihnala taková bouře. No a pořadatel stále čekal na to, že se počasí zlepší, a tak jsme hráli dál a dál i za deště. Diváci se nám tak trochu zbouřili. Bylo z toho takové tragikomické přetahování se o to, kdy má být takové představení zrušeno. Není to nic příjemného pro herce a už vůbec ne pro diváky, ale je to zásah vyšší moci a s tím se těžko dá něco dělat. Zažil jsem to mnohokrát i na pražské Kampě, kde ta blízkost vody jakoby zdvojnásobila ještě tu urputnost svatého Petra, který se nám vždy takhle snaží dát najevo, že je na čase, abychom to naše skotačení na jevišti ukončili. Ale chci vám teď vyprávět o jednom večeru, který se mi hodně hluboko zapsal do paměti. A myslím, že všem, kteří se toho koncertu v Českém Krumlově tehdy zúčastnili. To bylo v podstatě narežírováno tak, že jsem se domníval, že to je snad záměr pořadatelů či dramaturgie, nevím, jak to přesněji pojmenovat, protože se ten večer dávala Carmina Burana, Karl Orff, všichni známe toto monumentální dílo symfonické hudby s tím mocným motivem s úderem tympánů, a ono to napětí už od odpoledne před tím koncertem nad tím Krumlovem viselo, bylo znát, bylo to cítit, ta voda, znáte to, je někdy cítit, já to třeba poznám, že mě začnou bolet kolena. To je prostě příznak artrozy a také celoživotní vášeň pro koupání a vodu všeho druhu. Inu jsem zrozen ve znamení raka. No, vedou k tomu, že mám takový barometr v obou kolenech a já jsem už odpoledne cítil, že by něco mohlo spadnout, ale že to bude něco tak monumentálního, jako to, co se přihnalo hned v úvodu tohoto symfonického koncertu, to nikdo z nás nečekal. My jako diváci jsme seděli pod hradem tam u toho slavného Krumlovského mostu a hleděli jsme směrem nahoru, kde na těch skalách, jakoby na hradbách, bylo naprosto geniálně umístěné veliké jeviště, na které se pomalu tedy dostavil symfonický orchestr. Speaker uvedl jména dirigentů a solistů, kteří za účelem tohoto slavnostního koncertu přijeli doslova z celého světa. Bylo to vyloženě hvězdné obsazení. Jenomže v okamžiku, kdy už jsme všichni natěšeni se soustředili na první tóny tohoto gigantického Orffova díla, se přihnalo něco tak neuvěřitelného, že se to dá srovnat snad s bouří století. Já nevím, jak to říct jinak. Zkrátka, ta bouře, která udeřila prakticky s prvním tónem Orffovy monumentální skladby, nejdřív začala trhat, tedy ten vítr, který bouři doprovázel, trhat ty obrovské závěsy, ty baldachiny, které kryly jeviště, a ty se začaly snášet jako obrovská motýlí křídla do toho údolí směrem k nám, k divákům. V tu chvíli současně s tím začala i neuvěřitelná průtrž mračen. Hudba stále zněla a dodávalo to těm Orffovým tónům jakousi až hororovou atmosféru. My jsme jak přimražení seděli dole na těch židlích a nevěděli jsme, zda fascinovaně hledět dál na pokračující koncert, který evidentně spěl ke svému ukončení. Ono to nemělo skončit jen tak samo sebou, že někdo přijde a řekne, dámy a pánové, z důvodu nepříznivého počasí rušíme koncert. Zřejmě to napětí elektrické nebo možná zásah bleskem způsobilo to, že koncert, který měl končit velkým ohňostrojem, tak ten ohňostroj se spustil v průběhu ukončování koncertu. Vznikl šílený zmatek, trochu to připomínalo finále slavného filmu Trhák. Akorát, že tady to vůbec legrace nebyla, protože k tomu všemu si musíte přemyslet v duchu, já vám to jako ilustraci usnadním, následující tóny.

A do toho si představte vichřici, průtrž mračen, létající ohňostroj, který v tom dešti tak rychle zhasínal. Bylo to zvláštní, bylo to podivné a kdyby se toho Karl Orff dožil, myslím si, že by to patřilo k jeho nejoblíbenějším produkcím, protože ta hudba se neskutečně umocnila tím vším, co nám příroda nachystala. Byl to zvláštní zážitek, tak jsem rád, že jsem ho mohl v dnešním speciálu o vodě připomenout. Teď si pustíme rovnou dvě skladby, Simon & Garfunkel, Most přes rozbouřené vody nemůže pochopitelně chybět a také taková veselá, optimistická píseň zpěvačky a skladatelky, která si říká Enya a bude to Orinoco Flow. Stále posloucháte Zlaté časy.

Podobné drama jako v Českém Krumlově jsme před rokem zažili s kolegou Poláškem a mojí ženou Simonou během představení Butch Cassidy a Sundance Kid Western z Bohnic v Brně na Kraví hoře. Totiž tam bylo evidentní už od odpoledních hodin, že se na Brno něco žene. Začali jsme tedy hrát a věděli jsme, že pravděpodobně nám svatý Petr udělá čáru přes rozpočet a že budeme muset představení přerušit a diváky poslat domů. Nestalo se tak, protože my na rozdíl od diváků jsme viděli pohyb té frontální oblačnosti a připomínalo to trochu akvárium, do kterého někdo vylil lahvičku černé tuše. Tak moc potemněly ty mraky nad Brnem. Diváci to neviděli, to se všechno odehrávalo za jejich hlavami. My jako herci jsme o tom věděli moc dobře a tak jsme podvědomě s kolegou Poláškem a s mojí ženou zvýšili tempo toho představení a díky tomu strachu z té bouřky se nám podařilo představení, které normálně trvá přes 90 minut, zkrátit asi o čtvrt hodiny, možná skoro o 20 minut. Diváci nechápali, proč tak ženeme, ale ono se to ve finále nakonec přece jenom přihnalo a někteří z diváků byli nuceni, aby tedy zaslechli aspoň poentu celé hry, se k nám v tom dešti přiblížit a my jsme jim to předávali téměř, jak se říká anglicky, face to face, aby věděli, jak celá hra dopadla. Stihli jsme to a přišla taková čina, že hrozilo, že si svatý Petr odnese celou Kraví horu i se zbytkem Brna, včetně nás. Nestalo se tak a já na ten večer moc rád vzpomínám, protože i ta finálová píseň našeho představení zazněla celá a neporušená, i když za doprovodu mocného deště. Ale bylo to tak říkajíc tematické, protože ta píseň je ústřední melodií filmu Butch Cassidy a Sundance Kid a naspívalý B.J. Thomas. Raindrops keep falling in my head. Určitě ji znáte.

Dnešní speciál celý věnovaný vodě a věcem okolo vody a rozmarů počasí stylově zakončí kdo jiný než Karel Gott s nádhernou verzí Smetanovy Vltavy. Já vám děkuju, že jste věnovali svou pozornost pravidelnému průvodci nedělním dopolednem, tedy pořadu Zlaté časy. I za týden se na vás budu těšit. Do té doby se opatrujte, buďte zdraví, mějte se rádi a za týden zase, přátelé, naslyšenou.

0: Tak to byl Václav Kopta a jeho zlaté časy. Připomínáme, přátelé, že po zprávách tady budou vypravěči, tedy Daniela Brzobohatá, Václav Kopta a také Lucie Polišenská a Miloš Knor. Proberou žertovné příběhy z jeviště i ze svého pestrého života. Máte se opravdu na co těšit.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku druhým dnem pokračují Dny lidí dobré vůle. Do Česka se vrátil tým, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele. Počasí bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojedinělé bouřky a teploty většinou do 25 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré dopoledne. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku začala zhruba před půl hodinou slavnostní poutní mše svatá. Druhým dnem tam pokračují Dny lidí dobré vůle. A na místo míří naše reportérka Michaela Kočendová.
3: Dostat se dnes na Velehrad je velmi obtížné skrz spoustu uzavírek a objížděk, které tady kvůli Dnům lidí dobré vůle vznikly. Nejjednodušeji se tak lidé na oslavy dostanou například ze Starého města u Uherského Hradiště autobusovou kyvadlovou dopravou. Dnešní slavnostní mši ve Velehradě celebruje pražský římskokatolický arcibiskup Stanislav Přibyl, kázání pronáší brněnský biskup Pavel Konzbul. Tradičně přijeli také lidé v krojích z celé České republiky. Ještě dnes si také můžou lidé ve Velehradské kapli výjimečně prohlédnout lebku svatého Lukáše nebo se zapojit do přepisování Bible. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Do Česka se vrátil záchranářský USAR tým, který pomáhal ve Venezuele po ničivých zemětřeseních. V první skupině, která ráno přistála v pražských Belích, bylo 57 záchranářů s 8 psy. Zbytek týmu s materiálem dorazí popoledni. Čeští záchranáři od minulé neděle pomáhali v zemi s prohledáváním sutin a hledáním přeživších. Audiovizuální průmysl v Česku měl loni obrat 11 miliard 300 milionů korun. Oproti roku 2024 je to o 14,5% víc. Uvedla to Asociace producentů v audiovizi. K růstu tržeb odvětví přispěla podle nich hlavně vyšší státní podpora. Asociace ale upozorňuje, že situace může do budoucna negativně ovlivnit nejistota kolem financování České televize, která do domácí tvorby významně investuje. Od konce března stát zároveň nepřijímá nové žádosti o státní podporu pro natáčení filmu a seriálu, což podle asociace může snížit budoucí objem zakázek. Lidé mohou navštívit dvě historické budovy, které během státních svátků 5. a 6. června zpřístupnil veřejnosti úřad vlády. Dnes se otevřel Hrzánský palác na Hradčanech, zítra pak Lichtenštejnský palác na Kampě. Navštěvníci si budou moct v Hrzánském paláci prohlédnout reprezentační sály, pracovnu premiéra nebo terasu s výhledem na historické centrum Prahy. Letošní novinkou je navíc znovu otevřený ateliér malíře Jana Slavíčka. V Lichtenštejnském paláci se potom otevřou prostory využívané při státních návštěvách a taky výstava darů, které čeští premiéři získali od zahraničních státníků. Informace k návštěvě doplňuje mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
4: Otevřeno je od 10 do 18 hodin. Vstup zdarma a bez registrace. Objevte místa, která se v čase státních svátků otevřou právě pro vás. Více naleznete na vlada.gov.cz/dod.
1: Třem českým tenistům se včera povedlo postoupit do finále Wimbledonu. Do osmifinále v Wimbledonu. Jiří Lehečka zdolal Španěla Munara ve čtyřech setech, Linda Nosková porazila Rumunku Kirsteovou ve třech sadách a Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou taky ve třech sadách.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude oblačno a zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, večer srážky hlavně na Moravě ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19, jinde do 25, na horách většinou do 13 stupňů.
2: Doprava.
1: Na D1 z Prahy do Brna je kolona za sjezdem na chodce Rady z 31. kilometru. K omezení u odbočky na Sázavu je to na 20 minut. Na D5 do Plzně z Prahy je omezení u Králova dvoru mezi 19. a 21. kilometrem. Je tam fronta od sjezdu na Beroun centrum a popojíždí kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Pěkné dopoledne.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
2: Vypravěči na Dvojce.

0: Dobrý den, vážení a milí, na Českém rozhlasu Dvojka začíná pořad Vypravěči a to znamená, že ze studia na Pražské Vinohradské třídě vás zdraví vaši pravidelní průvodci tímto pořadem Daniela Brzobohatá
1: a Václav Kopta.
0: Našimi dnešními hosty jsou dva zajímaví lidé, ostatně tak jako vždy a jak pravidelní posluchači Vypravěčů vědí, vždy začínáme takovou krátkou vizitkou. Když dovolíte, dnes bych začal já. Nestala se zdravotní sestřičkou, ale vydala se na hereckou dráhu. Je dobře známá z populárních televizních seriálů i z prestižních divadelních scén, včetně Národního divadla v Praze anebo Divadla na Vinohradech. Přesto dává přednost klidnému venkovskému životu na statku, kde se věnuje hospodaření a zemědělství. Na Dvojce moderuje zábavnou talkshow Kecky. V roce 2025 získala rozhlasovou cenu Thálie za mimořádný herecký výkon v roli šansoniérky Evy Olmerové. Divadelní, filmová a televizní herečka Lucie Polišenská.
2: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: A na mě bude, abych představila našeho hosta muže. Živí se humorem. Proslul zejména díky pořadu Na stojáka, ale má také svoji vlastní show. Řadu let glosoval aktuální dění a běžný život na Dvojce Českého rozhlasu. Původně ale jezdil s náklaďákem a má vystudovanou zemědělskou školu. Hraje hokej, tenis a golf. Český komik, moderátor, scénárista, režisér, spisovatel, glosátor, dramaturg, producent a zemědělec Miloš Knor.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Dobrý den.
0: Lucko, začnu u tebe. Kolik ti bylo let, když jsi poprvé pochopila, že máš dar někoho rozesmát?
2: To asi takhle přesně úplně nevím, ale mě už asi od 10 let říkají kecka, takže to bylo asi dost v raném věku a já jsem chodila do šumperského dětského sboru Motýly od 6 let a tam jsme na různých soustředěních dělali i různá představení a kromě toho zpívání, takže tam se nějak jako projevily moje sklony k tomu dělat ze sebe šaška samozřejmě, jako to moje všichni herci a dělat divadlo a pak jsem šla k ochotníkům a pak jsem se vecpala do šumperského divadla a pak už to šlo samo.
0: Jak se to dělá, že se člověk vecpe do divadla? Ty jsi šla kolem a řekla si, jdu do toho, dobrý den, chcete herečku?
2: Ne, já jsem šla, to mi bylo tak 14, s mojí kamarádkou, že se půjdeme zeptat k místním ochotníkům, jestli s nima nemůžeme hrát. Tak jsme se šli zeptat. Oni řekli teda, že jo, že to není problém. A pak shodou okolností ty ochotníky vedli jeden herec, co hrál v šumperském divadle a oni pak potřebovali nějaký lidi do nějakých menších rolí. Takže takhle jsem se tam pěkně vecpala a už to nějak šlo samo. Tak jsem to nechala jako plynout a pak jsem po střední škole pochopila, že se mi tam líbí v tom divadle. V tom prostředí a že zkusím přijímačky na damu a ono to vyšlo.
1: Já jsem tak nějak z vašeho povídání nabyla dojmu, že vy jste byla přesně ten typ dítěte, které bavilo úplně celou třídu.
2: Původně ta přezdívka nebyla kecka, ale kecinka, takže ono to není úplně od slova jako lhát nebo kecat, ale od toho, že člověk nezavře hubu v podstatě, ale já jsem spíš jako slavná tím, že jsem hrozně drzá. Teď už je mi 40, tak už jsem to trošku zredukovala, teda kromě i Hitnerovi, ta to miluje. Ale já jsem vždycky byla taková ta, co jako má poslední slovo. Ta moje cesta nebyla přes jenom nějakou komickou stránku, ale mě vždycky fascinovalo, když jsem se chodila koukat do divadla. Já mám takovou vlastnost, že když se mi něco jako líbí, tak mě nevadí to vidět třeba 100x. Takže já, když jsem uvažovala o tom, že budu herečka, tak jsem opravdu chodila každý den, nebo kdy se hrálo, do toho divadla a třeba některé představení jsem třeba viděla jako 30x nebo takhle.
0: V šumperském divadle?
2: Já jsem vždycky hrozně ráda sledovala a mám doteď ráda starý televizní inscenace a záznamy starých divadelních her, který už jsem nemohla třeba vidět, protože jsem ještě třeba nebyla na světě. A tohle mě vždycky fascinovalo. Takže ta moje touha, proč dělat divadlo, je vlastně pro někoho hrozně stará, nebo mě někdo říká, že jsem staromilská, ale protože znám strašně moc záznamů a pro mě třeba moje úplně největší herecký idol je prostě Dana Medřická, která zemřela 3 roky dřív, než jsem se narodila. I když jsem šla na damu před 20 lety, tak jsem byla jedna z mála, která, když viděla herce, nevím, třeba Pivce, tak jsem věděla, že to je Pivec nebo paní Šejbalová a tyhle lidi, což už, když já jsem byla mladší, tak už nebylo tak běžný dneska podle mě vůbec. A mě fascinovalo tohle. Pak jsem chodila do toho sboru, což je taky taková klasická dovednost.
0: Mě to těší, protože protože jsem úplně stejný retromaniak, jako seš ty. Jaký divadlo se v té době, kdy jsi to byla schopná navštívit třeba pětkrát týdně, jaký divadlo se tam dělalo v tom Šumperku?
2: Já jsem tam vlastně byla, když tam byl David Drábek. David Drábek dělal v Olomouci Hořící žirafy a v tu období, kdy já zrovna jsem byla na té střední škole, tak on zrovna tam dělal dost inscenací. Takže já jsem jako si přičuchla tady k tomuhle čerstvýmu vánku a nějakému jako živýmu divadlu, který bylo trošičku jiný než ta klasická tvorba, která tam byla, a hrozně mě to zajímalo, bavilo a samozřejmě i ty večírky byly super.
0: Ano.
1: A vy jste vůbec ale nepřemýšlela ani někde vzadu, jste neměla takovou tu negativní myšlenku, co když to nedokážu, že nebudu na nějaké větší scéně, že mě lidi nebudou znát, že jste prostě fakt jako to herectví si vybrala, protože vás to fascinovalo jako obor.
2: Mně by bylo úplně jedno se vrátit do toho Šumperka, jako kdybych já vystudovala Damu a řekl mi, že se mám vrátit domů, tak já bych si byla v pohodě. To, že pak člověk jde nějakýma krokama a potkává lidi a nějak se rozvíjí, teď už asi by se mi to nestalo, protože už ten život mám tady. Ale na tom začátku já jsem vůbec nepočítala s tím, že já nevím, že půjdu vlastně hnedka na Vinohrady a pak do Národního, což je úplně absurdní. Ale možná to je ono, že když člověk zas úplně na tom nelpí.
0: Miloši, u tebe to bylo za jakých okolností takový to prozření, ten okamžik, kdy jsi zjistil, že dovedeš být zábavným?
3: Mě to bavilo vždycky, já mám rád, když se diváci smějou, já mám rád ty lidi.
0: No, ale takže... když je člověku 5-6 let, tak není možno auditorium považovat za diváky.
3: To asi nepamatuju, že mi bylo 5 let. Jestli
0: no a kdy to vypuklo?
3: No, šel jsem na konkurs na stojáka a tam jsem zjistil, že mě to baví. No.
0: A nějaký základ? Nebo
3: já nemám žádný základ.
0: Z ničeho nic.
3: Já nemám žádný základ.
0: Prostě se ti udělal takový komik.
3: No, já to mám rád hrozně. Jako na,
0: já znám lidi, kteří mají rádi srandu a nevypadne z nich ani anekdota.
3: Takže... No, tak já mám štěstí v tom. No.
0: Jo, a my taky teda v tom případě, jo, že jsme tě objevili. A opravdu to všechno začalo až stojákem.
3: Pro kamarády jednou za rok jsme dělali takovou diskotéku, kterou jsem já jako provázel a občas jsem udělal for, to jo. Ale to trvalo třeba, nevím, maximálně 2 roky. To byly 3-4 akce, které jsem udělal. A pak jsem viděl v televizi, že jsou konkurzy na stojáka, tak jsem se tam přihlásil a oni mě nevzali. Ale já jsem zjistil, že mě to hrozně baví.
1: A kdy vám došlo, že se humorem budete moci živit?
3: No v zásadě hned, teda upřímně. Já jsem přišel na první natáčení na stojáka a říkal jsem si, to by bylo tak dobrý s tímhle jezdit jako ven mezi lidi. A začal jsem to dělat.
1: Na vlastní pěst.
3: Na vlastní pěst. Tom teda tenkrát pomohl hrozně Petr Čtvrtníček. Já jsem mu říkal, Petře, já mám takový nápad, že bych vlastně s tím, co my tady děláme a točíme, že bych s tím jezdil. A Petr říkal, no tak to udělej. Takže mi s tím takhle pomohl.
1: Pro mě je strašně složitý představit si práci stand-upisty, že si doma sednete k tomu papíru prázdnému a teď si napíšete ten svůj výstup.
3: A to já nedělám právě.
1: To vy neděláte.
3: Já to dělám až následně. Já to potom si napíšu, abych to nezapomněl.
0: To znamená, no, to asi... by se povede nějaký výstup, který lidi ocení a aplaudují ti a ty si doma řekneš tak a já si to sepíšu, poněvadž tohle
3: ne, se ne, to já třeba, já nevím, teď hraju představení Jiná doba a hraju ho už rok. A pořád k tomu přibývají nový a nový věci, které prostě mě napadají, přinapadají, pořád se něco mění, něco z toho vypadne. Tak já to tak jako variu, ale dávám to rovnou na jevišti, protože já to neumím vysedět. Já jsem vysedil vždycky ty glosy pro Český rozhlas, tak ty jsem musel vysedět, protože jsem je musel dávat. A tohle je trošku jiný, no. Tak něco slyším třeba a byl jsem v obchodě a tam je lahev napití na Bluetooth třeba. A už to je pěkný vystoupení, ale nikdy jsem si ho zatím nenapsal. No, tam je jiná doba, není lepší nebo horší, je jiná, že dřív jsme normálně pili, že jo, a teď už máme pití na Bluetooth.
0: Tak to bych umřel žízní v tom případě.
3: No to jo, ale to... pozor, to taky se změnilo, protože dřív člověk umřel žízní, když mu došla voda, a teď člověk umře, když mu jde elektrika, nebo mu hapruje spárování té lahve s telefonem.
2: Aha. A to Bluetooth jako má jakou funkci, že se člověk může napít?
3: Vysvětlím, to je normální lahev, to se nabije, naleje se do toho moje voda, pití, spáruje se to s chytrým telefonem nebo s hodinkama a teď ta lahev sleduje životní funkci toho člověka a když máte žízeň, tak vám pošle zprávu.
0: Kecáš, jak může lahev sledovat životní funkci
3: přes
0: člověka?
3: Přes ty chytrý hodinky. O tomhle je v zásadě celý to moje představení. Jako já jim jenom říkám, že ty věci jsou a oni se smějou, protože je to absurdní. Třeba varná deska má Wi-Fi. Jedna paní mi jednou říkala, to je proto, že když třeba jedu domů z práce, tak můžu si doma už začít ohřívat jídlo. A já jsem říkal, kdo tam to jídlo dá? Na tu desku. To se neřeší už. Člověk už nemusí myslet na to, jestli má žízeň, protože ho vyzve sama láhev. A zase, kdyby někdo pil hodně, tak ta lahev se umí i zavřít teda, jo.
0: Sama.
3: Sama.
0: Já jenom připomenu našim posluchačům, že stále poslouchají pořad Vypravěči na Českém rozhlasu Dvojka. Našimi hosty jsou Lucie Polišenská a Miloš Knor, ale teď za námi do studia a za vámi do vašich přijímačů přichází první hudební host. Je to Annie Lennox.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojka, našimi hosty jsou stále Lucia Polišenská a Miloš Knor. Miloši, myslíte si, že je dneska těžší rozesmát lidi, než tomu bylo dřív?
1: Já nevím, já o tom nic nevím. Ptá se mě na to spoustu lidí, tak já nemůžu mluvit za nás komiky, protože leta hraju už sám. Já mám pocit, že mě mají rádi, no, tak rozumíme si, ty lidi mě znají, tak vědí, na co jdou a rozumíme si. Znají ten můj humor, ten můj styl toho vyprávění. Někoho to překvapí. A třeba když jsem dělal tady zrovna ty glosy na Dvojce, tak začalo na mě chodit spoustu lidí s tím, že mě slyšeli právě na Dvojce a jdou kvůli tomu na představení. A je to představení totálně jiný, jo. Nemyslím tím sprostý, pořád se bere taková věc, že stand-up je jako hrozně sprostý a speciálně já, že jsem hrozně sprostý. Já tam třeba nemám vůbec sprostý slovo, ale přesto je to strašně sprostý. A další věc je, že stand-up patří do klubu, že jo, a že se to hraje pro 20 lidí a my hrajeme velký sály, hrajeme velký divadla. A mám pocit, že ty lidi, kteří o tom zasvěceně mluví, o tom vůbec nic neví. Třeba HBO tady nastavilo kdysi v pořadu na stojáka takový model, že se střídají ty komici, což si myslím, že je správně pro televizi, protože dívat se půl hodiny na jednoho je prostě blbý, takže to je správně. Ale nikdo z kultury, nikdo, bez výjimky, nikdo nečekal, že přijdu a řeknu, a budu hrát hodinu a půl sám. A říká, to budete mluvit sám a nebudete se střídat? A jak to zvládnete? No úplně normálně, že tak stand-up v Americe hrajou běžně. Snažím se to teď stáhnout na 80 amerických minut. Nevím, proč to hrajou na 80, ale asi oni jsou pak lidi moc unavený z toho smíchu, takže v nejlepším je třeba skončit. No ale, jak říkám, každý se k tomu vyjadřuje. Teď jsem byl nedávno na rozhovoru v České televizi o stand-upu a výsledek toho, když jsem to viděl, bylo, že začínáme. Pořád začínáme, já už tady hraju kolik let a Lukáš Povlásek a všichni další, kolik let hrajeme a pořád to tady začíná v klubech a to prostě není pravda. Nic proti klubům, jako patří to do klubu, jako nic proti tomu, ale když prostě hrajem v Sonu, kam přijde na mě 800 lidí nebo 1500 lidí do Boby na mě přijde, tak to prostě není klub, že jo. A o tom se tak nějak taktně mlčí a dělá se, že to je sprostý humor do klubu. Tak bych se chtěl zastat stand-upu, že to tak prostě není. Třeba zrovna Woody Allen byl taky výborný stand-upista a taky nehrál jenom v zaplivaných klubech. Že jo?
0: Takže vulgarizmy přítomny nejsou, to už jsme tady ten mýtus.
1: Já mám na začátek toho představení takový vysvětlivky.
2: Nechceme ukázku.
1: Já vysvětluji těm lidem vlastně, jak to má být, čili podle těch amerických striktních pravidel by to mělo být jenom vulgarizmy. A tak já se omlouvám, že vždycky na začátku, že je tam nemám.
0: Mě zaujalo to, že říkáte, v jak velkých prostorách pro lidi vystupujete. Mně by vlastně přišlo, že ten humor už předurčuje to, že budete spíš v komornějším prostředí, protože se potřebujete na ty lidi navázat. Ale s tím evidentně není problém ani v těch velkých sálech.
1: Vůbec ne. Já taky s nima už nemluvím. Hodně jsem to dělal. A nevadí mi to, když někdo něco řekne, tak s ním začnu klidně mluvit. Lidi není třeba do toho zatahovat. Oni, když se ozvou, tak já jsem rád za to, já se s nima bavím. Ale není to tak, že bych tam přišel a urážel ty lidi nebo mluvil s nima, pane, vy jste divné. Já to jako rád to přivítám, já řeknu, rád vás vidím, to jako jo, to máte nový zub, paní.
2: Jo,
1: ale že bych je tam do toho jako vyloženě, že bych je tam vyložil. Oni tam kvůli tomu chodějí. Oni tam kvůli tomu chodějí a pak mi píšou, sledíme v první řadě na tom a tom místě, kdybyste byl takhle pozdravil manželku třeba. Takže to jo, já vím zhruba, co budu říkat, ale když to trošku říkám jinak, nebo něco zapomenu, jo. Já mám občas písničku a vždycky říkám tomu zvukaři, kdyby písnička nebyla, tak se nedivte, já na ní zapomenu třeba během toho. Ale někdy se mi hodí, tak mu řeknu, ať mi pustí podklad a zpívám, no.
2: A může mít stand-upista okno?
1: No, je to hrozně nepraktický to sebou tahat.
2: Tak výborně, děkuju pěkně. Nemám další otázky.
0: Ale to si vlastně otevřel poměrně hezký téma. Co děláte, když vám nenaskočí další téma?
1: Jsem hrál představení valentýnskou show tady v Rock Opeře a tam nám teda skolaboval divák. Tak to bylo blbý teda, jo. A ještě to bylo 15 minut před koncem. Takže záchranka, museli jsme člověka vynášet ven a teď ty lidi tam zůstali. Dopadlo to dobře, paní to přežila. Bylo to divný, že jo. Najednou prostě je to zborcený. A tak jsme pak hráli dál a já jsem tím lidem říkal, no já ne, já to mám připravený jako opravdu takovou kompaktní věc, když se to rozbilo, no, tak já to pojedu celý znova, no. Oni se zasmáli a pokračoval jsem samozřejmě někde v tom místě, ale jednou jsem opravdu zapomněl, co mám říct. Že jsem se úplně ztratil. Nějak jsem se zakecal právě s nějakým divákem. Pak jsem mu vynadal za to, že mi to celý zbořil. A tak jsem se jenom zeptal těch lidí, nevíte, o čem jsem mluvil předtím. A oni mi připomněli a já jsem pokračoval dál. No, tak je to stand-up. Navíc jsem tam sám. Jo, takže nikdo nemůže být naštvaný, tam nikdo nečeká na nějaký šlágvort, vlastně fakt se nemůže nic zkazit.
2: Mm-hmm. No může. Když ta jiskra pomyslná nepřeskočí, ty jsi nám samozřejmě naznačil, že už máš své publikum, že chodí lidé, kteří vědí, do čeho jdou, znají ten žánr a tak dále, tak to je přece jenom trošku jiná situace, než když třeba my, činoherci, kteří obrážíme obrovské množství štací, taky se nám zejména u prodaných neboli zadaných představení stane, Lucka jistě taky zažila, že se ti sejde partička dosti znavených, vlastně znuděných podnikatelů, nejlépe ještě je to skupina bankovních úředníků, kteří už od 4 hodin odpoledne schůzí a popíjejí proseko a pak teda jako si jdou na ty 2 hodiny podívat na tu kostkovou s tím hámou a prostě se na tebe úplně vybudnou. Máš takovou zkušenost, Lucko?
3: No, úplně nejlepší je, když se třeba hraje hokej a oni třeba ty lístky v tom národním, ty lidi mají hrozně dlouho a vyjde to a tam sedějí ty naštvaný chlapi s těma
2: manželkama. Minulý týden jsme hráli nějaké utkání a paní, ale v první řadě. To divadlo se jmenuje Komorní divadlo Kalich, to už je jasný, že je malinký to divadlo. My si tam vidíme s těma divákama z oči, v oči je to jak skoro ve viole. A ona seděla celou tu dobu a průběžně každých 5 minut si pouštěla ten obrovský mobilní telefon, který už dneska může být jak tablet a v domnění, že to vidí jenom ona, když se jí rozsvítí celá hlava, že jo, včetně poprsí, tak prostě záře. Mě to strašně rozčiluje tohle, no.
3: Mě taky.
1: Hele, moje představení Jiná doba je právě o tom, já jim to na začátku říkám, takových 10-22 se během toho podívá na mobil. Nebo se mu rozsvítí hodinky. Jo, o tom je celá taková edukativní chvilka. A právě říkám třeba můj děda, když chodil do divadla, nikdo sebou neměl noviny, jo. Ty lidi tam byli 2 hodiny úplně odříznutí od světa. Třeba až měl nějakou řeckou tragédii, ta 3 hodiny nevěděli, co se děje. A oni se tomu smějou, mně to vtipný jako nepřijde. A oni se tomu smějou. My jsme se svýho času s Tomášem Matonovou soupeřili o to, kdo vystoupí pro nejméně lidí. Já jsem hrál jednou pro 7 a Tomáš Matonová hrál pro 2, ale trumfnul jsem ho, už mě nemůže nikdo porazit. Jednou jsem hrál 30 minut v Liberci pro nikoho.
2: Fakt?
1: No, fakt pro nikoho, no. Oni trvali na tom, že to odehrajou. Tam lidi byli, ale seděli všichni venku na zahrádce. A já jsem říkal, já vystoupím na té zahrádce. A on říkal, ne, je to naplánovaný do toho klubu. Ono bylo hrozný horko, já se tím lidem vůbec nedělím. Tak jsem stál, ještě opatro níž. Oni tam měli repráky, oni mě slyšeli. Ale já jsem tam neměl ty lidi, že jo. Tak jsem to dělal i s těma reakcema. Vy, pane, vy na mě koukáte, já nikoho neviděl, že jo, on mě taky
2: ne. Ani osvětlač. Já jsem to člověče zažil tohle, ale to byla moderace, naštěstí to nebyl komický výstup a mně se o tom zdají i sny, bylo to v La Fabrice tady u nás v Olešovicích a bylo to pro takovou velkou kosmetickou společnost a oni vždycky okolo Vánoc mají sraz těch nejlepších prodejců a prostě lidí, kteří se rádi vidí. A to jediné, co je opravdu nezajímá, je nějaký legrační vánoční program vtipného moderátora Kopty. A já jsem tam opravdu byl úplně sám a oni byli rozlezlí v těch barových prostorách a v těch všech možných přilehlých toho rozsáhlého areálu. A já jsem sám stál na jevišti a říkal jsem, že dámy a pánové, a teď tady pro vás mám velice zajímavou soutěž, budeme zpívat koledy. A tam stál zástupce agentury a já jsem říkal, tady nikdo není, s kým mám dělat tu soutěž. A ona na mě, musíte si je nahnat.
1: No.
2: A ještě ono to bylo slyšet. Takže já jsem si vzal ten mikrofon. A to je taková hanba, Miloši. A Luci, je to opravdu i ty zkušená moderátorko. Nechtějte to zažít.
0: Ne, já mám o něco lepší zkušenost. Já jsem moderovala konferenci pro 5 lidí v sále. A to mi přijde jako výrazně lepší.
1: To je výborné.
0: Ne, promiň, ale to mi přijde výrazně lepší, než úplně prázdný sál a paní z agentury. No, no. To se na mě nezlo.
2: Je pravda. To byla konference.
0: Ano, byla to konference, akorát nikdo o ní neměl až takový zájem, protože už to byla 2denní konference a blížilo se to ke svému finále a už všichni odjížděli domů a den předtím měli večírek. To znamená, že byli lehce znavení. Ale další rok už mi nezavolali, protože zjistili, že dělat ten odpolední blok už potom nemá cenu.
2: Takže si definitivně uzavřela celou tu slavnou éru těch minikonferencí.
0: Ano.
2: No. Jaký jsou tvoje zkušenosti s nepřízní publika? Zažila jsi někdy takový ten večer, herci tomu říkají, že tam sedí Holanďani v tom publiku?
3: Asi u té činohry je to trošku něco jiného, než u toho stand-upu. Já jsem teda chtěla říct, že to obdivuju. Já bych jako umřela stresem dělat to, co vy. Já mám úplně jako jinak.
2: Ty bys byla jako skvělá.
3: Já jsem hrozný nervák. Já jsem úplně...
2: To nevadí.
3: Já bych tam stála
2: a... Podívej, Miloš, ten zase nemá rád lidi a taky se tím živí. Podívej, to je prostě různý... Lidi potřebují proti školy.
1: Já mám rád publikum, lidi mě vadí, ale publikum mám rád.
3: Já jsem vlastně přemýšlela nad tím, jestli mám radši hrát na tom velkým jevišti nebo malým. Protože ono, to je velký rozdíl. A vlastně víc jsem hrála na velkém jevišti, protože Vinohrady i Národní jsou velké jeviště. A pak jsem to prokládala těma malýma scénama, ještě vlastně děláme 15 s mýma kamarádama od školy Kabaret Kalambur, taky takovej jiný druh humoru, než je třeba stand-up a tak. Na tom velkém jevišti mám ráda, že je jako vlastně člověk daleko, takže je to takovej svět pro mě. Samozřejmě člověk cítí, jestli ty diváci dávají nějakou zpětnou vazbu nebo ne, ale nějak mně přijde to paradoxně jako bezpečnější, že když se to někomu jako nelíbí, tak to člověk nepocítí tak, jako když má 50 lidí metr od sebe. Takže...
2: To je pravda.
1: A já jim to říkám, když třeba mám pocit, že tam sedí někdo, komu se to nelíbí, tak mu říkám, a se to nelíbí, co? Vy jste sem nechtěl přijít, ona vás vytáhla. Vy jste se chtěl dívat na hokej. A on se začne smát a je to dobrý.
2: Těchto zavlečenců bývají plná hlediště a my jsme za ně rádi, protože většinou jsou oni ti, kteří nakonec zakoupí ty vstupenky. Já tedy připomenu ještě jednou, že našimi hosty jsou Lucie Polišenská a Miloš Knor a vy stále posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka Vypravěče a o další hudební předěl se tentokrát možná překvapivě postará herec a v tomto případě také zpěvák Tomáš Hanák.
4: Mám tady svoji drobnou rezidenci. Nestálo mě to ani 7 pencí. To mě je dlužná

co se tísní venku. Dali by všechno za mou navštívenku, jen pro můj úsměv šli by tisíc mil. A i když močím na záhony růží,

zemřuli jednou, kdo se asi zhostí odkazu mojí skvostné osobnosti. Vždyť lidstvo to je banda břídilů. A proč bych vlastně zemřel, jednou jsem už tady. A kdo mě může zbavit světovlády? Sám proti

0: sám.
1: Stále posloucháte Vypravěče, dospíval Tomáš Hanák. No a já navážu na naše téma, které se táhne jako červená nit dnešním dílem. No, humor. A sice, Lucko, začnu u tebe. Je něco, nějaká linie, přes kterou už by si nešla, třeba nějaký téma, ze kterého už by si nebyla ochotná dělat legraci?
2: To je těžká otázka. Asi by to vždycky záleželo na té nějaké konkrétní situaci a pro koho to já souhlasím s tím, že ten humor je jako bezbřehý a tak široký a že my v kabaretu jsme se dělali jako už srandu z nějakých nekorektností, které už by dneska jako nemohly být a takhle. Samozřejmě taky občas mluvím ne úplně slušně, taky si ráda zajdu pro slovo někam dál. Já mám ráda situační humor. Já vlastně, proto asi mě není úplně blízký stand-up nebo tyhle věci. Já nemusím ani být na jevišti sama. Já prostě mám ráda, když hrajou jako lidi spolu a vytvářejí ty situace a ty komické věci jako tímhle způsobem. Asi by mi to ani nešlo, jako dělat tyhle věci a vyrábět tu srandu sama. Já prostě mám ráda, když můžu někoho já urážet a on může urážet. To já prostě miluju. Ale hranici asi žádnou. Je to těžký. Já ještě jak mám tu střední zdravotnickou školu, když jste říkali na začátku, tak já to mám jenom dodělaný. Já vlastně jsem zdravotní sestra, takže já mám maturitu. Tak i když člověk dělá v nemocnici, tak jsem se vyzkoušela na vlastní kůži, že pak ten humor člověk používá opravdu jako hodně tvrdě, proto aby se z toho nezbláznil. A z toho já bych si třeba dneska už srandu asi nikdy nedělala, ale když člověk je v tomhle prostředí, tak opravdu někdy jak to ventiluje, jakýma vtípkama za hranou, mně přijde jako v pořádku. Takže si myslím, že vždycky záleží na tom, co člověk dělá, jak to dělá, kde to používá, jestli mezi kamarádama nebo někde na veřejnosti.
1: Obecně platí, že to souvisí taky s mírou vkusu, kterou ano. Je člověk obdařen, anebo není. A propos, co ty, Miloši, kde je tvoje červená taková ta hranice, přes kterou už to nejde?
3: Jo, fakt nevím, že jsem nenarazil na něco, že bych řekl, z toho si nebudu dělat legraci, protože se to nehodí, to spíš si z toho nedělal legraci, protože mě nenapadne v tom smyslu, nebo že mi to téma je tak blbý, že se mi ani nezaslouží, abych se z něj dělal legraci. Jo. Ale fakt je to případ od případu. No. Hlavně teda důležitý je, aby člověk věděl, že je to humor. Že jo. Prostě humor nemůže nikomu ublížit, nemůže. Prostě můj strejda mi vyprávěl, jaký byl humor v koncentráku. Jo. On se přihlásil jako mladý kluk, mu bylo 17, když byl v koncentráku, tak se přihlásil na vynášení mrtvejch. Nosítkama vynášeli ven, říkal, házeli jsme to nahromadu, protože já znám proto, že dostali jabko za to. Jo. A u toho říkal, my jsme vyprávěli vtipy, že jo. Protože je to přesně tak, člověk musí nějak přežít, tak si ty hrůzy, to utrpení těch lidí neponižuje, že jo. To vůbec ne v žádném případě, že jo. No, ale oni tam taky dělali humor, hráli tam divadlo, dělali si srandu, že jo, zesměšňovali. On mi to všechno vyprávěl. No ale začít vyprávět teď ty vtipy, co říkali si tam oni, to prostě je mimo, že jo, protože tomu lidi nerozumí. Je jiná, úplně jiná doba, je to naprosto mimo kontext. Jo, takže humor, jo, a je třeba vědět, že to je humor. Že jo.
1: Já už jsem chtěl tu kapitolu humor uzavřít, ale nedá mi to ještě jedna docela podstatná věc. Totiž není to úplně běžný u hereček zejména, že by v oblibě měli takovou tu disciplínu udělat si legraci sama ze sebe. To zejména u hereček i zpěvaček bývá dosti problematické. Já to vcelku chápu, protože většina dam se snaží zejména na jevišti a showbiznesu působit důstojně, krásně a elegantně. A ty seš touhle, nechci říct vlastností, jak to nazvat, je to danost, ta schopnost dělat si ze sebe legraci nebo to snést, nebo ses to musela v průběhu té životní cesty naučit? Jak to u tebe bylo?
2: Já myslím, že to je danost. Já to prostě miluju. Víš, co za příšery já všechno hraju, že jo? V tom právě vzniká to, že to je hrozně bohatý, ale ono to není jenom o tom, že ty jako vyrábíš nějakou příšeru a děláš, já jsem takovej, ale že ten příběh, když já budu hrát, co teďka hrajem s Lukášem Příkazkým, když budeme my dva stát vedle sebe a budeme hrát normálně Romea a Julii, tak to prostě bude skvělý, když to budeme dělat, protože mě vždycky zajímá to, co je jako živý a zajímavý a trošku jako jiný a autentický. A jestli někdo je makovej, takovej, tak je mi to jako úplně jedno, ale to, že si člověk ze sebe dělá srandu prostřednictvím těch postav a je svobodný v tom, že může jednat, tak to sebou podle mě nese mnohem víc humoru, než kdyby já sice hrál příšeru, ale já chci řasenku. Někdy jsou starý i filmy, kdy vidíš, jak tam jsou ve vězení a ta herečka má řasenku.
0: Já bych se ráda s vámi vydala na venku, protože to je něco, co vás oba dva spojuje. Když jsem vás představovala, Miloši, tak ve výčtu vašich profesí byl i zemědělec. Jak se tam ocit?
3: No tak mám zemědělskou školu, takže tak. Střední zemědělskou technickou školu, obor mechanizace zemědělské výroby. Takže...
0: Tomu rozumím. Jak dlouho jste se tomu věnoval, tomuhle tomu?
3: Nikdy. To já na zahradě. No, u nás doma, jo, to jako já mám svoje hospodářství, ale říkám, jako, kde budou brambory a jak hluboko.
1: Co to je hospodářství? Zřetkvičky?
3: No zahrádka, a no přesně jo, tak. Zahrádka. No, taková ta běžná zahrádka, ale soběstačnost forever, říkáme my mladí.
1: Hezky.
0: Co rozhodlo o výběru téhleté školy?
3: No já jsem se jinam nedostal. Takže, takže já jsem se hlásil na gymnázium, tam mě nevzali, a protože jsem hrál ten hokej a bývalý ředitel kdysi dávno byl velký fanda hokeje a tam chodili skoro všichni hokejisti na tuhle tu školu v Budějovicích, tak se mu asi nějak zželelo a přijali mě tam taky na tu školu. Takže takhle to bylo, no.
0: Máte pocit, že když dnes, protože to trošku navazuje na našeho druhého hosta, na Luci, protože tam miluje venkov a ráda tam utíká vlastně z té rušné Prahy, máte taky tenhle ten pocit, že ta příroda je pro vás vlastně něčím osvobozující, že tam dokážete načerpat energii, nebo jste prostě takový ten pragmatik, který tam zasadí ty řetkvičky?
3: No, já si mě spíš trápí, že v zemědělství se přestalo hospodařit a začalo se podnikat. Jo. To si myslím, že je jako alfa omega všeho, proto to taky tak vypadá, jo, protože dřív ty lidi dělali na svým poli. Záleželo jim na to, aby to pole za rok, za dva, za deset, za patnáct pořád bylo, a to už je pryč, jo. Dneska vyrábíme i zvířata. Dřív se chovali, dneska už je to výroba masa. A jenomže on to asi jinak nejde, aby to všechno bylo za 5,50 a všichni dostali všechno a všeho bylo hodně a hromady, tak to asi jinak nejde. Takže ta intenzifikace, to je za mě problém, ale já s tím určitě nic neudělám.
1: Prosím tě, v tom kurikulu tvým zazněl i řidič nákladňáku.
3: No, to je pravda.
1: Je to pravda.
3: Já jsem po škole odešel do mototechny, protože ona ta mechanizace, to se k tomu jako vlastně hodilo, takže já jsem dělal v mototechně tenkrát, ale zjistil jsem, že mám docela málo peněz, tak jsem začal rozvážet uhlí. Bylo to úžasný, to prostě, nedovedete představit, já jsem chodil z práce špinavej, ale hrozně spokojený. S tím mototechny ne, ale z toho uhlí, já jsem přivez někam uhlí, tam už čekala celá rodina, ty lidi byli strašně nadšený, teď já jsem třeba každý den za komunistů, já jsem měl třeba každý den 500 na dýšku. To prostě ředitel bral 3,5, že jo.
1: Damn.
3: Ale hlavně ty lidi byli nadšený. Já tady nám to nasypte, tady dáte si svačinku. To úžasná doba.
1: Hele, já si to pamatuju u nás, když jsem byl já malý, já jsem teda starší než ty, tak já si pamatuju, protože náš původní kotel byl na koks. A koks byl poměrně jako úzkoprofilový zboží, byl to problém. Čekali jsme na ně dlouho, někdy až do jara, to už pak nikdo ten koks nechtěl. A naše teta, která mě vychovávala, prateta Františka, tak ona dělala takový zostřený dozor těch uhlířů. Tak si to pamatuju, oni ji nenáviděli, protože ona jim počítala ty putny a vždycky s nima vedla dlouhý hádky o to, že ty putny mají schválně sražený na poloviční objem, toho, že do nich najížděli těma nákladňákama, aby je zmenšili. To jsou všechno pomluvy, nebo to?
3: Nemůžu, ale já jsem putny nezažil.
1: A za co ti dávali těch pistolek?
3: Sklopil jsem jim to před barák a jel jsem pryč.
1: Fakt? No, ale na černo.
3: Ne na černo normálně, tak se čekalo, že jo, teď to sám říkal, nebyl koks, stejně tak nebylo hnědý uhlí a černý taky ne, nic nebylo, to byla taková doba, kdy nic nebylo, jo, všichni byli nadšený, kamkoliv jsem přijel, takže jo, už je tady, to je neuvěřitelný, zrovna dneska to padlo na nás, to bylo fantastický.
0: No. Podle mě to 5 kilo bylo kvůli tomu, abyste příště přijel zase.
3: No jasně.
0: Že to byl takový úplateček.
3: Ne, pozor, jako, to bylo 5 kilo od všech, za všechny, ne od každýho. Já jsem třeba měl...
0: Já jsem viděla už úplně, jak to přehazujete.
3: Ne, oni mi dali třeba 50 korun, že jo, to bylo třeba 10 fůr za den, no ale to se nás čítá, že jo.
2: No jasně,
3: to byly krásný,
2: jo.
3: Krásný věci. A pak mě odvedli na vojnu, protože já mám astma. A oni řekli, ale když jezdíte s tím uhlím, tak asi takový astma nemáte, ne. A já jsem dostal z toho takovej záchvat, že jsem dostal modrou knížku, ale už jsem nemohl jezdit, jo. Tak jsem pak dělal ve skladu a ještě jsem dělal topiče. Jeden čas jsem měl 3 práce za ráz. Ve 3 ráno jsem topil, pak jsem pracoval ve skladu a večer ještě s manželkou bývalou jsme vydávali večeře na internátě, takže jsem měl 3 zaměstnání v jeden okamžik. No a pak se otevřely hranice a jsem si ve Freštátu koupil noviny a zavolal jsem na inzerát a pak jsem 17 let rozvážel limonády v Rakousku, takže zase jsem jezdil s nákladňákem. To byla jiná doba ještě, to fakt jako jsem tam přišel, já byl jedinej Ausländer u nás ve firmě a to byly neuvěřitelné věci.
1: Miloši, já mám takový návrh, protože vidím, že se nadechuješ na celovečerní film. Pojďme si udělat drobnou přestávku, my si ujasníme to téma, který bude pokračovat, ty na to můžeš navázat. Já myslím, že to je ideální čas na hudební předěl. Tentokrát to bude kapela Police. Stále posloucháte na dvojce Českého rozhlasu pořad Vypravěči.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Dvojka a my tady máme od našeho hosta slíbenou historku ze zahraničí, konkrétně tady z Rakouska. Miloši, jak to bylo?
1: No, já jsem tam zažil ten přerod z toho totálního kapitalismu do té nové doby těch korporátů a nadnárodních firm a těch dalších, protože já jsem tam měl ještě skutečného šéfa, úplně normálně každý den jsme se potkávali, že jo. To až časem potom byl někam odvelený a další a převolený a přijel z Ameriky a pak byl Australan šéf, ale zažil jsem tam dobu, kdy začali takový ty audity. To oni vůbec s tím neměli zkušenost. To bylo úplně, máme tady audit a ten je z ciziny. Přijel z Ruska, máme z Ruska fakt. To se na to zakládali pak, jak se z toho stal ten korporát, aby to dělal cizinec, vždycky ten audit. A my jsme měli jednu bednu s limonádama, jsme měli pro svý potřeby na svý pití, že jo. Měli jsme prostě na nákladňáku ležela s dvojkama taková jedna bedna. A tam šel ten auditor a říkal, co tady tady ta bedna na tom nákladňáku? A on říkal, no to je trinkisté, to je bedna s pitím pro toho šoféra. Říkal, aha, a co když jí prodá? A on mu povídá ten skladník, já u toho byl úplně bezelstně. No ale proč by to dělal, když to je jeho pití?
2: No,
1: a od té doby už jsou zrušený bedny, protože lidem došlo, že je můžou prodat. Jo. Jo, to prostě nikdo nevěděl. Byla to zvláštní úplně jiná doba, no. To všechno bylo jinak.
0: Tak jdeme s Luckou na venkov tentokrát, protože nás to zajímá. Lucko, dokážete si představit, že byste pověsila herectví úplně na hřebík a zůstala v klidu obklopená jenom krajinou někde na venkově?
3: Popravdě si to představit úplně nedokážu, protože mě na tom hrozně baví to, že mám tu možnost být v té rušné Praze a pak být v tom klidu. Ale je pravda, že když, a moc často se to nestává, že když jsem jako dlouho už na té vesnici, tak už pak mám taky jako roupy a už těch stromů je na mě moc, protože jsme přece jenom zvyklí furt někde s někým něco řešit a všechny divadelní pravdy světa a představení a to. Takže mně se hrozně líbí, že to takhle můžu jako střídat. Ta vesnice je takovej můj jako Lexaurin. Jak to spousta lidí řeší různými prostředky, tak já vlastně to, že takhle odložím ten kostým, mám si ty gumáky a tu motičku, tak mě to hrozně pomáhá jako bejt normální, což teda taky nejsem, ale nějak to vyfiltrovat prostě a nějak furt bejt nohama na zemi. Já to nějak potřebuji.
2: Já jsem asi něco přeslech, já totiž nevím úplně přesně, jakým vztahu seš k tomu hospodářství.
3: My jsme s manželem koupili asi před 6 lety takovej starý statek na venkově.
2: A on který... se na to chudák stará, ty občas, když ty premiéry nebaví, tak co je, když na něj podívat.
3: Tak dá se to říct. Takže to tam jako postupně dáváme dohromady, protože když jsme se rozhodovali, tak nabyt v Praze člověk už dnes s normálním povoláním nemá. A to byla taková jako volba bydlet někde na venkově a v podstatě ten statek předtím stál jako třetina bytu v Praze. To, že do toho pak nasypeš další bambilion je jiná věc, ale je to jako postupně a může si člověk tak v tom tak jako žít a tak si to postupně zvelebovat, což mě přišlo jako dobrá věc. Takže mě baví to střídat a já si myslím, že když člověk se jednou stane hercem a myslí to vážně, nebo je z něj herec, tak prostě něco vevnitř to potřebuje, i když na to člověk nadává, jako že ho to nemaví a já nevím co všechno a má různý krize, ale stejně to v člověku je. Takže si myslím, že já to mám jenom jako nějaký hezký ventil pro to, aby to bylo nějak ten život vyvážený a aby člověk se z toho nezbláznil.
0: A co všechno dokážete už na tom statku zastat, co bychom do vás třeba vůbec neřekli?
3: Já tím, že jsem jako od malinka bydlela na vesnici, tak mě některé ty věci přijdou normální a já jsem hodně času trávila se svýma babičkama. Takže umím ty babičkovské věci, teda kromě pletení,
2: že to mě... Já myslím, že se umíš teda robenzisty, jako umím.
3: To taky umím.
1: Brát peří.
3: To jsme, taky umím.
2: Myslíš se třeba telí.
3: Ne, tak takhle úplně ne, my zase nemáme ty zvířata, ale tím, že i můj taťka má 30 let zahrádku, je to taková velká kratochvíle babičky a tohle, takže vlastně já tady to je taky to pěstování, taky ta samostatnost, nebo aspoň to vypěstovat si okurek nebo rajče a dát si a konečně zase zjistit, jak to má chutnat, je skvělý. A že kolem té jako zeleniny, ale a nevím, no tak takový to, že porýt zahradu, posekat, tyhle všechny věci, co k tomu jako patří. Moc se nemotám do takového toho sekání, to jako mě Roman nenechává, protože má svoje trajektorie. Běda, jak by to bylo jinak. Jo, takže já mám ráda tyhle věci. A pak mám ráda ty věci, jak se u nás řekne, vzdělávat. Já mám ráda, když pak něco vyroste a člověk to jako zpracuje, no my tomu říkáme vzdělávat, že člověk udělá z toho kečup, udělá z toho tamto a teď to má v tom sklepě, jo? A teď v únoru si jdeš do sklepa a máš tam ty rajčata sušený.
2: To jsou ty popraskaný sklenice
3: ne,
2: s těma
3: sklepěnými. Já mám 4 sklepy, ale jsou tam třeba, nevím, co je sušený rajčata, jsem udělá naložený v oleji. Teď jsem je nedávno někomu dávala, že byly furt dobrý.
2: Vy dva zemědělci, já mám takový kontrolní dotaz, schválně se ukáže, jaký máte znalosti.
3: Žádný.
2: Ví někdo z vás, co je to jícha?
3: Jícha?
1: No. Jícha to...
3: A už jsem to slyšela někdy.
0: Já jsem schopná říct, že kokrhá slepice, takže mě se nechte, já na mě se neobracej.
2: To jste mě teda velice zklamali a speciálně ty teda no, mluvši jako jsem, absolvent, to je neuvěřitelný. Přece to je pramatka všech hnojiv. To
1: jo,
2: jsou,
1: takhle,
2: to no, jsou to normálně zkvašený kopřivy a moje žena a? Bez toho nevypěstuje ani 7krásku a vy takový odborníci a ani jeden z vás.
1: To jsme
3: já
1: ve škole
3: já
1: nebrali.
3: Já vím, co to je, ale nevím, že se to tomu tak

0: Budeme si to pamatovat, nebudeme to dělat.
1: Hraješ golf ještě pořád?
0: Taky hraju golf. No, hraju všechno, mě to všechno baví,
1: golf
0: ale...
1: Golf je nuda a ty jsi veselý člověk, pro boha.
0: To zahra, to mi říkal Václav Klaus. On říkal, jsme se potkali někde a golf, on říkal, golf je pro staré lidi. Takže hraju, hraju golf, no tak hraju všechno, hraju rád. Baví mě všechno, kde jsou body, jo, kde se to počítá, jako třeba někam běžet, to mě v životě nenapadlo. Jak k něčemu přijdu, tak to hraju, mě to baví, všechno hraju mizerně, ale hrozně mě to baví, já mám rád sport, jako jakýkoliv sporty, já jsem schopen zapáleně hrát cokoliv, i když to neumím. Jako takhle jsem to myslel, sportujte, dělejte všechno s nadšením, že jo, nikdo...
1: A hudební nástroje?
0: Hudební nástroje ne.
1: Vůbec.
0: Jenom zpěv, ale mizernej. Mm-hmm. Ale zase zpívám rád, ale poslouchat se to nedá. No, ale já nevím, jestli ještě na to mám čas, protože strašně, to nemůžu to dostat z hlavy, to vystoupení u toho stolu, jak to tenkrát bylo, jestli to ještě hodí.
1: Povídej.
0: Že to byla taková rychlá akce, prostě zvoní telefon, Evička říká, hele, volali nějaký lidi z Prahy, že by chtěli za 3 hodiny, abys tam vystoupil v hospodě nějaký, že se jim narodilo dítě a je to velká oslava. A já jsem říkal, no tak asi to stihnem, ne, na 3 hodiny to. Paní byla nalitá, ta co volala, jo, a to slyšela. No a pak se nakonec nějak domluvili teda, tak mě tam poslala, jo, Evička, já tam přijel. A ona mi volá, těsně předtím, už jsem žil do dveří, říká, hele, to je nějaká prostě flik na peníze poslali, jo, nám přišly už prachy, takže profesionál. Ale a říká, hele, oni to se nějak spletli, teď mi paní volala, kdy Igor přijede. A já jsem říkal, jaký Igor, že to jsem já říkala taky, a oni si myslí, že tam vystoupí Igor Chmela. A já jsem říkal, jasně si říkala, že bys bude Miloš, ne, my s Igorem ani nemáme nic společného, to ani nebylo možné tam nabídnout Igora Chmelu. A ona říkala, jo, já jsem jim to řekla, že vystoupíš ty. A paní řekla doslova, tak ať vystoupí ten Knor, je to jedno. A teď jsem tam přišel do té hospody, to mě překvapilo, že to bylo... 8 lidí u jednoho stolu, hospoda v plným proudu, žádný reproduktor, žádný světla, nic. Prostě tam jsem přišel k tomu stolu, tam jsem vysekl půlhodinový vystoupení pro 8 lidí. Během toho stichla ta hospoda. Nakonec zatleskali, já jsem se uklonil, že jsem spocenej ven, že to bylo hrozný. A ve dveřích mě zastavil chlap, co tam seděl úplně u jiného stolu, vůbec s ním nepatřil a povídá, pane Chmela, musím vám říct teda jednu věc. V té partičce nic moc, ale to, co jste předvedl dneska tady.
1: Takže byl ožralý všichni, ne? Pani, to
0: já nevím, se to stává tomu Chmelovi taky, ale doufám, že mě hraje stejně dobře, jako já.
2: Ne, my ho každopádně zdravíme, alespoň takhle na dálku, protože je tady snad.
0: A neudělal jsem mu ostudu.
1: Miloši, já mám velkou fantazii a představivost, ale nějak toho introvertního Igora, který ho opravdu dobře znám a hrál jsem s ním léta divadlo, já si ho v takové situaci ani nedovedu představit.
0: No hlavně, takže... že si ho představili ty diváci, to je důležitý.
1: To je fantastický. Takhle bych chtěl přijet někam místo Vojty Dyka třeba. Víš, jestli by mi to uvěřili. Nevím, asi ne. No tak vidíš, nakonec jsme vytěžili i tvoje historky. Děkujeme vám oběma, že jste přišli, že jste byli takhle otevření a upřímní. To my máme rádi, viď, Daniel?
2: Moc děkujeme Luci Polšenské a Miloši Knorovi. Děkujeme vám.
0: Moc krát děkujeme za pozvání. Děkujeme.
1: Já děkuju za nás oba, nebo vlastně za nás všechny našim posluchačům a mám pro vás poslední informaci, že o hudební tečku za dnešními vypravěči se postará Štěpán Kozub, který překrásně zaspívá píseň, kterou jsme pořídili jako záznam na koncertu k nedožitým 80. narozeninám Petra Habky a Štěpán zaspívá píseň Kocour se schoulil na tvůj klín. Tak zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

0: sám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými víčky, i když má víčka tíží prach, tak po tvé krajce...
1: Tak to byli vypravěči, premiéroví vypravěči Daniela Brzobohatá a Václav Kopta a s nimi také Lucie Polišenská a Miloš Knor. No a ještě jedno důležité jméno, Halina Pavlovská, protože ta už teď chystá své omeletky. Servírovat je bude hned po zprávách.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
4: Zničila jste mi život.
3: A děsivá minulost.
5: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
6: Toto.
7: Tady mám šanci.
3: Záře reflektorů a temné stíny duše.
7: Musím žít dál.
3: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
8: Čekají tě krásné věci.
3: Poprvé ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
9: Zvony chrámu svatého Víta ohlásí pravé

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
2: Dnes si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Do Česka se vrátil tým, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele. A bude oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. A teploty do 25 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Česko si dnes připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo, hlaholici, a položili základy nového jazyka, vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
3: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů.
2: A tradiční cyrilometodějská pouť začne v 15:30 odpoledne v Mikulčicích na Hodonínsku. Mši povede olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Mikulčické hradiště patřilo k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Do Prahy se dnes ráno vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
4: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
5: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí nepřetržitě.
4: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
6: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikde ani pořádně vyventilovat psychicky.
4: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Spojené státy oslavily 250. výročí nezávislosti. Po celé zemi se konaly koncerty, průvody, rekonstrukce historických událostí a ohňostroje. Oslavy narušilo extrémní horko i bouřky. Z oslav ve Washingtonu, Bostonu nebo Filadelfii se tisíce lidí museli dokonce evakuovat.
7: Vojáci účastníkům oslav na washingtonském bulváru National Mall oznamovali, že se musí kvůli bouři evakuovat. Lidé se měli schovat v nedalekých budovách ministerstev a muzeí. Zrušily se i přelety stíhaček a 40-minutový ohňostroj, kterému předcházel projev prezidenta, se odsunul na pozdní večer. Trump v projevu protkaném svou politikou mimo jiné vyzdvihoval americké veterány. Záchranáři ošetřili přes 50 lidí kvůli problémům s vedrem. Nad New Yorkem prolétaly stíhačky zanechávající za sebou trikoloru kvůli počasí dříve. Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště by si lidé měli dát pozor na kvalitu vody. Hrozí zdravotní komplikace. Varují hygienici. Seznam sledovaných lokalit je dostupný na jejich webu.
8: Při koupání v kontaminované vodě hrozí kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou zejména malé děti, říká praktická lékařka Lenka Vavrušková.
9: Mají velmi jemnou pokožku, jsou menší, snadněji napolikají vodu.
8: Při vysokých letních teplotách můžou přibývat hlavně synice, pokračuje Petr Puman ze Státního zdravotního ústavu.
10: Když vezmu takové ty pravé přírodní koupací vody, tak tam máme na zhruba minimálně třetině každoroční problémy.
8: Jak poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
11: Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb.
8: Po návštěvě přírodního koupaliště by se lidé měli osprchovat a v případě zdravotních potíží vyhledat lékaře. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Výzkumníci z Mendlovy univerzity v Brně začali v českopolském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují dvě šelmy. Díky získaným datům odborníci určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí, říká ochranář Miroslav Kutel.
0: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i ve větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
12: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Večer bude na severovýchodě ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Teploty budou mezi 21 a 25 stupni, na severu místy kolem 19, na horách 15 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty čekejte mezi 20 a 24 stupni, na severu místy kolem 18 a na horách kolem 15. Stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 v okolí sjezdu na Sázavu pracují silničáři. V obou směrech omezili provoz. Směrem z Prahy zastavíte kousek za odbočkou na chodce Rady na 29. kilometru. Směrem z Brna zpomalíte za sjezdem na Divišov na 37. Tam se zdržíte 20 minut. Dálnice D1 je ucpaná v obou směrech i před omezením mezi Holubicemi a Rohlenkou. Od Vyškova se popojíždí z úrovně Rousínova z kilometru 215 až 40 minut a od Brna zpomalí za nájezdem z centra na 203. Do omezení se zdržíte půl hodiny. A na dálnici D10 z Turnova do Prahy se tvoří kolona na úrovni Brandýsa na 10. kilometru. Do omezení na 8.5. se zdržíte pár minut. Tolik hlavní zprávy a teď Halina Pavlovská.
13: Milí přátelé dvojky, denně si telefonuji se svými kamarádkami a denně si na něco stěžujeme a často si stěžujeme na počasí. Zejména mé kamarádky si na počasí stěžují, protože jsou zahrádkářky. Já mám taky ráda kytičky a obklopuji se kytkami v květináčích na terase nebo i na zahradě, ale pěstování rostlin nerozumím a rozumět evidentně nikdy nebudu. A tak práce o tu krásu kolem nechávám na osobách mnohem povolanějších. Stejný princip jsem chtěla uplatnit i co se týče ukládání nádobí do myčky a věšení prádla a dušení masa, ale tam mi má neschopnost úplně neprošla. Na počasí si kamarádky stěžují, když je zima, když je sucho, když moc prší a když slunce žhne. Počasí je ideální téma ke konverzaci. Na počasí si lze stěžovat vždycky a skoro s každým. No ale o počasí dneska mluvit nebudeme. Nebudeme se choulit před deštěm, ani nebudeme vlát ve větru. My se nebudeme ani smažit na slunci. My budeme smažit omeletky. A to je, jak víte, popolední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
12: Rádio, které vás baví.
14: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli

0: co jsi opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Omeletky podává Dvojka. Hned v úvodu jsem vám prozradila, že počasí nebude dnešním tématem. Dnes chci probrat téma, které je ale v určitém ohledu jako počasí stejně specifické. Lze naříkat, že je ho málo, ale lze plakat i tehdy, když je ho moc. Víte, o čem dneska budeme mluvit? My budeme mluvit o soukromí. K soukromí mám vysloveně ambivalentní vztah. Vyrostla jsem jako jedináček. Nemusela jsem se s žádným dalším dítětem dělit o botičky, ani o panenku, ani o bombonky. O postel jsem se dělala s maminkou až do mých 16 let, protože jsme bydleli v garzonce. Naštěstí měla velkou předsíň a v té spal táta na divanu. O garzonku jsem se musela ještě dělit s velkým počtem šachistů, s kterými táta dennodenně hrál šachové turnaje, s maminými sestrami, které měla tři, a taky s ukrajinskými příbuznými, kteří přijížděli v neujasněných skupinkách a zůstávali neujasněně dlouho. Soukromí jsem nikdy neměla v koupelně, kterému vládl tátův pytralon a maminčina barva na vlasy, kterou si tatínek tajně půjčoval, a pak jsme měli bílé dlaždičky, černě kropenaté, jak si barvu neobratně nanášel na šediny zubním kartáčkem. Občas jsem soukromí našla na záchodě. Na garzonku byl nepatřičně velký a měl krásnou kliku z první republiky, která když se zvedla, tak dveře zamkla. Byla to několikanásobná úleva, když jsem trůnila na toaletě a neslyšela jsem mámina kritická slova a otcovo podrážděné ocekávání. Vadilo mi taky, že táta, když seděl u stolu, tak zvláštně šoupal nohama, jako kdyby měl na nohou běžky a snažil se zvládnout jizerskou padesátku. Ty tátovi šoupající nohy na koberci šustily a já si plánovala, jak jednou budu mít vlastní pokoj a vlastní koupelnu a vyhodím ten prošoupaný koberec i pytralon a budu se roztahovat na pořádné posteli, kde budu jenom já a žádná máma, která mi tím pádem žádný večer neřekne, tak ještě popros Andělíčka, ať tě ohlídá a dobře se vyspy, ať toho zítra hodně zvládneš.

0: Soukromí probíráme v omeletkách na dvojce. A ještě než se vám svěřím se svými dalšími osobními zážitky, dovolte, abych vás maličko poučila. Výraz soukromí vznikl z partikule sou, značící spolu, a slova kroma, značícího okraj. To je místo stranou od míst veřejných. Veřejný je odvozeno od veřej, čili dveře neboli futro. A veřejné je to, co je přede dveřmi. A taky se na veřeje vylepovala oznámení určená lidu, čili veřejnosti. Soukromí si chráníme, do soukromí se uchylujeme, jiným do soukromí nahlížíme nebo vstupujeme, soukromí narušujeme, někoho si do soukromí pouštíme a když si tam pustíme příliš mnoho vetřelců, o soukromí přijdeme. V soukromí se můžeme třeba i ubytovat. Problém je ponechat si soukromí ve veřejném domě. Vpustit do soukromí znamená pustit si někoho k tělu. Soukromí nám naruší, kdo se o nás otře, kdo nás urazí, kdo nám ublíží, kdo se nás dotkne. Mě odjakživa narušuje soukromí má rodina. O dětství jsem se zmínila. V pubertě jsem pořád ještě bydlela v garzonce. A když jsem se ve 20 vdala, zjistila jsem, že můj muž se svými rodiči obývá obrovský byt 1+1. No a tak nám nezbývalo nic jiného, než tu naši garzonku vyměnit. Bylo to svízelné a jevilo se to nemožně. Celá akce trvala několik let a mně se přitom podařilo vystudovat vysokou školu a jako závěrečnou práci předložit u státnic scénář s názvem Sardinky aneb život jedné rodinky, který poměrně přesně vystihl, jak jsme se v garzonce tísnili s rodiči, jak se mi narodilo dítě a s jakými podivíny jsme se během svých pokusů o stěhování setkali. Nakonec jsme však potkali dva geje, kteří nám doslova řekli, že nechtějí žádné finanční vyrovnání, že prostě chtějí spolu sdílet nějaký příjemný malý prostor a že mají jedinou podmínku, že si doma necháme pár kousků jejich starožitného nábytku, který se jim do garzonky nevejde. No a tak jsme se dostali do bytu, kde měli rodiče jeden pokoj, já s mužem a dcerou druhý pokoj, kde jsme měli halu s gaučem a televizí a kde jsme si z komory mohli vybudovat velikou, skoro 3metrovou kuchyň. A takhle jsme tam žili spokojeně, dokud nám sousedi o patro výš neřekli, abychom si s nimi byt vyměnili, protože jsou sami dva a mají 4+1. A to byl tak obrovský byt, že jsem se při pohledu na něj rozplakala a abychom si nepřipadali v tom bytě tak opuštění, tak jsme si hned pořídili syna a pak psa.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Omeletky na dvojce jsme dnes naplnili tématem soukromí. A já vám teď přečtu povídku, která se soukromím určitě souvisí, protože se jmenuje Chudáček jedináček. Když mi bylo asi 5, tak šla máma do práce a mě nechala odpoledne tatínkovi. A on chtěl mít klid a číst si básně a potřeboval se mě nějak zbavit. A dospěl k závěru, že by bylo ideální, kdybych usnula. Mně se ale spát nechtělo. A tak mě otec nacpal do kočárku na panenky, přivázal si k rukojeti šňůru od svého županu, četl si básně, kopal jednou nohou do kočárku a přitahoval si mě k sobě. Na kočárek pro panenky jsem byla dost velká. Nohy mi čouhaly přes okraj. Tiskla jsem k sobě plyšového medvěda Brumlu a připadala jsem si tehdy velice opuštěně. Ve svých 5 letech jsem si najednou jasně uvědomila, že jsem plně odkázána na své rodiče, na pouhé 2 lidi a že nikoho jiného na širém světě nemám. Opravdu jsem neměla žádnou babičku. Jedna zemřela mnohem dřív, než jsem se narodila. Můj otec byl totiž druhý nejmladší ze svých 9 sourozenců a jeho maminka ho porodila ve svých 40. A můj otec si mě pořídil, až když mu bylo skoro 50. Dědeček byl ještě mnohem starší než babička a stejně strašně staří byli rodiče z maminčiny strany. Moje rodiče si kromě mě nepořídili žádné jiné dítě. Byla jsem zkrátka jedináček bez prarodičů. Tehdy v tom kočárku na panenky jsem se samou lítostí nad sebou rozplakala. A jak jsem tak plakala, tak jsem se uspala. A ve výsledku můj otec dosáhl toho, po čem toužil. Spala jsem jako dřevo a on si četl své básně. Podobný pocit osamělosti jsem zažila ještě 2x nedávno. Mé kamarádce onemocnila maminka a kamarádka si dělala starosti, kdo se o ně postará, a řekla tuhle větu. Se ségrama nemůžu počítat častějc než jednou za týden. Hanka přece bydlí až ve Slaném a Irena dodělává diplomku. A mně došlo, že když onemocní moje maminka, tak s nikým nebudu moci počítat celý zbytek svého i maminčina života, že ona má jenom mě. Předvčírem jsem byla na oslavě. Jeden kamarád slavil narozeniny a pozval spoustu svých blízkých. Většinu jeho blízkých tvořili příbuzní. Široce rozvětvené rodiny jeho 2 bratrů, jeho 2 sester. Bratři a sestry si přivedli nejen své děti, ale taky své partnery a jejich rodiče. Nejsem moc dobrá v matematice, ale viděla jsem na vlastní oči, že kolem mého kamaráda sedělo asi 55 členů jedné velké rodiny. Záviděla jsem mu. I tehdy, když jsem si všimla, že ne všechny vztahy jsou zalité sluncem. Jedna kamarádová příbuzná byla vysloveně pitomá. Všem říkala, jak je má ráda, ale její jedovaté oči blouděly místností v naději, že si zapamatují nějaký nepatřičný moment, aby pak o něm jedovatá ústa mohla všechny přítomné za niceně informovat. Ta pitová příbuzná nahlas říkala věty typu Ježiš Janinko, já nechápu, jak o tobě může někdo říct, že nemáš sex appeal. Ty seš sice eterická, ale já si na rozdíl od všech ostatních myslím, že kdybych byla chlap, že by ses mi líbila. Janinka je manželka mého kamaráda a viděla jsem na ní, že má chuť kamarádovou příbuznou praštit do obličeje se slovy tady vidíš, jak jsem éterická, ty asexuální rašple. Janinka se ale ovládla a asexuální rašple ještě řekla Ivanko, říkali mi o tobě, že jsi moc inteligentní, když seš profesorka na vysoké ekonomii. Ale já myslím, že nejsi chytřejší než já, i když o mě, protože jsem tak hezká, si někdo může neoprávněně myslet, že nemá mozek. Paní profesorka Ivanka, sestřenice mého kamaráda, byla vysloveně velkorysá a neřekla proto blbé huse, že je slabomyslná, ale dala si víno na ex. Ta bába mi pomohla zaplašit smutek nad mou nedostatečně velkou rodinou. A tak, když svůj slepičí pohled upřela na mě a řekla, a co vy tady děláte, když nejste naše? Tak už jsem byla natolik smířená se svou samotou, že jsem odpověděla, sbírá materiál pro novou řadu seriálu s názvem O vaší rodině a jiných kreténech. A o co mi vlastně dneska šlo? Abyste si uvědomili, že když máte babičky, dědečky, brášky, ségry a spoustu dětí, že se fakt máte. A že když je nemáte, tak taky dobře.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

O soukromí si dnes povídáme v Omeletkách na dvojce. Přečetla jsem vám svou skuhravou povídku s názvem Chudáček jedináček a ještě chvíli budu fňukat. Nesnáším totiž, když mi ve chvíli, kdy sedím u počítače a snažím se něco dělat, někdo sedí za zády nebo se na mě nedej bože dívá. To mi okamžitě začnou cukat nervy a pomýšlím nejdřív na sebevraždu a následně na vraždu. A když u nás bydlela tkyně, která občas už lehce slábnoucí mysl nedovolovala náležitě vyhodnotit situaci, tak jsem zažívala občas naprosté peklo, protože tkyně totiž koukala na svět hlavně jedním okem. To druhé se Bůh ví, proč rozhodla nepoužívat. A málo kdy vynechala příležitost posadit se proti mně a velice intenzivně na mě zírat. I když jsem se snažila na to nemyslet, měla jsem neodbytný pocit, že mě šmíruje kyklop. Už jsem chtěla vybuchnout a tkyni říct, ať jde zírat jinam, když v tom ona pokaždé, v tu pravou chvíli, pokývala hlavou a hlasem, plným obdivu, mi pravila: Halino, ty seš tak pracovitá. No a to mě vždycky úplně odzbrojilo. Protože jsem vyrostla v malém bytě, a protože můj tatínek miloval dlouhé pobyty v horké vodě, připadalo mi celé dětství a vlastně i mládí docela normální, že se doma lidé ve vaně koupou v plavkách. Když jsem zjistila, že jsou většinou nazí, hodně to se mnou otřáslo. A musím se přiznat, že někdy, když mám touhu sprchu vyměnit za koupel, po plavkách lítostivě pokukuju. Už jsem vám to několikrát vyprávěla, ale nejde tuhle historku, když si povídáme o soukromí, nezopakovat. Odehrálo se to v době, kdy k nám přijížděli jak máminy sestry s rodinami, tak i tátovi příbuzní z Ukrajiny. A já jsem jednou přišla domů v noci z nějakého večírku a zjistila jsem, že vedle manžela v mé posteli leží obě naše děti. A když jsem šla k ním do pokojíku, byly jejich postýlky obsazené nějakými jinými dětmi. Uchýlila jsem se tedy do pokojíčku pro hosty, kde se na lehátku tísnili dva spáči. A když jsem se vplížila za maminkou a řekla jsem jí: Mami, v každé posteli někdo je, kde mám spát. Tak má máma odpověděla: Víš co, tak jdi do kuchyně, sedni si tam a něco pěknýho tam napiš.

0: Milí posluchači dvojky, jsem moc ráda, že posloucháte omeletky a dnes jsme je naplnili soukromím. Bavíme se o tom, že člověk často soukromí postrádá. Jsou ale i situace, že člověk žije sám a pak by se svého soukromí někdy i rád vzdal. Na každý pád, teď je čas na rubriku Co Čech to Němcová. A proto vám přečtu příběh posluchačky Dany. A já jí za její příběh moc děkuju. Text posluchačky Dany má název I mistr tesař se někdy utne. Jsem šťastná a hrdá matka dvou dospělých dětí. Vzpomínám si, jak moc jsem toužila přivést na svět dítě po tom, co jsem vedle sebe měla partnera, manžela. Po svatbě jsem samozřejmě věřila, že je to na celý život. Ve svém životě jsem vždycky měla veliké štěstí na skvělé spolupracovníky v zaměstnání a taky na skvělé nadřízené. Rok po svatbě jsem pořád nebyla těhotná. Bydla jsem v Liberci pod Ještědem. Do práce dojížděla do Jablonce. Rozhodla jsem se pro změnu, abych nemusela trávit tolik času cestováním. Našla jsem si nové zaměstnání 5 minut od svého bydliště. První den v novém působišti si mě zavolal můj nadřízený k neformálnímu pohovoru. Chtěla bych mu upřímně na rovinu řekla, jestli nejsem těhotná. Věděl, že jsem necelý rok vdaná a správně předpokládal, že dítě chci. S lítostí jsem musela odpovědět, bohužel ani náhodou. A netušila jsem, že je to v tu chvíli lež jako věž. Krátce po tomto rozhovoru jsem obdržela od gynekologa svou první těhotenskou průkazku. A byla jsem absolutně šťastná. Narodila se nám nádherná dcera. Vzpomínám si, jak byla sestřička překvapená mou otázkou, kolik má děvčátko prstíčků na ručičkách. Koukala na mě, jako bych ještě nebyla po porodu úplně při smyslech. Šla miminko prohlédnout a celá zmatená mi sdělila, že na jedné ručičce má holčička zdvojený paleček. Neděsilo mě to. Tušila jsem, že to tak bude. Dcera mé sestry měla také na ručičce zdvojený paleček. Ve 2 letech jí ho chirurgicky upravili. Byl to drobný zákrok. Usoudili jsme se sestrou, že všechny naše holčičky budou mít zdvojený paleček. Je to zvláštní. Naši kluci měli palečky v pořádku. Doba, kdy byla dcerka miminko Batole, byla nádherná. Jsem přesvědčena, že jsem překonala rekord v počtu najetých kilometrů s kočárkem na Ještěd. Na procházky jsem chodila s dcerou denně za každého počasí. Čas rychle běžel a já čekala naše 2. dítě. Těhotenství považuji za nejšťastnější období. Nikdy jsem netrpěla nevolnostmi, vždycky to tak nějak v klidu plynulo. Já cítila radost i štěstí, jak ve mně roste nový život. A pak byl najednou porod. A než se narodil syn, navrhli nám rodiče, abychom se z panelákového bytu 1+2 přestěhovali do volného bytu ve vile. Manžel pracoval na turnusy. Znamenalo to, že byl týden mimo domov. Po důkladném uvážení jsme se rozhodli pro stěhování. Pamatuji si na osudné dopoledne a hlavně na jeho pronikavou vůni. Přijel stěhovací vůz. Naložili jsme do něj celý náš domov v Liberci a mířili do nového domova v Jablonci. Přijeli jsme k baráku, chtěli najet do dvora ke dveřím, abychom vynosili nábytek i vše ostatní, ale nešlo to. Dvůr byl celičký zavezený hnojem. Nemohla jsem uvěřit svým očím. Táta si na den našeho stěhování objednal obrovský nákladák hnoje na zahradu. Než mu v tom mamka mohla zabránit, nechal to složit na dvůr. Zoufale jsme stáli před barákem s nákladním autem, ve kterém byl nacpaný celý náš domov, a tupě zírali. A na balkoně stála plačící máma i 3letá dcerka, která nám s velikou radostí oznámila, že babička dědovi řekla si vůl. Samozřejmě, že jsme si nakonec poradili. Našeho dědu ta fura hnoje přišla na pořádný balík. Stěhováci za tu neodolatelnou vůni při práci účtovali pěkně vysoký rizikový příplatek. Naštěstí toto netradiční uvítání do našeho nového domova bylo jediné nedorozumění v našem společném soužití. Říká se, že i mistr tesař se někdy utne. Tentokrát tím tesařem byl můj dokonalý táta.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači, přátelé omeletek a dvojky. Před písničkou jsem vám přečetla příběh, který mi do rubriky Co Čechta Němcová poslala posluchačka Dana. A já doufám, že vás její vyprávění inspirovalo. A že mi taky popíšete, co si vybavujete z dětství, z mládí. A nebo mi napište, co jste prožili včera. A na co se těšíte příští týden. Prostě mi pište. A své dopisy a texty posílejte na adresu halina@

0: která přišla o manžela. Neměla děti a žila v cizině. Byla velmi osamělá, soukromí až nad hlavu. No a tak se přihlásila do jakéhosi New Age kurzu, který sliboval, že frekventanty naučí ovládnout mysl tak, aby necítili pocit samoty. Ten kurz trval 3 dny a nebyl levný. Ale přednášející guru slíbil, že vrátí peníze každému, kdo po absolvování kurzu nebude spokojen. Kamarádka po měsíci zjistila, že se navzdory všem meditacím a dýchacím technikám pořád cítí jako kůl v plotě. No a tak šla požádat o navrácení peněz. A nedostala nic. Guru jí totiž vysvětlil, že ve skutečnosti už žádnou samotu necítí. To, co cítí, je totiž prý jen iluze samoty.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.
0: Soukromím jsme naplnili dnešní omeletky na Dvojce. A se soukromím i s omeletkami už musíme končit. Ještě se vám jen svěřím, že absolutně nenávidím nedostatek soukromí v obchodě ve zkušebních kabinách. Zkoušela jsem si tuhle šaty v Brně, v jednom takovém dobrém obchodě. A najednou, když jsem byla skoro nahá a vyřízená z toho, jak se cpu do malých kalhot, tak prodavačka roztáhla závěs. Za ní stálo asi 6 dalších prodavaček. Čuměli na mě a jedna z těch prodavaček řekla: my se na vás koukneme, jo? Dneska vám řeknu recept na citronový sorbet. Potřebujeme 6 citronů, 250 gramů cukru, hlubokou lžíci medu a vodku, 3 lžíce. Citrony pečlivě omijeme, ostruháme z ní kůru a potom vymačkáme šťávu. A potom cukr na mírném ohni rozpustíme v litru vody. Potom hrnec odstavíme a do sladké vody přimícháme citronovou kůru i šťávu a vodku. A necháme trochu vychladnout. A po půl hodině základ na sorbet předsedíme a uložíme do mrazáku. A každou půl hodinu zamícháme. Ten hotový sorbet nemá být ani tekutý, ani tuhý. Tvoří ho takové drobné granulky. Servírujte ozdobené mátou a pokapané medem. Je to moc dobré. Můj oblíbený spisovatel Francis Scott Fitzgerald řekl: mám rád velké večírky. Jsou tak intimní. Na malých oslavách člověk nemá soukromí. Nenaříkejte, že s vámi pořád někdo je. Važte si toho. Protože osobně si myslím, že člověk se vždycky dočká soukromí, když ztratí vědomí. No a to je hodně optimistický závěr, že? Mějte si krásně, skládejte básně a pošlete do omeletek. Vaše Halina Pavlovská.

0: hodinová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Už za několik málo okamžiků vám nabídneme další aktuální zprávy.
3: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Poslance čekají do letní pauzy ještě dva jednací týdny. Koalice chce prosadit třeba EET. Nový plzeňský projekt Chci řidičák má pomoct budoucím řidičům. A bude oblačno až zataženo. Na většině území přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle i bouřky a teploty do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
5: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
6: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
5: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
6: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
7: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze. Že oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
6: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
4: Plzeň spustila projekt Chci řidičák. Budoucí řidiči můžou na novém webu najít informace o výběru autoškoly, závěrečných zkouškách a prvních samostatných jízdách. Víc přibližuje mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hájková.
8: Web se věnuje taky nejčastějším otázkám spojeným se získáním řidičského průkazu. Přináší doporučení pro bezpečný začátek za volantem a nabízí praktické informace na jednom místě. Smyslem projektu je zvýšit informovanost budoucích řidičů, podpořit kvalitní přípravu a přispět k větší bezpečnosti na silnicích.
4: V turecké Ankaře se chystají další demonstrace proti summitu Severoatlantické aliance. Jeho přípravy totiž doprovází přísná bezpečnostní opatření, například uzavření několika hlavních silnic a obchodů, rozsáhlé policejní kontroly nebo zákazy protestů. Nařízení vyvolala ostrou kritiku obyvatel města i opozice. Dvoudenní sjezd 32 světových lídrů v turecké metropoli začíná v úterý. Na první ze série tradičních promenádních koncertů můžou zájemci vyrazit dnes na Ripperovu promenádu v Pryznicových lázních v Jeseníku. Vystoupí hudební duo 88 Twice. Koncert začíná ve 3 hodiny odpoledne, doplňuje kulturní referentka lázní Věra Regnerová.
9: Tu první neděli, která nás čeká právě nyní, 5. července, budou vystupovat dva pánové v duu 88 Twice. Jsou to pánové, kteří hrají jazzový a swingový repertoár a určitě si na své přijdou všichni, kteří milují standardy, krásné swingové melodie, ale také ragtimey a rock'n'rolly.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle i bouřky. Večer bude na severovýchodě ubývat srážek, částečně i oblačnosti. Teploty čekejte mezi 21 a 25 stupni, na severu místy kolem 19 a na horách kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy jsou dvě dlouhá zdržení. Nejprve na výjezdu z Brna je kolona od Kývalky z kilometru 182 na víc než 20 minut k omezení u Ostrovačic. Na kilometru 178,5 uzavřeli silničáři levý pruh. Na D1 dál směrem do Prahy budete brzdit za sjezdem na Divišov na 38. kilometru. K omezení před odbočkou na Sázavu na kilometr 34,5 se zdržíte přes 40 minut. A dálnici Dálnice D1 zůstává hodně zaplněná i kvůli omezení mezi Rohlenkou a Holubicemi v obou směrech. Směrem z Brna je kolona za sjezdem na Svitavy z kilometru 203 a směrem z Vyškova zastavíte před Rousínovem na kilometru 217. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
2: Přeju pěkné nedělní odpoledne, přátelé, a zvu vás k poslechu nedělní pohádky. Pejsek a kočička spolu žijí v domečku a vedou svoji malou domácnost a chtějí všechno dělat jako velcí lidé. Umývají špinavou podlahu, pečou dort nebo chodí na procházku. Ale protože lidmi nejsou, nedopadne všechno vždy tak, jak by si přáli. Nabízíme rozhlasovou dramatizaci příběhu Josefa Čapka, ve které uslyšíte Viktora Preisse, Martina Písaříka, Anežku Šťastnou a další. Tak se hezky bavte.

0: To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili a měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jako to dělají velcí lidé. Ale ani to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky. A na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak to u nich v tom bytě vypadalo všelijak. Něco dělali dobře a něco zas ne, a někdy tam mívali také trochu, no, nepořádek.
1: Poslouchej, pejsku, máme tu nějak špinavou podlahu.
2: Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá. Jenom se koukni, jak mám od té podlahy umazané tlapky.
3: Tuze špinavé je máš. Fuj, to je hanba.
1: Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu.
2: Dobrá, ale jak to uděláme?
1: To je přece lehké. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní.
0: Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička vytáhla ze svého kufříku kus mýdla a položila to mýdlo na stůl. Pak si šla pro něco do komory, měla tam asi schovaný kousek uzené myši. Mezitím se vrátil pejsek s vodou.
2: Co to je? Je to nějaké růžové. Tak to bude něco dobrého.
0: A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře.
3: Ty pro pána, co se to, pejsku, s tebou děje? Vždyť ti kape z huby pěna. Vždyť ty jsi nějaký nemocný.
2: Ale našel jsem tu něco na stole a myslel jsem si, že je to nějaký sýr nebo cukrový. Tak jsem to sněd.
3: Ty jsi ale hloupý, vždyť to bylo mýdlo. A mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu.
2: Aha, toto štípe.
1: Napij se hodně vody, potom to přestane štípat.
2: Už je to lepší, už to skoro neštípe.
0: Pejsek pil, až všechnu vodu vypil. A tak musel jít znovu pro vodu, protože už žádnou neměli. A kočička přinesla nové mýdlo.
1: Tohle už nejes.
2: Ale jak pak to s tou podlahou uděláme, když tu nemáme žádný kartáč?
1: Na to už jsem myslela. Ty máš na sobě takové hrubé ježaté chlupy, jako jsou na kartáči. Tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou.
0: Ale takhle to většinou lidé ne...
2: Dobrá!
0: A tak kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla sice mokrá,
1: ale moc čistá není. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít.
0: Lidé většinou podlahu vytírají hadrem.
2: Tak víš co? Já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá. A máš takové pěkné měkké chloupky na sobě. To je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu.
4: Mňau.
0: A pejsek vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou, jako by byla ručník. Podlaha byla teď umytá a suchá.
2: Za to my vypadáme. Podlahu teď máme čistou, ale my jsme teď špinaví.
0: No, já to říkal.
1: Takhle přece nemůžeme být. To by se nám každý smál.
2: Vypereme se jako prádlo. Ty, kočičko, vypereš mě. A až budu vypraný, vyperu já za tebe.
1: Dobrá.
0: Nanosili si do necek vody a vzali si na to valchu. Pejsek vlezl do vany a kočička ho vyprala. Drhla ho na té valše tak silně, že pejsek prosil.
2: Netlač tolik, nebo se mě zamotají nohy.
0: A když byl pejsek umytý, vlezla zas do necek kočička.
4: Mňau, mňau.
1: Nedři tolik, nebo mi vydřeš do kožichu díru.
0: Potom jeden druhého vyždímali. Tu kočičku napadlo.
1: A teď se usušíme. Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím tebe.
0: Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky.
1: Počkej, teď pověsím zas já tebe.
0: A kočička slezla ze šňůry a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva.
2: Svítí na nás sluníčko, to brzo uschneme.
0: A jen to řekl.
4: Prší, zmokne nám prádlo.
2: Musíme je sundat.
0: A honem skočili oba z té šňůry a běželi se schovat pod střechu.
4: Prší ještě?
2: Už přestalo, tak si zase pověsíme prádlo.
0: Tak šli a pověsili se zas na tu šňůru. Nejdřív pověsil pejsek kočičku a když visela, slezla a pověsila pejska.
2: Zase svítí sluníčko, to brzy uschneme.
0: Jenže sotva to pejsek řekl.
4: Prší, zmokne nám prádlo.
2: Musíme je sundat.
0: A honem skočili oba z té šňůry a běželi se schovat pod střechu.
4: Prší ještě?
2: Už přestalo, tak si zase pověsíme prádlo.
0: Tak šli a pověsili se zas na tu šňůru. Nejdřív pověsil pejsek kočičku a když visela, slezla a pověsila pejska.
2: Zase svítí sluníčko, to brzy uschneme.
0: Jenže sotva to pejsek řekl.
4: Prší, zmokne nám prádlo.
2: Musíme je sundat.
0: A tak to šlo až do večera. Ale to už byli oba docela suší.
2: Prádlo máme suché.
1: Tak je dáme do koše.
0: A tak si vlezli do koše, ale pak se jim chtělo spát. Tak tam oba usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána. A brzy na to přišly Velikonoce a Velikonoční neděle. Sluníčko pěkně svítilo a tak si řekli...
1: Půjdeme na výlet. Jenže kam?
2: Půjdem třeba do lesa. Kam pak jinam bychom šli, když je tak hezky?
1: I třeba do lesa. Jenom škoda, že nemám žádný slunečník, když sluníčko tak krásně svítí. Dělala bych s ním v lese parádu. To jistě ještě nikdo nikdy neviděl kočičku s parapletem.
2: Ale však ono ti to neuškodí, když tě sluníčko trochu opálí. Jsi bez tak po té dlouhé zimě nějaká bledá. Tak už se neolizuj a pojď.
1: No, vždyť se přece musím drobátko upravit, když jdu v neděli ven. Člověk musí přece na sebe trochu hledět. Podívej se na sebe, máš jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Uši se mají nosit stejně.
0: Když si pejsek narovnal uši, vyrazili. Cestou si vykládali, co budou v lese dělat, že si tam budou hrát.
2: Na schovávanou.
1: Na Jeníčka a Mařenku.
2: A chvíli taky nahoněnou.
1: A pak si lehneme na záda do trávy a budeme se dívat nahoru na modré nebe.
0: Co tak šli? Koukal na ně skřový zajíc.
5: Ten pejsek má jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Takhle.
1: Koukej, pejsku, on se ti posmívá.
0: Byla to pravda. Pejsek si nedal na uši pozor a měl každé jinak.
2: No tohle ty králíku.
0: Rozlobil se a rozběhl se za zajícem do křoví. Ale zajíc už byl dávno pryč.
2: Ono v tom křoví bylo moc trní. Ale kdybych byl chtěl, byl bych ho dohonil.
1: Škoda šatů do takového trní.
0: A šli dál. Když tak šli, potkali skupinku dětí, která zrovna šla do lesa na výlet. A děti se podivili, jak pěkně si tu jdou spolu pejsek s kočičkou. A ještě se za nimi ohlédli.
6: Je, koukněte.
7: Koukněte.
6: Ten pejsek má roztrhané kalhoty.
7: A kouká mu z nich košile.
8: Je.
2: Roztrhané kalhoty? Podívej se, kočičko, že ne.
1: Pa ano, pejsku. Už je to tak? Katě jsou vzadu roztržené až hanba.
2: To je od toho, jak jsem vlítnul za tím zajícem do trní. To je ostuda. Takhle roztržené katě zrovna na Velikonoční neděli. Kdybychom to aspoň mohli spravit. Nemáš sebou nit?
1: To nemám, ale snad cestou něco najdeme. Nějaký kus provázku nebo něco takového.
2: Hele, tamhle myslím něco je.
0: Pejsek ukázal na zem a tam ležela rovně natažená dešťovka a myslela si, že ji nikdo nevidí.
1: Vždyť je to rovné, to je tuška,
0: řekla kočička a šťouchla do dešťovky tlapkou. Dešťovka se lekla a zamotala se do kolečka.
2: Ba ne, to není žádná tuška. Vidíš, je to provázek. Vezmi ho a zašij mě ty katě.
4: No dovolte.
0: Kočička vzala dešťovku a zašila pejskovi dešťovkou katě.
2: Tak, teď už se mě nikdo nebude smát.
0: A šli zase dál a povídali si o Sněhurce a sedmi havranech.
4: To, já přece nejsem žádný provázek, já jsem dešťovka. Já jim ještě ukážu.
0: Dešťovka se začala pomalu soukat ven. Šlo to těžko, protože kočička jí prošila díru křížem krážem, ale konečně se jí to podařilo a vyvlíkla se po lehonku až do půli ven.
4: No prosím, že jsem dešťovka.
0: Zrovna šla kolem slepice a vidí, že pejskovi vylézá z katí dešťovka.
5: Počkejte trochu, tadyhle vám. Mňam. Tadyhle byla dešťovka a ta vám, myslím, vyžrala do kalhot díru. Ani bych nevěřila, že dešťovky žerou také kalhoty. To by ani žádný neřekl, co je to na světě za špatnosti. Však jsem jí za to potrestala. Snědla jsem jí. Už je po ní.
2: A mám zase rozpárané kalhoty.
1: Vždyť to byl provázek na zašití kalhot a vy jste nám ho kmotra snědla. Čím pak teďka zašijeme pejskovi kalhoty?
5: Ba ne. Na mou duši byla to dešťovka a žádný provázek. Dešťovky to já znám. Zrovna jsem měla na jednu chuť. A jestli chcete ty kalhoty zašít, však taková díra v katích dělá ostudu, zvlášť na velikonoční neděli. Já sice žádnou jehlu a nit nemám, ale když půjdete ještě o kousek dál, tak tam bydlí švadlena a ta vám to snad zašije.
0: A tak šli pejsek s kočičkou ke švadleně.

0: Panečku, to je pořádná díra. Ale dneska je velikonoční neděle. O to já nešiju.
1: Leda, že byste mě za to udělali také nějakou práci. To byste mi museli v komoře vychytat všechny myši.
2: Měl?
0: Ale to vám povídám. Ne, abyste mě tam pak vypili mléko a snědli mazanec. A telecí s nádivkou.
3: Vychytáme a nic vám tam nesníme.
4: Švadlena je zavedla do komory. Jenže myši se pejska a kočičky lekly a zalezly do svých děr.
5: Co teď, kočičko?
2: Však já je dostanu ven. Postav se pejsku doprostřed komory a dělej tam tancuj, tancuj, vykrůcaj a já pak obstarám to ostatní.
5: Tancuj, tancuj, vykrůcaj, vykrůcaj, len mi...
4: Pejsek se postavil doprostřed komory a čile se tam do kolečka vykrůcal.
5: Perinu, perinu.
6: To je k smíchu. Tady je pejsek v roztrhaných kaťatech a on se k tomu ještě vykrůcá.
4: Pejsek opravdu vypadal legračně. A myši byli zvědavé a chtěli se také zasmát. A tak vylezli ze svých děr.
2: A mám vás.
4: A kočička je vychytala, že tam ani jedna myš nezbyla.
1: Dobře jste to udělali. A protože jste mě v komoře nic nesmlsali, tak vám dám něco sebou.
4: A tak Švadlena zašila pejskovi díru v kalhotách a navrch dala každému hrneček mléka a kus mazance, a pejsek s kočičkou šli spokojeně domů. A mně mezi tím přišel dopis. Milý pane Čapku, nám se tu zalíbila pohádka. Napište nám brzo něco o klucích, jako jsme my. Ale vždyť to já, ale... Ajajaj.
3: Dále!
4: Dobrý den.
6: I hleďme, pan Čapek, vás už jsme dlouho neviděli.
5: Víte, že jsem si nedávno roztrhl kalhoty.
4: Inu, to vím, však jsem to celé napsal.
6: A podívejte, jak tu máme čisto. Docela jako lidé.
4: Vím, myli jste nedávno podlahu, však i o tom jsem psal.
5: Co to máte v ruce za psaní?
4: Proto jsem přišel. To je psaní z města Domažlic od kluků z druhé třídy. Podívejte se, co mě tady napsali.
7: Milý pane Čapku, nám se tu zalíbila pohádka o psíčkovi a kočičce.
8: Prosíme vás, pane spisovateli, napište nám zase brzy něco o kočičce a psíčkovi.
7: Nebo něco o klucích, jako jsme my? Vaši kluci z druhé A z Domažlic.
4: No, tak vidíte.
5: To nás těší, že se dětem líbíme.
1: Myslím, že byste měl o těch domažlických klucích něco napsat, když to tak chtějí.
4: No, to je právě to. Jak pak mohu o těch domažlických klucích něco napsat, když je neznám a když jsem je jak těživ neviděl?
5: I co? Kluci jako kluci. Oni jsou všude stejní.
6: To máte zrovna jako s koťaty nebo se štěňaty. Jedno je rezavé, druhé mourovaté, třetí třeba strakaté, ale rozpustilá, jsou všechna stejně.
4: No, to je pravda. No, tak já napíšu, že domažličtí kluci jsou jeden rezavý, druhý mourovatý, třetí třeba strakatý, že mají na packách drápky a rozpustili, že jsou všichni stejně.
6: Drápky na packách, to mají domažlická koťata a štěňata, ale domažličtí kluci... Ti přece žádné drápky nemají.
5: Víte co? Pojďme se do těch domažlic podívat, jací tam jsou kluci.
6: To je nápad.
4: Ale já nemohu. Já nemám čas. Musím přeci psát tu povídku o domažlických klucích, tak jak pak mohu jít za kluky do domažlic?
5: Aha, to je pravda?
6: Tak tedy půjdeme do domažlic sami. A všechno vám pak o těch domažlických klucích povíme, abyste to o nich mohl napsat.
4: Tak se pejsek s kočičkou sebrali a šli, aby mi pomohli napsat o klucích z Domažlic. Sluníčko krásně svítilo a venku si všude hráli děti.
9: Entle, pentle, šuparína.
5: Podívej, tady se kluci právě odpočítávají na honěnou. To si musím poslechnout. Haló, Kluci, počkejte na mě!
4: Pejsek si uměl hrát na honěnou náramně dobře. Jen mrskl nožičkama, zametl sebou jako vítr a už byl bůh ví kde, že ho žádný kluk nedohonil. Moc pěkně se jim to hrálo na honěnou, však taky při tom samou zábavu všichni ti kluci i s pejskem dohromady dělali takový rámus, tak křičeli, halekali, pištěli a kničeli a chechtali se, až z toho celému světu v uších zaléhalo.
8: Ach jo, já bych si také ráda zahrála.
7: Anděle, panděle, pikum, her.
4: To se zrovna holčičky odpočítávali na schovávanou. Tahle zíkanka se kočičce líbila ještě víc než ta první.
2: Holky! Počkejte na mě, já chci hrát taky.
4: Protože na schovávanou si kočička hrála ze všeho nejraději, ta se vám dovedla schovat. Skrčila se někde, že z ní ani ocásek nebylo vidět, všude vlezla, všude se provlekla a ještě se vám darebnice po těch holčičkách šelmovsky koukala, jak ji nadarmo hledají. A tak si pejsek s kočičkou hráli s dětmi a ani je nenapadlo, jak čas utíká.
5: Je, kočičko, to jsem si ale pěkně hrál.
2: A co teprve já? Však jsme se při té schovávané tak nasmáli, až mě břicho bolí.
5: To já také. To si ani nemůžeš představit, jakou jsme měli při té honěné legraci. Ale teď už je pozdě. To už do Domažlic nemůžeme.
2: Jak pak bychom mohli? Vždyť už bude hned letma a do Domažlic je daleko. Pojď domů. Však jsme bez tak nikam nedošli. Jen jsme udělali pár kroků a už jsme se zastavili u těch dětí a začali jsme si s nimi hrát.
5: Tak dobře, ale co řekneme panu Čapkovi?
2: Něco už vymyslíme.

0: Tak co, jak pak bylo v Domažlicích?
1: I krásně, ale bylo to daleko.
2: Ještě jsme z toho celý udýchaní.
0: No to vidím. A jací jsou ti domažličtí kluci?
2: Jej, to jsou vám kluci.
1: To se ani vypovědět nedá.
0: A co pak oni jsou ti domažličtí kluci jináčí než jiní kluci?
1: A jak? To jsou takový kluci. Já vám, jak jsem je viděla, tak jsem se tak podivila, že jsem zůstala stát jako skoprnělá.
0: Ale, podívejme, a co je na nich tak divného?
2: My vám to budeme povídat a vy to hned musíte psát.
0: Dobrá, tak povídejte.
2: Tak, oni ti domažličtí kluci vám mají hlavičku kulatou.
0: Hlavičku kulatou, ano.
1: A nahoře vlasy porostlou.
0: Vlasy porostlou.
2: A na hlavě mají nos mezi očima.
0: Mezi očima?
1: A pod tím nosem mají pusu.
2: A tělíčko mají podlouhlé a na jednom konci mají hlavu a na druhém nohy.
1: A co byste tomu řekl? Ty nohy jim jdou až po zem.
0: Vy drbaci, vždyť to jsou zrovna takový kluci jako všichni jiní. No, vy jste pěkní lumpáci. Tak jste mě podvedli.
1: I nepodvedli. Vždyť je to jistě pravda, že to jsou docela takový kluci jako jiní.
2: A když ti domažličtí kluci jsou docela takový jako všichni ostatní kluci, to si jistě také hrají s domažlickými pejsky nahoněnou a s kočičkami naschovávanou.
1: A mají také míče, koloběžky, vlaky, stavebnice.
2: Auta!
1: Auta, panáčky, barvičky, draky a všechno možné. A hrají si a povykují, halekají a pištějí přitom jako všichni kluci a holčičky po celém širém světě.
0: Tak mi tedy pejsek s kočičkou pomohli napsat povídku o klucích z Domažlic. A když mi tak pěkně pomohli, šli si zase hrát. Váleli sudy, dělali kotrmelce a všelijaké jiné komedie. Když to najednou šlápl pejsek na ostrý střep a zarazil si ho do pacičky. Byl to malý střep, ale hodně ho to bolelo a nemohl na tu nožičku dobře došlápnout.
1: Chudáčku, pejsku. Je to ale nerozum a neopatrnost nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Pojď, pejsku, můj chudáčku, moje ninini, můj pišiši a pišičišínku, ty můj broučku zlatý, já tě vezmu domů a zavážu ti tlapičku, aby tě ta bolístka nebolela.
0: Doma kočička pejskovi tlapičku pofoukala a vymila a zavázala, aby ho ta bolístka nebolela.
2: Já se bojím, aby se mě z toho neudělal vřes.
1: Co? Aby se ti z toho neudělalo?
2: No, vřes. To se přece někdy z takových bolístek udělá velká bolenice. Napuchne to, až je z toho velká boule, kolem je to červené a uvnitř bílé. A říká se tomu vřes. A ten pak moc bolí.
1: Aha, ty myslíš vřet?
2: Ale ne, vřes myslím. Vřet přece roste u lesa a dává se do vázy.
0: Vřet.
1: Ale kde pak? To si to pleteš. Přece vřes se dává do vázy a ne vřet. Kdo pak by dával do vázy vřet?
2: Ty si to pleteš. Z bolístky se udělá vřes a u lesa roste vřet. Tak je to.
1: Tak si tomu říkej, jak chceš. Ale já se tomu musím smát. A až to povím dětem, tak se ti budou smát taky.
0: Pejsek seděl na polštáři s tlapičkou zavázanou a čekal.
2: Vřes a do vázy.
0: Čekal.
2: To bolí.
0: Čekal, až se mu na ní udělá vřes.
2: Kočičko.
0: A protože si nemohl hrát ani běhat.
2: Já mám dlouhou chvíli. Povídej mě něco.
1: A co bych ti povídala?
2: Povídej mě nějakou pohádku.
1: A jakou?
2: Nějakou hezkou.
1: Nějakou hezkou?
2: Ale musí to v ní dobře dopadnout.
1: Já nevím, pejšku.
2: Ano, a vyprávějí ji líp než pan Čapek.
0: No tohle.
1: No, to možná zvládnu.
0: Tak to si mile rád vyposlechnu.
1: Tak, byla jednou jedna noční košilka a ta byla chudá. A protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, zelené nebo fialové proužečky. Ani žádné vyšívání s kuličkami, čtverečky, hvězdičkami, kytičkami, ani lístky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A tak šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku.
3: Je.
1: Vykřikla ta chudá noční košilka.
3: To je ale krásná košilka. Jak je bohatá.
1: Ta druhá košilka na sobě měla samé vyšívané čtverečky, proužečky, lístky a všechno možné. A jak byla barevná?
2: To byla jistě moc krásná košilka.
3: Ach, košilko, ty jsi tak krásná, ty se mě tak tuze líbíš. Pojď si se mnou hrát.
1: Ale bohatá noční košilka byla pyšná.
4: Nepůjdu. Ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka a nic. S tebou? Já si hrát nebudu.
2: To nebyla moc hodná noční košilka, když si s tou chudou nechtěla hrát.
1: Baže nebyla. Však taky, jak si potom hrála sama, tak na sebe nedala dobře pozor.
3: Je!
1: A hrála si v blátě a moc se umazala.
3: No to snad ne.
2: To měla z toho, že byla pyšná. A teď zas povídej dál.
1: No tak teda, tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho smutná. Šla domů, sedla si na postýlku a byla pořád ještě z toho smutná, jak si ta pyšná noční košilka s ní nechtěla hrát. A tu k ní přišel takový andělíček a povídá jí.
5: Proč jsi tak smutná, košilko?
2: Ona je smutná, protože...
1: Pst, teď mluví košilka.
3: Potkala jsem krásnou noční košilku. Ta byla vyšívaná a měla na sobě všelijaká kolečka, jahůdky, čtverečky a proužečky. A to se mě tak tuze líbila. A já jsem si s ní chtěla hrát. Ale ona nechtěla, protože jsem chudá a nemám na sobě žádné takové vyšívání.
5: Nic si z toho nedělej. Jen se pěkně svlékni a jdi hajat. Však ono se to do rána třebas už nějak spraví.
1: Tak se tedy ta chudá noční košilka svlékla a šla pěkně hajat. A když spala, zavolal ten andělíček ještě jiné andělíčky.
5: Poleďte sem!
1: A ti tu košilku krásně vyšili a udělali na ní proužečky a červené tečky a čtverečky a ještě všelijaké takové věci. Pěkně ji vyžehlili a zase odletěli.
2: Ano, to je dobře, ať je také tak hezká.
1: Ráno se ta noční košilka probudila, oblékla se a ani se nemohla poznat.
3: Jú, to je krása. To se hned půjdu projít.
1: A šla a po cestě potkala tu pyšnou noční košilku, která si s ní nechtěla včera hrát. Byla celá umazaná od bláta.
4: To je krásná noční košilka. Kdyby si tak chtěla se mnou hrát.
2: Ať si s ní ta chudá košilka hraje. Ať si s ní hraje a není taky pyšná, když tam ta byla pyšná a nechtěla si s ní hrát.
1: Počkej, pejsku, uvidíš.
3: Jen si pojď se mnou ty košilko hrát.
2: To je dobře, to se mně líbí, že se nestala pyšnou. A na co všechno si hráli?
1: No na všechno si hráli. Hráli si s panenkami i na prodávanou, na školu i nahoněnou a na schovávanou, na všechno možné si hráli. A když si dost vyhráli, tak šli spolu domů spát. A ta pyšná noční košilka už nikdy nebyla pyšná. A ty dvě noční košilky si spolu hráli každý den a nikdy se spolu nehádali.
2: Tak to bylo dobře. A víš co, kočičko? Mně už ta tlapička ani nebolí. Já jsem na tu bolístku při té pohádce docela zapomněl.
0: A že jí kočička vyprávěla moc hezky. Možná dokonce lépe než... Ale což. Ani se nenadáli a pejsek měl mít zítra svátek a kočička narozeniny. Děti to věděli a chtěli pejska a kočičku nějak k svátku a narozeninám překvapit.
6: Co bychom jim tak mohli dát? Víte co? Uděláme pejskovi a kočičce dort?
7: Jo, ano,
6: dobrý nápad.
0: A jak řekli, tak udělali. Vzali si na to formičku a uplácali pejskovi a kočičce z písku krásný dort. Navrch dali 5 bílých kamínků.
8: To jsou jako mandle.
9: Vypadá úplně jako opravdický.
0: A donesli ho kočičce a pejskovi.
9: Tu máte.
8: Přinesli jsme vám k narozeninám dort.
9: Je moc dobrý.
8: Můžete ho celý sníst.
9: Jo, sněste ho.
7: Dobrou chuť.
1: Ten je ale dobrý.
2: Vynikající. Ten se vám povedl.
1: Delikatesa.
10: Dej si ještě pejsku.
0: Pejsek s kočičkou dělali, jako by dort jedli.
2: To byl ale dobrý dort.
1: Děkujeme vám. Takový jsme jak těživ nejedli.
9: Nemáte zač?
8: Tak se mějte hezky.
9: A všechno nejlepší k svátku.
8: A narozeninám.
7: Ahoj!
8: Ahoj!
1: Tak ahoj, děti!
2: Ahoj! Škoda, že pejskové a kočičky písek nejedí. Jestli pak víš, že jsem dostal náramnou chuť na nějaký opravdický dort. Ale musel by být opravdický, povídám.
1: Také jsem dostala chuť na opravdický dort. Víš co? Když mám zítra ty narozeniny a ty svátek, měli bychom si nějaký dort udělat. Jenomže nevím, jak se takový dort dělá.
2: To nic není, to je lehké. To se do takového dortu dá všecko, co je k jídlu nejlepší. Všecko, co nejraději jíš, a pak je ten dort nejlepší.
0: No to nevím.
2: Když tam dáš takových jídel 5, tak je 5x dobrý.
0: No to se mi nezdá.
2: Když jich tam dáš 10, tak je potom 10x dobrý.
0: 10 různých jídel?
2: Ale my jich tam dáme 100 a budeme mít...
0: 100x dobrý dort.
2: 100x dobrý dort.
0: Pejsek a kočička si vzali zástěry a pustili se do vaření. Vzali mouku, mlíčko a vajíčko a míchali to dohromady.
1: Dort musí být sladký.
0: A kočička nasypala do mísy cukr.
2: Trochu slaný taky.
0: A pejsek tam nasypal sůl.
1: Teď tam dáme máslo a zavařeninu.
2: Zavařeninu ne, tu já nerad. Dáme tam místo toho syreček, ten já tuze rád.
0: A tak tam dali několik syrečků.
1: Mně se zdá, že je málo mastný. Dáme tam několik špekových kůží.
0: A tak tam kočička dala...
2: A oříšky, celý kornou.
0: A tak tam...
1: A měla by tam také přijít okurka.
0: Okurka.
2: A kosti.
1: A myši.
2: A několik burstů, hodně pepřovatých.
1: A čokoládu.
2: A cibuli.
1: A to hlavní... Přece šlehanou smetanu tam musíme dát.
0: A tak tam kočička vylila celý hrnec smetany. Tak do toho svého dortu míchali všechno možné. Dali tam česnek i pepř, sádlo i bombóny, škvarky, skořici, krupičnou kaši, tvaroh, perník, ocet, kakao, zelí, hrozinky a jednu hlavu z husy. Jen chleba tam nedali, protože pejskové a kočičky chleba zrovna tuze moc rádi nejedí. Když to všechno smíchali, byl z toho dort tak veliký jako kolo u vozu.
2: Panečku, to bude veliký dort, to se nějak najíme.
1: Teď to dáme péci.
0: Dali dort péci a těšili se, až bude upečený. Kouřilo se z toho, bublalo to, prskalo a syčelo, škvířilo se to a šla z toho pára, smažilo se to a připalovalo, kypělo to a přetékalo a čmoudilo to, jako kdyby se staré hadry pálily. Když se jim dort zdál dost upečený, položili ho před dveře, aby vychladl.
1: Víš co? Když byly děti tak hodné, že nám přinesli ten svůj dort, tak my je zas pozveme na ten náš.
2: Tak pojď, půjdeme ty děti pozvat.
0: Děti byly zrovna na zahrádce před domem a hráli si tam s kuličkami. Pejsek s kočičkou je pozvali na dort a chvíli si s nimi pohráli s kuličkami a potom ještě s míčem a trochu s kostkami. Ale mezi tím šel kolem toho dortu jeden zlý pes. A jak ten dort vychládal, zavonilo mu to do nosu všelijak.
11: Tady mě to nějak voní. To bude asi něco na můj zub.
0: Čichal, až se toho pejskova a kočiččina dortu dočichal.
11: Tady to je. To si dám.
0: A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal, až mu v očích slzy stál, jak byl ten dort uvnitř ještě horký. Hltal, až se přitom několikrát zakuckal. Hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konev vody a odvalil se pryč. Když si pejsek a kočička s dětmi dost pohráli, vzpomněli si na ten dort. Tak se vzali všichni za ruce a šli se podívat, jestli už ten dort dost vychladl.
2: Panečku, to si děti pochutnáte.
1: To ani nevíte, co jsme tam všechno dobrého dali.
2: Ale co to?
1: Dort je pryč?
2: Někdo nám ho vzal?
7: Koukejte, tamhle!
0: Dívají se a dívají a vidí. Tamhle pod keřem leží velký zlý pes a tuž zeheká.
11: To bolí.
0: Moc se tím dortem přejedl a teď je mu špatně. Ukrutně ho bolí v břiše.
11: Co ono to bylo v tom dortu všechno namícháno, že z toho mám takové ukrutánské bolení?
2: Heč, to máš z toho. Měl jsi ho nechat, když dort nebyl tvůj.
1: Víš, pejsku, já si z toho nic nedělám, že nám ten zlý pes snědl ten dort. Třeba by nám potom našem dortu také bylo špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené.
2: To je pravda. Jen ať naříká a heká ten zlý pes, patří mu to. Ale já mám hlad. Tuze bych jedl, ať je to, co je. Ale my doma docela nic k jídlu nemáme. Všechno jsme dali do toho dortu. A já na svůj svátek bych přece jen nechtěl mít hlad.
8: Nic si z toho nedělejte.
9: Pojďte k nám, my vám dáme od našeho oběda.
0: Tak šel pejsek s kočičkou k dětem na oběd.
7: Mami!
8: Tady pejsek má svátek.
9: A kočička narozeniny.
8: Musíme jim také něco k obědu dát.
0: A tak jim dali od oběda polívečku a bylo také masíčko a bramborové knedlíčky. A ještě kousek koláče od včerejška. Kočičce a pejskovi to tu zechutnalo. Poděkovali dětem za oběd a šli spokojeně domů.
2: To jsme se na náš svátek a na naše narozeniny poměli.
1: Takový dobrý oběd. A ani trošičku nás z něj bříško nebolí.
0: A šli po tom dobrém obědě spát a libovali si, jak se jim ten svátek a narozeniny přece jen nakonec vydařili. A ten zlý pes potom jejich dortu hekal a naříkal v tom houští ještě celých 14 dní.

0: To přišly Vánoce a já byl zase v koncích. Co já bych jen, když jsou ty Vánoce, ach jo, to je nadělení.
1: Heč, já něco vím.
2: A co pak?
1: Mňau, heč, já vím, že pan Čapek má napsat na Vánoce nějaké povídání pro děti. Zase něco o nás, o kočičce a pejskovi.
2: Ale jen, aby to tam o mě pěkně napsal.
0: Jak milý podlahu, to už jsem psal.
1: Pane, on nemůže na nic připadnout. Sedí u stolu, pořád přemýšlí a pořád neví, co by napsal.
0: Jak si dělali dort, no to taky.
2: To je chyba. Takhle ho třeba nic správného nenapadne a napíše o nás nějaké hlouposti.
1: No právě, taky mám z toho trochu strach. Měli bychom mu něco poradit. Mně ani nejde o toho pana Čapka, ale o ty děti, co jim to budou číst.
0: Ach jo.
2: To je pravda. Jak pak by ty děti k tomu přišly, aby měli o Vánocích o nás nějaké špatné povídání? Pojď, poradíme panu Čapkovi něco.
1: Dobrá, ale zadarmo to neuděláme. Jsou Vánoce a my tady nemáme ani kousek Vánočky. Musí nám za tu radu něco dát.
0: Tak se pejsek s kočičkou sebrali a šli za mnou do kanceláře, aby mi poradili.
2: Uf, uf, já už vím, co mu poradím. Řeknu mu, aby napsal, že ty jsi zakletá princezna a já zakletý princ.
1: Jaký pak zakletý princ, když máš blechy? Kdo pak ti tohle bude věřit? Princové nemají blechy, ty mají jen psy.
2: Však ty taky nejsi žádná zakletá princezna. Zrovna tuhle jsem viděl, že se zdrbala.
1: Proč bych se nedrbala, když mě to štípalo? Ale mohla bych třeba panu Čapkovi říci, že já jsem zakletá princezna a ty blechy jsou zakleté komorné.
2: A já bych mohl říci, že ty moje blechy, to, že jsou zakletí rytíři a že jich mám celé vojsko.
1: Víš, pejsku, tohle radši nebudeme povídat. Ten pan Čapek by nám to možná ještě uvěřil. Pamatuješ, jak to bylo s domažlickými kluky? Poradíme mu raději něco šikovnějšího, co by nám bylo dobré, když si s námi dětičky chtějí hrát. To víš, někdy to s nimi bývá trápení.
2: Ba to je pravda. Od některých dětí jsem zkusil moc, že jsem raději utek.
1: Koukej, už jsme tady. Zaklepej.
2: Zaklepej ty.
1: Ne. Jen tam nakoukneme.
0: Pro pána Jána, co pak já mám na Vánoce napsat těm dětem o pejskovi a kočičce? Kdyby mě tak někdo přišel poradit.
1: Pane Čapek!
2: My vám jdeme poradit!
0: Děkuji vám, vy jste mě vysvobodili. V zemi, která se jmenuje Redakce, panuje zlý obr jménem Klíma, jenž sedí za devaterými dveřmi v jeskyni, která se zove Šéfárna. Ten mě uložil přetěžkou práci, abych rychle napsal vánoční povídání pro děti. Nenapíšeš-li, rozkázal strašným hlasem obr Klíma, proměním tě v tvrhový sloup a budeš tak u psacího stolu přemýšlet až do konce světa a budeme tě dětem ukazovat za 50 haléřů. Ale mě nic nenapadá. Když mě vysvobodíte od toho strašlivého osudu stát se sochou s tvarou, i dám vám za to, čeho si jen budete přát.
1: Uděláme vám to, pane Čapek, lacino. Třeba, že teď na Vánoce všechno přidražilo. Tak já vám radím, abyste napsal, že kočka má ocas.
0: No to vím, však vám kočkám také nikdo ten váš ocas nebere. Aspoň jsem nic takového v novinách nečetl a čtu je přece denně.
1: Jak pak nebere? Malé děti nás za něj berou. Tuhle si chtěla jedna holčička se mnou hrát a chytla mne za ocas, jako by to bylo držadlo od lívanečníku. To vám bolelo. Nejdřív jsem plakala, pak vrčela, na to skuhrala a nakonec syčela. A když už jsem si nevěděla rady, tak jsem jí ťapičkou sekla. Jenom trochu, ale ta nadělala křiku.
0: No tohle?
1: Měl byste, pane Čapek, do těch vánočních novin napsat, aby děti netahali nás kočky za ocas.
0: No to ano.
2: Nás pejsky zas tahají za uši a to vám bolí, že se to ani vypovědět nedá. Pes má uši na hlídání a má je, panečku, nějak citlivé. A teď si představte, že přijde takový kluk, sám má uši třeba snemité a teď vás tahá za ouška a cásá za ně, jako by to byl nějaký hadr. A ještě vám přitom šlápne na nohu, až to kvikne. To byste měl, pane Čapek, taky napsat.
0: No, pravda.
1: A to tam zároveň napište, aby taky kočkám nešlapali děti na tlapičky a netahali je za ouška. Nás to bolí zrovna jako psi.
2: A pejsky, ať netahají za ocas.
1: Tak teď to všechno napište a dejte nám něco za dobrou radu.
0: Tady mám pro vás kus vánočky a k tomu měchýř z ryby.
1: Mňau.
0: A taky kus salámu a 3 syrečky.
2: Uf, uf. Děkujeme, mňam.
1: Zrovna něco takového jsme si přáli. A teď už musíme domů.
2: Děkujeme a veselé Vánoce.
1: A ať je to v těch novinách napsáno všechno tak, jak jsme to řekli.
0: A já teď sednu ke stolu a celé to napíšu tak, jak mi to pejsek s kočičkou řekli.
3: My to dobře víme, jak to pejsek s kočičkou řekl. Jestli to, pane Čapek, tak nenapíšete,
4: bude z vás sloup z tvarohu.
5: A my se na vás budeme chodit dívat
4: za 50 haléřů.
0: No tak, děti, když víte, jak to bylo, tak si to musíte poslechnout znovu. Abyste se přesvědčili, napsali-li jsem to zrovna tak, jak víte, že to se mnou, s pejskem a kočičkou bylo.

Lucie Černíková, Michal Zelenka, Jan Batěk, Jana Striková, Miroslav Táborský a další. Technická spolupráce, zvuk Radek Veselý, produkce Jana Knapová, Eva Vovesná. Příběh natočil v roce 2025 režisér Dimitrij Dudík.

0: Už za několik málo okamžiků vám na vlnách Českého rozhlasu Dvojka nabídneme další aktuální zprávy.
1: Bylo 14 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Na železničním koridoru z Prahy do Pardubic začíná série omezení. Hasiči v Portugalsku bojují s velkým lesním požárem a bude oblačno až zataženo. Na většině území přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky. Teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Ode dneška musí cestující na koridoru z Prahy do Pardubic počítat s komplikacemi. Dělníci začínají s údržbou a opravou trati. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje můžou nabírat zpoždění. Regionální vlaky budou nahrazené autobusy, dodává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
3: U velkého lesního požáru v Portugalsku zasahuje 12 hasičů. Informuje o tom portugalská televize RTP. Požár spálil plochu asi 13 000 hektarů v okrese Viseu, asi 60 kilometrů jihovýchodně od Porta. Tamní úřady předpokládají, že se oheň podaří dostat pod kontrolu ještě během dneška. U požáru pomáhají taky hasičské letouny ze Španělska a Itálie i 118 španělských hasičů. Portugalsko zasáhlo vlna veder s teplotami kolem 40 stupňů Celsia. Lesní požáry hoří taky v jiných částech země a v sousedním Španělsku. Zájem o koupání v přírodě podle hygieniků roste. Lidé by si ale měli dát pozor na kvalitu vody, jinak hrozí zdravotní komplikace. Mimo jiné kožní vyrážky, pokračuje praktická lékařka z Prahy Lenka Vavroušková.
5: A potom další nebezpečí plyne z požití té vody, protože při koupání obzvláště malé děti spolikají určité množství vody, která potom působí gastrointestinální obtíže a v extrémním případě může dojít i k poškození jater.
3: Kvalitu vody v přírodních koupalištích budou až do začátku září pravidelně kontrolovat hygienici. Seznam sledovaných lokalit spolu s výsledky laboratorních testů najdou lidé na internetových stránkách krajských hygienických stanic nebo na webu Ministerstva zdravotnictví koupací vody. Novou vánoční pohádku Krakonoš a básník připravuje Česká televize. Jde o pokračování prvního dílu Krakonošovo tajemství z roku 2022. Druhý díl opět režíruje Peter Bebjak a scénář napsala Barbara Johnsonová. Objeví se v ní krkonošské pověsti. Do příběhu budou víc zapojeni obyvatelé podhorského města. Chaloupka Krále Hor se nachází v Kořenově na Jablonecku, kde bylo několik natáčecích dní. Postavu Krakonoše znovu stvární herec David Švehlík.
6: No tady jsme začínali před 4 lety, tady byl první natáčecí den, jestli se nepletu. A vracíme se sem a vlastně tady zakončujeme natáčení v exteriérech, takže to je svým způsobem symbolický. S jistou nostalgií možná dá se říct.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
3: Je oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky, večer na severovýchodě budou ubývat srážky a částečně i oblačnosti. Teploty mezi 21 a 25 stupni na severu, místy kolem 19, na horách kolem 15 stupňů.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je pomalejší provoz za velkým meziříčím. Před sjezdem na Osovou Býtýšku na kilometru 153,5 je omezení. Jede se dvěma zúženými pruhy, zdržíte se pár minut. Dál na trase do Brna přibrzdíte na úrovni Kývalky na kilometru 182. 10 minut pojedete k nehodě na kilometr 183,5. V levém pruhu se srazila dvě osobní auta. Přímo v Brně je kratší nesouvislá fronta od sjezdu na Mikulov po pojíždí z kilometru 194 do omezení u exitu 196. Až půl hodiny se zdržíte za Brnem směrem na Vyškov, od nájezdu z centra z kilometru 203 pojedete nesouvisle přes omezení mezi Rohlenkou a Holubicemi. A toto omezení platí i ve směru z Vyškova. Fronta začíná u sjezdu na Rousínov na kilometru 216. Zdržíte se přes půl hodiny. Tolik zprávy, na řadě je to nejlepší z blízkých setkání.
7: Milí posluchači, opět jsme vybrali nejlepší části rozhovorů, které jsme pro vás ve všední dny připravili. Zpěvák Radek Banga mluvil s Terezou v Radiokafé Vinohradská 12 o dokumentu Láska nebolí. O soutěži Český vševěd si Marek povídal s jejím vítězem a popularizátorem vědy Oldřichem Motykou. O svých prvních dětských rolích si Marek povídal s herečkou Evou Podzimkovou. Plukovnice lidských duší je kniha Martina Moravce, ve které zpovídal bývalou armádní psycholožku Helenu Sovákovou, která byla hostem Terezy. O tom, že Češi jsou velcí turisté, mi vyprávěl nový předseda Klubu českých turistů Pavel Přílepek. Děkujeme vám, naši milí posluchači, a těšíme se na letní vysílání. Váš Vasil Fridrich.
8: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: Na důležité téma o dokumentu Láska neboli s Radkem Bankou dnes samozřejmě i na hudbu dojde, možná na léčivost hudby nebo na útěk do hudby a tak dále, to všechno ve tvém životě je. Ale ty jsi správně nakousl věc, nebo jsme ji nakousli a v dokumentu se objevuje od odborníků, protože tam samozřejmě uvidíte i vstupy odborné, jaksi odborné veřejnosti, která se k tomu vyjadřuje, že každému tomu dítěti hrozí, že se může v takové rodině buď stát obětí, v budoucnu stálou obětí, a nebo vlastně sám tím násilníkem, že převezme ten vzorec. Řekněme, bojoval jsi s jedním z těchto směrů u sebe, položil jsi tu otázku, musel se tomu vyhnout, nebo se ti vyhla tato a rovnou to, že jsi to viděl, tak si věděl, kudy nejít. Jak jsi s touhle polarizací vlastně v sobě pracoval?
3: Já musím říct, že jako malinký dítě jsem to násilí vnímal hned a už od malinka jsem k tomu měl velice negativní vztah. Ale nejenom jako doma, jako mě celkově násilí pro mě bylo v tomhle tom ohledu, kluci se vždycky jako rádi prali, já jsem to nesnášel, jo? Já jsem vždycky šel do nějakých spíš debaty, snažil jsem se vždycky v ty věci jako rozumně jako řešit. A asi to i souviselo s tím, prostě co jsem viděl doma. A tohle ve mně zůstalo jako celý život, těžko říct, čím to je. Ale na svých přednáškách, který už teda nedělám, jsem vždycky žákům říkával, asi to nejhorší, co se vám může stát, když se ve 25 letech řeknete, ale jako, neřeknete si vůbec nic, považujete za normu. No. To jste právě na té nejlepší cestě to dělat taky.
2: Ano. A o tom tam vlastně mluví odborník, že to začne být normalizace, protože je úplně normální věc vlastně, ano. Že toto tělo přijme jako přirozený svět vlastně.
3: A taky, ale už i věřím
2: tomu. A to se ti nestalo, nebo stalo, že jsi to bral za normu nějakou fázi života, myslím, teď ne.
3: Ono to násilí se totiž může v tom podvědomí jako vyfiltrovat úplně do něčeho jiného. Třeba já jsem měl tehdy, než jsem šel na tu psychiatrii, opravdu jako abnormální záchvaty vztahu. Já bych v tu chvíli nikomu neublížil, to spíš sobě, ale třeba rozbíjel jsem věci a řval jsem. Jo, šlo to do takových...
2: Muselo to ven, ta bolest někde.
3: A vlastně jsem najednou jako přišel na to, že opravdu jako 15 vteřin se úplně jako ztratím a řvu a tohleto. A myslím si, že to je ono, že ono, když si to podvědomí nenajde tu přímou cestu, tak si ji vždycky někde jako bokem. Protože třeba pro mě to násilí, to je možná to bude vypadat, že jako odbočím, ale ne. Právě ty poruchy spánku, což je zvláštní. Když se vracíte do prostředí, kde je to ohrožení a především v noci, tak ten mozek se řekne, aha, nespí úplně, protože vy nikdy nevíte, co se tam jako odehraje. Jo? A pak jste pryč z toho domova, vy už jste mimo to toxické prostředí, ale to vaše podvědomí, to je to
2: jedno. Pohotovosti pořád.
3: Jo, ten program jede furt dál. A podle mě i to ten vztek a tyhle ty věci, ty záchvaty, to prostě je furt jde dál a vy s tím musíte jako pracovat. A já doteďka se s tím snažím pracovat.
2: Ale spíš, je to lepší, jako jo. Dá se pro toho, kdo to třeba poslouchá, znal by to znamená, za jak dlouho po první návštěvě psychiatrie, psychoterapie, kohokoliv, se pořádně vyspal, dá se říct.
3: Řeknu to upřímně, pro mě ten zlom byl až s antidepresivama, protože jsme se jako rozhodli s paní doktorkou, že pro mě bohužel už není jiný cesty. Protože ten problém byl, že já se neuměl uvolnit. Jo? Ona vždycky řekla, uvolni se, Radku, ty jsi v hrozný křeči. A říkám, nejsem. A říká, ale seš, teď já to vidím, podívej ty ruce, co furt dělají nohy. Ty vůbec netušíš, co to je se uvolnit. A bohužel to je základ problému. A pamatuju si, jak jsem se to dal poprvé a byl jsem strašně překvapený, co to tělo udělalo. A pochopil jsem, že já nevím, co to je se uvolnit. Takže když jsem najednou byl na té medikaci, tak mi to strašně pomohlo. Nikdy jsem si nemyslel, že to někdy řeknu, ale opravdu mě ty medikace pomohly. Pak si od toho odvykat je trochu těžký, ale už jsem se naučil ten cyklus nějak najet. A doteďka je to tak, že sice usnu, ale jsem tam, furt ty problémy nějaký mám. Jo. To je to doživotní, jo, což je na tom nejhorší, že ty následky jsou doživotní. Jo, oni jako noční můry, ty nezmizej.
2: A i sny, vrací se ti to i ve snech. Jo. Pořád se to asi čistí nějakým způsobem v tom těle. Ať i to lehce odlehčíme, ale i vlastně z jiného úhlu nahlédneme. Říkal jsi to v úvodu, máš dceru roka čtvrt, rok a půl, holčičku. Říkal jsi, že to zásadně změnilo. Jaký jsi otec, když jsi, nebo jak se potýkáš s tím naučit se, jaký být otec, když tam bohužel samozřejmě žádný natož dobrý vzor toho táty nebyl?
3: No, ona zase, musím říct, že ta naše maminka jako byla na nás vlastně byla celkem hodná. A byla taková jako kontaktní, ona v tomhle tom ohledu byla vždycky jako opravdu ta maminka. A já třeba si myslím, že jsem tohleto pochytil rozvodně.
2: Ty jsi maminka.
3: Ty jsi taková maminka. Spíš mám naopak spíš problém té Evelínce říkat ne. Jo, že to, co si ukáže, tak prostě jdu a ta vždycky říká ťa, jako, že to znamená jako tam. Takže víš, že já s ním půjdu jako kamkoliv a řekne hačí, tak bude hačí. A jako... Asi spíš pro mě bude těžký
2: jí dát ty hranice, zase, ty které hranice, taky potřebuje. No,
3: protože pochopitelně jako primárně nikdy bych nechtěl být tím, čím byl můj táta. A já si to ani nedokážu představit, že bych jí jakýmkoliv způsobem ublížil. To by mě strašně jako ničilo, mučilo. Mě jako stačí, jenom když třeba ona spinká s náma v posteli, což je taky zajímavý téma, ale to tady...
2: No první... jasně, je maličká.
3: A, ale já, jak jsem taková nemotora, tak třeba dneska jsem jí zrovna trošičku vzal loktem. A ona spinká dál, jo. A se říká, Ježiši Maria, a se říká, pane Božek, že se prostě na něm se probudil, a říká, jo, co jsou to, a to Evelínka. Jo, takže prostě já ani tohle mě jako úplně likviduje, jako já bych jí naopak vůbec, jako spíš mám problém ty hranice, no.
2: Povídáme si i také vlastně stále s čerstvým otcem, hudebníkem Radkem Pankou dnes na Dvojce.

0: S mým dnešním hostem Oldřichem Motykou si povídáme o přírodě, ale teď o popularizaci vědních oborů. Pojďme si popovídat o soutěži Český vševěd. Jak se to stalo, že jste se přihlásil a jak to celé probíhalo?
1: Přihlásil jsem se po druhé, já jsem nevyhrál hned na poprvé, protože ta soutěž byla taky jako ještě v začátcích. Bylo to realizované v rámci vlastně tehdy Noci vědců, která letos běží pod už gender neutrálním názvem Noc vědy. A všichni přijďte, jo? Kam můžete, přijďte. A v rámci toho vlastně probíhala tady tahleta soutěž, kdy vlastně vyzvali všechny akademiky, všechny vědce, aby se tam přihlásili se svým krátkým videem a na nějaké jejich vášnivé téma. A z toho se potom vybírali z toho lidé, vybírala potom z toho porota a pak jsme měli vlastně takové jako kdyby stand-up vystoupení v Ostravě.
0: Mm-hmm. To stand-up vystoupení, to bylo zhruba 5-6 minutové.
1: Bylo to asi tak, jo. Já už si to taky přesně nepamatuju. Bylo to těžší, než natočit to video, ale taky mě to bavilo. No.
0: Jak je těžké bylo pro vás vystoupit z té komfortní zóny a vlastně dostat se k té veřejnosti? A co bylo tím motorem? Vlastně, že jako kdyby opustíte ty místnosti vědecké a půjdete z kůží na trh.
1: A já myslím, že to je ve mně. To jako vy mluvíte o vystoupení z komfortní zóny, ale já nemám pocit, že tohle, jako já se mnohem víc cítím komfortně mezi lidma, než v té laboratoři. Jo, já ve skutečnosti jsem spíš plachý vlastně, jo, jakože nebavím se zase až tolik, ale prostě moc rád mluvím o věcech, které mi přijdou důležité. A strašně rád poslouchám lidi, kteří mluví o věcech, které jim přijdou důležité. Jo? Takový fanatik prostě v nějaké drobnosti.
0: Fanatik naprosto, komunikace.
1: Naprosto neodolatelný. Jo? Ať už se prostě jedná, nevím, o vlaky nebo o žížaly. Jo? Takže opravdu to nebylo vystoupení z komfortní zóny. Já jsem se tam našel. Jo? Tohle je něco, co je to formát, který mi strašně vyhovuje a extrémně mě to baví.
0: To veřejné vystupování, a teď tedy pojďme na fakultu, veřejné vystupování v rámci vašeho působení coby docenta na fakultě. Ovlivnila tahle ta účast v soutěži a zároveň i třeba vaše videa na YouTube a na Instagramu Na vědu s Motykou, což je fantastický název, protože člověk má pocit, že na vědu musí jít s peánem nebo s mikroskopem, ale my na to vezmeme Motyku, ne? Tak ovlivnilo i tenhle ten úspěch to, jakým způsobem učíte?
1: No nakonec ano. Jo, protože samozřejmě je to formát úplně jiný a když člověk vyučuje, tak je to takový formát nevyhnutelnosti. Ti studenti tam musí být, vy nebojujete o jejich pozornost. Jo, oni musí tu pozornost udržet, pokud chtějí ten předmět udělat, takže to svádí k tomu, že člověk jako líný a nepoužívá všechny ty pedagogické, andragogické finty, které by mohl. Ale vzhledem k tomu, že hodně mých studentů mě pochopitelně sleduje na sítích a ví, jak tam mluvím, tak už jsem trošku pod tlakem, abych jakože
0: chtějí to takhle,
1: no. A už se mi stalo, že v hodnocení výuky, které u nás na Baňské bereme docela vážně, tak jsem si právě přečetl, že no, pan docent jako má vtipná videa na internetu, jo, ale
0: tady nepředvádí, jako,
1: nic, žádné vtipné historky. Prosím vás, já jsem učil statistiku. Učil jsem statistiku, jo. Fakt je moc těžké najít něco vtipného zrovna tam. Ale snažím se. Myslím si, že už je to lepší. Beru si to opravdu k srdci.
0: Ta videa, já doporučuji posluchačům, ať si je pustí, protože skutečně to vypadá, že vás někdo připojí na 220 a vy opravdu s tak obrovským nadšením vykládáte o věcech, které třeba souvisí s obsahem kapsicinu v čili papričkách a vlastně děláte tím trošičku pořádek v tom, jak člověk tu vědu vnímá. Jak je pro vás důležité vlastně a proč je pro vás důležité tu vědu popularizovat?
1: Protože si myslím, že to stojí za to. Jo, myslím si, že vědecký způsob uvažování, což je vlastně věda, věda je metodika, jo, je to způsob, jakým uvažujeme o světě. Myslím si, že z toho může benefitovat úplně každý. A když se podíváte vlastně na jakýkoliv fakt okolo vás, vědeckýma očima, tak vás to propojí se spoustou dalších informací, jo? Že vidíte to potom mnohem víc nějakým způsobem v kontextu. A to si myslím, že stojí za to z hlediska právě toho jednotlivce, který to třeba právě poslouchá. A to je vlastně jako můj největší cíl, jako spopularizovat vědu jako takovou, ten vědecký způsob uvažování. Všechny ty kapsajciny nebo něco takového, to je jenom dílčí prostředek. No? A další věc je, že ano, opravdu jako my to dlužíme té veřejnosti, tady toto. Jo? My jsme financovaní z veřejných peněz, jo, jako vědci, a měli by vědět o tom, co se děje. Jo?
0: Je důležité, že to vnímáte jako službu skutečně.
1: Já to 100% vnímám jako službu veřejnosti, protože já vnímám vědu jako službu společnosti.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: Evou Podzimkovou si povídáme o herectví a tentokrát odskakujeme maličko do dětství, protože mě by zajímalo, byla jsi dítětem spíš pozorovatelským, nebo tě bylo všude hodně?
1: Jejda.
0: Nebo takhle, můžeme to ještě koncipovat úplně jinak. Jakým dítětem jsi byla?
1: Já jsem byla asi docela hodným a poslušným dítětem. Byla jsem možná trošku opička cvičená na různých domácích rodinných oslavách a podobně. Tak to mě tam bylo hodně.
0: Co patřilo mezi tvé specializace opičí?
1: Moje specializace opičí byla různé historky pana Donutila, které jsem se naučila nazpaměť, potom taky nějaké říkanky pana Nohavici a spoustu různých písní a folklorních záležitostí.
0: Skvěle, takže jsi byla to dítě, na které se rodiče museli koukat vždycky. Mami, hele, tati, hele, dívej, teď bude tanec a bude píseň?
1: Taky. A někdy to bylo taky spíš, Evo, ukáž.
0: A potom ti
1: širší rodinní příslušníci, vždycky my to máme totiž na videích, a oni tam vždycky tak sedí a mají takový ten skloný úsměv, jakože, no hezký, takhle tam jako tleskají. Evička je spokojená
0: ano.
1: A oni všichni se těší, až si půjdou dát zase pivo nebo prostě chlevíček.
0: Já z tohohle teda mám ale opravdu děsivý historky právě z dětství, kdy jsem musel hrát na klavír a u toho jsme museli zpívat se sestrou.
1: Uh-huh.
0: A je to taky na videokamerách, je to taková ta stará videokamera, kde se to třepe z roku 93 nebo 4 nebo něco. A teď tam mamka, zpívej, Marku. A já furt jenom hraju. A jsem úplně už vzvápen na těli, protože nechci strašně. Zpívej, dělej, zpívej, proč nespívá? Ty jsi ošklivej.
1: Ale klavír ten je to, absolutně ti rozumím. Klavír myslím, že má ještě docela hezký zvuk, ale my jsme takhle hráli na zobcové flétny.
0: Se sestrou.
1: Chápeš to? Sestra hrála na příčnou. To se ještě dá, ale vůbec ta flétna, no nic.
0: Takže máš za sebou lidovou školu umění, ano. Zároveň dramatický tedy
1: obor.
0: Obor. Mm-hmm. Jakým způsobem tebe tedy jako patronku Uherského hradiště vlastně ovlivnil festival letní filmovky?
1: Letní filmová škola? Já myslím, že docela zásadně, i když ten dramaťák to byl rozhodně víc a ten divadelní svět. A já do Slováckého divadla jsem vždycky chodila jako návštěvník nakouknout. Tam já jsem nikdy nehrála, ale my jsme v dramaťáku měli fakt skvělé vedoucí, manžele Nemravovi. A s nimi my jsme jezdili po různých festivalech, Hronov, Trutnov, Volkrův, Prostějov a podobně. Takže toto bylo to moje dětství, mládí, při školním roce a o prázdninách jsme si vždycky všichni těšili na tu filmovku. A samozřejmě tak člověk do těch filmů a do toho festivalu musí nějak dorůst, takže tak. Napřed ho nevnímá. Potom
0: vnímá
1: je
0: spíš ten rej a to,
1: ano,
0: že se něco
1: přesně,
0: děje.
1: Přesně tak, potom je opojen, až doslova opojen, třeba večer u cymbálu. A potom samozřejmě ty filmy, které tam člověk může vidět, to je něco tak výjimečného, jako ta dramaturgie toho festivalu. Já myslím, že filmovka je fakt jedinečná, skvělá a všechny tam hrozně zvu každý rok. A já jsem chodila vlastně i do Zlatého fondu při kině Hvězda.
0: Aha.
1: Každý čtvrtek ve 16:00 se chodilo na nějaký krásný, prostě starý film, fakt takový ten Zlatý fond světové i české kinematografie. A já si pamatuju, že poslední autobus, který mě jezdil, tak ten byl v 19:15, takže většinou jsem to stihla, ale někdy při nějakých delších filmech, tak to jsem potom buď musela jet až 22:40, anebo jsem musela odejít před koncem.
0: Vztah k filmovým festivalům se taky proměňuje, samozřejmě věkem a i těmi příležitostmi hereckými. Jaký festival filmový ty máš, který u nás probíhá, máš ráda?
1: No je to ta filmovka a potom téměř každým rokem se snažím navštívit Karlovy Vary, protože je pro mě ohromnou ctí, že právě od filmu Fair Play a jeho uvedení tam a vůbec úspěchu a nějaké kvality toho filmu Andreji Sedláčkové, tak jsem šťastná, že mě tam zvou a že tam o mě někdo stojí a já právě můžu nasát i atmosféru takového áčkového filmového festivalu.

0: Povídáme si s někdejší armádní psycholožkou Helenou Sovákovou. A když se nám to tak krásně otevřelo k příběhům a vzpomínkám, které jste zachytila vy o vašem životě v knize Helena Sováková, Plukovnice lidských duší, tak zajímá mě moc jedna věc. Jaké to je, když člověk chvíli jenom nenaslouchá druhým, ale opak je mu nasloucháno a začne víc a víc povídat a rozplétat on. Jsou mu kladené otázky. Chcete-li, je v podobné situaci, i když Martin Moravec není a priori psycholog, ale v podstatě dělá to též. Jak vám bylo? Kam jste se dostala?
1: Dostala jsem se tam, kam jsem si vůbec nemyslela, že se dostanu. Protože Martin právě aplikoval to aktivní naslouchání. Když se v té knize podíváte, oni tam nejsou moc otázky. On vlastně zrcadlil, parafrázoval a vytvořil to úžasně podpůrný, příjemný a bezpečný prostředí, že já jsem neměla problém mu cokoliv sdělit. Vůbec jsem nevěděla, kam až dojdeme. Ale tím, že mi bylo příjemně, tak jsme došli hodně daleko. A je pravda, že i proto vznikla naše krabička kapesníků, protože těch kapesníčků padla spousta.
0: Plakal i Martin?
1: No, taky tam měl.
0: Držel se,
1: ale bylo vidět, že i pro něj jsou to silný příběhy.
0: Vzpomenete si, kdy, řekněme, měl ten posluchač na krajíčku, to znamená, kdy ten váš příběh nebyl jenom pro vás zrcadlící vaši zkušenost, ale kdy strhl diváka?
1: Já bych řekla, že to byla v té části, kdy jsme se bavili o úmrtí kolegů v Afghánistánu a o tom, kdy byly taky dva momenty, kdy jsem za nimi jela zbytkem jednotky a předávala jsem tam pozdrav od jedné z partnerek toho padlého vojáka a zároveň sama jsem nezvládla tu situaci, nebo nezvládla, sama jsem tam prostě se rozbrečela. A zároveň potom, když jsem vlastně mluvila s partnerkou jednoho z nich a ona až ode mě se po těch letech teď, když jsme se sešli kvůli knize, dozvěděla, že jsem byla vlastně u Lesyho, když odcházel. Byl na konci, když odcházel, přesně tak. Tak teď je to pro mě jako velmi silný a zároveň to bylo silný v tom, že mi říkala, wow, děkuju, já jsem hrozně ráda, že tam u něj někdo byl, že tam nebyl sám. A to byl obrovský silný moment a vidíte, že teď mám slzy v očích, že to silný moment navždy.
0: Když si povídáte někdy s kolegy, je znát, ať už oni, že to uznají, nebo vy to cítíte, že přece jenom ta zkušenost psychologa pak v armádě a v terénu, to znamená už blíž a blíž jako těm situacím, které tu nemáme denně, díky bohu, nebo je máme víc teoretické, že to prostě promění toho člověka, promění i formu té práce, posune tu psychologii ještě jinam?
1: Já věřím, že ano, protože je to, jak čerpáme z nových věcí, vojáci se často při výcviku dostávají do nových věcí, do nových zážitků, nových situací a to, že to můžeme někam předávat dál, že můžeme vymýšlet a aplikovat nové trendy v odolnosti a i to mluvit o tom, jak je to důležité pracovat na své odolnosti vlastně od dětství, nějakými drobnými krůčky, jak moc je to důležitý, protože ať chceme nebo nechceme, ty lidi v armádě jsou odolnější, protože jsou na to trénovaní, dostávají se do exponovaných stresových situací a snaží se je zvládat a zároveň i jejich tělo si ukládá ty strategie, že to zvládli, že zvítězili v té situaci, že ji ustáli. A to je to, co posiluje potom to vědomí, když se dostanou do náročné situace. Třeba když se tady něco stane, někdo tady bude ležet na zemi nebo bude havárka, tak ty lidi jsou schopni okamžitě zasáhnout. Oni tam neskamení.
0: Cizeluje se v podstatě ten proces té odolnosti, což se určitě může hodit i nám všem, kteří díky bohu v takové situaci nejsme, ale odolnost k životu potřebujeme. Povídáme si s bývalou armádní psycholožkou Helenou Sovákovou.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: V blízkých setkáních dneska na dvojce si povídám s poměrně novopečeným předsedou klubu českých turistů s panem Pavlem Přílepkem. Když jste se stal šéfem vašeho spolku, předpokládám, že to velká výzva. Při vším respektu a úctě, když slyším název klub českých turistů, tak se mě vybaví slovutná společnost, ale spíš řekněme s historickým odkazem. Jak to udělat, aby vnímali lidé také moderní současnou vrstvu vaší organizace?
1: Klub českých turistů je tradiční spolek, má bohatou historii, jak jste zmiňoval, nicméně ta turistika má své historické kořeny, ale je stále živá, prostě spousta lidí chodí po turistických trasách, vidíte to, když se vydáte do přírody, potkáváte rodiny s dětma, potkáváte skupiny studentů, potkáváte skupiny seniorů nebo samostatní turisty, který chodí po těch trasách, takže turistika je živá neustále. Jo? Klub má trochu problém s tím, aby oslovoval mladší generaci, aby jsme jim dokázali nabídnout to, co by je zajímalo, aby jsme jim dokázali připravit nějakou možnost pro jejich vyžití. Ukazuje se to na spoustě projektů, na kterých třeba i spolupracujeme. Stezka Českem, která vznikla před nedávnou dobou, v podstatě za covidu. Dneska po té stezce Českem chodí spousta lidí, ať už individuálně, nebo jsou to nějaký skupiny, které se dali ad hoc dohromady a jdou vlastně část třeba té trasy. Takže ten zájem o turistiku tady pořád je. Akorát my potřebujeme v podstatě těm lidem říct, že tady je taky ten klub českých turistů, který pro ty turisty značí ty turistické trasy a kromě toho má ještě spoustu dalších aktivit, na kterých se podílí, jako jsou třeba i programy na pořádek vlastně na turistických trasách, tak abychom po sobě nezanechávali příliš mnoho stop, když se pohybujeme v té přírodě. I tu ochranu přírody klub českých turistů má od prvopočátku ve svých stanovách nebo v těch svých cílech, o které se snaží. Takže je to opravdu o tom dát o sobě více vědět, prezentovat lépe svoji činnost a přilákat vlastně k tomu širší skupinu veřejnosti nezávisle na věkové kategorie. Jo? Říkám, rodiny s dětma, měli bychom mít programy jak pro ty rodiny s dětma, i pro ty malé děti, i pro ty dospělí, pro mládež, studenty, i pro ty seniory, na který nemůžeme zapomínat, protože pořád je mnoho členů klubu českých turistů seniorského věku. Jsme rádi, že máme i tu mládež, máme přes 4000 členů dětského věku, ale chceme víc, chceme, aby tady vlastně ta mladá generace víc se dozvěděla o klubu a aby i ten program nebo ty činnost, kterou klub dělá, byla pro tuhle věkovou kategorii zajímavá.
0: Takže součástí vaší předsednické mise je udělat atraktivnější klub českých turistů, jak se dneska říká, módně sexy, víc pro širší populaci a nejenom ty, kteří tam stávající členové jsou.
1: Hodně o sobě dát vědět, aby jsme vlastně i tu mladší generaci s tou činností toho klubu seznámili, protože mnohdy o tom nevědí. Potkáváte se s tím, že vlastně chodí po značkách, po značených turistických trasách, ale že vlastně ty značky namalovali dobrovolníci z klubu českých turistů, to už ví málo kdo.
0: Nehledě na to, že spousta turistických cílů, ať už třeba rozhleden nebo chat různých turistických, vždycky tam bývá nebo zhusta napsáno, zbudováno nákladem klubu českých turistů. Patří vám stále i tyhle ty nemovitosti nebo respektive tyhle ty turistické cíle, o kterých jsem mluvil? Je to součást toho portfolia, o které se musíte taky starat?
1: Samozřejmě je to součást toho našeho majetku, který máme. Část těch chat nebo horských bud vlastní ústředí klubu českých turistů, ale velké množství třeba právě těch rozhleden nebo i těch menších ubytovacích zařízení vlastní ty naše nižší nebo nejnižší organizační jednotky, ty odbory v těch jednotlivých oblastech nebo místech. Takže ty se o ně starají, ty je provozují, ty mají zájem na tom, aby ty rozhledny fungovaly, aby tam návštěvníci chodili. Snažíme se samozřejmě o tom, aby vždycky k té turistické atrakci, k té rozhledně, k tomu zajímavému místu vedla turistická trasa. Takže ono se to propojuje, vlastně ta nabídka těch zajímavých cílů i s nabídkou těch turistických tras.
0: Umíte si představit, že by vaše organizace byla tak mohutná, jako byla za první republiky, kdy v tom nejvyšším počtu se mluvilo až o 100 tisících členech? Dalo by se to uřídit s tím stávajícím aparátem?
1: Ta republika byla na rozlohu trošku větší. Ale cíl by tomu byl ambiciozní samozřejmě, ale asi se do takovýchto počtu nedostaneme, ale budeme rádi, když se významným způsobem zvýší počet členů Klubu českých turistů.
0: Říká jeho předseda, dnešní host v Blízkých setkáních, pan Pavel Přílepek.
2: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
2: na Dvojce.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Hasiči na jihu Evropy bojují s lesními požáry. Od začátku příštího roku začne ve Středočeském kraji fungovat dětské advokační centrum. Je oblačno až zataženo. Na většině území přehánky nebo občasný déšť, ojedinělé bouřky a teploty do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Hasiči na jihu Evropy zasahují kvůli vlně veder u lesních požárů. U toho nejrozsáhlejšího ve středním Portugalsku, asi 60 kilometrů jihovýchodně od Porta, jich je nasazených 1200. Podle portugalské televize RTP už tam dostali oheň pod kontrolu.
2: Velký požár v portugalském okrese Viseu spálil přes 13 000 hektarů. Vláda v Lisabonu požádala o mezinárodní pomoc a tak na místě pomáhají i hasiči ze sousedního Španělska. A hasičské letouny vyslali kromě Španělů taky Italové. Lesní požáry zasáhly i několik španělských regionů. Úřady v Katalánsku informovaly o 8 zraněných lidech a 8 vyhořelých domech. V Řecku pak kvůli ohni evakuovali na předměstí Soluně 3 vesnice a pečovatelské zařízení. Václav Hojiný, Český rozhlas.
0: Ve Středočeském kraji vznikne dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo třeba svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat 1. ledna, říká krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
3: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
0: Bude se jednat o teprve druhé dětské advokační centrum v Česku. To první působí v pražských Holešovicích. V Půdě na Hané a na jižní Moravě je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině týdne. Na Moravě ale pršelo méně, nebo se jí bouřky úplně vyhnuly. Nejvíce suchem trpí luční porosty, jako jsou trávy a byliny. Nedostatek vláhy ovlivňuje i stromy. Ty tak produkují méně dřeva, než je v tomto období obvyklé. Na Chlumu u Hradce Králové začíná právě teď rekonstrukce rozhodující bitvy prusko-rakouské války z roku 1866. Na bojišti, kde se za jediný den změnil osud celé Evropy, je reportér David Macháček.
4: Do začátku bitvy zbývají teď už jenom poslední vteřiny, protože právě dohrála vojenská hudba, která předznamenala ten dnešní naštěstí jenom kašírovaný souboj. Bitvu předvede na 700 členů vojenských historických oddílů a na velkém svahu tady na úbočí Chlumu už tu bitvu chce sledovat odhadem několik tisíc diváků. Všechno je připravené, teď je bojiště prázdné, ale už jsou tam nachystaní jezdci na koních a i obsluha děl je na svých místech. Byly rozdány poslední pokyny, například jak v dnešním větru bezpečně zavírat všechny bedny se střelným prachem. Takže bitva začíná právě teď. Z Chlumu u Hradce Králové, David Macháček, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Je oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Večer bude na severovýchodě ubývat srážek, částečně i oblačnosti. Teploty jsou mezi 21 a 25 stupni, na severu místy kolem 19, na horách kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Vyškova se krátce zdržíte na průtahu Brnem mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. O kus dál je kolona na půl hodiny kvůli omezení za Rohlenkou. Ucpaná je i silnice 50 v kopci za Slavkovem před D1 a taky silnice 430 mezi Rohlenkou a odbočkou na Pozořice. Na D1 z Brna do Prahy ukončili omezení před sjezdem na Sázavu. Opět se jede oběma pruhy. Pozor ale dejte těsně za sjezdem na Divišov. Na 41. kilometru se srazil karavan s motorkářem, blokují připojovací pruh částečně i levý. Tolik zprávy, teď si poslechněte reprízu Meteoru.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Právě začíná Meteor.
7: Dnešní vydání má pořadové číslo 3275.
6: U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
7: a Kateřina Březinová.
6: Kolik má Země měsíců?
7: Záhada krabí mlhoviny.
6: Jak byly velké mozky dinosaurů?
7: Generují rostliny elektřinu?
6: Sherlock Holmes a případ z pavouky.

0: Děti si užívají prázdnin.
1: Zatímco učitelé...
0: No, si také užívají prázdnin.
1: Ale věřím, že někteří z nich už plánují, s čím přijdou v září.
0: Pokud by chtěli slyšet tip, jak studenty potrápit, mohou se spolehnout na měsíce planet.
1: Je na nich něco složitého?
0: Nikomu bych nepřál učit se nazpaměť jejich jména.
1: Pravda. Některá jsou komplikovaná.
0: Hlavně jich je obrovské množství.
1: Pojďte, rozdělíme si to. Já řeknu počet měsíců první čtveřice planet a vy té druhé.
0: Velmi vychytralé.
1: Merkur 0, Venuše 0, Země 1, Mars 2. A teď vy.
0: Jupiter aktuálně 115, Saturn 292, Uran 29 a Neptun 16.
1: Pánečku, 455 měsíců.
0: No, situace se ale ještě zkomplikovala objevy 21. století. Sem tam planety dostanou dočasné měsíce.
1: Chcete říct, že je zachytí a pak na planetu spadnou?
0: Ne, spadnout nemusí. A týká se to i naší planety, jak nám potvrdí Pavel Gavzdil z Hvězdárny a planetária v Brně.
2: Všichni víme, že naše planeta má jenom jeden měsíc, pořádný měsíc s velkým M, který je dokonce pátým největším satelitem v celé sluneční soustavě. Občas ale kolem naší Země krouží i jiné satelity a tím nemám na mysli ty umělé. V průměru alespoň jednou ročně naše Země získá nějaký přirozený satelit navíc. V angličtině se takovým tělesům říká minimoons, protože jsou opravdu mini. Jsou velké jako zhruba osobní auto nebo dodávka. Není divu, že byly objeveny až ve 21. století, protože takto malá tělesa jsme byli schopni zaznamenat až pomocí velkých dalekohledů. Miniměsíce navíc nevydrží naši planetu obíhat dlouho. Krouží totiž kolem Země několik týdnů na nejvýš roku a pak jsou jejich nestabilní dráhy narušeny těsným přiblížením k Zemi nebo k Měsíci a vyvrženy zpět na dráhu, po které obíhají kolem Slunce. A proto se jim také někdy říká dočasné měsíce.
1: Je správné jim říkat měsíce, když jsou to jen velké kameny?
0: Ano, jsou to v podstatě malé planetky, ale definice říká, že za měsíce považuje každé těleso, které planetu obíhá.
1: A kdy byl objeven první dočasný měsíc Země?
2: Prvním takto objeveným tělesem byla planetka s označením 2006 RH120, velká asi jako automobil. Naposledy se zdržovala na oběžné dráze kolem Země od července roku 2006 do července roku 2007. Nejblíž se k nám dostala 14. června 2007, kdy kolem Země proletala ve vzdálenosti asi 280 tisíc kilometrů, což je blíže než dráha našeho měsíce. Zajímavé je, že tato planetka byla původně považována za třetí stupeň rakety Saturn S4b, mise Apollo 12. Radarová pozorování z roku 2009 to ale jednoznačně vyloučila.
1: Úplně chápu, že si odborníci mysleli, že jde o lidský výrobek. Velikost je podobná.
0: Nepředstavujme si, že takový dočasný měsíc krouží pravidelně kolem Země. Jeho dráha je velmi protáhlá, chaotická, gravitačně nestabilní. Každý oběh je jiný a proto dlouho nevydrží.
1: A jak často takhle nějaký měsíček zachytíme?
0: Dnes astronomové odhadují, že v podstatě neustále se u Země alespoň jeden nachází. Ale pozor, existuje ještě jedna kategorie měsíců.
2: Dalším typem jsou takzvané kvaziměsíce, nebo se jim taky říká kvazisatelity, což pochází z latinského kvazi ve smyslu jakoby. Vůbec první takový kvaziměsíc nebyl objeven u Země, ale ku podivu u Venuše. A jmenuje se Zoozve. Je to zvláštní vesmírné těleso, které jakoby obíhalo kolem Venuše, i když ve skutečnosti krouží po vlastní dráze kolem Slunce. Nikdy se však nevzdaluje od Venuše, a tak z jejího povrchu to vypadá, jakoby Zoozve obíhal Venuši jako její normální měsíc.
1: Jak si to mám představit? Proč se mluví o měsíci, když obíhá kolem Slunce?
0: Ano, definici měsíce planety nesplňuje. Označuje se jako kvaziměsíc, protože se podobá měsíci jenom při pohledu z planety.
1: Jak se tedy pohybuje?
0: Po velmi výstředné elipse. Nejprve se od Venuše přibližuje ke Slunci, přičemž dokonce protne dráhu na Merkuru. Tam zrychlí, zase se začne vracet k Venuši, předhoní ji, ale proletí za její dráhu až k dráze Země. Tam zpomalí a mezi tím ji Venuše dožene a předběhne.
1: Kličkuje tedy mezi třemi planetami.
0: Ano, dráha je hodně protáhlá, ale co se týká oběžné doby, je stejná jako u Venuše. takže se pravidelně potkávají.
1: Předpokládám, že i naše Země má své kvaziměsíce.
2: Zdaleka nejznámějším kvaziměsícem naší Země se stala planetka s označením 2016 HO3, která později dostala jméno Kamoa Leva, a to podle havajského výrazu pro houpající se nebeský objekt. A tento název byl vybrán proto, aby odrážel způsob, jakým se tento kvaziměsíc po své dráze pohybuje. Kamoa Leva má také ze všech známých kvaziměsíců nejstabilnější dráhu, která ho udržuje dost blízko Země, ačkoliv kolem ní přímo neobíhá jako tradiční měsíc. I když rozměry Kamoa Levy přesně neznáme, odhady se pohybují něco kolem 40 až 100 metrů, podařilo se v roce 2021 určit ze Země její spektrum a z toho odvodit, z jakého materiálu tento objekt nejspíš je. Následným porovnáním spektra se známými tělesy se překvapivě ukázalo, že by se mohlo jednat o fragment pocházející přímo z našeho měsíce. Ovšem ne všichni vědci s touto představou souhlasí, protože Kamoa Leva se kolem Země pohybuje poměrně velkou rychlostí, která je větší, než by se čekalo u tělesa, které by mělo být vyvrženo z měsíce.
1: Tenhle spor se asi potáhne desetiletí.
0: Kde pak?
2: Jestli je tento kvaziměsíc skutečně zatoulaným kouskem měsíce, to už se možná brzy dozvíme, protože loni v květnu se k této planetce vydala čínská sonda Tianwen 2. Teď v červenci by tedy z tohoto tělesa měla odebrat zhruba 100 gramů prachu a pokud vše půjde podle plánu, tak v listopadu příštího roku by se tyto vzorky měly dostat do laboratoří a ta záhada původu tohoto měsíce nebo kvaziměsíce by měla být definitivně rozluštěna.
0: A pokud mám dobré informace, sonda by měla odebírat vzorky právě dnes.
1: Snad se to povede.
0: Oba druhy měsíců, o kterých jsme mluvili, mají pro vědce velkou hodnotu.
2: Kvaziměsíce i dočasné měsíce představují velmi zajímavý vědecký materiál, protože nesou informace o svém původu. Mohou pocházet jak z hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem, z povrchu našeho měsíce nebo z rozpadu nějakých větších objektů na podobných dráhách kolem Slunce. Výhodou kvaziměsíců je to, že se mohou dostat blízko k Zemi, což by usnadnilo jejich návštěvu ve srovnání s většinou ostatních planetek. Když se ale přibližují k Zemi, tak možná někoho napadne, jestli pro nás nemůžou představovat nějakou hrozbu. Ty známé kvaziměsíce totiž mají velikost přibližně 100 až 300 metrů a to znamená, že pokud bychom se s některým z takových těles srazili, tak by to na planetě Zemi mohlo vytvořit velké škody. Mám ale pro vás dobrou zprávu, protože v dohledné době nehrozí, že by se některý ze známých kvaziměsíců se Zemí srazil. Pokud jde o dočasné měsíce, tak není vyloučeno, že čas od času se Zemí střetnou. Zhruba procento takovýchto těles to nakonec udělá, ale většina z nich je natolik malá, že zhoří bezpečně v atmosféře naší planety.
1: To mě uklidnilo.
0: Co se týká větších kvaziměsíců Země, těch známe 7 a jsou pod dozorem.
1: Mně se ale zdaleka nejvíc líbí ten náš klasický měsíc, který nám v noci svítí na cestu a inspiruje básníky.

0: Ještě zůstaneme ve vesmíru. Když se řekne kravím mlhovina, většina astronomů zbystří. Jde totiž o jeden z nejslavnějších objektů celé oblohy.
1: Jenže dlouho nikdo netušil, oč jde. Když ji v 18. století pozoroval Charles Messier, zapsal si ji pod číslem 1 do katalogu mlhavých objektů, aby si ji nepletl s kometami. Až později astronomům došlo, že ta podivná mlhavá skvrna v souhvězdí Býka není obyčejný oblak plynu.
0: Začali pátrat po jejím původu a narazili na něco fascinujícího. Mlhovina se rozpíná, jako kdyby vznikla obrovským výbuchem. Jenomže kdy k němu došlo?
1: Odpověď nakonec nepřinesly dalekohledy, ale téměř 1000 let staré zápisky čínských astronomů. Ti si všimli nové hvězdy, která se náhle objevila na obloze a byla tak jasná, že ji viděli i ve dne.
0: Šlo o explozi, která pomohla moderním astronomům pochopit, jak fungují hvězdy.
2: Stalo se tento den, 4. července. Přesné datum z doby tak dávné by mohlo budit pochyby, pokud by nepocházelo z oboru, pro který jsou přesný čas i kalendář zcela nezbytné. Z astronomie. Zatímco Evropa se v 11. století zabývá jinými nebeskými záležitostmi, křesťanství se právě rozštěpilo na katolicismus a pravoslaví a teď se obě větve dohadují, která je ta pravější. V daleké Číně si vedni, kterému přísluší datum 4. červenec 1054 všimnou, že na obloze září nová hvězda. Jasnost této hvězdy návštěvnice, jak ji dávní objevitelé pokřtili, vůči hledně rostla a zanedlouho byla vidět i za dne. Po 3 týdnech začala pomalu slábnout a uprostřed dubna 1056 zmizela z noční oblohy zcela. Dnes se na onom místě v souhvězdí Býka nachází expandující krabí mlhovina s blikajícím pulzarem ve vzdálenosti 6000 světelných let. Údajně žádný kosmický objekt nepřispěl k rozvoji astrofyziky tolik jako krabí mlhovina. Dnes víme, že tehdy šlo o supernovu, tedy hvězdu, která v nepředstavitelně mohutné explozi rychle zjasní mnoha milionkrát a potom pozne náhlu slábne, dokud nezmizí. Odnov jejich zjasnění nevede k destrukci hvězdy a může se opakovat, je astronomové odlišili před zhruba 90 lety. Podle odhadů vybuchne v celém vesmíru v průměru přes 100 supernov za sekundu. V naší galaxii tak 2-3 za 100 let, ale většina z nich zůstane zacloněna hvězdným prachem. Ty očima viditelné se dají spočítat na prstech ruky. Kromě té z roku 1054 jsou od středověku bezpečně známé 3. První a hned tu nejjasnější zaznamenali čínští, japonští, arabští i evropští učenci v dubnu 1006. Vzplála v souhvězdí Vlka a zářila 2 roky. V maximu prý mnohonásobně trumfla Venuši a jasností se dokonce blížila měsíci v úplňku. Dnes po ní zůstal radiový zdroj vzdálený asi 3000 světelných let. Další vzplála v listopadu 1572 v souhvězdí Kasiopeje a podle nejznámějšího z jejich objevitelů se jí říká Tychonova. Až v našem století byl nalezen zbytek po jejím výbuchu vzdálený asi 10 000 světelných let. Zatím poslední pochází z října 1604 ze souhvězdí Hadonoše a je známa jako Keplerova. Za zmínku stojí ještě supernova v nejbližší sousední galaxii velkém Magellanově mraku. Objevila se v únoru 1987 a na jižní polokouli byla vidět prostým okem. Někdy se uvádí i supernova pozorovaná roku 1181 v Číně a v Japonsku. Pro uznání dalších kandidátů není dost důkazů. Supernova v dnešním souhvězdí Býka se na obloze objevila na den přesně před 972 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Krabí mlhovina se nakonec ukázala být mnohem víc než jen pozůstatkem dávné exploze. Právě v ní astronomové objevili jeden z prvních známých pulzarů, rychle rotující neutronovou hvězdu.
0: A tím se definitivně potvrdilo, že výbuchy supernov dokážou vytvářet extrémně husté objekty, kde je hmota namačkaná tak, že jediná čajová lžička by na Zemi vážila miliardy tun.
1: Krabí mlhovina se také stala doslova kosmickou laboratoří. Astronomové na ní studují rozpínání pozůstatků supernov, urychlování částic téměř na rychlost světla i chování silných magnetických polí.
0: Také se ukázalo, že supernovy jsou pro vesmír nesmírně důležité. Právě při těchto explozích vzniká velká část těžších chemických prvků, třeba železo, vápník nebo zlato.
1: Jinými slovy, bez dávných supernov by neexistovaly planety, oceány ani my sami. Atomy v našich tělech kdysi vznikly v nitrech hvězd a do vesmíru je rozmetaly právě podobné kosmické exploze.
0: A pak se sformovaly nové hvězdy a kolem nich planety. Na některých vznikl život.
1: A ten pozemský se náramně rozvinul.
0: V druhohorách to vypadalo, že dosáhl svého vrcholu. Vždyť tehdy tu žili největší bytosti naší planety.
1: Dinosauři. Obří monstra druhohor. Až běhá mráz po zádech.
0: Do mrazivého léta na dvojice se hodí. Položme si otázku, byli inteligentní?
1: Šachy bych si s nimi asi nezahrála.
0: Jistě, ale znamená to, že šlo jenom o tupé, přerostlé hory masa.
1: Dobrá otázka. Říká se, že měli maličké mozky a doslova dlouhé vedení. Zlí jazykové tvrdí, že když začalo brontosaura něco od ocasu žrát, tak než si to uvědomil, zbyla z něho už jen půlka.
0: Chudák, ale nějak se mi to nezdá.
1: Ani mně ne. V posledních letech se objevují naopak zprávy, že dinosauři mohli být velmi inteligentní.
0: Co na to odborník na dinosaury Vladimír Socha?
2: Aby jsme zase nebudili zdání, že ti dinosauři byli nějací géniové, to určitě ne. Přeci jenom ty mozkovny jejich v poměru k velikosti těla jsou opravdu malé. U většiny dinosaurů jsou skutečně velmi malé, mnohem menší než u třeba většiny savců dnes žijících, takže druhohory byly světem spíše, řekněme, méně inteligentních zvířat, když bychom porovnávali s tím dnešním světem, ale jsou také výjimky. U těch obřích dinosaurů, jako ten zmiňovaný Brontosaurus nebo nějaký ještě větší, třeba ti titanosauři obrovští, tam skutečně ten mozek objemově či hmotnostně činil opravdu nějaké tisíciny procenta jenom hmotnosti toho celého těla, takže ono je takové proto měřítko zvláštní, stanovuje se takové jako číslo, říká se tomu encefalizační kvocient, které udává takovou jako relativní velikost mozku a ti dinosauři, ti největší, ti dlouhokrcí, takzvaní sauropodi, to jsou ti obři, co vážili jako několik slonů, tak jsou samozřejmě na chvostu, ale tam je to dáno ne tím, že by měli nějak extrémně proporcionálně malý mozek, ale spíš tím, že jim narostlo neuvěřitelně to tělo.
1: S tím musíme souhlasit. Skoro jako by někteří dinosauři byli jen nemyslící, chodící mnohatunové kolosy spásající rostliny.
2: Pravda, nebyli to žádní velcí myslitelé, v podstatě to byly takové továrny na fermentování rostlinné potravy, kterou neustále museli teda pojídat, aby udrželi tu svoji metabolickou pec vchodu. Nicméně byla to úspěšná skupina, která přežila nějakých 150 milionů let, takže nemůžeme o nich mluvit jako o nějakých evolučních jaksi nezdarech přírody a nějakých slepých uličkách. No a on jim ten mozek stačil. Stejně tak těm pověstným stegosaurům, těm dinosaurům s těmi hřbetními deskami, pláty, ti bývají často uváděni jako symbol skutečně hlouposti živočišné, přestože jejich mozek to vyvolává salvy smíchu. Já to většinou na přednáškách uvádím na pravou míru, protože se říkalo, že oni měli mozek velký jako vlašský oříšek, tak já většinou řeknu, že ve skutečnosti byl velký jako mandarinka, což vyvolá salvu smíchu, ale myslím si, že to není na místě. Konec konců ten stegosaurus žil taky několik milionů let déle než náš biologický rod homo, než člověk a dařilo se mu docela dobře.
1: Dobře. Každý druh dinosaura se velikostí mozku lišil.
0: Nás ale zajímá, kteří dinosauři byli největší myslitelé.
2: Co se týká těch dinosaurů s největšími mozky, tak zase ti draví dinosauři ze skupiny takzvaných maniraptorů, to jsou dinosauři, co už měli blízko k ptákům, byli opeření většinou, byli to takový často noční lovci. Jeden z těch nejznámějších se jmenuje Troodon formosus. Dokonce o tomhle dinosaurovi jeden paleontolog vytvářel takové smělé spekulace, že kdyby se vyvíjel dál, tak by se mohl vyvinout i v nějakou možná poměrně inteligentní formu, v takzvaného dinosauroida, ale to jsme na hranici spíše science fiction. No a ten měl mozek relativně 6,5krát větší než dnešní krokodýly stejné velikosti. Takže to se může zdát hodně, ale je to asi jako u dnešních ptáků chytrých, jako jsou krkavcovití ptáci, papoušci, a to rozhodně nejsou hloupá zvířata, to jsou živočichové s určitým stupněm abstraktního myšlení, schopní řešit složité úkoly, vyrábět jednoduché nástroje v laboratorních podmínkách a podobně. Takže kdo ví, kam by se ten vývoj skutečně ubíral dál, kdyby ti dinosauři nevyhynuli.
1: To je zajímavá otázka.
0: Dozvíme se někdy odpověď.
1: Dnešní sloni sice nedosahují velikosti a hmotnosti svých druhohorních konkurentů, ale jsou mnohem chytřejší.
0: Evolucí prošla jak těla, tak mozek. A ten sloní je excelentní, až 100krát těžší než mozek mnoha sauropodů.

0: Dnes každý ví, co je to počítač, ale ještě do 50. let 20. století mělo slovo počítač jiný význam.
1: Ano, tehdejší počítač měl nohy, ruce, spál a chodil na oběd.
0: Protože se slovem počítač neoznačoval stroj, nýbrž člověk provádějící výpočty.
1: Podobně jako třeba prodavač, ten, který prodává.
0: Za stvořitele počítače bývá označován britský matematik, filozof, vynálezce, strojní inženýr a vizionář Charles Babbage. A tento jeho citát si zapsal do své sbírky Jiří Grygar.
2: Přírodní vědy nejsou pouhým popisem přírody. Jsou součástí hry mezi přírodou a námi. Popisují přírodu vystavenou naší metodě výslechu.
1: Jo, věda není pasivní koukání na svět, ale aktivní proces, při kterém přírodu zkoumáme pomocí vlastních metod, přístrojů a otázek.
0: A pak můžeme učinit objevy, nad kterými nevěřícně kroutíme hlavami.
1: Například?
0: Co byste říkala tomu podívat se na rostliny jako na generátory elektřiny?
1: No, když se řekne elektřina, člověk si představí zásuvku nebo dráty, ale kytku v květináči? Opravdu ne.
0: Netradiční pohled do světa rostlin nám přinese další díl našeho prázdninového cyklu Perly ze světa rostlin. Čte Zuzana Vejvodová.
3: Tiché generátory elektřiny. Dnes se dozvíme více o něčem, co si s rostlinami většinou nespojujeme. O elektřině. Nejde ani o blesky, ani o statickou elektřinu. Rostliny totiž vytvářejí a využívají elektrické signály. Bez nich by nemohly fungovat. Každá rostlinná buňka má na své membráně elektrické napětí. Rozdíl mezi vnitřkem a okolím buňky se pohybuje zhruba kolem 100 až 200 mV, podobně jako u nervových buněk živočichů. Jenže u rostlin tyto signály nevedou k pohybu svalů. Slouží k řízení procesů uvnitř organismu. Když je rostlina poraněná, například okusováním hmyzem, vznikne elektrický signál. Kousnutí totiž naruší buňky, ty prasknou a z jejich nitra se uvolní jonty, například draslíku nebo vápníku. Buněčnou membránu si můžeme představit jako baterii. Náhlý únik jontů změní hodnotu napětí. Tenhle impuls se neudrží jen v místě. Otevře jontové kanály i v sousedních buňkách, ty se také přebíjí a vlna pokračuje dál. Něco jako domino efekt. Signál se šíří hlavně vodivými pletivy, líkem. Rychlost je sice nižší než v nervech, ale stále překvapivá. Až několik centimetrů za sekundu. Díky tomu se vzdálené části rostliny dozvědí, že je problém. A začnou reagovat. Elektrický impuls je jen začátek. Spustí tvorbu obranných látek, toxinů a hořkých látek, produkci hormonů, někdy i uvolňování varovných pachů do vzduchu. Rostliny se tak dokážou varovat navzájem. Zajímavé je, že tyto signály lze měřit. Když vědci připojí elektrody k rostlině, mohou sledovat změny napětí v reálném čase. Ukazuje se, že každá rostlina má jakýsi elektrický podpis. Reaguje jinak na sucho, jinak na světlo, jinak na poškození. A tím to nekončí. Existují experimenty, které ukazují, že rostliny mohou dokonce vytvářet elektrický proud, který lze využít. Například v půdě kolem kořenů vznikají elektrochemické reakce díky mikroorganismům. Ty mohou generovat malé množství elektřin. Zatím jde o velmi nízké hodnoty. Spíš mikrovaty než vaty. Ale výzkum pokračuje. Vědci tak zkoumají, zda by bylo možné využít rostliny jako živé senzory nebo dokonce zdroje energie. například k monitorování sucha nebo kvality půdy. Každopádně se ukazuje, že elektřina není výsadou živočichů ani techniky. I zdánlivě tichý a klidný organismus rostlin je plný elektrických procesů. Jen je nevidíme.

0: Takže až příště uvidíme strom nebo obyčejnou pokojovou rostlinu, možná si uvědomíme, že uvnitř probíhá neustálý elektrický provoz.
1: A dost složitý. Rostliny sice nemají mozek ani nervy, ale elektrické signály jim pomáhají koordinovat život celého organismu.

0: A je tu čas pro Sherlocka Holmese.
1: Co pak bude řešit dnes?
0: Zkusím vám dát nápovědu. Není to hmyz, ale sám bez hmyzu žít nemůže. Umí tkát vlákno, kterému zavidí inženýři, má 4x víc nohou než člověk.
1: Stačí, je to úplně jasné.
0: Následující případ vysílal Meteor poprvé 1. září roku 1979.
1: Sherlock Holmes a případ z pavouky.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapal si lulku a začni

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Co je, Holmesi? Proč jste... Tak co se děje? Kam to hledíte?
1: No vidíte, teď jste ho vyrušil.
0: Pro pana? Koho?
1: Pavouka, už utekl.
0: Pavouka. A já myslel, Bůh ví, co zajímavého za tím oknem nevidíte.
1: Pavouci jsou velmi zajímaví, drahý Watson, ne? Nevěřil byste, jak je zajímavé sledovat při práci ku příkladu křižáka? Představte si, že dokáže vyrábět 5 různých druhů vláken.
0: Dejte pokoj, kdybyste radši nařídil paní Hecnové, aby ty pavoučiny za oknem vymetla i z pavouky. Taková havěť.
1: Havěť, Watson, ne? Pavouci patří k nejpozoruhodnějším živočichům. Objevili se na zemi už před 300 miliony let. Za prvohor, před kamenouhelným údobím, tedy dlouho před takovými povýšenci, jako byli Brontosaurus, Tyrannosaurus a jiní velcí plazi. Vidíte, ti už dávno vyhynuli a pavouci jsou tu stále. Nestojí za trochu obdivu a zamyšlení?
0: To jsem opravdu netušil.
1: A zdali pak víte, že pavouků je víc než 100 000 druhů?
0: Pro Bůh, snad nechcete říci, že je všechny znáte.
1: Nikoli, všechny ne. Znám pouze o něch 565 druhů, které se vyskytují u nás v Británii. Pro mou potřebu to postačí.
0: Potřebu? Nač můžete potřebovat?
1: Podivná doba návštěvy.
0: V skutku. V 9 hodin ráno. Někteří lidé mají opravdu nemožné způsoby.
1: Vstupte.
2: Promiňte, prosím, ale vaše hospodyně...
1: Ano, vím, je na nákupech. Nemohla vás tedy uvést.
0: Avšak nejste vůbec ohlášen, pane.
2: Omlouvám se, avšak... Nemohl jsem předem tušit.
1: Dobrá. Nechme tedy omluv a přejdeme k věci. Dobrý den, pane Henry.
2: Vy mne znáte?
1: Neznám. Předpokládám však, že jste mladý pan Henry, vzdálený synovec Lorda Wallabyho. Nemám snad pravdu?
2: No to tedy zpropadeně máte. Vůbec však nechápu, jak jste na to mohl přijít. Pokud vím... Nikdy jste mě přece neviděl.
1: Ne, nikdy. Umím však řádně užívat své šedé hmoty mozkové. Logické uvažování, rozumíte?
2: Nerozumím.
1: Je to dosti jednoduché. Předně vidím, že jste přijel na bicyklu.
2: Jak to můžete vědět?
1: Zapomněl jste si sundat sponku z pravé nohavice.
2: V skutku.
1: A na tom bicyklu jste přijel z kopce.
2: Neuvěřitelné.
1: Avšak nikterak nevysvětlitelné. Po rovině sem žádná cesta nevede. Na mou usedlost se lze dostat buď z kopce nebo do kopce. I když to stoupání je vcelku mírné, přece jen byste se jistě aspoň trochu zapotil. Jelikož se tak evidentně nestalo, usuzuji, že jste přijel z kopce.
2: Máte naprostou pravdu.
1: Nože, a z kopce sem vede několik cest, ale jen při jedné z nich roste jestřábník ze dny. Charakteristické chmíří jeho odkvetlých květů vidím na vaší levé nohavici. Jelikož zmíněná cesta vede na Prospect Hill, je mi jasné, že jedete právě tam.
2: Opět máte pravdu. A zdá se mi to teď samotnému velice prosté. Ovšem, jak jste došel k závěru, že jsem Henry?
1: Předně vím, že Lord Wallaby z Prospect Hillu má pouze 2 synovce.
2: No, nejsme synovci v tom pravém slova smyslu. Lord Wallaby byl náš, řekněme... Prastrýc.
1: Budíš, tedy 2 prasynovci. Z vyprávění vím, že jeden z nich je brunet, je o 6 let starší a slouží u armády. Vy jste blonďák. A vojácké vystupování a držení těla tedy rozhodně nemáte. To si troufám poznat na prvý pohled. Musíte být tedy ten mladší Henry. Nože, váš prastrýc je tedy mrtev.
2: Probůh. No tohle přece nemůžete vědět. Leda, že byste...
1: Ne, vyslovujte to radši. Hned vám to vysvětlím. Je to právě tak jednoduché, jako předešlé mé úvahy. Řekl jste prvé, byl náš prastrýc, vidíte?
2: Ano.
1: Jestliže jste řekl byl, znamená to nepochybně, že již není. Jaké je proto jiné možné vysvětlení, než že je mrtev? A nyní prosím již k věci, neboť zajisté chápete, že nemohu ještě i sám říci, jak a kdy Lord Willoughby skonal a co vy ode mne v té věci žádáte.
2: Žádám, prosím vás o pomoc.
1: Tak to bych také ještě uhádl. No, zřejmě učiníme nejlíp, vydáme-li se neprodleně na Prospect Hill. Popovídat si o tom můžeme cestou. Vocné, obstarejte laskavě trošku.
3: No ale to víte. I když to byl takový dobrák, měl přece jen svoje podivínské libůstky. Ostatně u bohatých, osaměle žijících starců to asi patří k věci. Zkrátka strýc schromáždil jakýsi poklad a kde si ho zakopal.
1: A vy nevíte kde?
3: Ne. Do závěti o pokladu nic nenapsal, prý kvůli dědickým daním. Říkal nám, že o skrýši nám prý poví přesněji při oslavě svých 60. narozenin, jenže těch se už chudák nedožil.
1: A druhý prasinovec Archibald také neví o pokladu nic?
3: Ne. Ale podezírám, že já to vím a že si to chci nechat pro sebe. Já jsem totiž přijel dnes ráno na Prospect Hill o hodinu dříve, než on, víte? Odjel jsem z domova okamžitě, jak jsem dostal telegram, že strýc umírá. Archibald jistě také vyrazil bez meškání, ale má to prostě dál.
1: My však jsme již na místě. Ale věrný sluha James nás již očekává. Je to on, vidíte?
3: Ano, a je zde také strýcův lékař, doktor Pickwick, který včera večer dorazil bohužel příliš pozdě. Zaslechl již jen jeho poslední slova.
1: Jak zněla?
3: Už je to tady.
1: Myslím, že váš poklad najdu.
4: O, to je opravdu ohromná knihovna.
5: Však je zde také přes 8000 svazků.
4: Obdivuhodné. Zde tedy Lord Willoughby skonal.
5: Ano.
4: Jamesy, prosím. Vy jediný jste byl u toho. Jak to přesně bylo?
6: Pánův záchvat byl tentokrát obzvlášť silný, pane. Nezabral ani obvyklý lék. Vydal jsem se tedy okamžitě do města na bicyklu, protože jiný dopravní prostředek tady nemáme. Telefon rovněž ne. Zašel jsem k doktoru Pickwickovi a mezi tím, co on se oblékal, podal jsem na poště v sousedním domě dva telegramy s textem: Přijeďte i hned, strýc umírá, pro oba mladé pány.
4: Záchvat zastihl lorda zde v knihovně?
6: Ano, pane.
4: A když jste se vrátil s lékařem, byl lord stále na svém místě v onom křesle?
6: Zajisté, pane. Při srdečním záchvatu nečiní člověk zbytečných pohybů.
4: Ano, zbytečných jistě ne. Doktore Pickwicku, smrt byla nadevší pochybnost přirozená?
7: Ovšem, Holmesi. Vystavil jsem úmrtní list na ictus ab obliquus.
8: Náhlá cévní příhoda ústředního nervstva, tedy nikoli ne, přímo srdce.
7: Ne. Jistě však vidíte, pane kolego, že embolie ze srdce při infarktu myokardu byla příčinou takové smrti.
8: V tom s vámi musím souhlasit.
4: Jaká byla poslední slova umírajícího doktora?
7: Zachroptil. Zachroupil jen. Je to tady.
4: Přesně takhle?
7: No v čem?
4: Neřekl snad, už je to tady?
7: Ne. Pamatuji si to přesně.
4: Děkuji, doktore, to nám zatím stačí. Poručím se vám.
7: Prosím.
4: A vy, Jamesy, buďte podruhé přesnější. Je velký rozdíl, řekne-li se, je to tady, nebo už je to tady.
6: Odpusťte, pane. Opravdu řekl jenom, je to tady. Nenapadlo mě ovšem, že to jedno slůvko by mohlo být tak důležité.
5: To je v pořádku, Jamesy. Pan Holmes je prostě puntička.
4: Ne. Ono to má opravdu značný praktický význam, pane Henry, zejména pro vás.
5: Nechápu.
4: Hleďte, kdyby řekl, už je to tady, pak by to zřejmě znamenalo, že umírající si prostě uvědomil svůj nadcházející konec. Nemám pravdu?
5: Patrně ano.
1: Ovšem, řekli pouze, je to tady. Pak tím nepochybně mínil něco zcela jiného. Myslel zřejmě na onen poklad, o jehož úkrytu vám nestačil nic říci a pro jistotu tedy dal alespoň najevo základní instrukci. Je to tady. Čili je to zde, v této místnosti, v knihovně.
5: Vy tedy myslíte, že poklad je zde?
1: Samotný poklad, asi sotva, poklad se obvykle neukrývá v knihovně. Ale je tady patrně někde klíč k pokladu. Nemyslím přirozeně reálný klíč. Nýbrž spíš jakési sdělení, kde a jak poklad nalézt. Soudím, že to bude ukryto v některé knize.
5: To je skvělé.
9: To bude ovšem práce pro vraha.
1: Shodli jsme se přece, že v tomto případě není vraha. Nože, budeme si muset s těmi knížkami poradit sami.
9: To se zdá být nadlidské síly. Vždyť je zde téměř 9000 svazků.
0: Jenom vydat každou tu knížku z regálu a zase ji vrátit na místo představuje v průměru nejméně 1 minutu času.
5: Nejméně.
0: To znamená 9000 minut.
1: Ano, jinými slovy 150 hodin, čili zhruba 1 týden.
5: A kdybychom ještě měli v každé knize aspoň 2 minuty listovat, no, byly by to další 2 týdny.
1: Souhlasí. Ergo celkem asi 3 týdny nepřetržité práce bez spánku a bez jídla.
5: Nemám ani tak dlouhou dovolenou. Od vás, ovšem, pánové, vzhledem k vašemu skutku požehnanému věku, nemohu žádat, abyste podstoupili takovou vyčerpávající práci.
1: No. Pane Henry, nyní mě prosím na chvíli omluvte. Musím si zajet do města k zubaři.
5: Ale pane Holmesi, nemusíte se přece uchylovat k takové primitivní výmluvě. Však jsem vám řekl jasně, že je-li situace taková, to netroufám si vás dále obtěžovat a děkuji alespoň za projevenou snahu a ochotu.
1: Ne tak zhurta, milí mladí příteli. Řekl jsem, že vám poklad najdu a to platí. Nebojte se, nebude to trvat 3 týdny. S pomocí logického myšlení a zubaře si to troufám vyřešit ještě dnes.
5: Cože? S pomocí zubaře? Nože, kde máte toho zubaře, pane Holmesi?
1: Neřekl jsem, že přivedu zubaře. Vypůjčil jsem si od něj jen tento důmyslný nástroj.
0: Obyčejné zubařské zrcátko, zahnuté.
1: Právě, zahnuté. S pomocí tohoto zrcátka mohu snadno prohlížet prostor za řadami knih, aniž bych musel každý svazek vyndavat.
5: Již chápu, budete prostě hledat knihu, za níž není pavučina.
1: Ne, pavučina bude zcela jistě za všemi knihami. Pohleďte, vyjmeme třeba zcela namátkou tuto knihu.
5: Ano.
1: Nože, co vidíte?
5: Vidíme knihu zaneřáděnou vzadu pavučinami.
1: To je typické. James přirozeně čas od času utírá knihy zepředu, avšak nevytírá pavučiny za knihami. Ostatně to obvykle nedělá ani sebepořádnější hospodinka. Naprosto za knihami, kam není vidět, se zpravidla zapomíná. Takže je tam úplný ráj pro jistého pavouka. Je to ohavná pavučina, vidíte? Vypadá to spíš jako chomáč špinavé vaty. No, tento pavouk nic lepšího upříst nedovede.
0: No dobrá, ale co vlastně teď hledáte, neli knihu bez pavučiny?
1: Knihu s pavučinou, avšak odlišnou.
5: Tomu nerozumím.
1: Protože nerozumíte pavoukům.
5: A nemohl byste nám to konečně nějak vysvětlit?
1: Ovšem, vidíte, zahajuji prohlídku tou řadou, která je nejblíž ke křeslu, kde Lord Willoughby skonal a která je asi ve výši prsou stojícího člověka. Člověk při srdečním záchvatu nečiní obvykle zbytečných pohybů, jak správně podotkl James, že ano?
5: A jistě, to mě mohlo také napadnout, tím se to přece jen zjednoduší. Avšak měl jsem na mysli vysvětlení té pavoučí záhady.
1: Ona to vlastně není žádná záhada. Tyto hrubé, nevzhledné sítě pocházejí od pavouka zvaného pokoutník domácí, Tegenaria domestica. Typický pavouk knihoven. Není to zrovna umělec, ale je velice pracovitý. Pracuje pouze v noci, za to však důkladně. Uděláte-li mu do jeho pavučin díru, přes noci zcela určitě dokonale zalátá. Proto tedy vím, že pavučina bude i zahledanou knihou. Neboť od smrti Lorda Willoughbyho uplynula již přece 1 noc.
5: Potom je ale vaše hledání
9: zcela marné.
1: Ach ne, není. Neboť vím, líš, co si o pavoucích, musím také vědět, že čerstvá, nová pavučina pokoutníka se výrazně liší od starších pavučin barvou. Není šedá, nýbrž téměř bílá. A právě takovou hleda... No, prosím, zde ji máte.
9: Opravdu, je dočista bílá.
0: První svazek pikvikovců, není to legrační?
1: No prosím, je to hned v 8. kapitole. Zde prosím tento zatržený odstaveček. Přičtěte to, Watsone.
0: Na konci zahrady byla besídka obrostlá zimolezem, jasmínem a rozličnými popínavými rostlinami. Jedno z těch líbezných zátiší, jež milosrdní lidomilové budují pro pohodlí pavouků.
9: Zase pavouci.
1: No, ale teď už se na ně snad nezlobíte. Máte zde v zahradě takovou besídku?
9: No, ano. A je skutečně na konci zahrady a roste tam i ten jasmín.
1: Nože, tajemství je odhaleno. Běžte a hledejte v oné besídce. Tam je váš poklad. Už víte, jak naložíte s penězi.
9: Na to jsem dosud ani nepomyslel. Ale mohu vám slíbit, pane Holmesi, že slušnou částku věnujeme s Archibaldem na podporu vědeckého výzkumu pavouku.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Jak jsme slyšeli, dědicové by se měli ve vlastním zájmu naučit něco o pavoucích.
1: Určitě. V roli Sherlocka Holmesa jsme mohli slyšet Svatopluka Beneše a jako doktora Watsona Jaromíra Spala.
0: Dále hráli Josef Abraham, Jan Skopeček a Zdeněk Dítě.
1: Scénář Rudolf Čechura, hudba Petr Zkoumal, režie Karel Weinlich.
0: To je z dnešního Meteoru vše. A zase za týden se oba těšíme.
1: Naslyšenou.
0: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Bláznivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Jonathana zavedla pracovní povinnost k velmi zvláštnímu zákazníkovi.
2: Když se ke mně naklonil, zmocnil se mě hrozný pocit hnusu. Nechápal jsem proč.
0: A podivná jsou i jeho přání a zvyky.
3: Rád bych odeslal nějaké zboží na různá místa v Anglii. Přesněji řečeno, 50 beden hlíny.
2: Obyčejné hlíny?
3: Ano, k experimentálním účelům.
1: Hrabě Drákula. První díl kultovního hororu Brema Stokera.
0: V neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s

0: Království v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Vláda chce do dvou týdnů ve sněmovně prosadit obnovení EET. Prezident Francie Emmanuel Macron pojede na diplomatickou cestu do Sýrie. Zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty do 24 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Koalice chce do začátku letní pauzy sněmovny prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolala kvůli tomu mimořádnou schůzi. Zákonů, které čekají na posun, je ale ve sněmovně víc, říká předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.
4: Určitě bychom byli velmi rádi, kdyby se doprojednal stavební zákon. To je určitě jedna z věcí, kterou do té prázdninové pauzy stihneme, musíme stihnout. Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce. Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
3: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opozice. Vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda podle ní u důležitých novel obchází běžný proces schvalování. Skončila možnost využívat první neděli v měsíci vstupné do muzeí zdarma. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Ministerstva kultury Barbora Šťastná. Akci zavedlo Ministerstvo kultury v dubnu. Teď ji bude vyhodnocovat. V plánu je přijít po prázdninách s podobným projektem. Cílem opatření bylo zvýšit návštěvnost, která se podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy stále nevrátila na úroveň před covidem. Francouzský prezident Emmanuel Macron navštíví Sýrii. Informovalo o tom syrské prezidentské mediální ředitelství. Se svým protějškem Ahmadem al-Sharou má projednat posílení vztahů obou zemí a možnosti rozšíření spolupráce v řadě oblastí. Macrona bude doprovázet delegace investorů a zástupců francouzských společností. Datum prezidentovy cesty do Damašku zatím není známé. Mezinárodní festival Karlovy Vary ve zvláštní sekci představil digitálně zrestaurovaný film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Temná groteska se na plátna kin vrací po téměř 40 letech. Film se natáčel v Karlových Varech, vzpomíná na to producent Jaroslav Bouček.
5: Ve francouzské restauraci v hotelu Pup tak mě Věra řekla, hele, bude tady jenom kaskadérovi hořet jenom jedna ruka, nic, taková normální scéna. Kdy hořela celá francouzská restaurace, tak jsem byl nucen natáčení ukončit a ona mě začala škrtit a říkala, Jardo, zničil se mi celý film.
3: Kultovní film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam můžou diváci v Karlových Varech vidět ještě příští sobotu. Jaroslav Bouček dnes večer na festivalu vstoupí do producentské síně slávy.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, teploty mezi 20 a 24 stupni, na severu místy kolem 18, na horách kolem 15 stupňů.
2: Doprava.
3: Dálnice D1 je stále ucpaná před omezením u Holubic v obou směrech. Fronta na půl hodiny jede od sjezdu na Svitavy z kilometru 203. Směrem z Vyškova je delší, téměř na 50 minut od Rousínova z kilometru 217. A silnice 6 z Prahy do Karlových Varů u Petrohradu je po vážné nehodě průjezdná Kyvadlově. V obou směrech se zdržíte čtvrt hodiny. To byly zprávy.
2: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
7: Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu Dvojky je Martin Hrdinka. Máme za sebou první pololetí letošního roku 2026 a dnes načínáme, alespoň co se týká této hitparády, druhé pololetí letošního roku. A to znamená, že nás čekají další novinky pro rok 2026. Dnes představí novinky Ondřej Ruml, Xindl X a Lucie Vondráčková. A kromě novinek logicky uslyšíme i 9 největších hitů týdne v žebříčku, jaký jste sestavili vy vašimi hlasy. Hlasovat i dnes budeme jako vždycky na číslo 900 1103, to se nemění, ale pozor, protože v létě o prázdninách nemáme žádné hosty, tak budeme pravidelně začínat dvěma hity, které už byly kdysi v hitparádě Česká 12. Dnes to budou hity, které měly úspěchy, a to veliké úspěchy před 20 lety, to znamená v roce 2006. To je na úvod všechno, tak můžeme začít. Dobrý den. Před 20 lety dostali dvě písničky platinovou českou dvanáctku. Jedna se jmenuje Marie Milá, zpívalý David Uličník, a ta druhá se jmenuje Romeo pod balkónem. A interpretem je Vláďa Hron, a to je hit, který teď uslyšíme. Mám

Krásné vyznání hned takhle na úvod. Děkuju, Vladimíre. Vladimír Hron a jeho písnička, která dostala platinovou českou dvanáctku v roce 2006. A v tom roce zlatou českou dvanáctku dostal zpěvák Karel Bláha s písničkou, která se jmenuje Blázen. Český text napsal Miloš Skalka.

0: Někdejší hvězda hudebního divadla Karlín, pan Karel Bláha a písnička Blázen, která dostala před 20 lety ocenění Zlatá česká dvanáctka. Tolik pohled o 20 let zpátky a teď jsme tady, to znamená jsme v roce 2026. Rovnou vám prozradím, že máme změnu na nejvyšší příčce a že nás teď čekají novinky. Lukáš Langmajer, herec Lukáš Langmajer, mi často vypráví o natáčení filmu, který se bude jmenovat Bobule a Bobulky. Já se přiznám, viděl jsem všechny tři filmy o bobulích a ty filmy se mi líbily, takže čekám i na ten nový film, který má v tom názvu ty bobulky, to znamená, že půjde o další generaci. A Ondřej Ruml naspíval písničku, která v tom filmu bude a jmenuje se K vinohradům. Autorem té písničky je Lukáš Janota.
1: Až tu někdo bude stát za 100 let a dívat se do údolí,

Vinohradům. První dnešní novinka zpíval Ondřej Ruml, to je písnička z filmu Bobule a Bobulky, který se chystá, a také zároveň je to 82. novinka letošního roku a první vlastně novinka druhého pololetí letošního roku v této hitparádě. Za každým úspěšným mužem stojí žena, která potřebuje dovolenou, to víme stoprocentně. A píseň Dovolená, kterou napsal zpěvák Xindl X díky inspirativním slovům své ženy, je ultimátním slibem pro všechny drahé polovičky, že se jednou na takovou dovolenou dostanou, to možná znáte. A tím se všechny problémy vyřeší, alespoň po dobu dovolené, nebo alespoň po dobu té písničky. Oblíbený zpěvák a skladatel tak přichází s odlehčeným a pozitivním singlem, na kterém s ním opět spolupracovali Jenda Vávra a Jakub Lenz.

Dnešní novinka číslo 2, dovolená a Xindl X. Česká zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková naspívala písničku, která se jmenuje Duše vypráví o hledání vnitřního klidu, úniku před každodenním schonem a touze po znovu nalezení svobody v náručí přírody. Tady je.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: V létě máme daleko více času a tak můžeme teď v klidu hlasovat. Můžeme hlasovat pro novinky, které už známe. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a píšeme SMS zprávy a posíláme je na to číslo. Ty zprávy mají tvar hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Dnes hlasujeme pro všechny, tedy jak pro tři novinky, které jsme si představili, tak pro těch 9 největších hitů v žebříčku. První dnešní novinka se jmenuje K Vinohradům, zpívá Ondřej Ruml, SMSka je hit mezera 12. Druhá novinka Dovolená Xindl X, hit mezera 11 a třetí novinka Duše Lucie Vondráčková, hit mezera 10. Jdeme na aktuální žebříček hitparády Česká 12. Máme změnu na nejvyšší příčce a na 9. místě je hit, který se jmenuje Poločas rozpadu. Skupina Genius Loci.

0: Minulý týden 8. místo a dnes návrat na místo 9. poločas rozpadu a skupina Genius Loci, autorem té písničky je Ivan Brzobohatý, napsal jak hudbu, tak text a ještě k tomu dodám, že to je hit, který je v hitparádě už 7 týdnů a to není v žádném případě rekord tohoto týdne. Teprve jeden týden máme v hitparádě novinku z minulého týdne skupiny Street 69. Autoři Matěj Jelen, Michal Juřička, Daniel Holý a Štěpán Jelen. Život z větší výšky.
1: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvyschovám si na památku.

Minulý týden novinka, dnes místo 8. Život z větší výšky a skupina Street 69. 7. místo si drží po minulém týdnu skupina Botox s písničkou My dva, která tady debutovala před 3 týdny.

7. místo, stejně jako před týdnem, skupina Botox a písnička, kterou společně napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý, která se jmenuje My dva, je v hitparádě teprve 3 týdny. Posloucháte letní vydání hitparády Česká 12, jsme společně na dvojce a připomínám, že hlasy, které chodí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování končí. Ty hlasy samozřejmě jsou důležité pro všechny, i pro ty, kteří teprve teď zaspívají a zahrají. A to jsou ti, kteří jsou na 6., 5., 4., 3., 2. a 1. místě a na 1. místě máme změnu. 6. je také jiná. Léto pod peřinou, Honza Nedbal, to je hit, který už byl 5., minulý týden 4. a dnes je to právě to 6. místo. Léto.

Čtyři tenoři mají v poslední době napilno, mají za sebou úspěšné koncerty ve Spojených státech, navrátili se do slavné Carnegie Hall a nově také natočili dnes již popovou klasiku Massachusetts. A tahle nahrávka vznikla právě po jejich návratu ze Spojených států amerických. A také musím k tomu ještě dodat, že otevřou svým vystoupením první koncert legendární Diany Ross u nás, který se chystá. Ten koncert bude v Plzni v tom krásném amfiteátru. A ta písnička, která teď zazní v rádiu, asi zazní i tam minulý týden páté místo a i dnes místo páté.

Marián, Pavel, Michal a Jan, tedy čtyři tenoři a Massachusetts, slavný hit skupiny Bee Gees a u nás také Václava Neckáře. Je to hit, který v této hitparádě ještě nepoznal jiné než páté místo, protože do hitparády vstoupil na pátém místě minulý týden, to byl debut a teď je to písnička, která je také na místě pátém. Na čtvrté místo se dostala nejvýše postavená novinka z minulého týdne, zpívá Ellen, Hey La La.

Hit, který minulý týden debutoval v této hitparádě a jmenuje se Hej Lala, napsali ho Michal Vorek a Elin také zpívala. To bylo čtvrté místo hitparády tohoto týdne a teď už jsou před námi tři největší hity. Já teď řeknu, které hity v tom letošním roce zatím zvítězily. Není jich mnoho, je jich zatím jenom 7. Takže zvítězily hity Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, 1 vítězství Příběh, Premiér a Bígo, 1 vítězství, Josef Wolter, Když léta běží, 1 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky, skupina Venuše, 4 vítězství a zatím vede v počtu vítězství v letošním roce hit Rudy Sakaly, Jetplane. No a kdo vyhraje dnes? No, zatím se nechte překvapit. Na 3. místě je písnička Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Už za chvíli uslyšíme vítězný hit týdne, ale ještě předtím musíme hlasovat pro ty písně, které jsme slyšeli. Hlasy posíláme na číslo 900 1103 a každá z písniček musí mít svou vlastní SMS zprávu ve tvaru hit, mezera a číslo písně. Hlasovat můžeme klidně pro všechny písně, ale pro každou z nich jen jednou. První dnešní novinka k Vinohradům, Ondřej Ruml, hit mezera 12. Druhá novinka Dovolená, Xindl X, hit mezera 11. Třetí novinka Duše.

Druhé místo hit Mezera 2 pro mámu Luděk Minka a Josef Melen a vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. V hitparádě už nejsou písničky Maják, Jana Vaculíková, protože byla v hitparádě 12 týdnů. Po 14 dnech jsme se rozloučili s hitem Neříkej, co má se stát, Eva Farná, a do žebříčku se nedostala Kate Mátl s písničkou Řekni svoje ano. Po 11 týdnech, tedy po dlouhých 11 týdnech, po druhé vítězí hit Když léta běží, který naspíval Josef Wolter, už má zlatou českou dvanáctku a může dostat i tu platinovou. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete ani v létě změnit žebříček. Když léta...

hledám ty cesty, co vedli zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Historie českého zločinu na dvojce. Historie českého zločinu na dvojce. Kam zmizel Antonín Walter?
1: Ve zprávě se píše, že se měl sejít v Praze s nějakým horákem, se kterým pak měl odjet do Rumburku. Všechny horáky u nás jsme prověřili a nic.
0: Po několika měsících se ale zjistilo, že živý už se domů nevrátí.
1: Kapesník pevně stažený kolem krku, takže už krcený.
2: Musel mít pořádnou sílu. On ho tam nepřetáhnul, ale podle polohy těla fakt přehodil.
3: Cesta nikam.
0: Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Chomutov se obává následků zániku agentury pro sociální začleňování. Jde například o podporu žáků ze sociálně slabých rodin. Katar a Irán

0: Podle státních médií Teheránu obnovili vzájemný obchod v Perském zálivu. Zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Dopady zániku agentury pro sociální začleňování už začínají některá města pociťovat. Narušil se zavedený systém pomoci ze strany agentury. Například Chomutov díky její podpoře získal v minulosti dotaci ve výši 32 milionů korun na vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin. Připomíná primátor Milan Merec z Hnutí Nový Sever.
1: My jsme mohli potom financovat koordinátory inkluzivního vzdělání. Mohli jsme se více věnovat metodice asistentům a prostě dalšímu žákům, kteří jsou ohrožení. A v Ústeckém kraji se o tom příliš nemusíme bavit, jak to tady je, takže pro nás to byla velice důležitá částka.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj sloučilo odbor bydlení a agenturu pro sociální začleňování do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. Podle ministerstva jde jen o reorganizaci a podpora obcí by měla zůstat zachována. Na letišti v pražských Gbelích ráno přistála první část záchranářského USAR týmu. Ten pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin po zemětřesení. Do Česka už se armádním Airbusem vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali například zřícenou nemocnici nebo hotel. Otřesy z minulého týdne už mají necelé 3000 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se dál pohřešují. Írán a Katar obnovili vzájemný námořní obchod v Perském zálivu. Tvrdí to íránská státní média s odvoláním na obchodního ataše v Dauhá. Podle něj začala znovu fungovat lodní doprava mezi íránským přístavem Dajír a katarským přístavem Ar-Ruwais. Ty jsou důležité hlavně pro regionální obchod. Írán v reakci na americko-izraelské údery od začátku března útočil na cíle na Blízkém východě spojené se zájmy Spojených států. Mezi nimi i na ropnou a plynárenskou infrastrukturu v Kataru. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku skončily dny lidí dobré vůle, které každoročně doprovázejí oslavy výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Na Velehrad přijeli tisíce lidí. Hlavní událostí byla dnešní slavnostní poutní mše.
2: Přijmi dary, které klademe na oltář.
3: Mši svatou koncelebrovali pražský římskokatolický arcibiskup Stanislav Přibyl společně s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem.
2: Účasti na oběti tvého syna.
3: Na Velehrad přijel ze středních Čech i David.
4: Moc se mi tady líbí, je to krásně zorganizovaný, takže já jsem naprosto spokojený a nadšený.
5: Sobotního programu se zúčastnilo kolem 20 tisíc lidí a dnes dojelo na Velehrad několik tisíc nejen poutníků.
3: Říká mluvčí oslav Monika Babincová. Program letos doplnilo vystavení relikvie svatého Lukáše nebo tradiční přepisování Bible. Z Velehradu Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, teploty mezi 20 a 24 stupni, na severu místy kolem 18, na horách kolem 15 stupňů.
7: Doprava.
0: Na dálnici D1 stále čekejte kolony a silný provoz. Z Vyškova do Brna se zdržíte až 50 minut. Fronta začíná před Rousínovem na kilometru 217 a směrem z Brna se zdržíte půl hodiny od sjezdu na Svitavy z kilometru 203. Na silnici 3 z Tábora do Prahy popojíždí nesouvislá kolona, mezi Benešovem a Senohrabi je silný provoz. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů u Petrohradu ještě odklízejí následky po vážné nehodě. Jede se kyvadlově jedním pruhem. V obou směrech se zdržíte čtvrt hodiny. Tolik zprávy, teď si poslechněte příběhy z kalendáře.
8: Hezké odpoledne vám přejeme při poslechu dvojky a příběhů z kalendáře. U mikrofonu jsou Tereza Stýblová
9: a Jan Kovařík. Dobrý den i ode mne. Kdybychom měli příběh našeho dnešního protagonisty shrnout do krátkého úvodu, jaký obyčejně předcházívá pohádkám, mohl by znít třeba takto. Jak chudý, leč geniální český Honza ke štěstí přišel.
8: Vlastním talentem a pílí dosáhl světové proslulosti, úcty a obdivu. Dopracoval se k pohádkovému jmění, o které posléze přišel.
9: Takže to není úplně pohádka, protože všechno nedopadne dobře. Navíc Umřel dřív, než by bylo záhodno, a přesto za sebou zanechal nesmazatelnou stopu.
8: To je všechno pravda, ale na to, aby posluchači poznali, o kom dneska bude řeč, to přeci jenom nestačí. Musíme tedy jako vždycky, a rádi to uděláme, přidat naše obvyklé indicie. Tak Honzo, začni.
9: Dobře, první nápověda v tomto konkrétním příběhu nemůže znít jinak než housle.
8: Já přidám zámek Bíchory u Kolína.
9: A jako třetí indicii nabízím 5 dcer a 6. dirigent.
8: Tak co, už víte, kdo je naším dnešním hrdinou?
7: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

0: Kovařík.
1: My s Honzou Kovaříkem věříme, že řada z vás, milých posluchačů, tuší, že právě dnešní příběhy z kalendáře na dvojce věnujeme houslistovi a skladateli Janu Kubelíkovi, který se narodil 5. července roku 1880.
2: Tušila si, Terezo Stýblová, že se o něm mluvívalo jako o znovu zrozeném Paganinim?
1: No, četla jsem scénář předem, takže ano.
2: Paganini Redivivus. Vlastně si prý byli tak trochu podobní. Oba fascinovali štíhlou postavou i uhrančivým pohledem, zkrátka vzezřením téměř démonickým.
1: Především se ale Jan Kubelík proslavil právě interpretací technicky extrémně náročných Paganiniho skladeb.
2: Ale co kdybychom to vzali, jak tu bývá zvykem, pěkně od začátku. Narodil se do skromných podmínek malého domku v Michli, kde jeho tatínek provozoval zahradnictví. K tomu, ale pozor, a to je důležité, také ovládal housle a řadu dalších hudebních nástrojů.
1: No, dneska bychom ho možná nazvali multiinstrumentalistou. Hrál, kde se dalo, a dokonce vedl malou kapelu. A to všechno se zájmem sledoval právě jeho druhorozený syn.
2: Janovi bylo 5, když tatínek podlehl jeho žadonění a koupil mu malé housličky. Než se kdo nadál, zahrál na ně malý jeník, aniž by mu kdokoliv cokoliv vysvětlil, písničku Skákal pes.
1: Bylo jasné, že nejde jenom o dětský rozmar, ale že v chlapečkovi dříme výjimečné nadání a že je třeba ho podchytit a rozvíjet.
2: Otec, který byl samoukem, byl Janovým prvním učitelem. Když ale po 3 letech rozvoji synova talentu už sám nestačil, zachoval se správně a našel mu další učitele.
1: A mezi nimi byl i koncertní mistr Národního divadla Karel Ondříček. O nadání mladičkého houslisty mluvila časem celá Praha a bylo nabíledně, že směřuje na konzervatoř.
2: Před přijímací komisi ho ovšem pustili spíš ze zvědavosti. Podmínkou totiž bylo dosažení věku 14 let a Janu Kubelíkovi bylo tehdy teprve 12.
1: Provedením Berriotova 7. koncertu sice komisi oslnil, ale stanovy byly jasné. Přesto po dlouhé debatě profesor Otakar Ševčík prosadil Kubelíkovo přijetí s tím, že za jeho prospěch bere plnou zodpovědnost.
2: A o budoucí oslnivé umělecké dráze michalského rodáka tím bylo rozhodnuto.
3: Tereza Stýblová
4: a Jan Kovařík.
3: Příběhy z kalendáře
4: na dvojce.

0: Hrdinou těchto příběhů z kalendáře je houslista a skladatel Jan Kubelík, kterého jsme ve věku 12 let doprovodili k přijímací komisi Pražské konzervatoře. Otakar Ševčík, který se za něj zaručil, se výjimečně nadanému Jeníkovi věnoval i mimo školu. Spřátelil se i s jeho rodinou a občas k ním docházel.
1: Také se přimluvil, aby bylo Kubelíkovi prominuto školné, a zdůvodnil to slovy: velký talent a mimořádně pilný, zasluhuje přímluvu v plné míře.
0: Díky své pedagogické metodě vypěstoval Ševčík během 6 let z Kubelíka umělce, jehož technika byla téměř bezchybná.
1: Ševčík u svého studenta ale netrval jenom na oné dokonalé technice. Za neméně důležitý považoval i umělecký přednes. V tomhle směru bylo souznění profesora a žáka dokonalé.
0: Správnost pedagogovi nové metody Kubelík potvrdil 100%. A ne nadarmo se dnes říká, že bez Kubelíka by nebylo Ševčíka a bez Ševčíka by nebyl Kubelík.
1: Při absolventském koncertě v roce 1898 vyvolala Kubelíkova interpretace Paganiniho houslového koncertu G-dur naprosté nadšení kritiků i diváků.
0: Jen pro pořádek, bylo mu tehdy 18. Po dokončení konzervatoře se náš hrdina začal poohlížet po světě. Nejblíž byla Vídeň, kde tehdy působilo hned několik špičkových houslistů. Jan Kubelík vedle nich nejen obstál, ale dokonce je překonal.
1: Jeho kariéra tak nabrala neuvěřitelné obrátky a on sklízel jeden úspěch za druhým. Své posluchače ohromoval v Německu, Rakousku, Itálii i v Rusku.
0: Od časů Paganiniho nebyl spatřen takový zjev. Ve středověku by ho upálili jako čarodějnici, hlásala nadšeně tehdejší kritika. Dostával nejrůznější vyznamenání a řády a bylo mu pouhých 20 let, když ho na soukromé audienci přijala královna Viktorie.
1: V Rumunsku dostal nejvyšší řád od královny Carmen Silvy. V Římě byl hostem královské rodiny a papež Lev XIII. Janu Kubelíkovi propůjčil vyznamenání Gregora Velikého.
0: A aby toho nebylo málo, londýnská filharmonická společnost Kubelíka jmenovala čestným členem a Paganiniho rodné město Janov tomu udělilo zlatou medaili.

0: Do Ameriky vyjel náš dnešní hrdina Jan Kubelík poprvé v roce 1901. Čtyřměsíční turné dopadlo velkolepě. S klavíristou Rudolfem Frimlem odehráli 78 koncertů.
1: Za jediný večer v Metropolitní opeře v New Yorku si 21-letý houslista vydělal $5,000. Poznal se s významnými lidmi a stala se z něj obrovská hvězda.
0: Značnou zásluhu na tom, že se z Kubelíka stala celebrita, měl ovšem také jeho impresario Julius Skřivan, který se staral o program a organizaci koncertů.
1: Díky jeho skvělé propagaci byly koncerty vesměs vyprodané. V této oblasti byl Kubelíkův impresario totiž doslova nepřekonatelný.
0: Když jednou náš hrdina přijížděl lodí do New Yorku, najal Julius Skřivan 300 mužů, kteří se vrhli do vody, plavali k lodi a křičeli, ať žije král.
1: Nejen, že to viděla spousta lidí, ale byly toho také plné noviny, tudíž na Kubelíka byli pak zvědaví úplně všichni.
0: Příště umělec procestoval Spojené státy soukromým železničním vozem se salonem, jídelnou, ložnicí a kuchyní a s nápisem Bíchory, což byl zámek, kde se houslista usadil s rodinou.
1: Poslední turné v Americe, kam celkem zavítal 10krát, se protáhlo skoro na 4 roky. Na cestách ostatně Kubelík strávil velkou část života. Doprovázeli jej klavírista, impresario a také jeho osobní sluha, sekretář a tajemník.
0: Ano, oddaný a věrný int Charles Dawson, bývalý ceylonský student, strávil v Kubelíkových službách celé čtvrtstoletí.
1: A nebylo to vždycky růžové. Na cestách se Kubelík několikrát ocitl v ohrožení života. Vyvázel ze srážek vlaků, lodí i z požárů a jen o pár hodin unikl katastrofickému zemětřesení v San Francisku, které zničilo skoro celé město.
0: Neblahé tušení jeho ženy ho tehdy přimělo zrušit vyprodaný koncert a odjet. Zaplatil sice tučnou pokutu, ale nejspíš si tím tehdy zachránil život.
1: Ze všech karambolů Jan Kubelík naštěstí vyvázal. Nutno ale doplnit, že pro něho samotného bylo vždy nejdůležitější, že nepřišli k úhoně jeho housle.

0: 5. července roku 1880 se podle mnohých znovu narodil Paganini. Ano, Paganini Redivivus, tak se říkalo Janu Kubelíkovi, který právě v tento den přišel na svět. První písničku Skákal pes zahrál na malé housličky už v 5 letech. Projevil mimořádný talent. Ve 12 letech se dostal na konzervatoř a brzy mu patřila nejenom celá Evropa, ale i celá Amerika. Dokonce ho vítalo na lodi 300 mužů, kteří k němu připlouvali s výkřiky, ať žije král. Bylo mu 21 a celý svět mu ležel u nohou. Do této chvíle to všechno zní jako pohádka.
1: A ještě nějakou dobu budeme v pohádkově laděném vyprávění pokračovat. O rok dříve, tedy ve 20, se náš hrdina zamiloval, v tu chvíli beznadějně, do o 3 roky starší šlechtičny. 3 roky usilovně hrál, křižoval svět, aby její rodinu přesvědčil, že on je ta správná partie. A bylo z toho manželství naplněné láskou na celý život. 8 dětí měli spolu Jan Kubelík a jeho hraběnka Mariana z uherského šlechtického rodu Čáky Sél. Žili na zámcích, nejen již zmíněných Bíchorech, ale i mnoha dalších, a topili se v penězích. A přesto nakonec přijde naprosto nepohádkový pád. Počkejte si na něj.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Jak už jsme v dnešních příbězích z kalendáře letmo naznačili, našemu hrdinovi Janu Kubelíkovi ještě nebylo 20, když ho při vystoupení v Debrecíně uchvátila krásná mladá žena sedící v lóži. Později vyprávěl, že během toho koncertu nedokázal myslet na nic jiného než na ni.
1: Byla to 23-letá hraběnka Marianne z uherského šlechtického rodu Čákysel. Ovšem v tehdejší přísně stavovské době pro ní nebyl houslista z Michle, bůh ví jaká partie.
0: Další 3 roky musel Kubelík svým uměním dobývat svět, aby se do Debrecínu vrátil jako hvězda první velikosti a ne jenom jako nějaký muzikant.
1: Teprve pak se s Marianne zasnoubili. Podle rakousko-uherských zákonů se ale mohli vzít pouze v uhrách a za předpokladu Kubelíkova uherského státního občanství.
0: Formálně ho získal tím, že si ho adoptoval doktor Jančo, advokát ve Velkém Varádu. Část veřejnosti tenhle čin Kubelíkovi vyčítala jako nedostatek národního cítění.
1: Tomu ovšem dost křivdili. O svém češství nenechal umělec nikoho na pochybách a dokázal ho mnohokrát. Ostatně všechny jeho děti byly vychovány česky a v českém cítění.
0: Už ve 23 letech vydělával Jan Kubelík svým uměním částky přímo pohádkové. A tak, aby vybudoval bezpečný rodinný domov, koupil od knížete Hohenlohe zámek a panství Bíchory nedaleko Kolína.
1: Za ideální místo, kam se rád vracel po náročných turné a kde se utěšeně rozrůstala jeho rodina, zaplatil 560 tisíc korun.
0: S Marianem měli celkem 8 dětí. Nejdřív se narodila dvojčata Marie a Anna, pak dcery Jana, Taťána a Klára. Pak konečně přišel vytoužený syn, budoucí slavný dirigent Rafael.
1: Poslední 2 děti ale rodině přinesly spíš trápení. Kristián trpěl duševní poruchou a nejmladší Jan Gracián zemřel v pouhých 2 letech.
0: Po smrti svého nejmladšího syna složil Jan Kubelík jedno ze svých nejniternějších děl. Ukolébavku pro mrtvého synka. Hrávali pak často na svých koncertech.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na 2.

0: 12leté období, kdy se do Bíchor vracíval, i když jen na krátké pobyty mezi koncertováním, považoval hrdina dnešních příběhů z kalendáře Jan Kubelík za nejšťastnější. Když byl doma, vlál z cimbuří červeno-bílý prapor.
1: Nejen, že se na tomto místě narodilo 5 z jeho 8 dětí, ale především to bylo místo, kde odpočíval, studoval, připravoval nové programy a spřádal umělecké plány.
0: Polabské hnízdo bylo nejenom milovaným domovem, ale také místem, kde se sjížděla početná obec Kubelíkových přátel. Hrály se tam šachy, kuželky, tenis anebo kroket.
1: Hosté měli k dispozici umělcovu rozsáhlou knihovnu. V empírovém hudebním salonku se pořádaly kvartetní dýchánky a na podzim v oboře zase velkolepé hony.
0: Idyla skončila v roce 1916, kdy rodina Bíchory prodala a koupila zámek v Orlové u Povážské Bystrice. Pro šlechtická sídla měl Kubelík zjevně slabost. Ani v Orlové nezůstal. Po 2 letech ji vyměnil za barokní zámek Bytčica u Žiliny.
1: Ale i ten po úmrtí 2letého syna rodina opustila. Další Kubelíkovou nemovitostní akvizicí byl zámeček v Opatyji u Jaderského moře, kam se z Prahy jezdilo na léto.
0: Pak ale přišla osudová chyba. V roce 1930 Jan Kubelík koupil zámek a panství Rotenturm v Burgenlandu. K novogotickému zámku patřily žulové lomy, které slibovaly velký výnos.
1: Kubelík tehdy s koupí váhal, ale nakonec vyhověl přání své ženy. Když podepisoval kupní smlouvu, pronesl prý: podepsal jsem si ortel smrti. Bohužel předvídal správně.
0: Příjmy z lomů totiž byly malé, údržba panství stála obrovské peníze, navíc byl zámek zatížen dluhy bývalého majitele a smlouva zavazovala k jejich splacení. Nejdřív věřitelé zabavili vybavení zámku.
1: Po 2 letech nákladných soudních sporů přišel Jan Kubelík o Rotenturm, sídlo v Opatyji, pražský byt a dokonce musel prodat i některé vzácné housle.
0: Během kariéry vydělal Kubelík okolo 100 milionů korun. Když přišlo jeho pohádkové bohatství vniveč, bylo mu 52 let.

0: Nešťastné investice a finanční krach poznamenaly i rodinné vztahy našeho hrdiny z kalendáře Jana Kubelíka. Manželé se sice nerozvedli, ale vzájemné výčitky nakonec vedly k tomu, že žili odděleně.
1: Kubelík se přesto k situaci postavil s uměleckým nadhledem, když prohlásil: na celém světě je jen jedna věc, která mě zajímá, a to jsou moje housle.
0: Peníze pro mne nemají cenu a nemohou mi způsobit ani radost, ani žal. Kdybych se staral o hmotné věci, nemohl bych žít i svému umění.
1: Mimochodem, mistr hrál na několikero vzácných nástrojů a jeho Stradivárky Emperor z roku 1715 jsou jedním z nejcennějších nástrojů na světě.
0: Radost umělci nicméně dělali i dcery, které se věnovaly hudbě, a především pak syn Rafael, který ho doprovázel na některých koncertech a z něhož se později stal světoznámý dirigent.
1: Po posledním americkém turné se Jan Kubelík v roce 1938 vrátil do Čech definitivně. K 60. narozeninám a 40. výročí své umělecké činnosti uspořádal cyklus 10 jubilejních koncertů.
0: Zařadil celý svůj základní repertoár v počtu 40 skladeb. A teď se něčeho přidržte. Všechny tenkrát hrál z paměti.
1: Bohužel v té době se už začala projevovat jeho vážná nemoc, kterou nezastavily ani dvě operace. Před pražským publikem hrál Jan Kubelík naposledy 8. května 1940 ve Smetanově síni obecního domu.
0: Ten úplně poslední veřejný koncert odehrál o 3 dny později v sále Sokolovny v Neveklově, rodišti svých předků. Věnoval ho mamince a rozloučil se variací na lidovou píseň Dobrou noc, má milá.
1: Konec byl neodvratný, ale Kubelík přesto doufal, že se uzdraví. Když ho začátkem listopadu znovu vezli do nemocnice, vzal si sebou notový papír, aby mohl pracovat.
0: Domů se už nevrátil. Zemřel 5. prosince 1940. 5. prosince, ano, ve stejný den, kdy odešel Wolfgang Amadeus Mozart. Muž, jehož dílo Kubelík tolik miloval.
1: Pohřbený je na Slavíně vedle umělců, o nich se mluví jako o nesmrtelných. Nad jeho rakví zazněla píseň Čechy krásné, Čechy mé.

0: Dnešní příběhy z kalendáře věnovala scénáristka Zuzana Ptáčková Janu Kubelíkovi, největšímu houslistovi své doby. Během koncertování navštívil nejvzdálenější místa zeměkoule, ale nejraději hrál v českých zemích.
1: České národní věci sloužil i v cizině. Celý život propagoval českou hudbu a pomáhal českým umělcům nejen svou mezinárodní autoritou, ale i jako štědrý mecenáš.
0: V cizině navíc vždy trval na tom, aby se jeho jméno psalo a tisklo česky. Jan Kubelík. Tak to vždycky stálo na plakátech. Žádný John, Jean, Juan nebo snad dokonce Giovanni.
1: Jenom občas chyběla v příjmení čárka nad i, když ji cizí tiskárny neměly k dispozici.
0: Ale tak to se dá pochopit. Po celý život se Jan Kubelík těšil dobrému zdraví a pevně věřil, že bude dlouho žít a koncertovat. Žertoval, že když mohou být kouzelné děti, on bude kouzelný dědek. Bohužel, osud s ním měl jiné úmysly.
1: I tehdy ale prokázal Jan Kubelík silnou mysl. Ještě ze smrtelné postele vzkázal českým dětem. Ať se chlapci a děvčata hodně učí hrát na housle, aby tak duch české hudby národ vedl a posiloval v práci.
0: Moc hezký vzkaz, ale říkám si, to se mu to vzkazovalo, když sotva vzal housličky do ruky v 5 letech, věděl, jak na ně hrát. No, toho se ostatní nedočkali, třeba já.
1: Tak, ale možná, že to můžeme rozšířit na jakýkoliv hudební nástroj, ať děti hrají a vyzkouší si to.
0: Ano, veďte k tomu děti, ať hrají, ať zpívají, jakýkoliv čas, který stráví mimo displeje, je fajn. Třeba by mohli poslouchat rádio.
1: Ano, a třeba příběhy z kalendáře.
0: No ano, jeden z nejlepších a nejoblíbenějších pořadů.
1: Těšíme se na jeho další vydání i na vás. Mějte se hezky.
0: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.
4: Proudy řeky táhnou k nám tvou

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Povídat si budu s ředitelkou nadace Tomáše Bati, lektorkou a spisovatelkou Gabrielou Končitíkovou. Čím jí osobnost Tomáše Bati oslovila natolik, že jí zasvětila velkou část svého profesního života, který z receptů Marie Baťové jí zachutnal nejvíce, a jak na ní zapůsobila nová inscenace letní scény Muzea Kampa, muzikál Klan Baťa. Nejen na to se budu ptát spisovatelky a ředitelky nadace Tomáše Bati, Gabriely Končitíkové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. Jeden člověk zahynul a 11 bylo zraněno při ruském raketovém útoku na ukrajinské město Izium. Zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Vláda plánuje do začátku sněmovních prázdnin v dolní komoře prosadit ještě několik svých priorit. V následujících dvou týdnech chce schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé koalice dohání zpoždění, které nabrala kvůli opozičním obstrukcím v prvním pololetí. Šéfka klubu opozičních pirátů Olga Richterová

0: Dlouhé diskuze o zákonech vysvětluje tím, že koalice porušuje zvyklosti.
1: Vidíme, že hnutí ANO porušuje zvyklosti, co platili klidně desítky let. Oni jsou ti, co nabourali nějaké základní fungování i základní slušnost v politice a nyní by rádi obviňovali všechny kolem.
0: Jednání sněmovny bude pokračovat v úterý mimořádnou schůzí k EET. Rusko dnes několikrát drony útočilo na ukrajinský Charkov. V Iziumu v charkovské oblasti při raketovém útoku zahynul jeden člověk a 11 bylo zraněno, oznámila oblastní vojenská zpráva.
2: Ústřední postavou časozběrného dokumentu je právě Richardson, jeden z nejuznávanějších hollywoodských kameramanů.
3: Ta cena představuje budoucnost, kterou chceme.
2: Řekl s křišťálovým globem v ruce kameraman, který stojí za podobou filmů jako Kill Bill, Hanebný pancharti a nebo Letec.
0: Omlouváme se za malý technický problém a pokračujeme v dalších zprávách. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil Ústavní soud. Držitel 3 Oscarů, kameraman Robert Richardson v Karlových Varech převzal křišťálový glóbus za přínos světové kinematografii. Na festivalu taky uvedl film The White Devil.
2: Ústřední postavou časozběrného dokumentu je právě Richardson, jeden z nejuznávanějších hollywoodských kameramanů.
3: Ta cena představuje budoucnost, kterou chceme.
2: Řekl s křišťálovým globem v ruce kameraman, který stojí za podobou filmů jako Kill Bill, Hanebný pancharti a nebo Letec. Dokument je debutem Jany Hojdové, která před skoro 10 lety Richardsona oslovila kvůli diplomové práci na FAMU.
4: Pro mě je to nepředstavitelný, že tady stojíme. Je mi velkou ctí, že můžeme mít premiéru tady.
2: Večer má v Karlových Varech světovou premiéru taky slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v roli lékařky, která řeší nucené sterilizace romských žen v 80. letech v Československu. Lucie Pávová, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, teploty mezi 20 a 24 stupni, na severu místy kolem 18, na horách kolem 15 stupňů.
6: Doprava.
0: Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem zůstává kolona před omezením u Holubic od Rousínova z kilometru 217. Se zdržíte přes 50 minut. Směrem z Brna je zhruba na půl hodiny, brzdí se za sjezdem na Svitavy okolo kilometru 204. V Praze je kolona na Nuselském mostě směrem do centra. K prvním semaforům v Legerově ulici pojedete 10 minut. To byly zprávy.
6: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
7: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Historie českého zločinu. V lese na Českolipsku je za hromadou klád nalezena mrtvola muže. Vyšetřování se ubírá standardními postupy, široce vedeným týmovým pátráním a vede k cíli. Pravděpodobný pachatel je zadržen. Do hry ale vnáší kartu, která vyšetřovatele znejistí. Hrají Aleš Procházka, Ondřej Valí, Aleš Bilík a Matouš Ruml.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl 204. Cesta nikam.
0: Pro většinu Čechoslováků byl rok 1962 zdánlivě klidný. V únoru byl odvolán ministr vnitra Rudolf Barák pro porušování socialistické zákonnosti. O dva měsíce později je na Letné odstřelen Stalinův pomník. U populárního divadla Semafor stojí dlouhé fronty na lístky a je vyhlášen první ročník ankety Zlatý slavík. V rozhlase znějí šlágry jako Ach, ta láska nebeská a Včera neděle byla. Je neobvykle chladné léto. V srpnu se začínají tragicky protínat dva lidské životy. Ti muži žijí 150 kilometrů od sebe a oba mají nezdařená manželství. První z nich, Jaroslav Novák, často zapíjí smutek v místní hospodě ve vesnici Studánka, 3 kilometry západně od Varnsdorfu.
2: Dvě ženský na krku. Víš, co to dneska koštuje, co, kámo? Jsem se ještě to nerozvedl, no jasně, ale už tam skoro nejsem, ale prachy, ty po mně ona chce furt. No, Ludmilka má taky svý ty potřeby. A dítě malý. To teda není moje, ale cálovat musím.
0: Druhý muž, Antonín Walter, má už po rozvodu. Přišel o rodinu a bydlí v Praze na ubytovně. Upnul se na své děti, synka a dceru, kterým slíbil výlety vlastním autem. Ale získat auto je pro obyčejného občana Československé socialistické republiky v roce 1962 problém. I když má našetřeno, musí se zapsat do pořadníku a to znamená 3 až 5 let čekání, bez záruky.
3: Prodám auto značka Moskvič 407. Najeto 6 000 kilometrů. Cena 40 000 korun.
0: Antonín Walter, řidič národního podniku stavby silnic a železnic, okamžitě reaguje. V práci si bere 2 dny dovolené, protože člověk, který auto prodává, je až z Rumburka.
3: Stav dobrý, nutno vidět.
0: 22. srpna viděli Waltra v práci naposledy. 25. srpna nepřišel za dětmi, jak slíbil. O 2 dny později po něm zahájilo obvodní oddělení veřejné bezpečnosti v Praze 6 pátrání. Potvrdilo se, že si Walter vybral ve spořitelně 30 tisíc. Prověřovaly se převody motorových vozidel. Dotazovány byly i hotely, ubytovny a nemocnice, ale bez výsledku. Antonín Walter beze stopy zmizel.
4: Kapitán Dán, veřejná bezpečnost, Ústí nad Labem. Soudru kapitáne, prověřujeme to. Ano, informace mají všechny služebny v kraji. Ono není jistý, jestli ten člověk, ten Walter, odjel k nám na sever. Ale prověřují se všechny varianty. Z Prahy poslali 3 verze. První je nejpravděpodobnější. Stal se obětí trestného činu. Měl u sebe dost peněz. Druhá, že ilegálně překročil hranice a emigroval. Ví se, že měl příbuzenstvo v Kanadě. No a třetí, to se podrž, že byl špion a že se skrývá někde pod jiným jménem.
5: To je trochu divoký, ne?
4: V Praze vycházejí z toho, že je řidičem v podniku stavby silnic a železnic a že jezdil s vedením po republice. Mohl se tak snadno dostat na spoustu míst a okukovat strategické stavby.
5: Ve zprávě se píše, že se měl sejít v Praze s nějakým horákem, se kterým pak měl odjet do Rumburku. Všechny horáky u nás jsme prověřili a nic. Ono to jméno, Horák, skoro se nabízí, že není pravý. Znáš to? Jsem profesor Horák, že jo?
4: Nechvilka spát, Fando. Hele, ověřit musíme všechno. Nezbejvá, než zaměřit se na lidi, co začali nápadně utrácet.
5: Jen to ne. To je šílená piplačka. To by naši kluci nemohli dělat nic jiného. Někdo si roky šetří na nábytek nebo na motorku a my budeme zjišťovat, odkud na to vzal. Ale jo, no tak. Rozešlu ten požadavek na služebny.
0: Kapitán František Karas z obvodního oddělení veřejné bezpečnosti v České Lípě spolupracoval na případu s mnoha dalšími kolegy ze Severočeského kraje. Je 10. září 1962. 3 týdny, co Antonín Walter zmizel. A stále žádná stopa.

0: 11. září byla u obce Svor na Českolipsku nalezena mrtvola muže. Tělo leželo v lese za hromadou klád, jako by je tam někdo pohodil. I když byla mrtvola ve značném stádiu rozkladu, rychle se prokázalo, že jde o pohřešovaného Antonína Valtra.
1: Kapesník pevně stažený kolem krku, takže uškrcený.
2: Musel mít pořádnou sílu. On ho tam nepřetáhnul, ale podle polohy těla fakt přehodil.
1: Škoda, že mezi tím tolikrát pršelo a určitě tu prošlo dost houbařů, takže asi nic nenajdeme. Měl něco v kapsách?
2: V saku jen tenhle diář. Nic víc. Průkaz, peněženku, klíče a další věci měl nejspíš faktovce. Jeho kolegové vypověděli, že ji nosil furt u sebe. Víme, jak vypadá. Její popis poskytla Valtrova kolegyně z práce.
1: Asi tam měl i ty peníze. Co ten diář?
2: U data zmizení je napsáno ve 20 hodin telefon Horák.
1: Vrah může mít k tomuhle kraji vztah. Buď tady žije, nebo tu má někoho, za kým jezdí.
2: Jo, ještě v zadní kapse kalhot měl kapesník a jízdenku na vlak. Druhá třída, spoj z Prahy Těšnova do Rumburka ze dne 23. srpna. Do Rumburka je to odtud asi 20 kilometrů, ne?
1: Asi tak. Jsou to ještě dvě stanice vlakem.
2: Pak ale nevím, co dělali tady u Svoru. Chápeš to, Franto? Představ si, že máš u sebe 30 tisíc a jdeš s neznámým chlapem do lesa.
1: A ten chlap o těch penězích ví. No v každém případě se teď musíme poohlídnout, kdo nám tady v kraji najednou přišel k penězům.
2: Pokud je odtud, jestli byl chytrý, tak zvolil místo, ke kterému žádnou vazbu nemá.
0: Hlavní pátrání se přesunulo z Prahy na sever Čech a kapitán Alois Dán do vyšetřování zapojil na Českolipsku i ta nejmenší oddělení veřejné bezpečnosti. O zásadní zlom ve vyšetřování se postaral nováček, který k veřejné bezpečnosti nastoupil nedávno. Podpraporčík Petr Kurka z Varnsdorfu. Nahlásil, že v obci Studánka se zdržuje u své družky Ludmily Culkové jistý Jaroslav Novák. V místním hostinci utrácí větší částky peněz, platí za celou hospodu. Bratrovi své partnerky koupil Novák košily, boty a další věci. Také si s ním před pár dny vyrazil na Velký Flám až do Prahy. Kapitáni Karas a Dán s posilami obratem ještě téhož večera odjeli do Studánky.
1: Auto necháme tady. Dál půjdeme pěšky, ať ho nevyplašíme. Měla by to být ta cesta tamhle za kostelem, směrem do kopce k lesu. Třetí dům vpravo.
2: My dva půjdeme dovnitř a chlapi, vy to obšancujte kolem.
1: Je tma, neměl by se ničeho všimnout.
0: Ale v domku našli jen jeho družku Ludmilu Culkovou. Vypověděla, že Novák přišel 23. srpna domů až před půlnocí. Byl celý umazaný od bláta a přinesl aktovku, ve které měl dost peněz. Prý upadl do příkopu. Peníze si vyzvedl ze spořitelny v Praze. Aktovku Culková na požádání přinesla.
2: Podle popisu je to aktovka Antonína Valtra. Ale ty peníze, ty už tady samozřejmě nejsou.
3: Urmilko, holka moje, něco jsem ti přines. Čokoládičku.
4: Co to? Ty si sem vodíš chlapy?
1: My tu čekáme na vás, Nováku.
2: Klid! Hele, co jste se tak vyplašil? Jako byste měl špatný svědomí.
3: No co jako jde?
1: Kde jste vzal tuhle aktovku?
3: Tu aktovku jsem našel. V lese.
1: Jo? A určitě nebyla prázdná, že jo?
0: Jaroslav Novák nezapíral dlouho. Kriminalisté už věděli, že mají před sebou člověka s bohatou kriminální minulostí. Ve svých 28 letech měl za sebou 4 pobyty ve věznicích za krádeže a podvody, z toho 2 stejné jako ten poslední. Pod záminkou prodeje auta vylákal na 2 důvěřivých lidech 10 000. Odvezli ho do vazební cely v České Lípě.
2: Myslím, že to uzavřeme rychle. Ale teď to vypadá na noční službu, Fando.
1: No to je mi jasný, zmáčkneme ho hned, ať nemá čas si odpočinout.
2: Já to tušil, a moje žena taky, tak mi nabalila pořádnou svačinu. A jsem tak hodnej, že se s tebou rozdělím.
1: Paráda. Uvařím ti za to Turka.
2: Jen zavolám domů do Ústí, že přijedu až ráno.
0: Ale rychlé uzavření případu bylo, jak se ukáže, jen zbožné přání. Začátkem 60. let se do policejní praxe začalo zavádět nahrávání na magnetofon. První Novákův výslech byl už zvukově zaznamenáván a při výslechu byl přítomen okresní prokurátor. Naštěstí. Vždy je třeba využít toho, že podezřelý mluví sám. Novák pojal svou první výpověď jako příběh, jako by vše vyprávěl s radostí. Skoro se chlubil.
1: Je 14. září 1962, 21 hodin a 32 minut. Zahajuji výslech obviněného Jana Nováka, narozeného 14. května 1934. Řekněte, jak jste se seznámil s Antonínem Valtrem?
3: Podal jsem si v Praze inzerát, že prodám auto. A ten chlápek byl první, kdo se mi ozval. To bylo 21. srpna.
1: Ale žádné auto jste neměl?
3: Kde bych ho sebral? Ale měl byste vidět, kolik naivních troubů se na to chytí. No a prachy jsem potřeboval.
1: Kdy jste se s Antonínem Valtrem potkali poprvé?
3: Hned druhý den. V restauraci Hlavovka. Řekl jsem mu, že jsem Jaroslav Horák a že zprostředkovávám prodej auta mýho bratra, protože brácha je v nemocnici, má ischias a nemůže se ani hnout. Domluvili jsme se, že další den pojedeme k Rumburku. On se na auták podívá a dá mi zálohu. Zbytek pak při převodu auta. Teda, to si myslel. Ráno jsme se sešli na nádraží a jeli vlakem do Svoru.
2: Proč do Svoru? Jeli jste přece do Rumburka, ne?
3: No to si myslel Walter. No ale já věděl, že vlastně nejedeme nikam. Cesta nikam. Teda pro něj. Potřeboval jsem ho dostat dál od lidí, do lesa. A od Svoru je to k lesu nejblíž.
2: Vy jste dopředu plánoval vraždu?
3: Ne, to ne. Teď ten chlap o mě nic nevěděl. Hlavně jsem mu chtěl sebrat ty prachy. Když by mi je bez problémů dal, jen bych ho praštil a utek, to je jasný, ne? No, tak jsme šli přes les asi čtvrt hodiny. Já jako dělal, že jsme zabloudili. On začal být neklidnej, chtěl se vrátit. No, nechal jsem ho jít napřed a pak jsem na něj skočil. Chtěl jsem mu vyrvat tu aktovku, ale nechtěl jí dát. No, tak jsem ho trochu vzal pod krkem. Já teda pak nevěděl, jestli je ještě živej. Tak jsem mu utáhnul kolem krku kapesník, pro jistotu pevně. No, pak jsem mu vykroutil tu aktovku a nechal ho tam. No a to je všechno.
1: Nechal jste ho na místě, kde jste ho uškrtil?
3: Hele, já už nevím. Ono mi to dalo zabrat, byl jsem spocenej a chtěl jsem pryč.
0: Následujícího dne byl Novák převezen do vyšetřovací vazby v Litoměřicích. Výslechy pak pokračovaly. Byla připravena i rekonstrukce na místě činu, ale o den později jakoby našli jiného člověka.
3: Předem vás chci, soudruzi, upozornit, že jsem vlastně váš kolega. Vám mohu prozradit, že spolupracuji se státní bezpečností v Hradci Králové. Mám stejně jako vy hodnost kapitána. Jestli jsem vám něco řekl, tak to odvolávám. Jsem trochu vypravěč pohádek, lidi to mají rádi. Chci svou výpověď uvést na pravou míru.
0: Kapitáni Karas a Dán zůstali jako opaření. Netušili, zda je to pravda nebo další Novákův herecký výkon. Byli to příslušníci veřejné bezpečnosti a věděli, že STBáci, jak se jim říkalo, jsou poněkud jiná kategorie lidí. Byli téměř nedotknutelní. V Československu v roce 1962 stále přetrvával strach z praktik STB v nedávných 50. letech. Spolupracovníků měla mezi lidmi stále tisíce. Co teď? Nezbylo, než vyslechnout, co jim Jaroslav Novák o své spolupráci sdělí. Novák si vyžádal tušku a papír. Prý jim napíše, jak to skutečně bylo.
3: Pane kapitáne Karasi, celé vaše vyšetřování bylo pro kočku. S
5: skutečný vrah sedí na ministerstvu vnitra. Má hodnost majora a jmenuje se Jaromír Kosek. To je skutečný vrah a člověk, který mě 3 roky klamal. Když jsem byl ve výkonu trestu v Tmavém dole, navštívil mě v roce 1960 a nabídl mi místo u kontrarozvědky. Pak mě navštěvoval každý druhý čtvrtek v měsíci. Říkal, že mě chtějí použít v Rakousku. Já byl rád, že můžu něco udělat pro republiku.
2: Fando, má teď smysl pokračovat ve vyšetřování? No ne, že bych tomu, co Novák říká, moc věřil, ale nahlásit do Prahy to budeme muset.
1: Jasně. Hele, buď je ten chlap blázen, nebo se nám zoufale snaží utíct z lopaty.
2: Možná oboje. Já to tak vidím. Ale co s tou plánovanou rekonstrukcí na místě činu? To teď nemá smysl.
1: Proč ne? Za to přece nic nedáme. Na místo činu ho vzít můžeme. Uvidíme, jak se chová. Určitě poznáme, jestli tam byl. Tak dobrý herec to zase není.
2: Na tom něco je.
5: Jednou jsem byl na pohovoru přímo v Praze a řekli mi, že před žádným orgánem nesmím o své činnosti hovořit. Byl se mnou i Kosek, který mě pak zavedl do telefonní budky na Václavák, kde napsal na stěnu číslo telefonu. A to tak, že první se volala čísla poslední, pak začáteční a nakonec prostřední. Kdykoliv jsem jel do Prahy, vždy jsem ho volal.
2: Co když je to vážně tajné?
1: Ale prosím tě, vždyť je to postavený na hlavu. Hele, všichni, co ho znali, tvrdili, že je od bezpečnosti a že má hodnost kapitána. Takže jim to všem musel říct on. I v hospodě ve Studánce štamgasti vyprávěli, jak barvitě popisoval případy, který údajně vyšetřoval.
2: 3x soudně trestaný kapitán bezpečnosti? Jen si vymýšlí a je dobrý herec.
1: No, určitě. Vzpomeň si na tu jeho první výpověď. Vyprávěl to, jako by seděl s kamarády v hospodě.
6: Já teda pak nevěděl, jestli je ještě živej, tak jsem mu utáhnul kolem krku kapesník.
2: Tohle by si těžko vymyslel. Ale co když povlečeme na místo činu chlapa, který pro STB vážně dělá?
1: Je podezřelej. Je. Už jednou se přiznal a máme to natočený. U jeho výpovědi byl i prokurátor.
5: V půlce srpna jsem řekl Koskovi, že potřebuju peníze. A on mi navrhl možné řešení. Prý má být ve spojení se Západem nějaký Walter a že je nutné ho oddělat. Řekl, že pojedeme vlakem. Waltra přivedl na nádraží. Já měl jet nenápadně v jiném voze. Vystoupili jsme po dohodě ve Svoru. Ať se děje cokoliv, měl jsem na něj čekat na nádraží. Po půl hodině přišel Kosek sám. Všiml jsem si, že má na rukávu krev. Šli jsme do restaurace a tam mi dal Waltrovu aktovku s tím, abych s penězi zacházel opatrně a doklady toho Waltra spálil.
2: Přepis jeho výpovědi jsem poslal do Prahy na hlavní správu státní bezpečnosti. Tak snad musí vědět, jestli tam mají nějakého Jaromíra Koska v evidenci. Počkáme, co z toho bude.
1: No a zatím můžeme udělat tu rekonstrukci.
2: Dobře, jdeme do toho.
0: 26. října 1962 byl Jaroslav Novák eskortován na místo nálezu těla k plánované rekonstrukci trestného činu. Měl spoutané ruce, ale nechali ho jít o 2-3 kroky napřed. Najednou se sám zastavil.
3: Tady to bylo.
0: V přítomnosti okresního prokurátora Novák ukázal místo činu a popsal průběh a způsob provedení vraždy. Přesně popsal, jak hodil tělo za hromadu klád. Všechno ve shodě se svou první výpovědí. Na závěr se zeptal, jestli kapitán Karas dostal jeho dopis, který psal na celé.
5: Kosek mi řekl, že až se na vraždu Waltra přijde, abych se přihlásil jako pachatel. Že to tak rozhodlo operační oddělení. Řekl mi, že do 14 dní po tom, co se přihlásím, pro mě do věznice přijedou a pak nastoupím tu slíbenou cestu do Rakouska. Už je to měsíc a nikdo nejede.
0: Rekonstrukce na místě činu potvrdila Novákovu vinu. Nikdo jiný nemohl znát tolik podrobností jako sám vrah. Za několik dní dostali vyšetřovatelé v Severočeském kraji dopis z hlavní správy státní bezpečnosti.
1: Tak to otevři. Já té Novákově pohádce nevěřím, ale stejně jsem z toho nervózní.
2: Vše, co píše Jaroslav Novák, se nezakládá na pravdě. Nikdo se jménem Jaromír Kosek na ministerstvu vnitra není, nikdy nebyl a se Státní bezpečností nespolupracuje.
0: Soudní líčení v případu smrti Antonína Valtra mělo tři kola. První, 20. března 1963, u okresního soudu v České Lípě. Jaroslav Novák do všech podrobností znovu popisuje, jak sám vraždil. Byl odsouzen k trestu smrti. Obhájce se odvolal. Už o tři týdny později se u krajského soudu v Ústí nad Labem koná odvolací líčení. Tam opět Novák svoji výpověď mění a tvrdí.
5: Vraždu spáchal řídící orgán STB Jaromír Kosek.
0: Přestože byl během líčení přehráván záznam jeho výslechu, Novák prohlásil.
5: To není můj hlas. Tohle na mě sehráli. To všechno někdo říká za mě.
0: Další odvolání. Proces začal vypadat jako justiční fraška. Bylo rozhodnuto znovu konzultovat postup při prověřování existence neexistujícího Koska s hlavní zprávou veřejné bezpečnosti. Zjistilo se, že v evidenci Státní bezpečnosti je 6 spolupracovníků s příjmením Kosek, ale žádný z nich není Jaromír. Dále, že v republice je celkem 16 Jaromírů Kosků. Všichni byli prověřeni, ale bylo zjištěno, že nikdo z nich není v evidenci Státní bezpečnosti. Trest smrti, ke kterému byl Jaroslav Novák odsouzen pro vraždu Antonína Valtra, byl vykonán 26. listopadu 1963.

0: Tak to byla premiéra 204. dílu seriálu Historie českého zločinu s podtitulem Cesta nikam. Hráli Aleš Procházka, Ondřej Malý, Aleš Bilík a Matouš Ruml. Napsala Bronislava Janečková, odborná spolupráce Miloš Vaněček, zvuk Radek Veselý a Jakub Rataj, hudba Krištof Marek, režii měl Dimitrij Dudík.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Neber to osobně, já proti tomu nic nemám, jenom to, že jsi ženská. Ty já v prvním oddělení prostě nechci.
3: Já si na tady tohle fakt nikdy nezvyknu.
4: Prostě musíš nějak vytěsnit, anebo to můžeš zabalit.
2: Takže jde o únos.
3: Nebo vraždu.
5: Vy jste kdo?
4: Všechno to do sebe nějak moc hezky zapadá.
6: Ale já přece nejsem žádný vrah.
3: Prozřeli jsou všichni.
7: Místo zločinu Ostrava. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radioservis představuje
9: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
10: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
9: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
11: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
9: Dej mi pokoj.
12: Tohle neskončí dobře.
9: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
13: Český rozhlas Dvojka.
14: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle nedělního podvečera nebo možná pozdního odpoledne, tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Osudové ženy. Každý týden v něm nabízíme portréty femme fatale, žen, které ovlivňovaly politický i kulturní život. Tento díl připravila a slovem provází Ivana Chmeldenčevová.

0: Věra Fingerová se narodila v roce 1920 v Praze. Vlastně nebyla téměř ničím výjimečná, ale přesto se do historie dostala. Byla femme fatale básníka Jiřího Ortena, byla pro něj inspirací a múzou. Jejich vztah trval poměrně krátce, oba byli tehdy mladí a do jejich životů tvrdě vstoupila nacistická okupace. Měla vztah k umění, byla herečkou a v životě zažívala rozchody, návraty, radosti i bolesti. Nikdy se nevdala, neměla děti. Zanechala nám ale vzpomínky, které jsou cenným pramenem naší literární historie. Umírá v roce 1990 v Praze ve svých 70 letech.
1: Byla to rozhodně má osudová láska. Inspirovala mne k mnoha básním.
0: Zřejmě tak nějak by sám charakterizoval Věru Fingerovou básník Jiří Orten. Souhlasí s tímto postojem hospořadu historik profesor Michal Stehlík?
2: Musím tady jednoznačně souhlasit, když si procházíme tou nejintenzivnější fází Ortenova básnického díla a života, tak jsou to léta 1937 až 1941, tak je to právě Věra Fingerová, která tvoří takový středobod, velmi bolestivý, a osudovost je možná to pravé slovo.
0: Věra se narodila v roce 1920 v Praze. Co o její rodině, dětství, dospívání víme?
2: Vlastně toho mnoho nevíme. Je to v roce 37, kdy potkává Ortena, řekli bychom, obyčejná holka, která studuje gymnázium, bydlí v Praze, ale část rodiny má třeba v Ostravě. Pohybuje se v kulturním prostředí i pražských kaváren, tehdejších osobností. Ráda by se stala herečkou, což se jí nakonec podaří. Takže je to vlastně obyčejná dívka s uměleckými sklony.
0: A právě v jedné z pražských kaváren se ocitáme. Je 1. květen roku 1937.
3: Točí se mi hlava. Dneska už nechci tančit.
4: Jestli pro tebe ještě někdo přijde, budu se tvářit tak, že uteče.
3: Nevadilo ti, že jsem šla tančit s jiným?
4: Vůbec ne. Alespoň jsem měl dost času napsat ti básně.
3: Ukáž!
4: Pomalu, mladá dáma. Číst až doma.
3: Ne, já chci hned. Protože neprší a protože přesto zmoklý jsem. Nepočíná se rozednívati. To víš, Věruško.
4: Ne tak hlasitě. Nejsi na jevišti.
3: No jo, nepočíná se rozednívati, to víš, Věruško. Zapomenout jako všichni básníci krásní vínem, zapomínat na večery v žlutých šatech s malým stahovadlem u krku. Věř, že naše životy nepůjdou vedle sebe. A přesto tě teď miluji, když tancuješ, aniž bych tě vnímal vedle sebe.
4: Líbí se ti to?
3: Jo, ale je to takový smutný. Zamilovaný, ale zároveň jakoby na rozloučenou.
4: A ty jsi do někoho zamilovaná?
3: Ano.
4: A do koho?
3: To ti nepovím.
4: Možná, že vím.
3: A co? Co víš?
4: Ve škole jsem něco zaslechl.
3: To já taky. A když to tedy chceš vědět, jsem zamilovaná do Ivana Osvalda.
4: Toho z Mladé kultury?
3: Jo, přesně do toho.
2: Sice to není i hned po tom 1. květnu 1937, Jiří Orten později i v dopisech vzpomíná, že sice už myslel na Věru, ale ještě šel na Petřín s nějakou jinou slečnou. Nakonec se dostávají do opravdu zcela osudového vztahu, který má mnohé až dramatické peripetie, a stává se z nich taková opravdu osudová poetická dvojice, včetně tragických konců.
0: Co bychom mohli říci o Jiřím Ortenovi v jeho životě do jeho 18 let?
2: Pochází z Kutné Hory, má dva bratry a celá ta rodina se tak trochu zaměřovala do oblasti umění, kultury. Jejich tatínek byl velmi kulturně založený, byť mu patřil maloobchod. Ona to nebyla žádná kutnohorská elita. Byl židovského původu, ale ještě jsme v roce 1937-1938 a na našem území ještě nenastávají ty protižidovské restrikce jako následně za protektorátu. Každopádně jak Jiří, tak jeho bratr chtěli na konzervatoř. Lákalo je, řekněme, herecké řemeslo. Bohužel rodinu postihla tragická událost. Otec umírá v roce 1936. Velkou roli dostává jejich strýc, který je takový pragmatický a vede je spíše k tomu, aby studovali něco praktického, ekonomického. A vyvolá to v rodině velkou bouři, zejména když Jiří také chce odejít na konzervatoř. Jemu se to napoprvé nepodaří, ale stejně chce do Prahy, chce odejít z Kutné Hory a odchází nejdříve na jazykovou školu a poté se konečně i na tu svoji vysněnou konzervatoř dostává.
0: Věře napsal básničku, verše, právě ty si Věra sama pro sebe při onom setkání v pražské kavárně recitovala. Kdy se nám objevuje na scéně Jiří Orten, básník?
2: On je z té nové generace, budeme znát jména jako Blatný, Hrubánek a další. A Jiří Orten kolem roku 1936 už publikuje své verše a později skládá jedny ze svých prvních básnických sbírek. Velmi brzy, ve svých 17-18 letech, už ty juvenilní básně jsou vlastně na vysoké úrovni.
0: Říkal jste, že v dané pražské kavárně, kde se Věra Fingerová s Jiřím Ortenem setkali, ještě nevznikla ta velká láska. Jak tedy se jejich vztah vyvíjel?
2: Ten skutečně bouřlivý vztah začíná a zároveň se láme někdy v tom roce 1938, v první polovině roku. Oni se z nich stávají milenci, Jiří Orten opravdu intenzivně píše, ona je pro něj můzou. Ale už v té první básni, kterou jí dával číst, bylo trošku patrné, že on se sám zmítal v takové nejistotě, samotě, utíkání sám k sobě. Byl velmi žárlivý, což si potom vyčítají. Je velmi bohatá korespondence, kdy si vzájemně píší o tom, co kdo komu provedl. Samozřejmě Orten to vše prokládá opravdu literaturou, poezí. I ty dopisy jsou částečně jakousi stylizací, kdy nejenom Ortenovy básně nebo jeho deníky, ale i ta korespondence nese vlastně znaky literatury.
0: V červenci roku 1938 pobýval Jiří Orten v Centru uměleckého kulturního života v Paříži. Byl tam spolu se svými přáteli, Zdeňkem Urbánkem a Josefem Ledererem. Tamní pobyt si užívali, chodili do kaváren, na víno. Právě z Paříže Jiří Orten píše tento dopis Věře do Prahy.
1: Jak ti mám, prosím, poslat nějakou velkou něhu, která by odčinila všechno zlé, co jsem kdy udělal? Nejde to. A já ti přece nechci psát jenom hezké dopisy. Jednou mi řekli, sám jsem si to řekl, že nikdo se o mě nemůže opřít. Byla to pravda, Věro?
0: Co znamenalo ono zlé, o čem Orten píše, stejně jako, že se o něj nikdo nemůže opřít?
2: Jiří Orten tady vlastně zase tak trochu poeticky komentuje nebo se vrací k poměrně smutné události. Věra Fingerová ve svých 18 letech otěhotněla. Orten se příliš nestavěl do role, že by se chtěl stát otcem, že by měl nastat sňatek. Ona sama si nebyla jistá, tím těhotenstvím chtěla dokončit gymnázium. Je 18 let a jemu je 19 a tak jde na potrat. Ona mu píše velmi smutné dopisy, on se k tomu vrací ještě i později. Byť se k sobě průběžně ještě vracejí, tak toto byla velká kaňka nebo velká šmouha na tom vzájemném vztahu. Jiří Orten se poté vydá třeba do Kunštátu za svým velkým inspirátorem, básníkem Halasem, a Kunštát byl takové centrum. A z toho Kunštátu zase Věře píše, že jí tam byl nevěrný a že jí o tom bude vyprávět. A je to těžké období vztahu Věry a Jiřího.
0: Vysvětluje on někde, proč jí třeba píše, že byl nevěrný?
2: Nevysvětluje. On se kolem těchto věcí opravdu pohybuje velmi poeticky, možná bychom řekli až sentimentálně, hyperbolicky, sebebolestínsky. Říká, ty jsi mi byla taky nevěrná, slyšel jsem to, já jsem ti byl taky nevěrný, pak ti o tom budu vyprávět, jsem z toho sám smutný, jaký jsem. Je to trošku taková jako sebestřednost básníka, kdy v těch dopisech, i když se vyjadřuje k jejich vztahu, tak Jiří Orten mimořádně silně hovoří vlastně sám o sobě.
0: Do jaké míry lze vyčíst právě z jeho deníku či z korespondence, že na straně jedné Věru miloval, inspirovala ho, obdivoval ji, a na straně druhé jako by měl nějaké pohnutky jí týrat?
2: Možná by se dalo říci, že zrovna v tomto ohledu jsou si oba velmi podobní. Je to otázka odhánění, potom zase odprošování, věčných návratů. Jsou si v tom podobní, kdy je přesvědčena, že je opravdovou můzou Jiřího Ortena, že on opravdu tvoří kvůli ní, a je to vzájemné. Tak to by se to dalo vlastně konstatovat. Ale to trápení a to, že ten vztah jde nahoru dolů ve velmi, řekněme, vyhrocených polech, to je prostě realita let 38 až v konečném důsledku až toho roku 1941.
0: A do toho všeho přicházejí další obtíže, které souvisejí se společensko-politickými změnami. 15. března roku 1939 začíná nacistická okupace země. Jiří Orten pocházel ze židovské rodiny.
2: pro židovské obyvatelstvo v protektorátu Čechy a Morava tady právě přichází to období těch postupných, pozvolných omezení, restrikcí, kam mohli, nemohli, otázka nakupování, plováren, kin, omezení cestování, povolení, jestli vůbec smí potom jezdit do Kutné Hory a zpátky. Publikovat musí pod pseudonymy, objevuje se najednou mladý básník Karel Jílek, který publikuje. Takže postupná izolace. Ta izolace je slovo, které zdůrazňuje třeba Ota Ornest jako jeho bratr, který odejde do exilu, do emigrace a říká, že Jiří se začal ocitat opravdu ve velké izolaci. Je tady velmi silná korespondence s maminkou, nebo ti nemůže navštěvovat tak často, jak byl třeba zvyklý.
0: A v červenci roku 1939 je Věra se svou maminkou na návštěvě příbuzných v Ostravě. Právě tam za Věrou Jiří přijel.
5: Jsi tu sama?
6: Ano, mladí se šli projít.
5: Mám zlé zprávy, psala Klára.
6: Něco se stalo?
5: Ano, sakra, stalo. Oni tě podvedli.
6: Kdo?
5: No Věra a ten její židáček.
6: A co to říkáš, prosím tě?
5: Žádný Orten, ale Orenstein. Tak se doopravdy jmenuje ten její Jiříček. Klára zná tu jejich familii z Kutné Hory.
6: Nemohla si je s někým poplést?
5: Ne, ví o něm všechno. Co a kde studuje, jak dlouho chodí s Věrou, zná jeho matku.
6: Ty myslíš, že používá jiné jméno, aby...
5: Potom nepochybuj. Skrývá pod tím jménem svou pravou tvář. Prostě je to Izraelita.
6: A je to takový jemný a slušný chlapec.
5: Ty necháš svoji dceru, aby se tahala veřejně s Židem dneska? Víš, jaké to bude mít následky?
6: Ale co mám teď dělat? Věra ho má ráda, přijel za ní, to je mám vyhodit.
5: Jeho vyhoď, jeho. A jestli na to nemáš sílu, udělám to klidně sám.
0: Dostal Věřin strýc svému slibu?
2: Dostal. Jiří Orten musí odjet z Ostravy, je tam velká scéna v příbuzenstvu. Opravdu dostali dopis od své vzdálené příbuzné z Kutné Hory. Věra Fingerová to potom komentuje i v dopise Ortenově matce, kdy píše, že s těmito příbuznými končí veškeré kontakty a že její maminka stojí na její straně, ale že se hluboce omlouvá za to, co její příbuzní vlastně v Ostravě provedli. A sám Jiří Orten to komentuje také ve svém dopise matce, že mu není dobře, že s ním jednali vlastně jako s méně cenným člověkem.
0: O několik dnů později Jiří Orten v dopise adresovaném Věře uvádí.
1: Chtěl bych být silnou a krásnou smrtí pro tebe, Věro. Chtěl bych tě ponořit do strašlivé a mrštné agonie, v níž by se tvé oči na jejichž barvu vždy znovu zapomenu, naplnily smrtí. A smrt jsem já. Přijdu jednoho dne, abych tě vyrval z náruče života, jemuž již budeš podléhat, přijdu, aby se stala mou a spálím tě svým žárem.
2: Soubor mnoha stovek dopisů mezi Věrou a Jiřím ukazuje možná i naprosto rozdílné světy. Věra píše, jak ho miluje, jak na něj myslí, je to možná prosté, jednoduché, milující. A Jiří Orten vsadí do těch svých dopisů svoje deprese, smrt. Je to právě období přelomu let 39 a 40, kdy se začínají projevovat všechna ta opatření a on se stále více propadá do deprese. Mnohem více třeba ty básně jsou směrovány k Bohu anebo právě k smrti, ke konci, k zapomínání. A opět je na tom vidět, že on se snaží i ty dopisy svým způsobem zanechávat po sobě jako jistou literární pozůstalost.

0: Něco ti tedy vysvětlím. Od toho okamžiku si mi byla daleko, kdy si poprvé přišla a řekla, kdy poprvé jsem se od jiných dozvěděl, jak se jakýsi herec v loutkovém divadle zmocnil tvých provázků. A bylo jich, Věro, ne právě málo. Počkej, nic ti nevyčítám a ty mě také ne. Jen bych strašně rád věřil tvým slovům o veliké lásce. A na druhé straně nechápu, ale co nechápu, nechci chápat to ostatní.
1: Jak rozumět tomuto Ortenovu dopisu?
2: Vztahuje se zase k další krizi vztahu, k další nevěře Věry ve smyslu, že ona je s někým jiným. On se mnohdy vracel i více do minulosti, že ho něco v podstatě popuzovalo třeba rok zpátky a vrátil se k tomu, ale jak se pohybovali v tom hereckém prostředí, tak se objevuje už bezprostředně po tom potratu po roce 1938 postava Gustava Schorsche jako umělce, herce, organizátora, který se Věře dvořil. A Ortena to reaguje tímhle způsobem. Jako by mělo dojít k nějakému mileneckému souboji, ale on se okamžitě stáhne právě do svých depresí a trošku do té sebelítosti.
1: Končil tím jejich vztah?
2: Jejich vztah nekončil. Je to opravdu ono nahoru dolů. Oni jsou spolu stále chvíli více, chvíli méně. Ta korespondence je velmi bohatá i na výčitky vzájemné, i na to setkávání, na to vzpomínání. A vlastně se svým způsobem ta jakási vztahová agonie po tom roce 1940 už táhne až do června 1941. Zároveň se Jiří Orten zblíží s Lízou Kleinovou v rodině, kde bydlí, protože on střídá také místa, kde vůbec může bydlet v Praze v různých podnájmech. Takže ten vztah se tak trochu přenáší až do toho roku 1941, ale rozhodně už nemá tu intenzitu konce 30. let.
1: Co byla ona tečka?
2: Ona tečka je takový ten okamžik, kdy měli mít v červnu 1941 ještě vzájemnou schůzku. Oni už si píší také o tom, že si vrátí dopisy. Jsou to takové ty velké symboly, které známe skoro opravdu z literatury, ale tady se bavíme o literární osobnosti. A Jiří Orten na tu schůzku nepřijde, právě že zůstane u té Lízy Kleinové a pak ještě komentuje tu svoji odvahu, že poprvé jsem vyhrál, že moje vůle zvítězila nad mojí láskou a nepřišel jsem za tebou. To, že zároveň už je s jinou ženou, to už tedy nezmiňuje. Opět je tam jistá sebestřednost básníka, kdy on to spíše ten smutek klade na ní, než to, co třeba říkali jeho přátelé, že ty krize vztahu byly vlastně tak 50-50, že každý za ně mohl trochu.
1: Přesto se Věra objevuje v Ortenových denících i v měsíci následujícím či měsících. 14. srpna roku 1941 si Jiří Orten zapsal.
0: Slyšel jsem dnes také něco o své minulosti, která je u nějaké divadelní šmíry na venkově. Dala si prý odbarvit vlasy a má je zlaté. Není spokojena. Vrátí se, nic mi potom není. A přece mi zase bušilo srdce a zrudl jsem.
2: Je to opravdu už docela slušná sebestylizace básníka, kdy on možná vyhledává chvílemi to utrpení, aby měl pro tu svoji další tvorbu, další a další impulzy, ale už v té době přes všechny deprese, skepsy a smutek a nezapomínejme ani na alkohol. Maminka mu často píše, aby toho alkoholu už nechal, že to pro mladé lidi není dobré a často si do deníku píše o alkoholu, kdy se zase opil slivovicí a podobně. Tak on se cítí opravdu jako velký básník, jako poeta, který je velmi silný i v té generaci. Jeho přítelem je básník Ivan Blatný. Opravdu se cítí jako ta nová generace, která by měla promlouvat do toho literárního života a on tím mimořádným geniálním básníkem skutečně je, jenom mu to veřejné působení nebylo dopřáno vzhledem k protektorátní situaci a jeho židovskému původu.
1: A krátce na to Jiří Orten tragicky umírá.
2: Jeho smrt nebo ta celá situace byla až symbolická a zvláštní. On 29. srpna 1941, kdy ho srazí na ulici německá sanitka, dokončuje další svůj deníkový sešit, udělá takovou tlustou čáru za poslední básní. Ostatně na druhý den má mít narozeniny, ale je sražen na ulici, odvezen do nemocnice a na následky zranění a zejména krvácení do mozku 1. září 1941 umírá.

0: Po jeho smrti jsem tak silně cítila, že přes smrt svého těla žije. A že žije i v mém srdci a v mých myšlenkách. A tenhle jeho život, že potrvá až do mé vlastní smrti.
1: Tak později vysvětlovala své pocity Věra Fingerová, ale v době, kdy Jiří Orten umírá, je jí 21 let a mohli bychom říci, že má celý život před sebou.
2: Ona už v té době měla vztah s Gustavem Šoršem, kterého jsme už zmínili. Ostatně tento organizátor, literát, divadelník spoluvystupoval svého času i s Jiřím Ortenem v Topičově salonu, čili byli přátelé, působili vlastně spolu. Ovšem Gustav Šorš se dostává postupně do Terezína a do Osvětimi, kde na konci války umírá. Takže to je další tragický osud dalšího partnera Věry Fingerové. Ona ale chce být dále aktivní v tom uměleckém literárním prostředí, recitovat, hrát. Ostatně Jiří Orten zmiňoval v jednom ze svých posledních dopisů, že se kdesi pohybuje s vesnickým divadlem, ale je třeba zajímavé, že ona se objevuje i v repertoáru Národního divadla, kdy působila přinejmenším v jedné hře Médea, sice jenom ve sboru, ale prostě pohybuje se v tom uměleckém prostředí ještě i během války.
1: A poté několik let, abychom byli přesnější desetiletí, o Věře Fingerové nic nevíme. Zůstala pojmem Láska Jiřího Ortena. Objevena ale posléze přece jenom byla. Píše se rok 1964.
3: Přejete si?
4: Jmenuji se Křížková, Marie Ruth Křížková. Hledáme Věru Fingerovou.
3: A prosím, trochu tišeji. Věra spí.
4: Tak ona je tady?
3: Jistě. Vy jste přítelkyně?
4: Ne. Studuji literární historii na Filozofické fakultě a velmi se zajímám o Jiřího Ortena. Potřebovala bych s Věrou, tedy s vaší dcerou, mluvit.
3: Mluvit?
4: Ze studijních důvodů.
3: Jak jste nás našla?
4: Hledala jsem vás na té staré adrese v Košířích. Domovnice mi poradila, kam jít.
3: Dcera vyspává po celotýdenní práci. Přijďte jindy.
5: Mami, kdo to pořád mluví?
3: No to vstávej, máš návštěvu. Pojďte se mnou, děvenko.
5: Tak vy se zajímáte o Jirku.
4: Zamilovala jsem se do jeho poezie. Jeho deníky mě oslovily. Jsou daleko skutečnější než to, co žiju já.
5: A teď konečně vidíte Jiřího milenku. Rozcuchanou, rozespalou a říkáte si, co je to za ženskou, která ve dne spí. Je to vůbec ona?
4: Ale to vůbec.
5: Až vám bude 44, jako teď mě, tak si na to téma můžeme popovídat. Platí?
3: Dáte si kafičko?
4: Ano, děkuji.
5: Můžu vám nabídnout cigaretu, slečno?
4: Děkuji, nekouřím. A slečna už nejsem. Mám dvě děti a jsem rozvedená.
5: Aha. Tak co chcete vědět? Ptejte se.
1: A Marie Ruth Křížková se opravdu Věry Fingerové posléze i ptala. Sama podala vysvětlení této své cesty v knižním rozhovoru nazvaném Slyšet a odpovídat, který s ní vedla Šárka Granová.
4: S Věrou jsem se prvně setkala v denících Jiřího Ortena. Zatím to sice bylo jenom v Ortenově díle, ale bylo to setkání, na jaké se nezapomíná. Věra sice byla přítomná, přicházela a odcházela, unikající a přesto věčná, ale byla to přece jen Věra umělá, stvořená z básníkovy touhy, snů i obav. Ačkoliv byla v denících víc literární postavou než skutečnou osobností, byla tam též jako ta, již básník hledá, kterou chce pochopit a zadržet.
1: Je zřejmé, že Marie Ruth Křížkovou přinejmenším velmi překvapilo, že hledala tu femme fatale Věru Fingerovou, tu múzu, inspirační zdroj velkého básníka Jiřího Ortena.
2: Hledala obraz dívky, které v době vztahu s Ortenem je mezi 17. a 21. rokem a teď si přece jen už píše rok 1964 a ty dějiny se opravdu pohnuly hodně a ta doba byla dávno, dávno pryč. Ale v každém případě Marie Ruth Křížková je opravdu bytostně, řekl bych, celoživotně spjatá s Jiřím Ortenem jako fenoménem od své diplomové práce, přestože se po 90. roce stane velkou editorkou jeho děl, včetně rodinného příběhu, kde ona navštěvuje maminku Jiřího Ortena a zjišťuje všechny věci z jejich rodiny. Tam se setkává s Ortenovým bratrem, zamiluje se do něj, nakonec mají dceru, Ester Janečkovou, herečku a moderátorku, takže jakoby ten velký symbolický příběh Jiřího Ortena nekončil rokem 1941 a nekončil setkáním Rut Křížkové s Věrou Fingerovou a pokračuje dál. Je to opravdu velmi spletitý osud a Marie Rut Křížková v tom hraje v tom dalším druhém životě Jiřího Ortena docela zásadní roli.
1: Věra Fingerová se v souvislosti s Jiřím Ortenem v 70. letech dostává, mohli bychom říci, do dalšího dějství jejich vypjatého vztahu. Po jisté odmlce začala sepisovat své vlastní vzpomínky.
0: Příliš daleko od literatury mě odvedla má četná zaměstnání, skoro 7 let tátovy těžké nemoci, mé vlastní vážné onemocnění ve 30 letech, od kterého mě dodnes téměř neopouštějí teploty ani pocit nesmírné únavy. A v posledních 5 letech těžká nemoc mámina. A kromě toho se mi pokaždé zdálo, že píšu vlastně o sobě a ne o něm. A že jsou to věci, o kterých se prostě nepíše. Když přišla výzva, abych napsala své vzpomínky na něho, zprvu jsem nechtěla. Ale když zemřela Jiřího maminka, uvědomila jsem si, že s ní znovu zemřel i on. Totiž to, co z něho žilo v ní.
2: Je zřejmé, že Jiří Orten vlastně nikdy z života Věry Fingerové nezmizel a v rámci pamětí, které začala psát v těch 70. letech, se znovu a znovu navracela, ať už k tomu dynamickému vztahu nebo vůbec k velkému příběhu Ortenovy literatury.
1: Věra Fingerová umírá ve

0: Tím se u nás na Dvojce uzavírá další část cyklu Osudové ženy. Nabídli jsme vám portrét Věry Fingerové, snoubenky tragicky zesnulého básníka Jiřího Ortena. Připravila a slovem provázela Ivana Chmeldenčevová. Hovořil Michal Stehlík. Autorem dokudramat byl Hynek Pekárek. Účinkovali Klára Isová, Tomáš Bareš, Tatiana Medvecká, Pavel Rýmský a Aneška Kubátová. Hudebně spolupracoval Antonín Schindler, mistrem zvuku byl Jiří Flosman, zvuková spolupráce Jiří Pochvalovský, produkce Klára Iliášová, režii měl Michal Bureš. No a další z Osudových žen přiblížíme příští neděli v 18 hodin a 30 minut tady na Dvojce.
1: Posloucháte rádi četby na pokračování, pohádky nebo rozhlasové hry?
2: Máme pro vás dobrou zprávu.
1: Nyní si je můžete užít dvakrát déle.
2: Prodlužujeme totiž možnost zpětného poslechu těchto vašich oblíbených pořadů z jednoho na dva měsíce.
1: Četby, hry a pohádky nově dostupné celé dva měsíce na webu Dvojky a na můjrozhlas.cz.
3: Je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v Praze. Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Pavel Bár a Michal Prostějovský, jako každý rok, touto dobou s prázdninovými reprízami Muzikál Expressu. Dnešní pořad měl svoji premiéru 7. prosince loňského roku, ale myslím, že ani dnes nestratil nic na své aktuálnosti.
1: Dnešní pořad bude opět věnován rubrice pod titulem Muzikál a já. K mikrofonu si občas zveme osobnosti české muzikálové scény, ať už autory, herce, režiséry a další tvůrce. A dnes tu máme dokonce hosta, který je u nás letos podruhé.
0: Ano, je to nezvyklá výjimka, ale oprávněná. Naším dnešním hostem je totiž muzikálový herec Lukáš Adam, který je čerstvým držitelem ceny Thálie v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry. Lukáši, vítej.
2: Dobrý den, ahoj, děkuju za pozvání.
0: Pravidelní posluchači Muzikál Expressu i příznivci divadla obecně asi vědí, že letošní cenu Thálie si obdržel za roli atentátníka Lukényho

0: muzikálu Elizabeth, který od loňského prosince uvádí Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě.
1: Lukáši, prozraď nám, jaký je to pocit sedět společně s dalšíma dvěma nominanty ve stejné kategorii pod jevištěm Národního divadla v Praze a čekat na verdikt toho, kdo výslednou cenu dostane.
2: Je to krásný pocit, celý ten večer jsem si hromě užil, protože nejen v té svojí kategorii jsem měl svoje kamarády, Honzu Sklenáře a Honzu Kříže, myslím si, že jsme byli krásná nominace, krásná skupinka, ale měl jsem tam kamarády i v činoherních kategoriích a celý večer byl krásný, líbilo se mi, jak Marek Hanuš provázel tím večerem, bylo to dojemné a nadmíru jsem si to užil. Jediné, co tak je škoda, že vlastně je tam málo místa, takže jsme tam pár lidí polili nějakým prosekem a rozbili pár skleníček, ale naštěstí všechny vázy zůstaly celé.
0: A jaký pocit jsi měl ve chvíli, kdy zaznělo tvoje jméno?
2: Takový jako neuvěřitelný, no, jako to je takové, špatně se to formuluje, protože ten pocit i v tu chvíli je takový nepopsatelný, takže se pak těžko popisuje nepopsatelnost. Ale tím, že ta nominace byla tak silná a tím, že jsem z nějakého statistického hlediska jsem si říkal, že mně se to nemůže stát, tak to bylo zkrátka takové, že jsem tomu nevěřil do poslední chvíle a nevěřil jsem tomu vlastně i po té poslední chvíli, takže v té první chvíli toho, kdy už to byla pravda. A asi takový pocit tohoto myšmaše, který tady teď předvádím, jsem měl v tu chvíli.
0: S těmito pocity musel vystoupit teda na to jeviště a tam říct nějaký proslov.
2: A něco říct, ano, a to byla největší panika, protože já sice mám rád práci se slovem, mám rád veřejný projev jako disciplínu, ale v tuhle tu chvíli, když člověk jako předstupuje před plné Národní divadlo, kde tam svítí ty lóže a vidíte všechny ty hvězdy, všechny ty bardy, všechny ty legendy vlastně všech našich divadelních oborů, tak nastala drobná panika. Ale jako nějak se to asi stalo, já se to moc nepamatuju, já mám z toho takovou tmu.
1: A jaký byl pocit další dny, kdy jsi se snesl z obláčku slávy zpátky na zem?
2: Já si myslím, že jsem se snesl z obláčku ještě ten večer, protože jsem druhý den hrál ve 4 odpoledne v Ostravě, takže jsem hned v 9 musel letět na vlak. A pocit v těch dalších dnech byl příjemný, protože vlastně tím, že já nehraju jenom v jednom divadle, ale je jich víc, tak samozřejmě se násobily různé gratulace a hezké reakce, takže to bylo příjemné. A postupně se z těch krásných gratulací a krásných jako reakcí stávaly víc a víc fóry. To znamená, že už je to, já už nevím, už to bude skoro přes měsíc a stále se někteří jako uchylují k těm fórum, kdy už jsem si říkal, že už by stačilo. Ale bylo to krásné.
1: Teď by se slušelo si zahrát jednu z písniček, které zpíváš v Elizabeth, ale na tom se teprve pracuje, bude o tom ještě taky řeč, takže si zahrajeme jednu z těch písní Lukényho v originální.

0: Naším dnešním hostem je muzikálový herec a čerstvý držitel ceny Thálie Lukáš Adam. Lukáši, cena Thálie není prvním oceněním za roli atentátníka Lukányho v muzikálu Elizabeth. Ty si za ní letos dostal už i cenu Jantar v umělecké anketě kulturního dění v Moravskoslezském kraji. Když si před rokem a půl vyšel úspěšně z konkurzu na Elizabeth, měl si už tehdy pocit, že Lukány je pro tebe určitá osudová nebo nějaká výjimečná příležitost?
1: Takovýhle pocit jsem samozřejmě neměl.
0: Tak jsi se aspoň těšil?
1: To samozřejmě, ale jakože bych měl pocit, tak teď jdu vytvořit jako osudový výkon a teď to přijde, teď se na to těšte, to určitě ne. Já obecně se zdráhám mít tyto pocity jakékoliv. Takže jako když jsem vyšel z toho konkurzu, takže že jsem tu roli dostal, tak moje pocity byly takové, tak to teď je na čase to zpracovat, naskoušet a dobře odvést práci. Tyhle ambice jsem si určitě nemaloval ani v nejmenším.
0: To znamená, že to bylo jako u každé jiné role. Neměl jsi na začátku pocit, že to bude něčím odlišné?
1: Tak samozřejmě člověk ví, že ta role je větší než třeba některé jiné, ale určitě jsem nechodil na zkoušky s tím, že pracuju na něčem, abych za to dostával nějaké ceny. To určitě
2: Lukáši, ty tuto roli, tedy Lukányho, alternuješ s Tomášem Savkou a musím říct, že každý jste ji uchopili trochu jinak. Mm-hmm. Ale sám Tomáš po premiéře prohlásil, že on hraje Lukányho, kdežto ty jsi Lukány.
1: To je hezké, takové, že to, když to je vrah.
2: Jak takové ocenění od kolegy vnímáš?
1: Já si toho nesmírně vážím, že něco takového řekl, protože Tomáš Savka je moje taková modla, bych řekl. Já jsem v Ostravě začal v roce 2013, on v roce 2014 a sleduju ho vlastně celou tu dobu a učím se od něj a jestli řekl něco takového, tak je to krásné. Ačkoliv já teda doufám, že Lukány ho taky hraju a ne, že bych jím byl, protože takovou osobností, jako je on, bych být nechtěl.
0: Není tajemstvím, že muzikálový soubor Ostravského divadla má v úmyslu po novém roce nahrát živé CDčko s Elizabeth. Mm-hmm. Hledá proto podporu svých fanoušků na internetové platformě Hidhit. Sleduješ pravidelně, jak zájemci a příznivci na tuto výzvu reagují?
1: Snažím se, dívám se sem tam, protože postupně všichni přidáváme takový ty propagační videa a tak dál a já svoje ještě pořád sám za sebe venku nemám, takže čekám na tu vhodnou chvíli, abych zase oslovil nějakou jinou část publika, která třeba o tom ještě neví. A myslím si, že si vedeme dobře, ale současně je to pořád ještě málo. Takže, kdybyste náhodou už teď se chtěli podívat, tak na hithit.com si zadáte Elizabeth míří na CD a tam nám můžete, já nemám rád to slovo přispět, jo, protože samozřejmě my neděláme žádnou dobročinnou sbírku, ale můžete si koupit odměnu, což je dobrá věc a budete takovými mecenáši nebo sponzory toho CDčka, protože v dnešní době je CDčko nákladná záležitost.
0: My věříme, že se potřebné finanční prostředky podaří brzy získat, ale pro dnešek si prozatím zahrajeme ještě jednu ukázku z originální Elizabeth, ve které uslyšíme vídeňského představitele Lukányho.

0: Naším dnešním hostem je Lukáš Adam. Lukáši, kromě tebe byla na cenu Thálie nominována i Alžběta Bartošová, tedy představitelka titulní role císařovny Alžběty, známé i jako Sisi. Nebyla smutná, že ty si cenu získal a ona ne?
1: Samozřejmě těžko vidět dovnitř úplně, ale já si myslím, že ne, že ani já bych nebyl smutný, kdyby to tak bylo u mě, že to vedeme všichni tak nějak sportovně. A vzhledem k tomu, že v Ostravě je ta role vlastně rozpůlená, myslím si, že to sama Betka, ne, že by vyloženě takhle čekala, ale myslím si, že brala v potaz i to, že ta role je v Ostravě rozpůlená, že by možná ten o něco větší potenciál byl ve chvíli, kdyby ta role byla hraná i v té naší verzi jenom jednou herečkou.
0: Tedy rozpůlená,
1: rozpůlená znamená mladší a starší.
0: Mladší a starší Elizabet.
1: Ano.
2: A letos byly nominace na cenu Thálie v kategorii muzikálu obecně velmi silné a tím pádem i napínavé. Mezi ženami ji nakonec získala Monika Absolonová za roli Judy Garlandové v inscenaci Judy ve Studiu 2 v Praze. I tu si muzikál Express do vysílání po novém roce samozřejmě pozve. Jako malou upoutávku si teď v jejím podání poslechneme ukázku z českého kultovního muzikálu Drákula, a sice skladbu Jsi můj pán.

0: Naším dnešním hostem Muzikál Expressu je čerstvý držitel ceny Itálie Lukáš Adam.
1: Lukáši, tato cena je samozřejmě pro každého herce určitou metou. Ty ses k ní dopracoval po téměř 15 letech u divadla. Ale poměrně brzy, tedy před 10 lety, si byl, a to dokonce v zahraničí, oceněn za svoji vůbec první velkou muzikálovou roli, tedy za postavu Henryho v muzikálu Phantom Londýna. Ostravský muzikál s touto inscenací tehdy reprezentoval na muzikálovém festivalu DIM v jihokorejském Tegu. Šlo o rok 2015. Jak na tehdejší hraní v Jižní Koreji po letech vzpomínáš?
2: To byl takový úplný bláznivý výlet pro mě, protože to jsem byl tehdy u divadla chviličku a hned jsme měli tuhle tu možnost jet na druhou stranu světa. A v té Asii obecně jakékoliv umění z Evropy nebo vůbec, když tam prostě přijede banda Evropanů něco dělat, tak se okamžitě stanou středem zájmu. Takže si nás fotili na ulici lidi, nebo se s námi fotili. Ne protože jsme herci, ale protože jsme Evropani. A mimo jiné. A krom toho to bylo samozřejmě setkání s úplně jinou kulturou, s jiným diváckým hlasem, s jiným způsobem chování v divadle a tak dál. A krom toho to bylo velmi dynamické, kdy jsme tam přijeli, měli jsme jednu zkoušku, pak asi 5 představení v pár dnech a hned ten ceremoniál a pak se hned letělo zpátky a najednou byl člověk zpátky v Ruzyni na letišti a měl pocit, že se to vůbec nestalo.
1: Ptal jsem se tě předtím na pocity při přebírání ceny Itálie. Byly jiné než tenkrát před těmi 10 lety a v čem?
2: Asi byly, já si je nepamatuju. Já si pamatuju takový jako podobný pocit euforie. Přeci jenom tam mi o nějaké nominaci řekli hodinu předem nebo hodinu a půl, tady jsem to věděl půl roku, tak je ten celý ten proces trošku jiný, ale ten pocit toho, že někdo vyhlásí vaše jméno je asi podobný, akorát tam jsem měl tehdy pocit, že to je nějaký velký mezinárodní úspěch, což asi jako kdyby byl, ale přeci jenom ta váha té Itálie je o něco větší.
1: A máš teď obě ty ceny vedle sebe vystavené?
2: Ne, nemám, protože Itálie se nikam nevleze. A já mám, byt, který má nestabilní podlahu a ten dym v tu zlatou sošku, která má asi půl metru, mám v takové jako policie, ona se dost kinkla, takže tam já bych tu Itálii nedával.
1: Takže Itálie zůstala zatím v krabici?
2: Ne, v krabici už není, je venku z krabice, ale zatím je na kredenci.
0: Dodej mi ještě, že kromě tebe získala Jana Musilová tehdy za roli matky cenu za nejlepší vedlejší roli v kategorii žen a muzikál Phantom Londýna jako takový byl oceněn hlavní cenou jako nejlepší muzikál festivalu.
1: A teď se konečně dostáváme i k hudební ukázce s tebou jako interpretem. Kromě tebe v ní uslyšíme i Janu Musilovou.
3: Nic neříkáš. Nevím čím, krev bych z rukou smil.

0: budeš, splň povinnost, než překročíš můj práh. Ty smeteš všechen hnus, zde nejde o pokus, toč cíl.
1: Já toužím milovat, ne že nám život brát.

0: Lukáši, ty máš štěstí na velké a zajímavé role, mimo jiné například v muzikálech Thrill Me, Jesus Christ Superstar nebo Kinky Boots. Jak to ale vypadá v praxi? Usiluješ o ty role ty sám, nebo si oni nachází tebe?
1: To je skoro až impertinentní otázka. No, tak když je konkurs, tak usiluju já, a když konkurs není, tak většinou usiluju role o mě, bych asi tak řekl. Já jsem nikdy neměl žádný herecký sen, nikdy jsem neměl vysněnou roli. Muzikálovou už vůbec ne, protože jsem na začátku vstupoval do muzikálového světa z činoherního prostředí, takže jsem tolik ani muzikálových rolí neznal. Takže já se spíš nechávám jednotlivými rolemi překvapovat a zjišťu často postupně, co nabízejí.
0: A jak intenzivně se na konkurzy připravuješ?
1: Když je to konkurs, nebo když je ta role opravdu taková, že mě to hodně zajímá, nebo opravdu chci tu roli získat, tak se snažím, co to jde, se připravit a někdy jdu na konkurs, asi ani ne jako na divadelní konkurs, ale když jde člověk, já nevím, někam na casting, na reklamu a tak dál, tak je to takový, že člověk jde na konkurs a uvidíme, co bude. Ale jako když už opravdu jdu s nějakým vnitřním zájmem, tak jako nerad chodím nepřipravený. Když mám co, když mám se jak připravit, tak radši chodím připravený.
2: Takže přečteš si celou hru dopředu, jo?
1: No, celou hru asi ne, ale zjistím si minimálně nějaké okolnosti, nějaké prameny.
2: Teď například zkoušíš v Olomouci roli vypraviče v muzikálu Evita. Tu si hrál už v Českých Budějovicích. Vstoupíš tak dvakrát do stejné řeky, nebo ne?
1: To se ještě uvidí. Já mám za sebou teprve první aranžovací zkoušku, té první vstupní písně. A jestli to bude stejná řeka, to nevím. Myslím si, že vlastně nikdy ve dvou různých inscenacích to není stejná řeka a já nemám rád vstupování do stejné řeky, takže i kdyby to náhodou zavánilo tím, že bude podobný třeba režijní rukopis, tak já si v tom budu chtít najít něco jiného, něco nového, něco osvěžujícího. Ale myslím si, že ty přístupy budou, i když třeba v niancích, ale odlišné.
2: Domnívám se, že muzikál Evita naši posluchači znají důvěrně, takže pojďme si zahrát píseň, kterou budeš zpívat.

0: Lukáši, Evita už je v podstatě dneska muzikálová klasika. Když jsi se ty s tímto titulem setkal poprvé, nebo jak jsi dospěl ke své roli Če?
1: No to já můžu takhle krásně přemostit zpátky k tomu, když jsme se bavili o Tomášovi Savkovi. To byla jeho první role v Ostravě, Če právě. A já jsem tam tehdy byl v Kampeny. Byla to moje po Fantomovi Londýna druhá ostravská příležitost a tam jsem vlastně začal zase znova tak jako po kručkách. Takže je to moje třetí Evita a je to můj nejoblíbenější Lloyd Webberův muzikál.
2: Lukáši, ty hraješ doslova v divadlech napříč republikou. Víš, kolik rolí máš aktuálně na svém kontě?
1: Myslím si, že 17, 18 tak nějak.
2: A jak pořád zvládáš to přejíždění mezi různými kouty republiky?
1: Zvládám. Já to mám takhle od roku 2012, takže v podstatě 13 let jezdím tam a zpátky. Já jsem se naučil, nebo jsem si to sám sobě už přikázal, nakázal dělat to efektivně. To znamená, už odmítám to, že bych měl někde odehrát večer představení, které končí v 10 večer a druhý den být někde v 9 ráno. Výjimečně, ale snažím se to udělat tak, že třeba si dám nějaký s těma alternacemi se to snažím tak jako domlouvat, aby to byl nějaký blok, že jsem v tom daném městě nějakou chvíli a pak přejíždím, aby toho přejíždění už bylo míň, přece jenom stárnu.
0: Tomu tvému přejíždění, pokud vím, v dobách svých začátků, rozuměj, nedostatku financí, se nechal zaměstnat i jako steward u Regiojetu a bral si služby tak, jak si měl naplánovaná představení v divadle, hlavně v Ostravě.
1: Ano, ano, mě moje tehdejší pedagožka na konzervatoři říkala: Lukáši, vy jste taky slezský ekonomický fenomen? Všichni ostatní jedou vlakem a zaplatí za to 500 korun a vy za to 500 korun dostanete.
0: A stalo se ti někdy, že jsi ve vlaku obsluhoval někoho ze svých kolegů, kteří právě jeli na stejné představení?
1: Stalo se mi to určitě několikrát. Jo, pamatuju si takové situace.

0: Předchozí hudební ukázka s naším dnešním hostem Lukášem Adamem pocházela z muzikálu Vlasy, konkrétně z divadla Kalich v Praze. Lukáši, jak dlouho tam už ve Vlasech vlastně hraješ a jak tě tento legendární titul baví?
1: My jsme měli premiéru v roce 2019 v lednu a dokonce jsme hráli ještě nějaké předpremiéry 2018 v září, takže 7 let asi. A je to moje srdcovka, miluju ten film i tu originální divadelní hru, viděl jsem verzi v Dánsku, ta naše je úplně jiná zase než všechny ostatní a my jsme se teď vrátili na jeviště po 2,5leté pauze a myslím si, že je to dobře, protože ten titul je neustále aktuální a dneska mrazivě aktuální a je dobře, že se hraje a myslím si, že by se měl hrát víc.
0: Čím je podle tebe aktuální? Proč by měli diváci přijít?
1: Je aktuální vzhledem k geopolitické bezpečnostní situaci, která panuje už i na našem kontinentu nějakou dobu a hlavně proto, no.
2: Lukáši, pokud jde o role, jak bylo už řečeno, máš pořádný rozptyl. No a od září letošního roku hraješ například v Goya Music Hall v Praze Lovce upírů profesora Abroncia v obnovené premiéře Plesu upírů, v Ostravě pak například Lolu v Kinky Boots. Je to výsledek nějakého vnitřního procesu hereckého nebo je to tak trochu náhoda?
1: To je vtipná kombinace zrovna těchto dvou postav. Drag queen Loli a stárnoucího profesora, který vypadá trošku jako Albert Einstein. Já si myslím, že ta spojovací linka těch rolí je nějaký činoherní komediální potenciál zrovna těchto dvou, kdy, nevím, jestli to ve mně vidí ti režiséři, nebo to tak nějak zrovna jakoby zaklaplo, mě baví ta činoherní práce na těch rolích, to poentování, vystavění té role po textové stránce, potom v rámci toho jednání a baví mě humor a k tomu i ta hudební složka, takže si myslím, že ačkoliv jsou ty role diametrálně odlišné, tak tohle je spojuje.
2: Před několika lety jsi moderoval i náš koncert Muzikál Express 30 let v Hudebním divadle Karlín a také několik let moderuješ premiérové reportáže, které Muzikál Express natáčí v divadlech pro svůj web, Facebook a Instagram. Jak se cítíš v této roli, tedy moderátora, našeho kolegy?
1: Já to mám rád. Já mám rád práci se slovem, mám rád práci s jazykem, takže mě tahle ta role bavila vždycky, ale teď na ní nemám tolik času, což mě mrzí, zase bych se něco klidně zamoderoval, což teda teď nedělám jako inzerát na sebe.
0: V té souvislosti se ale musím zeptat, ty totiž působíš rovněž jako lektor komunikace a mluveného projevu a hlasový a rétorický kouč. Co si pod tím můžou naši posluchači představit?
1: To je složité. Já jsem během covidu, když nebyla práce v divadle, nebo jí bylo míň, tak jsem začal dělat toto a pomáhal jsem třeba studentům, kteří se chtěli hlásit na konzervatoř. K tomu jsem si přibral pár finančních poradců a tak dál ze skupiny mého finančního poradce, kteří chtěli pomoct. A zjistil jsem, že mě to docela baví, že mě baví taková ta lektorská pedagogická činnost, proto teď i studuju Masarykovu univerzitu sociální pedagogiku. Nicméně teď opět jsem ve stavu, kdy to moc nedělám, tady tuhle tu práci, protože na to nemám čas. Teď jsem plně zaměstnán divadlem, takže toho tolik není. Ale pro představu je to lektoring, je to práce s hlasem, je to práce s jazykem, s obsahem, s formou, s dynamikou hlasového projevu, s tím, jak zkrátka nakládat s těmito dovednostmi.

0: Naše ukázka pocházela z broadwayské inscenace dnes už zmiňovaného muzikálu Kinky Boots, ve kterém náš dnešní host Lukáš Adam hraje v inscenaci Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Lukáši, zmínil si, že v tomto titulu hraješ drag queen Lolu. Jaké místo má tato role ve tvém hereckém portfoliu?
1: Nevím, jak v portfoliu, ale v srdci má velmi zásadní místo, protože mě baví na divadle to, když můžu předávat nějaká poselství, nějaké myšlenky. A myšlenka tohoto muzikálu je pro mě velmi důležitá, protože je to o respektu k jinakostem, o sebepřijetí, o přijetí druhého člověka, pokud je jiný než naše představa toho, jak by někdo měl nebo neměl vypadat. A myslím si, že ta inscenace má moc rozbíjet stereotypy a vytvářet větší vzájemný respekt. A to se nám v Ostravě daří. A i starší publikum, konzervativní, na konci představení tančí, zpívá a je to krásná zkušenost.
0: Další důležitá role v tvé kariéře je Nathan v muzikálu Thrill Me. Čím je pro tebe tento muzikál tak výjimečný, že jste se společně s Richardem Pekárkem s osobním nasazením zasadili po ukončení ostravské inscenace o jeho uvádění v Praze a v dalších městech?
1: To je podobný případ, protože zrovna Thrill Me má tu moc, ačkoliv je to naprosto jiný příběh, je to příběh bestiálních vrahů, ale má podobnou moc združovat fanoušky a združovat lidi, kteří tvoří komunity a milují ten příběh, možná proto, že na pozadí toho bestiálního příběhu je silný lidský příběh nějaké manipulace, posedlosti, lásky vlastně. A dost možná i ta vražda a ta hrůza je na pozadí toho, co se těch lidí dotýká. A proto je to, myslím si, důležitý. A je to činoherní muzikál, je tam hodně herecké akce, je to výborně napsaný. Já to mám rád.
0: Zmínil jsem, že s tímto titulem jezdíte na zájezdech po České republice. Kde ano. Vás v nejbližší době mohou diváci vidět?
1: Ano, teď máme takovou malé turné, už jsme byli v Chomutově a teď nás v nejbližší době můžete vidět 17. prosince v Náchodě, v Beránku. A pak 3. ledna v Praze v divadle v Celetné, takže si myslím, že to je úplně nejlepší možnost, jak zahájit nový divadelní rok. A pak se vrátíme na jednu zastávku i do Ostravy 16. dubna, kromě jiného.
2: Lukáši, máš nějakou zajímavou zkušenost s muzikálem v poslední době jako divák?
1: Já mám takovou zajímavou zkušenost většinou, že kamkoliv přijedu jako divák, tak je nějaký technický problém. Takže já už se bojím jezdit kamkoliv jako divák. Já jsem byl na Elizabeth právě v Curychu, jsme si udělali taky s Richardem výlet a tam se zaseklo světlo, které dělalo ohromný bordel během první půlky. A když jsem byl na Moulin Rouge v Londýně, tak se v druhé půlce úplně na začátku zasekla opona a představení nepokračovalo. Takže to jsou moje zkušenosti z poslední doby a teď si jako nevybavuju nic moc jiného, protože nemám moc čas chodit jako divák, ale doufám, že se to změní a že si teď udělám víc volna.
2: Takže trošku osobnější otázka, s jakou vizí a jakými plány, kromě Evity, v Olomouci vzlížíš do budoucnosti? Co tě čeká, jaké krásné role?
1: Mě čeká v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě muzikál Tak se nám stalo, což je původní český muzikál, který tam bude mít vlastně světovou premiéru, můžeme říct. A pak nevím, pak mám zatím všechno otevřené. A čeká mě jedna taková hezká malá rolička, která už je hotová v seriálu Record Woman na platformě OnePlay. A jinak bych si rád užil trošku volna.
2: Takže budeme čekat, jaké další role si tě najdou, anebo ty je.
1: Ano.
2: Naším dnešním hostem byl čerstvý držitel Ceny Itálie v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry Lukáš Adam. Děkujeme za návštěvu.
1: Já moc děkuju za pozvání, bylo to s vámi opět příjemné, jako vždy.
0: Tak se pozná moderátor. Muzikál Express pro vás dnes připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí slovy naslyšenou opět za týden ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojky. A nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný nedělní podvečer, připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajaj, no a ve 20 hodin setkání s hrabětem Drákulou. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Někdo kdysi řekl, že všechny cesty vedou domů. Tadeášův děda jako správný dramaturg, režisér i Trump ví, že konce jsou stejně důležité jako začátky. A tak se dnes budou s Tadeášem loučit s těmi, které na čundru potkali. Co myslíte? Přijdou všichni k poslednímu táboráku? Sedmý příběh ze seriálu S dědou na čundru dostal název V nejlepším se má přestat.

0: Dobrý večer, děti. Tadeáš nevěděl, jak dlouho budou s dědou na čundru. A dědeček se tvářil, že to netuší ani on, protože je tramp a tramp se řídí srdcem a ne kalendářem. Jenže byl taky dramaturg a režisér, takže věděl, že příběh musí být dlouhý tak akorát. Když je příliš krátký, je to škoda, protože o něco přijdeme a když je zas moc dlouhý, přestane bavit. V nejlepším se má přestat. Proto jednoho rána oznámil, zítra jedeme domů, chlapče. Tadeášovi se ještě nechtělo čundr ukončit a tak s nadějí v hlase namítl, ale sem jsme šli z nádraží spoustu dní, jak bychom se tam mohli vrátit do zítřka. Děda se zasmál, jenže my už se přece dávno vracíme, jenom jinudy, už od chvíle, co nám Jelen poradil, abychom šli obráceně. Jak to, dědo, vždyť jdeme pořád dopředu. Cesta dopředu je cesta zpátky. To je taková filozofická moudrost, chlapče. Tadeáš tomu moc nerozuměl a tak se jen ujistil, ale táborák si ještě uděláme, že jo? Toho posledního večera připravili na louce u potoka ohniště, nanosili dřevo a škrt. Táborák tentokrát vzplál na první pokus. Tadeáš si pomyslel, že by ale stejně rád znal zaklínadlo, které má dobrý duch tuláků na rozdělávání ohně. A jako by mu do dutu četl myšlenky. Kousek nad zemí se objevil malý obláček dýmu a tenký hlásek pravil: tak já ti to zaklínadlo řeknu. Třeba se ti někdy bude hodit, ale nezapomeň, že za úplňků se používat nesmí. Taková je dohoda s měsícem. Jiskro k jiskře, přiskoč bystře, škrty, škrty, škrtýlek, ať vyšlehne plamínek. Zpráva o tom, že děda s Tadeášem pořádají poslední táborák svého čundru, se roznesla po celém kraji a tak přišli všichni jejich kamarádi. Divoženka, jeskyňka, kouzelný zajíc a samozřejmě i hejkal. Ten si vedl za ruku Vílu Mechulinku v podobě krásné slečny, aby si ji Tadeáš mohl ještě naposledy prohlédnout. Hejkal totiž překonal svou žárlivost.
1: Přece nebudu žárlit na malého kluka a Mechulinka stejně miluje mě.
0: Mechulinčiny sestry Dubověnka a Podtrnečka se ale zjevily jako světýlka. Těšili se, že se jim díky tomu třeba podaří někoho nalákat do mokřiny kolem potoka. A nemysleli to ale zlé. Tam se nikdo neutopí, jen by to byla legrace. Jenom Jelen chyběl. Tadeáše to mrzelo a tak se rozběhl k lesu a zavolal: za doly, za hory, mé zlaté parohy, kde se pasou? Ten kluk je celý po mně. Jako dramaturg a režisér bych to jinak neudělal, pomyslel si pyšně dědeček. A skutečně to zafungovalo. Za chvíli se objevil Jelen i s laněmi a koloušky.
1: Tohle jsou moje manželky a děti, představili je. Po lidsku mluvit neumějí, ale já budu tlumočit.
0: Tak si na ohni opékali kukuřici, kterou přinesl zajíc. Nikdo ji nehlídal, nehlídal, nehlídal.
1: A přece víte, že zákon praví, že všechno patří zajícům, zajícům, zajícům, smál se.
0: A potom dal dědeček do placu bušty. Ty nejvíc chutnaly jeskynce a tak se s ní rozdělil i o svou porci. Když jí opečený špekáček podával, pošetal jí: na svůj slib nezapomenu. Do příští pohádky, kterou budeme v divadle připravovat, vás určitě dostanu, milá divoženko. Po jídle se dali do zpěvu, což nejvíc bavilo Hejkala, který si moc oblíbil trampské písničky. Hlavně tu, co se v ní hejká.
1: Hej, šup, do nich námořníci hned, z vás, který by zblet, nevydrží u nás. Hej, šup, kdo se nám ukáže, snad může o to stát vás.
0: Dědeček s Tadeášem mu ji přespívali pětkrát, až se ji naučil. A pak už byl čas se rozloučit.
1: Dědo, můžu o tom všem, co jsme zažili, vyprávět po prázdninách klukům ve škole?
0: Zeptal se Tadeáš, když osaměli a uložili se k spánku.
2: Proč bys nemohl, chlapče?
1: No, jestli mi to budou věřit.
0: Jo, tak to nevím, usmál se dědeček. Ale podle toho, zda ti to uvěří nebo ne, poznáš, co v nich vězí. Dodal a tichonce zaspíval. Zvláštní znamení touha v nohách tisíce mil. Obzor, kdo v očích nemá, nic nepochopil. Druhý den odpoledne seděli na prosluněné náhorní louce a hleděli do kraje. To je podívaná, chlapče, viď? A nikde ani človíčka. A přitom jinde, kde třeba ani není tak hezky, se lidé tlačí jak v supermarketu při výprodeji.
2: Proč to dělají, dědo?
0: Protože se opičí jeden po druhém. Výraz opičice je od slova opice. Opice patří mezi primáty a člověk taky. Proto opice i lidi rádi napodobují ostatní.
2: Ty se nikdy neopičíš, že ne, dědo?

0: toho na tuhle krásnou louku, ale musím mu taky ukázat ještě něco jiného, abych se po tobě neopičil úplně. Dědečka najednou nějak zaštípalo v očích, až se sám na sebe zlobil. Dramaturg sice občas může v ústraní zaslzet nad dojemným textem, ale režisér by brečet neměl. Ten může nanejvýš prohlásit, že výkon některých herců je k pláči. A Tramp už vůbec ne. Ten smí mít v očích jen slzy smíchu. A tak nosem vcucnul dojetí zpátky a byl rád, že se právě v tu chvíli objevil kousek nad zemí malý obláček dýmu. Jsem tu, abych vás doprovodil na zastávku, abyste zase nezabloudili, pravil do dutu. Copak ty víš, že nám za chvilku jede vlak, podíval se děda. Obláček dýmu trošku zajiskřil. Dobrý duch tuláků ví všechno. Když k železniční zastávce dorazili, lokálka už tam stála a pan průvodčí na ně mával, ať rychle nastoupí. Tak zase za rok, ve stejný čas, na stejném místě, zavolal na ně do dutu. Tadeáš by už vykřikl ano, ale děda zavrtěl hlavou. To by mě nebavilo ani jako dramaturga, ani jako režiséra, ani jako Trampa. Napřes rok vyrazíme zase jinam. Naschledanou do dutu. Jenže dědo, co když tam, kam vyrazíme příští rok, do dutu nebude? Zeptal se Tadeáš, když se vlak rozjel. Ale bude, chlapče. Dobrý duch tuláků je přece všude, kde jsme my dva a naše romantické představy. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný nedělní večer z Dvojky, přátelé. V rámci mrazivého léta tu teď pro vás máme první část třídílného příběhu Hrabě Drákula. Tento román je dodnes nejproslulejším zpracováním upírské legendy do románové podoby. S vkusem, s ohledem na reálie a se znalostmi vampirismu se v něm podařilo vzkřísit v povědomí milionů čtenářů prastarou legendu, provázející lidstvo od nepaměti. Do prostředí viktoriánské Anglie umístil spisovatel příběhu, v němž s tmou a zkázou zápolí obyčejní lidé, nucení bojovat zbraněmi stejnými jako síla zla, symboly a prostředky čerpanými ze středověkých mýtů. První díl třídílné rozhlasové hry, koncipované jako deníkové zápisky jednotlivých protagonistů, nás zavede do Transylvánie, kde právě pobývá realitní makléř, aby domluvil detaily koupě nového domu pro hraběte Drákulu v Londýně.
5: Bram Stoker, Hrabě Drákula. Část první.
6: Deník Jonathana Harkera, Bystrica 4. května. Psáno těsnopisem.
7: Jsem na cestě už třetí den. Po setmění jsme dorazili do Kološváru. Přenocování v hotelu Royal. Nespal jsem dobře, pod oknem mi celou noc vil pes. Podivné sny. Před odjezdem z Londýna jsem si nastudoval mapy a knihy o Transylvánii. Kraj, který mám navštívit, leží uprostřed Karpat na pomezí tří států. Transylvánie, Moldavska a Bukoviny. Je to jedna z nejméně známých a nejodlehlejších oblastí Evropy. Dnes přejezd nespoutanou krajinou do města Bystrice, kterou hrabě uvedl jako poštovní adresu. Doporučil mi hotel Zlatá koruna.

0: Ano, už jdu. Moment, moment. Už jdu.
1: 6? Už je 6 hodin. Pán chtěl vstávat.
0: Jo, díky, už jsem vzhůru.
1: Tady něco pro vás.
0: Dopis? Pro mne?
1: Ano.
0: Skutečně. Jonathan Harker. Tak, děkuji. Milí příteli, buďte vítán v Karpatech. Doufám, že jste se na dnešek dobře vyspal. Dostavník do Bukoviny je připraven. V Borgoském průsmyku na vás bude čekat můj kočár. Doufám, že se vám pobyt v mé krásné zemi bude zamlouvat. Netrpělivě vás očekávám. Váš přítel Drákula.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
0: Vy znáte hraběte Drákulu?
1: Každý tady ho zná.
0: Můžete mi o něm něco říct?
1: O bože, ne. Já nevím nic.
0: Opravdu? Ani o jeho zámku?
1: Vůbec nic.
0: Opravdu?
1: Pane, musíte jet tam?
0: Ano, musíme vyřídit jistou obchodní záležitost.
1: Víte, jak je dnes den?
0: 4. května.
1: Dnes totiž o půlnoci, v předvečer svátku svatého Jiří. Zlo! Všecko zlo má volnost. O bože milosrdný, víte vůbec, kam jedete? A co vás tam čeká? Oče naše cíla, nebo
0: co to potřebujeme? Děláte? Prosím vás, neklečte, vstaňte. No tak.
1: Neodjíždějte, prosím vás. Zůstaňte den, dva. Takový mladý, hezký. Pane, nikam nejezděte.
0: To nejde, uklidněte se, paní. No tak, co vás tak vyděsilo?
1: Tohle si pemte. Hrabě je vrolok.
0: Cože?
1: Ať vás pánu ochraňuje.
0: Pověsila mi na krk růženec. Jako příslušník anglikánské církve jsem sice vždycky podobné předměty považoval za projevy modlářství, ale v tu chvíli mi připadalo neslušné dárek odmítnout. Zjevně to myslela dobře. Píši při čekání na dostavník, který se pochopitelně zpozdil. Růženec mám stále na krku. Nevím, zda za to může ta stará žena, ale rozhodně nejsem tak klidný, jako obvykle. Vrolok. A tady je to. Vrolok srbsky. Vlkodlak upír. Ha, musím se hraběte poptat na místní pověr. No konečně. Už je tady.
2: Je. Yeah.
0: Chatrný kočár se kulíbal na velkých kožených pérech a kymácel se jako loď na rozbouřeném moři. Letěli jsme v horečném spěchu.
2: Yeah.
0: Voska se zřejmě chtěl dostat k Borgoskému průsmyku ještě před půlnocí. Na nebi visely tmavé mraky a ve vzduchu bylo cítit těžkou, tísněvou předtuchu bouře. Štěkot okolních psů, jejich táhlé vití, jakoby neseno mrazivým větrem, nám bylo v patách. Když jsme konečně vyjížděli na kraj průsmyku, voska musel prudce zastavit. Předjela nás najednou brička tažená antracitově černými koňmi. Řídil je vysoký muž. Přes velký černý klobouk mu nebylo vidět do obličeje. Jen jsem zahlédl jeho jasné, rudě zářící oči.
2: To jsou vaše zavazadla?
0: Ano!
2: Nastupte si. Here!
0: Nevíte, prosím, kolik je hodin?
2: Za pár minut bude půlnoc.
0: To mě trochu vyděsilo. S ochromujícím pocitem jsem čekal, co bude dál. Z obou stran se nad námi tyčily vysoké skály. Z nich se začalo ozývat pronikavé vití, tentokrát vlků. Začal padat sníh, jemný jako prach, a všechno kolem brzy pokryla bílá přikrývka. Koně byly čím dál neklidnější.
2: No tak, hněte se vo, no, je.
0: Za vrcholem skalního útesu vyplul měsíc. V jeho světle jsem uviděl kruh vlků s bílými tesáky a zježenou srstí. Strach mě úplně ochromil. Ale kočí pokynul rukou, vlci se rozestoupili a nechali nás projet. Zdálo se mi, že je ten podivný muž ovládá. Tu zakryl tvář měsíce velký mrak a my se ocitli v temnotě. Asi jsem na chvíli usnul a probral se, až když brička zastavila na nádvoří velkého, schátralého zámku. Z vysokých oken nepronikal jediný paprsek světla. Podivný kočí seskočil z kozlíku.
2: Buďte vítán na mém panství, pane Harkere. Vejděte svobodně a z vlastní vůle.
0: Hrabě Drákula?
2: Ano, to jsem já.
0: Ten tajemný černý kočí?
2: Trocha tajemství přece neuškodí. Pojďte dál.
0: Celá tahle cesta je od samého začátku dost podivná. Je snad obvyklé, aby advokát poslal svého koncipienta na druhý konec Evropy jen proto, aby vysvětlil cizinci, jak koupit nemovitost v Londýně.
3: Berte si, na co máte chuť. Já sám jsem už pojedl.
0: Děkuji. Abych nezapomněl, tohle je dopis, který vám posílá můj nadřízený, advokát Hawkins.
3: Vážený hrabě, velmi lituji, že mi záchvat dny nedovolil vydat se na cestu k vám. Posílám vám svého zástupce, pana Jonathana Harkera. K němuž chovám bezvýhradnou důvěru. Je mladý, energický a ve svém oboru velmi nadaný. Přivezl vám veškerou dokumentaci k vybrané...
0: Konečně jsem měl příležitost prohlédnout si tvář hraběte Drákuly. Velmi silně připomíná dravého ptáka. Úzký nos s výrazně vykrojeným chřípím, vysoké klenuté čelo, vlasy řídké kolem spánků, ostré bílé zuby přečnívají přes sitě rudé rty. Uši má nahoře pozoru hodně zašpičatilé. Nápadná je také jeho bledost.
3: Dáte si doutník?
0: Díky, hrabě.
3: Já sám nekouřím.
0: Opravdu prvotřídní tabák.
3: Berte si, kdykoliv vám bude libo.
0: Když se ke mně naklonil, zmocnil se mě hrozný pocit hnusu. Nechápal jsem, proč. Nejspíš mu páchlo z úst.
3: Jak krásně zpívají děti noci. Vydržel bych je poslouchat hodiny. Vy ne?
0: No, cestou k vám mi to úplně stačilo.
3: Vy měští lidé. Vy se prostě nedokážete vžít do pocitů lovce. Nuže, dobrou noc. Budu mimo zámek až do pozdního odpoledne.
0: Hrabě, na čem bych měl začít pracovat nejdřív?
3: Povíme si to zítra. Kam ten spěch? Hezké sny.
0: Jsem jako v Jiříkově vidění. Má drahá míno, doufám, že všechny formality vyřídím rychle a do týdne mě máš zase doma.
4: Dopis slečny Míny Mariové, slečně Lucy Westenrové, Exeter, 12. května.
5: Nejdražší Lucy, odpusť, že jsem ti tak dlouho nepsala, ale prostě jsem měla práce nad hlavu. Život pomocné učitelky je občas únavný. Celé dny se usilovně cvičím v těsnopise. Až budeme svoji, budu moci Jonathanovi pomáhat zaznamenávat jeho myšlenky a pak je přepisovat na psacím stroji. Právě jsem od ní dostala pár narychlo sepsaných řádek z Transylvánie.
0: Míno, nemusíš mít o mě žádné obavy.
5: Lucy, napiš, co je nového u tebe. Zaslechla jsem, co si o jakémsi vysokém, kučeravém muži. Tvá milující Mína.
4: Dopis slečny Lucy Westenrové, Slečně Míně Mariové, Vidby 17. května.
5: Nejdražší Míno, na letním bytě je krásně. Už se nemůžu dočkat, až mě přijedeš navštívit. Zmiňuješ-li se o vysokém kučeravém muži, bude to nejspíš ten, který mě nedávno doprovázel na vycházku ke zřícenině starého opatství.
6: Pozor, Míno, ať si nezvrtnete nohu. Opřete se o mne.
5: Je tak pozorný, Míno. Je to lékař. Zámožný a opravdu velmi chytrý. Představ si, je mu teprve 29 a už vede obrovský blázinec. Má podivný zvyk dívat se lidem přímo do očí, jako by se snažil číst jejich myšlenky. Často to zkouší na mě, ale já jsem tvrdý oříšek. Dobrou noc. Tvá Lucy.
4: Deník Jonathana Harkera, 8. května.
0: Zámek hraběte Drákuly je plný mimořádného bohatství, ale je zde také řada nedostatků. Například nikde jsem nenašel jediné zrcadlo. Abych se mohl oholit, musel jsem si vybalit své vlastní cestovní zrcátko. Dosud jsem také nikde nezahledl sluhu. Ke své velké radosti jsem ale v knihovně našel plno anglických knih a svázané ročníky časopisů a novin.
3: Zajímají vás mé knihy?
0: Vy už jste doma, hrabě? Vylekal jste mě.
3: Sbírám je už několik let. Od chvíle, kdy mě napadlo přestěhovat se do Londýna.
0: Nevadí vám, že jsem si v nich četl?
3: Jistě, že ne. V zámku si můžete dělat, co chcete a vejít, kamkoliv budete chtít. Ovšem, kromě místností, jejichž dveře jsou zamčeny. Věřte, že to má pádný důvod.
0: Chápu.
3: Víte, Transylvánie není Anglie. Naše zvyklosti vám budou možná připadat poněkud svérázné, ale nesmíte si z toho nic dělat.
0: Co kdybychom se pustili do práce? Ukážu vám plány budovy.
3: Mladí lidé stále někam spěchají.
0: No tak.
3: No dobrá, začněme.
0: Tak. Usedlost, kterou jsme vybrali podle vašich požadavků, se nachází v klidné ulici v Parfleetu. Nazývá se Carfax a je obklopena vysokou zdí z bytelných kamenů. Objekt dlouhou dobu nikdo neudržoval.
3: To je dobře.
0: Ano. Ano?
3: Pocházím totiž ze starého rodu a žít v novém domě by byla moje smrt.
0: Součástí velkého starobylého komplexu je i kaple.
3: Skvěle! Nám, transylvánským šlechticům, nedělá dobře představa, že by naše kosti měly spočinout mezi pozůstatky prostých lidí.
0: Na blízku je pouze jediný dům. Nedávno v něm ovšem byl zřízen ústav pro choromyslné.
3: Vida, už je ráno. Promiňte, příteli, je ode mne velmi bezohledné nutit vás bdít. Dopovíme si to příště.
0: Spal jsem jen několik hodin. Brzy jsem vstal, zavěsil zrcátko vedle okna a začal se holit. V tom jsem ucítil na rameni ruku.
3: Dobré jitro.
0: Jak to, že jsem hraběte neviděl? Vždyť se v zrcadle odrážel celý pokoj za mnou. Leknutím mi sjela břitva.
3: Dejte si pozor. Dejte si pozor, abyste se neřízl.
0: Na tváři mi vyskočila krůpěj krve. Když to hrabě spatřil, rozehnal se mi po hrdle. Uhnul jsem a jeho ruka se dotkla růžence, který mi v hostinci darovala ta hodná stařena. Bůh jí žehnej.
3: Kde se tu vzala tahle věc?
0: Moje cestovní zrcátko.
3: Odporná cetka lidské marnivosti. Pryčni!
0: No dovolte. Mám úplně po náladě. Co si to dovolil? Jak se teď budu bez zrcátka holit? Myslím, že jsem dosud nezahlédl hraběte za denního světla. Že by spal, když jsou jiní lidé vzhůru, a bděl, když jiní lidé spí?
3: Dnes už se do žádných úředních věcí pouštět nebudeme. Času dost.
0: Pane hrabě, já bych to zbytečně neprotahoval. Pokud vám nemovitost vyhovuje, podepíšeme smlouvu o smlouvě budoucí, já se vrátím do Londýna a veškeré další náležitosti dořešíme poštou.
3: Jste strašně hr, mladíku. Rád bych odeslal nějaké zboží na různá místa v Anglii. Přesněji řečeno, 50 beden hlíny.
0: Obyčejné hlíny?
3: Ano, k experimentálním účelům. Zítra mi poradíte, jak nejlépe na to. Mimochodem, už jste napsal domů?
0: Ano, krátký vzkaz.
3: Tak napište znovu. Sdělte svým blízkým, že tu setrváte ještě měsíc.
7: Tak dlouho? Co tu budu takovou dobu dělat?
3: Váš zaměstnavatel se zavázal, že ke mně pošle člověka, který mi bude plně k dispozici. Nutný čas jsem nestanovil. Je tomu tak?
0: Hrabě mi dal jasně najevo, že jsem jeho zajatcem.
3: Prosím vás, abyste se ve svých dopisech nezmiňoval o ničem jiném, než o našich obchodních záležitostech. Vaše přátelé potěší i pouhá zpráva, že jste zdrhav a že se těšíte, až se s nimi setkáte.
0: Je naprosto nepochybné, že mé dopisy bude číst. Musím napsat Míně těsnopisem. Doufám, že ho hrabě neovládá.
3: A teď mě omluvte. Než odejdu, chci vás důrazně varovat. Neukládejte se ke spánku nikde jinde, než ve své ložnici. Tento dům je starý a mnohé pamatuje. Mohly by se vám zdát zlé sny.
5: Nejdražší Vilhelmíno, musím ti to honem napsat, nebo se snad zblázním radostí. Požádal mě o ruku. Jen si to představ, chce si mě vzít. Není to fantastické. Ten muž, o kterém jsem ti psala v minulém dopise. Doktor John Seward. Slyšíš, jak to jméno krásně zní? John Seward. Co ti mám o něm povědět? Šéf blázince s pevnou bradou a hladkým čelem. Zdá se mi, jako by uplynul jen zlomek vteřiny od chvíle, kdy vešel do mého pokoje, objal mě a políbil. Tvá milující Lucy.
4: Deník Johna Sewarda nahrávaný na fonograf. Parfleet 25. května.
8: Lucy mou nabídku přijala s roztomilým vzrušením. Mírně se červenala a drobonce zadrhávala v řeči, ale slušilo jí to snad ještě víc než kdykoliv jindy.
5: Oh, napřed byste měl dokončit svou vědeckou práci, Johnny. Nemůžete přece kvůli mně zanedbávat své pacienty.
9: Snad po mně nechcete, abych dal chovancům ústavu v Parfleetu přednost před svou nastávající.
5: To jistě ne, ale víte, od malička trávím prázdniny na letním bytě ve Whitby. Ale to se za mnou má přijet moje nejmilejší kamarádka Mína. Myslím, že už s tím počítá.
8: Domluvili jsme se tedy, že svatbu odložíme na podzim, až dokončím výzkum psychotických poruch. Nejvíce materiálu ke studiu mi poskytuje pacient Ronald Renfield. 50 let, mohutná fyzická síla, chorobná vznětlivost, potenciálně nebezpečný typ. Trpí utkvělou představou, které nemůžu přijít na kloub.
4: Deník Jonathana Harkera, 16. května.
0: Jak dlouho tady budu ještě trčet? Co po mně hrabě vlastně chce? Kdyby se aspoň odtud dalo nějak dostat. Jenže zámek stojí na vysoké skále na okraji hluboké strže. Ledažeby. Vyhlédl jsem z okna a spatřil hraběte. Jeho tělo se sunulo po stěně, hlavou dolů slézal zámeckou zeď nad propastí. Plášť měl rozprostřený kolem sebe jako velká křídla. Prsty na rukou i nohou se zachycoval kamenných výčnělků, ze kterých zub času vydrolil maltu. Sunul se s neuvěřitelnou mršností stále hlouběji. Využil jsem toho, že opustil zámek a rozhodl jsem se trochu porozhlédnout. Zkoušel jsem jedny dveře po druhých. Všechny byly zamčené. Až na jedny na samém konci chodby. Ocitl jsem se ve velkém pokoji. Sálala z něj taková opuštěnost, až mě zamrazilo. Všechno pokrýval nános prachu. Posadil jsem se do křesla a začal těsnopisem psát deník. Po chvíli mě zmohl spánek. To, co následovalo, bylo tak překvapivě skutečné. Nemohu uvěřit, že to byl jen sen. Záhadné varování hraběte. Milosrdný Bože, dej, abych si zachoval rozvahu. V měsíčním světle se vynořily tři dívky. Měly velké, pronikavé oči, jakoby červené. Byly úchvatné.
10: Podívejte. Ten je hezký. takový mladý. Kdo je to?
11: Bude v něm spousta čerstvé krve.
0: Bílé zuby jen zářily uprostřed smyslně rudých hrtů jako perly. Pocítil jsem palčivou touhu, aby mě ty rty políbily. Není správné, že si zapisuji i toto. Vždyť jednoho dne by si to Mína mohla přečíst a způsobilo by jí to bolest. Je to však pravda.
11: Tak běž, jsi nejstarší, sestro. Máš právo začít.
12: Je tak krásný.
11: A silný. Bude tu dost polibků pro nás, pro všechny.
0: První dívka se nade mnou sklonila. Byla smyslná. Tak vzrušující a zároveň odpudivá.
12: Pojď ke mně.
0: Olízla si rty jako zvíře. Až jsem v měsíčním světle viděl odlesk slin na šarlatovém jazyku.
13: Jak se ho opovažujete dotknout? Patří mně.
11: Chceme ho líbat. Máme na něj chuť.
10: Má tak mladou krev.
13: Řekl jsem, je můj. Až přijde čas.
11: A my máme zůstat na suchu.
13: Něco jsem vám přinesl. Podívejte se do toho pytle.
11: Co pak to tam máme?
10: Děcko.
13: To vám pro dnešek musí stačit.
11: Jedno malé děcko pro nás tři?
13: Zmizte už.
0: Byli pryč. Rozplynuli se v měsíčním světu. Omdlel jsem hrůzou.
4: Deník Míny Mariové. 1. června.
5: Lucy mě čekala u vlaku a moc jí to slušelo. Whitby je opravdu kouzelné. Přímo nad městem se tyčí rozlehlá zřícenina opatství. Je tu spousta půvabných romantických zákoutí a překrásná vyhlídka na přístav i celý záliv. Lucy mi v jednom kuse povídá o své chystané svatbě. Trochu mě to rozesmutňuje. Nemám totiž žádné nové zprávy od Jonathana. Doufám, že se mu nestalo nic zlého.
4: Záznam Johna C. Warda, 2. června.
8: Čím víc Renfielda poznávám, tím víc mě zajímá. Jeho nejlepší vlastností je láska ke zvířatům, ale projevuje ji dost podivným způsobem. Teď právě chytá mouchy. Má jich už takové množství, že jsem mu to musel vytknout.

0: Nezdá se vám, Renfielde,
1: pane doktore,
0: že to s těmi mouchami trochu přeháníte?
1: Povolíte mi 3 dny, pane doktore. Všechny je odstraním.
0: No. Dobrá, ale jen 3 dny.
1: Hodnej, pan doktor. Spolehněte se, pane doktore.
2: 8. června.
3: Pro změnu začal chovat v krabici pavouky. Krmí je mouchami. Jejich počet už znatelně poklesl.
2: 15. června.
3: Renfieldovi pavouci jsou už stejně na obtíž jako jeho mouchy.
1: Tak, no vidíš, co pro tebe mám? No jo, tak, hopla. No jen si dej, kamaráde. To je dobrá muška, že jo?
0: Renfielde, ti pavouci musí jít pryč.
1: Ale já myslel, že vám vadí jen mouchy. A ne pavouci.
0: Tuhle havěť tu chovat přece nemůžete, pochopte to.
1: 3 dny, pane doktore. Jen 3 dny.
3: Když jsem byl na odchodu, vlétla do pokoje vypasená masařka. Chytil ji, několik vteřin ji vzrušeně držel mezi palcem a ukazováčkem, pak ji strčil do úst a snědl.
0: Pro boha, přece nemůžete jíst masařky.
1: Je to velmi chutné a zdravé. Je to život, plno života.
3: Zvláštní. Musím sledovat, jak se bude zbavovat svých pavouků.
2: 18. června.
3: Renfield si pořídil vrabce a trochu si ho ochočil. Není těžké uhádnout čím. Pavouků je už podstatně méně. Ty zbylé ovšem dále vydatně krmí mouchami, které láká do pokoje na vlastní jídlo.
2: 30. června.
3: Děláme pokroky. Můj pacient má teď úplnou kolonii vrabců a jeho mouchy a pavouci jsou už skoro všichni zdecimováni.
1: Pane doktore? Pane doktore?
0: Ano?
1: Mohl bych vás požádat o laskavost?
0: Jistě. Oč jde?
1: Kotě. Rozkošné, malé, hladonké, hravé koťátko, se kterým bych si mohl hrát a které bych mohl cvičit a krmit.
0: Aha. Poslyšte, a nechtěl byste spíš kočku?
1: Ano, moc bych chtěl kočku, kočičku. Bál jsem se, že byste mi kočku nepovolil, proto jsem poprosil jenom o to koťátko.
0: No tak já si to ještě rozmyslím.
2: 5. července.
3: Navštívil jsem Renfielda časně ráno. Právě sypal na okno cukr. Zřejmě se zase pouštěl do chytání much.
0: Kde pak máte svoje vrabčáky?
1: Frr, uletěli. Všichni uletěli. Jsou fuč.
0: Aha.
3: Po pokoji poletovalo několik pírek a na polštáři byla kapka krve. Dopoledne mi ošetřovatel oznámil, že se Renfieldovi udělalo nevolno a zvrátil spoustu peříček. Dal jsem mu silné narkotikum, aby tvrdě spal, a vzal si jeho zápisník. Teď je mi jasné, že mám co dočinění se zoofágním maniakem. Jeho touhou je pozřít co největší počet životů.
1: Musím dát mnoho much jednomu pavoukovi a mnoho pavouků jednomu ptáku. Rozumíte?
3: Kdybych tak tušil, jak hodlá postupovat dál. Za kolik životů mu asi tak stojí člověk?
2: Deník Jonathana Harkera, 25. června.
4: Hrabě mě zamyká v mém pokoji. Nemám vůbec žádnou šanci poslat odtud jakoukoliv zprávu. Před chvílí jsem ho zahlédl, jak se zase souká pozdě ze svého okna. Slézal mrštně jako ještěrka. Přes rameno měl pytel, který nedávno předhodil těm strašlivým ženám. Ach, jak jen uniknout z tohoto úděsného zajetí.
5: Netvore! Vrať mi dítě! Netvore! Vrať mi dítě!
4: Na nádvoří stála žena, vlasy rozcuchané, ruce tiskla k srdci.
5: Co jsi udělal s mým dítětem?
4: ani nevykřikla. Zanedlouho se vlci odloudali pryč. Milosrdný bože, v životě jsem nezažil něco tak příšerného. Nemůžu tady nečinně sedět a čekat. Musím prozkoumat Drákulu v pokoji. Existuje jen jedna možnost, jak se tam dostat. Tak jako on. Pozdě. Je to zoufalý pokus, ale co mi zbývá? Ach, Míno, kdybys mě teď viděla. Ta strašlivá hloubka pode mnou. Ne, ne, ne, nesmím se tam dívat. To okno je pořád tak vysoko. Naštěstí ho hrabě nezavřel. Pokoj byl prázdný. Všechno pokrývala vrstva prachu. Zkoušel jsem se dostat ven na chodbu, ale všechny dveře byly zamčené a nikde žádný klíč. Ale ty poslední, těžké dveře v rohu. Ocitnul jsem se nad točitým schodištěm. Vedlo do temné chodby ústící v rozvalinách staré kaple. Podlaha byla nedávno překopána a hlína uložena do velkých dřevěných beden. Bylo jich tam celkem 50. A v jedné z nich, bože chraň a nedopusť, ležel na čerstvě nakopané hlíně hrabě. Oči měl otevřené a strnulé, rty rudé, ale žádný dech, žádný náznak života. Ležel tam jako odporná, přejedená pijavice. Tomuhle tvoru tedy napomáhám přestěhovat se do Londýna, aby tam mohl ukájet svou touhu po krvi.
2: 30. června.
4: Večer mě hrabě navštívil.
6: Musíme se rozloučit. Zítra odjíždíte.
4: Proč nemůžu odjet už dnes večer?
6: Protože jsem musel kočího i koně poslat pryč.
4: Můžu jít pěšky, nevadí mi to.
6: A vaše zavazadla?
4: Nezáleží mi na nich. Můžu pro ně poslat později.
6: Vy, Angličané, máte úsloví, které je blízké mému srdci, protože vyjadřuje to, čím se řídíme my, bojaři. Při příchodu hosta uvítej, při odchodu ho nezdržuj. Přece nebudete setrvávat v mém domě proti své vůli, i když musím přiznat, že mě vaše náhlá touha odejít mrzí.
4: Pane hrabě...
6: Pojďme tedy.
4: Myslím, že veškeré povinnosti spojené s koupí domu...
6: Ano...
4: I s odesláním vašich zavazadel do Londýna jsem splnil.
6: Přesně tak.
4: Navíc doma na mě netrpělivě čeká moje snoubenka.
6: Tak, tady jsou dveře ven. Jděte, jste volný. Snad se jich nebojíte. Na co čekáte? Jonathane Harkere, proč nejdete?
4: Ne. Zavřete ty dveře!
7: Takový mladý a tak hezký.
8: Sestry, nezajdeme ho navštívit.
9: Já se na něj tolik těším.
8: Můžu jít první já? Ne, ne, já půjdu první.
10: Zpátky! Zpátky, slyšíte? Řekl jsem, že je můj. Jen můj.
4: Musíme pryč. Slézt pozdě dolů je šílenství, ale musím se o to aspoň pokusit. Vylezu oknem. Skála je příkrá a propast do hluboká. Ale na jejím dně může člověk alespoň spát jako člověk. S Bohem, Míno!
2: Deník Míny Mariové, 26. července.
11: Žádné zprávy od Jonathana. Velmi mě to zneklidňuje. Navíc Lucy zase trpí somnambulismem.
12: Musíš mi poradit se střihem šatů, Míno.
13: Spí, Lucy. No tak, už byla půlnoc.
11: Upozornila mě na to její matka a dohodli jsme se, že budu na noc zamykat dveře našeho pokoje. Lucy musí být šíleně zamilovaná, protože o svatbě mluví i ze spaní.
12: Pořád se nemůžu rozhodnout, jestli s volány nebo s výživkou.
13: Tiše. Lehni si do postele.
12: Tyl už asi vyšel z módy, viď? Satén bude lepší.
13: Zavři to okno, Lucy. Venku je chladno.
2: 6. srpna.
11: Stále žádné zprávy. To napětí začíná být nesnesitelné. Kdybych věděla kam, hned bych se zbalila a jela za Jonathanem. Lucy je čím dál bledší. Rybáři říkají, že se na nás dnes v noci přižene bouře.
2: Daily Telegraph, 9. srpna. Okolnosti provázející záhadné ztroskotání lodi Demeter za včerejší bouře poblíž Whitbyského přístavu jsou snad ještě pozoruhodnější než případ sám. Loď z Varny vezla jediný náklad, velké dřevěné bedny naplněné hlínou. Případ vyvolal velký rozruch, neboť na palubě byl nalezen mrtvý kormidelník. Muž byl silným provazem připoután ke kormidelnímu kolu za ruce. Kolem zápěstí měl uvázán růženec. Z lodi vyskočil na břeh velký pes. Mnoho členů spolku pro ochranu zvířat ve Whitby by se ho rádo ujalo, ale ke všeobecnému zklamání se zaběhl a není k nalezení. Pozor! Pes může být nebezpečný. Deník lodi Demeter. Z Varny do Whitby 6. července.
4: Od této chvíle si povedu přesné záznamy, neboť se na lodi dějí podivné věci. Kotva zdvižena dnes v poledne. Náklad? Bedny s hlínou. Posádka? 5 lodníků, 2 důstojníci, kuchař a já, kapitán.
2: 14. července.
4: Posádka je zřejmě něčím vystrašena. Chlapi o tom nechtějí mluvit. Prvnímu důstojníkovi jenom řekli, že se něco děje a pokřižovali se.
2: 16. července.
4: Ráno ohlásil první důstojník, že zmizel jeden člen posádky.
2: 17. července.
4: Mezi posádkou se začíná šířit panika.
14: Kapitáne?
15: Ano?
14: Na palubě je cizí muž. Vysoký a hubený.
15: Nesmysl!
14: Sám jsem ho viděl. Prošel přes palubu a zmizel beze stopy.
4: Prohledali jsme důkladně celou loď. Neobjevili jsme nic.
2: 24. července.
4: V noci jsme přišli o dalšího muže. Zmizel. Skončil stráž stejně jako ten první a nikdo už ho nespatřil. Posádka je bez sebestrachy.
2: 2. srpna.
4: O půlnoci jsem šel vystřídat kormidelníka, ale nenašel jsem ho. O dalšího muže míň. Zbyli jsme jen já a první důstojník. Patrně jsme už minuli do Verskou úžinu. V téhle mlze, která jakoby plula s námi, nás může řídit pouze Bůh. A ten nás patrně opustil.
2: 3. srpna.
4: Právě ke mně přiběhl první důstojník.
16: Je to tady. Teď už to vím. Včera v noci jsem to zahlídl. Vypadá to jako vysoký, hubený muž, bledý jako smrt. Stálo to na přídi a hledělo dopředu. Připlížil jsem se k tomu a vrazil do toho nůž, jenže ten tím projel, jako by to byl vzduch. Ale je to tady. A já to najdu. Třeba je to v podpalubí v jedné z těch beden. Podívám se tam.
4: Sestoupil do podpalubí. Záhy se odtud začalo ozývat bušení. Snad se vrátí klidnější. Práce mu jen prospěje.
16: Zachraňte mě. On je tady. Už znám to tajemství.
2: 4. srpna.
4: Celou noc jsem strávil u kormidla. A pak
15: jsem to spatřil. Jeho. Bůh mi odpust. První důstojník měl pravdu, když skočil přes palubu. Je lepší umřít jako člověk. Jenže já jsem kapitán a nesmím opustit loď. Přivážu si ruce ke kormidlu a na krk pověsím růženec. Toho se on neodváží dotknout. Tak zachráním svou duši i čest.
2: Deník Míny Mariové. 11. srpna, 3 hodiny v noci.
11: Nespím. Jsem příliš rozčílená. Co se mě probudilo? Najednou jsem pocítila strašnou úzkost. Lucino lůžko bylo prázdné a dveře otevřené, ale já přece zamykala. Vzala jsem si šál a vyběhla Lucy hledat. Podle toho, že odešla jen v noční košili, nemohla být daleko. Proběhla jsem celé město. Naštěstí jsem nikde nepotkala žádnou živou duši. V úzkém pruhu jasného měsíčního světla se na skále nade mnou nořil ze tmy kostel a hřbitov. Pak jsem ji uviděla. Její útlá postava se bělala na naší oblíbené lavičce. Běžela jsem k ní. Z dálky se mi zdálo, že za lavičkou stojí cosi černého a sklání se nad ní.
17: Ne, já nechci. Nechte mě, prosím. Ne.
11: Zahlédla jsem bledou tvář a rudě žhenoucí oči. Když jsem ale přiběhla blíž, nebyla po té zvláštní bytosti ani stopa.
18: Lucy, co tu děláš? Vstávej, prosím tě.
17: Je mi taková zima.
18: Pojď, vezmi si moji šálu.
17: To jsi ty, Míno.
18: Připnu ji sponou tak, aby se ti nesvezla z ramen.
17: Kde je John? Proč tu není?
11: Ruce se mi chvěly tak, že jsem nebyla dost obratná. Patrně jsem Lucy zranila zapínacím špendlíkem. Nejspíš jsem jí propíchla na krku kůži skrz naskrz. Na límečku u košile má malou kapku krve.
17: Nech mě tady, Míno.
18: Musíme jít okamžitě domů, Lucy.
17: Neřekneš to nikomu. Slib mi to. Ani mamince, ne, prosím.
18: Neřeknu.
17: Byl to sen, anebo nebyl? Jen si mlhavě vzpomínám na něco dlouhého a temného s rudýma očima. Pak mě obklopilo cosi sladkého a zároveň trpkého. Připadalo mi, že klesám do hlubokých zelených vod. Všechno se vzdalovalo, jako by má duše opouštěla tělo.
11: Při pomyšlení na slabé srdce Lucyny matky jsem slíbila, že budu mlčet. Uložila jsem nás obě do postele, zamkla jsem dveře a klíč si uvázala k zápěstí. Nad mořem začíná svítat.
2: Dopis advokátní firmy Hawkins a Harker stěhovací firmě Carter a spol. Londýn. Vážení pánové, v příloze vám zasíláme dodací list na zásilku, kterou tvoří celkem 50 beden obyčejné hlíny k experimentálním účelům. Doručte ji laskavě i hned do Carfaxu a složte ji v kapli patřící k usedlosti. Nepokládejte prosím za porušení obchodní zdvořilosti naši žádost o všemožné urychlení celé záležitosti. V dokonalé úctě zástupce firmy Jonathan Harker.
11: Zase jsem se v noci probudila. Lucy seděla na lůžku a ukazovala k oknu. V měsíční záři se za sklem třepotal velký netopír a kroužil kolem. Jednou přiletěl hodně blízko. Pak se mě nejspíš polekal a odletěl směrem k opatství. Stále žádné zprávy od Jonathana. Lucy slábne den ze dne. V noci přechází po pokoji a vysedává u otevřeného okna. Jí dobře. Je na čerstvém vzduchu, tak proč takhle schází? Ranky na jejím krku se nezhojily. A jsou možná ještě větší. Myslím, že by to měl vidět lékař.
2: Dopis sestry Agáty z nemocnice svatého Josefa v Budapešti slečně Vilhelmíně Mariové. 17. srpna.
19: Vážená slečno, píši vám na přání pana Jonathana Harkera, který sám nemá dost sil psát. Je v naší péči téměř 6 týdnů. Měl prudký zápal mozkových blan. Požádal mě, abych vám tlumočila jeho pozdravy a ujištění, že všechny uložené úkoly splnil. Se srdečnými pozdravy a s požehnáním, vaše sestra Agáta.
20: Ten můj drahoušek byl nemocný, proto nepsal. Zítra jedu za ním.
3: Večer nastala u Renfielda náhlá změna. Asi k 8 hodině se začal chovat neklidně a čenichat po pokoji jako ohař po stopě.
21: Co chcete, doktore?
22: Jak se dnes cítíte, pane Renfielde?
21: S vámi mluvit nechci. Mistr je na blízku. Jděte pryč. No tak jděte!
22: Poslyšte, a co vaši miláčkové? Kde pak jsou?
21: Čertu s nimi. Ani zamát mi na nich nezáleží.
22: Vám nezáleží na vašich pavoucích?
21: Než přijde nevěsta, všichni pokukují po družičkách. Ale pak? Koho by pak zajímali družičky?
22: Asi jsem vás dobře nepochopil.
21: No, to je vaše věc. Jděte už. Jděte!
3: Ve 2 hodiny v noci Renfield rozbil okno a utekl. I hned jsme ho začali pronásledovat. Je to nebezpečný pacient. Nesmíme ho nechat volně pobíhat po okolí. Zahlédnul jsem, jak přelézá vysokou zeď, která odděluje zahradu léčebny od sousední usedlosti zvané Carfax. Našli jsme ho, jak se tiskne ke starým kovaným dveřím kaple. Když jsme k němu přiskočili, bránil se jako tygr.
21: Přišel jsem na vaši výzvu, mistře. Jsem vaším otrokem a vy mě odměníte, protože vám budu věrný. Už dlouho se vám kořím. A teď, když jste nablízku, čekám na vaše rozkazy. A vy na mě jistě nezapomenete, až budete rozdělovat své lahutky.
23: Co je to? Pusťte mě!
21: No tak nechte to!
23: Budu trpělivý, mistře. Budu trpělivý. Přichází to!
24: Má nejdražší míno. Posílám ti miliony polibků. Kéž by si už byla doma i se svým Jonathanem. Mně se daří celkem dobře. Jen mě stále pobolívá hlava a cítím se slabá.
22: Miláčku, mám dojem, že jste zřetelně zhubla.
24: Není to pravda. Johnovy obavy jsou přehnané. John přerušil na pár dní svou vědeckou práci a přijel mě navštívit. Chodíme spolu na procházky, jezdíme na koni a já ho miluju čím dál víc. Jen před ním nechci dávat najevo, že mi něco schází. Určitě by mě chtěl léčit. Naše svatba se koná 28. září.
2: Deník Miny Harkerové. Budapešť 24. srpna.
25: Svého miláčka jsem našla strašně bledého, vyhublého a zesláblého. Je z něho úplná troska. A vůbec si nepamatuje, co se v posledních dnech přihodilo. Utrpěl patrně nějaký strašný otřes.
26: Vy jste jistě slečna Mina, vidíte?
27: Ano, sestro Agáto. Jak je na tom?
26: Stále mluví o vlcích, o krvi, o přízracích a démonech.
27: Bože.
26: Dbejte na to, aby ho nic nerozrušilo.
27: Jak se k vám vlastně dostal?
26: Nějací lidé ho našli v lese. Byl vyčerpaný, vyhladovělý, měl vysokou horečku a blouznil.
27: Ale co se mu tedy stalo?
26: To ví jenom Bůh všemohoucí.
27: Pozor, probouzí se.
21: Míno, moje drahá.
27: Jonathane, lásko.
21: To je dobře, že jsi tady. Byla bys tak hodná a podala mi plášť. Mám v kapse svůj deník.
27: Nesmíš se unavovat, miláčku.
21: Ne. Tohle je vážná věc, Míno. Poslouchej mě. Znáš moje názory na důvěru mezi manželi. Nic si nemají zatajovat. Nic před sebou skrývat. V tom deníku je moje tajemství.
27: Jonathane, raději si odpočin.
21: Naším sňatkem chci začít nový život, Míno.
27: Ale...
21: Vezmi si ten zápisník. Záleží na tobě, jestli ho budeš číst. Já chci zapomenout.
25: Poprosila jsem sestru Agátu, aby nám představená dovolila dnes odpoledne uzavřít sňatek. Jonathan se posadil na lůžku, za záda mu narovnali polštáře. Jonathan své ano pronesl pevným, zvučným hlasem. Pak jsem vzala jeho zápisník, převázala ho modrou stužkou, kterou jsem měla kolem krku, a uzel jsem zapečetila. Tak toto zůstane po celý náš život jako viditelný důkaz naší vzájemné důvěry.

0: Tak tedy končí první část třídílné rozhlasové podoby románu Hrabě Drákula. Přeložil Tomáš Korbař, dramatizace Jitka Škápíková, dramaturg Jiří Hubička. Účinkovali Vladimír Dlouhý, Kamil Halbich, Jana Striková, Jiří Dvořák, Zuzana Kajnarová, Ivan Trojan, Petr Pelcer, Luba Skořepová, Andrea Elsnerová, Klára Sedláčková-Oltová, Denisa Nová, Eva Kodešová, Ivan Řezáč, Martin Zahálka, Jitka Sedláčková a Kajetán Písařovic. Technická spolupráce zvuk Tomáš Špála, záznam a střih Jitka Kundrumová, zvuková spolupráce Ladislav Železný, produkce Jana Knapová. Příběh natočil v roce 2010 režisér Petr Mančal. A já připomínám, že jeho druhou část vysíláme příští neděli ve 20 hodin tady na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Tak to byla repríza pořadu Mám rád ze 6. července roku 2019. Vzpomínat na Miroslava Žbirku a na jeho pořad budeme opět příští neděli v 21 hodin tady na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Povídat si budu s ředitelkou nadace Tomáše Bati, lektorkou a spisovatelkou Gabrielou Končitíkovou. Čím jí osobnost Tomáše Bati oslovila natolik, že jí zasvětila velkou část svého profesního života? Který z receptů Marie Baťové jí zachutnal nejvíce? A jak na ní zapůsobila nová inscenace letní scény Muzea Kampa, muzikál Klan Baťa? Nejen na to se budu ptát spisovatelky a ředitelky nadace Tomáše Bati Gabriely Končitíkové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: A pro ty nejbližší chvíle nedělního večera tu, přátelé, pro vás máme 15. závěrečnou část seriálu podle knížky Stephena Kinga Noční můra Dennyho Coghlina. I dnes nám bude číst Martin Finger.

Pokud Gilbert nepracuje na případu a s tím je kvůli Elle Davisové konec, chodí si lehnout každý večer o 9:30. Podle toho, co se dočetl na internetu, by to měla být nejzdravější hodina, ale dnes nedokáže usnout. Jen dnes? Kéž by. Od chvíle, kdy se dozvěděl, že za vraždu Ivon Vickrové a dvou dalších dívek zatkli cestujícího instalatéra Andrewa Iversona, si dokázal jen párkrát lehce zdřímnout. Kdo je v tom všem největší padouch? Frank Gilbert. A kdo je největší břídil? Frank Gilbert. 20 skvělých let, půl tuctu vyznamenání, všechno spláchnuté do kanálu. Vše, čemu obětoval svůj život, je pryč. Jeho jméno je špinavé. Po 90 minutách převalování odhodí přikrývku a vstane. Potřebuje se projít a potřebuje počítat. Jestli to neudělá, zblázní se. Dostaví se myšlenka na zbraň v ústech a je přitažlivá, ale kdyby ji poslechl, Coughlin by dosáhl definitivního vítězství. A Ella. Ella a její zbytečně jsme pronásledovali nevinného, protože jsme nedokázali uvěřit. Takový nesmysl. Nemluvě o té šikaně v pondělí ráno. Měli snad zahodit roky policejní práce založené na faktech jen proto, že se údržbáři ze střední školy něco zdálo? Jako policista následujete logiku. Vždyť to dává smysl. Copak se svět zbláznil? Ella věřila, že ji zabil. Pronese, když vyjde z domu do horké letní noci. Věřila tomu stejně jako já. Kráčí v pantoflích po West Sixth Street, všude zavřeno a tma. Projde kolem restaurace Six Mile Chop House a bytového domu Alvadora, kde jednou zatýkal vraha, který si nyní odpikává spravedlivý trest v Eldorádu. Dojde až k nájezdu na dálnici 40. Počítá kroky. Dostal se až na 154, tedy 11 935 při postupném sčítání. Pak ho osvítí náhlé porozumění. Logické porozumění. Dívka ve Wyomingu utekla Andrewovi Iversonovi.

0: utekla z jeho malé instalatérské a topenářské dodávky? Ano, to Jalbert přijímá. Zabil Andrew Iverson dvě další dívky, jednu v Illinois a druhou v Missouri? To také akceptuje. Měl Andrew Iverson ve své tašce s trofejemi dva přívěsky z náramku nebohé slečny Yvonne? Dobře, řekněme, že je měl. A řekněme, že mu je tam dal Danny Coughlin. Jakmile to očistíte od těch ezoterických žvástů, dává to dokonalý smysl. Ella ať si věří těm nesmyslům, ale Jalbert jim nevěřil a nikdy nebude. Následuj vědu, následuj logiku. Coughlin a Iverson se znali, je si tím jistý, je to logické. Jalbert také ví, že poctivou policejní práci, která by byla nutná k odhalení jejich spojení, nikdo neudělá. Proč by se o to vyšetřovatelé KBI vůbec snažili, když dostali všechno úhledně zabalené i s mašličkou? Když z toho Danny Coughlin nejspíš vyjde jak hrdina, který se pouze snažil splnit svou občanskou povinnost. Jasnovidný hrdina. Jalbert stojí, pozoruje auta, která takhle pozdě v noci projíždějí po dálnici 40, a v hlavě má jedinou otázku. Držel slečnu Yvonne Iverson, když jí Coughlin znásilňoval? Nebo ji držel Coughlin a Iverson provozoval tu špínu? Byli by první takový zabijácký tým? Samozřejmě, že ne. Už takové byli. Ian Brady. A Myra Handleyová. Kenneth Bianchi. A Angelo Buono. Dick Hickok. A Perry Smith. Ti dokonce tady v Kansasu. Po ulici přejede auto a mladý hlas zahlaholí. Hej, tatíku, jsi tady v pyžámu? Ozve se posměšný smích. Jalbert si toho nevšímá. Dává si dohromady jednotlivé dílky, jako když skládal klasické filmové plakáty, a všechny pasují k sobě. Iverson zavolal Coughlinovi, když kdesi poblíž Guess and Go na jihu nabral nebohou slečnu Yvonne a zeptal se, jestli by si Coughlin nechtěl trochu užít. Jakmile skončili, Coughlin sundal několik přívěsků z náramku nebohé slečny Yvonne a řekl Iversonovi, řekl mu, na, vezmi si je, zamumlá Jalbert, ať se máš na co koukat, až si ho budeš honit. Žádné keci o snech. Jen tvrdá logika. Coughlin si řekl, nejen, že si užiju znásilňování a vraždění, ještě budu slavný, protože ji najdu. Dává to dokonalý smysl, božský smysl. Protože Coughlin od začátku věděl, že ten směšný anonymní hovor vystopují. Jak by to mohl nevědět? Jalberta napadne, teď už se vrací domů a na počítání zapomněl. Že by mohl ve vyšetřování pokračovat sám. Trochu se v tom pohrabat, zjistit, kde se protnul Coughlinův a Iversonův život. Možná ve škole. Potom si psali e-maily a SMSky. Iverson zabil ještě další. Coughlin nejspíš také. Nejspíš? Zcela jistě. Ale musí být realista. Nemá zdroje na to, aby se pustil do takového vyšetřování a i kdyby měl, přitáhl by na sebe pozornost a oni, KBI, novináři, by mu to zakázali. Co tedy zbývalo? Kam se poděla spravedlnost pro nebohou slečnu Yvonne? Kdo se jí zastane? I to je Jalbertovi naprosto jasné. Bude se muset o Dannyho Coughlina postarat sám. Ještě dnes v noci. Zítra ráno bude nemocnice, kde se Coughlin zotavuje, plná lidí, ale k ránu tam bude největší klid. Coughlina ani nikdo nehlídá. Proč také, když si ti slepí idioti z KBI myslí, že je vrah nebohé slečny Yvonne připoután ke své vlastní nemocniční posteli ve Wyomingu? Coughlin je přece hrdinný jasnovidec. Doma se Jalbert převlékne do džín a černého saka, které nosil do práce. Na opasek si připne odznak, což je technicky vzato proti pravidlům, jelikož je v důchodu, ale pomůže mu to, kdyby se někdo z noční směny vyptával. přidá k tomu ještě služební zbraň. Ve 2:45 ráno hraje Charles Beeson, zřízenec ve druhém patře regionální nemocnice, na mobilu Fruit Ninja. Čako, čako! Otočí se a překvapeně zírá na Dennyho Coughlina, který klopítá k němu. Nemocniční andělíček se mu třepotá kolem kolenou. Je bosý, jednou rukou se drží za břicho. Po tvářích mu tečou slzy. Jsou to slzy bolesti, ale také hrůzy. Pane Coughline, nesmíte vstávat z postele, dokud vám to lékař... Mobil, zasýpá Denny. Mluví chraptivě a sotva oddechuje. Mám ho v šuplíku, ale baterie je vybitá. Prosím vás, musím si ho nabít. Musím si zavolat. Když usínal, tolik ho to nebolelo, ale cesta chodbou bolest probudila. Zašklebí se a málem upadne. Čak ho obejme jednou rukou, ale to nestačí. Zvedne ho do náruče a nese ho zpět do pokoje. Jakmile je v posteli, Čak mu podá vlastní telefon. Tu máte, jestli je to důležité, zavolejte si z mého. Denny zavrtí hlavou, vlasy se mu lepí na čelo, po tvářích mu stéká pot. Potřebuju své kontakty. Mám její číslo v kontaktech. Budou stačit i 2%. Ten hovor je důležitý. Zatímco se Dennyho telefon nabíjí na sesterně, Jalbert jede po Route 56 směrem ke Great Bendu. Po státovce by to bylo kratší, ale na 56 je menší pravděpodobnost, že narazí na dálniční hlídku, což by nerad, protože je ozbrojený. Podle navigace by mu cesta z Lawrence měla trvat asi 3,5 hodiny, kdyby dodržoval rychlost, ale protože je dálnice v tuto noční dobu prakticky prázdná, jede 140. Než vyrazil, bylo skoro 00:30, očekává, že tam bude na nejvýš ve 3. 150 minut, to je 1:17 v postupném součtu. 3 sice zbudou, ale kdo by to počítal? Je zásadní, aby Coughlina potkala spravedlnost, již by jinak unikl. Nic mu nesmí stát v cestě. Bude to jeho definitivní oběť, kterou zachrání všechny dívky a ženy, jež by Coughlin jinak mohl potkat. Předplacený telefon, z něhož zavolal Andersonovi, leží na centrální konzole auta. Než naposled odjel z domova, přednastavil na něm číslo na Great Bendskou policii. Zavolá tam 14:45, aniž spustí oči z kuželů světla před sebou. Nemá sebou vokodér, přes který volal Andersonovi, takže když to noční dispečer vezme, policie Great Bend, co pro vás mohu udělat? Jalbert nasadí lehce vyšší hlas. Doufá, že zní jako dospívající kluk, ale tolik na tom nezáleží. Tak jako tak zareagují. Na takovéto telefonáty musí reagovat. Na střední škole je bomba, velká. Dojde k tomu ve chvíli, kdy začnou přicházet studenti. A pak z něho jen tak vyletí 3. Pane, odkud volá 3 bomby? Zaimprovizuje rychle Jalbert. 3. Chtějí zničit celou školu. Pane, Jalbert ukončí hovor. Vyhodil mobil z okénka, aniž zpomalí. Možná ten mobil najdou a pokud ano, objeví na něm jeho otisky. Ale to je jedno, stejně se z této akce nevrátí a bude to pro něho úleva. Když Chuck přinese Dennymu mobil, je na něm 5%. To by mělo stačit. Poslouchejte mě, Chucku. Chci, abyste sehnal noční sestry. Karen a tu druhou, tu blondýnu, nevím, jak se jmenuje, a šel s nimi do prvního patra. Co? Proč? Vězte mi, nemáte moc času. Denny pohlédne na hodiny na svém nočním stolku. 9:10. Čak stále stojí ve dveřích a mračí se na něho. Běžte, je to otázka života a smrti, nedělám si legraci. Nemáte reakci na léky proti bolesti, že ne? Víra, pomyslí si Denny, je to jen o víře. Ne snad? Ne, první patro, všichni, tak jako tak bude za hodinu po všem. Do té doby odsud vypadněte, zůstaňte v bezpečí. Podívá se do kontaktů. Na chvíli se vyděsí, že tam Davisovou nemá, že si ji tam ve skutečnosti nepřidal z vizitky, kterou mu dala. Ale kontakt tam je. Denny zavolá a modlí se, aby neměla vypnutý telefon. Zazvoní to 4krát. Pak po 5. Denny už si zoufá, ale pak to Davisová zvedne. Ospalá z ní nějak ličtěji. Haló, kdo? Denny Coughlin, předuší ji. Vstávejte, inspektorko Davisová, poslouchejte mě. Měl jsem další sen, tentokrát prorocký. Rozumíte mi? Chvíli je ticho. Pak se ozve o něco bdělejší hlas. Myslíte, jde si pro mě. Jestli se něco nezmění, bude se střílet na chodbě, myslím, že u sesterny. Křik, pak přijde sem, oblečený, jako když jste poprvé přijeli do školy. Černé sako, modré džíny, akorát, že tehdy nebyl ozbrojený. Teď je. Zavolám policii, hlesne Davisová, ale jestli je to nějaký divný vtip, řekla byste, že žartuju. Denny to skoro zařve. Policie nepřijede, poslali je na nějakou vymyšlenou akci, neptejte se, jak to vím, ve snu to nebylo, ale udělal by to tak, souhlasí Davisová, jestli vás opravdu chce dostat. Ano, přesně tak by to udělal. Teď už je zcela vzhůru. Zavolám policii z Dundee a Pony Rocku a pak přijedu. Jsem u sestry jen 10 kilometrů od nemocnice. Druhý sen je v Dennyho představách stejně jasný jako noční můra o polní cestě H, benzince Texaco a neustálém ting, ting, ting, cedulek s cenami o rezavý sloupek. Je stejně skutečný jako pes a vyhrabaná ruka. Výstřely na sesterně byly, budou, následovány jedním výkřikem, mužským výkřikem, takže nejspíš zřízenec Chuck. A potom muž v černém saku a pytlovitých džínách stál, bude stát ve dveřích pokoje. Tyčil se tam. Podivný poloostrov vlasů ve tvaru šipky, obklopený bílou kůží. Hluboko zapadlé, unavené oči. To je za nebohou slečnu Ivon, řekne, až bude zvedat zbraň. A přesně při výstřelu Denny otočí hlavu na polštáři. Podívá se na hodiny na nočním stolku. Řekl jsem zřízenci, aby všechny poslal dolů do prvního patra, ale nešli tam. Slyším je tu, nevěří mi, jako on, jako vy. Ve snu se podíval na hodiny. Podívá se na ně i teď. Zapomeňte na Dundee a Pony Rock, inspektorko. Je to moc daleko. Začne střílet před 3. hodinou. Máte 39 minut na to, abyste s tím něco udělala. Elína, sestra Regina, je sama v hlavní ložnici. Její manžel odjel na jednu ze svých mnoha služebních cest. Davisová má ohledně těch cest jisté podezření a Regina nejspíš také, ale to je záležitost pro jiný čas. Digitální hodiny vedle Reginy postele ukazují 2:24. Regino, Regi, vstávej! Regina se zavrtí a otevře oči. Davisová má na sobě džíny, tenisky na bosých nohou a tričko s logem Kansaské univerzity, zjevně bez podprsenky. To, co Reginu dokonale probudí, je ale pohled na pistoli na Elíně boku a zalaminovaný průkaz, který si právě věší na krk. Co se, musím jít teď hned, vrátím se, než se Lori vzbudí. Aspoň doufá. Máme problém. Jaký problém? Nemůžu to teď vysvětlovat, Reggie. Doufám, že to nic není. Ale už tomu nevěří. Věří Coughlinovi. Věří mu všechno. Může jen doufat, že není příliš pozdě. Zavolám ti, až to vyřeším. Reggie stále ještě pokládá otázky, ale sestra už je na odchodu. Ella bere schody dolů po dvou a z košíku vedle dveří popadne klíče. Její auto stojí na příjezdové cestě a sakra Regina zaparkovala hned za ním. Davisová popojede, dokud detektor překážek nespustí povyk a nárazník se nedotkne verandy. Stočí volant až ke straně a vycouvá kolem Regina Subaru. Vrazí mu přitom do nárazníku tak, až se auto rozhoupe na pružinách. Při couvání do ulice o pár centimetrů mine poštovní schránku. Podívá se na palubovku. Je 2:28. Ulice jsou opuštěné a Davisová ignoruje stopky. Jen zpomalí, aby se podívala, jestli k ní nemíří světla. Vezme to po sedmé, což se ukáže být chyba. Opravuje se tam silnice. Před dírou, určenou zřejmě pro kanalizaci, stojí řada signálních hořáků, jež vydávají zakouřenou oranžovou záři. Davisová vjede na něčí příjezdovou cestu, otočí se zpět a jede po osmé, naštvaná kvůli zdržení. Vyšťourá z kapsy mobil a když dojede na křižovatku s McKinley Street, kde na semaforech bliká červená, požádá Siri, aby zavolala na Greatbendskou policii. Davisová se představí a řekne dispečerovi, že se k regionální nemocnici pravděpodobně blíží střelec, aby tam poslal všechny dostupné policisty. Dispečer odpoví, že nemá koho poslat. Někdo volal, že je na střední škole bomba, vlastně tři bomby. A těch několik málo policistů, kteří sloužili noční, odjelo uzavřít ulice v okolí budovy. Z Vichity sem jedou pyrotechnici. Žádná bomba tam není, oznámí Davisová. Ten chlap vás chce zaměstnat, aby mohl dokončit to, kvůli čemu přijel. Madam, inspektorko, jak to můžete vědět? Hodiny na palubní desce ukazují 2:39. Elu napadne, že nedostatek víry je prokletím inteligence. Odhodí mobil na sedadlo spolujezdce, aniž ukončí hovor, a odbočí na McKinley Street. Sešlápne pedál až k podlaze a v zápětí dupne oběma nohama na brzdu, protože nějaký bezdomovec tlačí přes silnici nákupní vozík. Oběma rukama se opře o klaxon. Muž jí líně ukáže prostředníček, šourá se dál a kličkuje u toho ze strany na stranu. Davisová ho objede, šlápne na plyn a nechá za sebou 15-metrovou černou šmouhu. Konečně se ocitne na Cleveland Street a spatří rozložitou budovu nemocnice. Červený nápis Pohotovost nad vchodem je její maják. Je 2:46. Předběhla jsem ho, myslí si Davisová. Jestli se Danny nespletl, předbě... V zadním zrcátku se objeví černé SUV. Projede kolem ní. Skoro ji odtlačí ke kraji a vystřelí vpřed. Davisová spatří řidiče na okamžik, ale to stačí. Hustá šipka vlasů jí prozradí všechno, co potřebovala. SUV zastaví před hlavním vchodem a bliknou brzdová světla. Jalbert vystoupí, má na sobě černé sako a fotrovské džíny. Navzdory strachu a pocitu, že prožívá svůj vlastní sen, od chvíle, kdy z hlubokého spánku vyrušil telefon, uplynula konec konců necelá hodina, Davisová cítí i téměř nadpřirozený úžas. Protože Danny měl ve všem pravdu a ona teď ví, jak se musel cítit u té benzinky, kde se jeho sen proměnil v skutečnost. Nespomalí. Jednoduše zezadu vrazí do Jalbertova vozu. Jalbert se prudce otočí a s vytřeštěnýma očima sáhne po zbrani. Ela se pravou rukou opře o klaxon. Vstávejte, lidi, vstávejte, a levou otevře dveře. Během vystupování také tasí zbraň a doufá ve dvě věci. Že nebude muset zastřelit svého bývalého partnera a že její bývalý partner nezastřelí ji. Má doma dcerku, ke které se chce vrátit. Franku, stůj, nechoď tam. Elo, co tu děláš? Vypadá tak strhaně, pomyslí si Davisová. Ztraceně a nebezpečně. Odhoď tu zbraň, Franku. Z nemocnice vycházejí lidé. Sestry v růžových a modrých uniformách, několik zřízenců v bílém, lékař v zelené haleně, několik pacientů z lůžkového oddělení, jeden s rukou v závěsu. On lže, Elo. Samozřejmě. Jsi snad slepá. Míří na sebe svými gloky jako pistolníci na konci westernového filmu. Munice Smith & Wesson 40, kterou se z nich střílí, bude na tak krátkou vzdálenost smrtící. jestliže se začne střílet, jeden z nich nebo oba budou na místě mrtví. Ne, Franku, vraha chytili ve Wyomingu, jmenuje se Andrew Iverson, ano, přikývne Jalbert. Tomu věřím, ale jeli v tom spolu. Co pak to nevidíš? Následuj logiku, Elo. Vytvořili vražedný tým. Používají mozek. Jak můžeš věřit jeho povídačce? Jsi přece chytrá. 16krát chytřejší. 18krát. Z budovy vyšlo ještě víc lidí. Zhlukují se na schodech. Davisová by jim ráda řekla, aby se vrátili dovnitř, ale netroufá si spustit oči z Jalbrta. Teď ještě zaslechne sirénu. Blíží se, ale je daleko, příliš daleko. Franku, proč myslíš, že jsem tady? Jak myslíš, že jsem se sem dostala? Najednou se zatváří nejistě. Já nevím. Denny mi zavolal. Věděl, že přijdeš. Zdálo se mu o tom. To je absurdní. Lež. Pohádka pro děti. Ale jsem tu. Jak jinak to chceš vysvětlit? Z pohotovosti vyšla sestra, rozložitá žena v modré uniformě, a nyní se zezadu blíží k Jalbertovi. Ela by jí chtěla říct, že je to špatný nápad, vlastně ten úplně nejhorší, ale netroufá si. Jalbert by si myslel, že chce odvést jeho pozornost, a vystřelil by. Nevím, řekne Jalbert. Neměla bys tu být. Myslím, že tu nejsi. Jsi haluci. Mohutná žena Jalberta obejme a přitiskne mu paže k tělu. Musí být tak o 30 kilo těžší než on, ale Jalbert okamžitě zareaguje. Dupne jí na nohu. Sestra vykřikne. Povolí se vření. Jalbert si uvolní jednu ruku a udeří ji loktem do krku. Sestra couvá a chrčí. Jalbert se otočí za ní, zády k Davisové. Franku, zahoď to! Zahoď to! Zahoď to! Zahoď to! Jakoby neslyšel. Sestra se předklání a rukama se drží za krk. Jalbert pozvedne pistoli. Velmi pomalu. Ela má čas přemýšlet o tom, kolik kilometrů najezdili po kansaských silnicích a kolik jídel snědli v kansaských bystrech, jak si pomáhali s přípravou na svědectví, kolik nekonečných schůzí spolu proseděli. Má čas ho zastřelit, ale neudělá to. Nedokáže to. Může se jen dívat, jak Jalbert dál zvedá zbraň, ale nemíří ji na sestru. Přiloží si ji k vlastní hlavě. Franku, nedělej to. Prosím. Všechno jsem dělal pro nebohou slečnu Ivon. Pak řekne. 3, 2, 1 a stiskne spoušť. Trvá skoro hodinu, než Elu konečně pustí do pokoje Dannyho Coughlina. Před dveřmi hlídají dva policisté. Elu napadne, že to perfektně ilustruje rčení o zamykání stáje poté, co z ní někdo ukradl koně. Je tu zřízenec Chuck i lékař. Ela se domnívá, že ho během poslední konfrontace viděla na schodech, ale možná se mýlí. V té zelené uniformě vypadají všichni stejně. Denny v nemocniční košili vypadá, jako by zhubl 20 kilo. Je stejně strhaný jako Jalbert, ale liší se od něho jasným, přítomným výrazem. Ela nezaváhá. Přistoupí k němu a obejme ho. Omlouvám se. Omlouvám se za všechno. To je v pořádku. Odtuší Denny a pohladí po vlasech. Připadá mu to nesprávné. Zároveň mu to připadá správné. Ela se odtáhne. Madam, pronese doktor, pacient už měl na jednu noc vzrušení až dost. Potřebuje si odpočinout. Já vím, už půjdu. Ale, Denny, proč jste měl ten sen? Proč? Máte aspoň nějaké tušení? Denny se zasměje. Je to žalostný smích. Proč do někoho dvakrát uhodí blesk? Davisová zavrtí hlavou. Nevím. Já také ne. Ukáže na ní. Vidím, že máte ten křížek. Davisová se jej dotkne. Nosím ho pořád. Jistě. Ale víra je těžká, vidíte. Lehne si na polštář, zakryje si oči rukou, jako by chtěl vymazat oba světy. Ten neviditelný i ten za jeho hranicemi, který se málo kdy ukazuje. A zopakuje to. Víra je těžká. Spustí ruku. Oba na sebe mlčky hledí. Není co říct.
1: Stephen King, Noční můra Dennyho Coghlina. 15. částí končí četba, kterou z překladu Adély Bartlové připravila Marina Feltlová. Četl Martin Finger, hudební spolupráce Ondřej Gášek, režii měla Izabela Šenková.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Noční můry ožívají.
3: Každý stín může být nebezpečný.
2: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Krásný večer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Dvojka. Je 10:30 a začíná noční mikroforum, kterým vás dneska provede Marta Marinová. Troufám si říci, že posluchači nočního mikrofora jsou lidé, kteří se chtějí něco dovědět. Zajímá je spousta věcí a vlastně se tak neustále vzdělávají. Konec konců se říká, že člověk se učí celý život. V Praze v ulici Na Poříčí je jeden dům, kde se vzdělávání řeší den co den. A přitom to není škola. Mnoho zajímavého je tu pro děti i pro dospělé. A víc nám toho dnes řekne náš dnešní host Šimon Presr z Domu zahraniční spolupráce. Šimon tam vede sekci mládeže a sportu. Dobrý večer, Šimone.
1: Hezký večer všem.
0: Vítejte. Tak, když se řekne Dům zahraniční spolupráce, tak každému se asi vybaví Erasmus. Každý trošku o tom něco ví, něco o tom slyšel, ale on se lety dost proměňuje. Tak představte nám ho jako celek. Co to tedy vlastně Erasmus, co poskytuje?
1: Určitě. Já začnu tím, že my v Domě zahraniční spolupráce administrujeme vlastně všechno mezinárodní vzdělávání, které se Česka týká, a Erasmus je z toho rozhodně největší. A ta častá mýlka, se kterou se snažíme trochu bojovat, je, že Erasmus je jenom pro vysokoškoláky, protože to je ten obraz, který se každému vybaví na první dobrou. Realita je ale taková, že Erasmus se můžou účastnit všichni lidé, kteří mají zájem o mezinárodní vzdělávání, ať už jsou to studenti středních, mateřských, odborných nebo jakýchkoliv jiných škol, ale, a to je právě moje doména, i když jsou to mladí lidé, kteří nepotřebují žádné další podmínky splňovat, krom toho, že jim mezi 13 a 30 lety a chtějí se něco dozvědět a rozvíjet.
0: A tohle všechno se jmenuje Erasmus.
1: Přesně tak, to jsou jednotlivé složky programu Erasmus, do kterého spadá veškeré mezinárodní vzdělávání pro všechny.
0: Dnes večer si budeme povídat o vzdělávání, milí posluchači, se Šimonem Presrem, ale nebojte se, nuda to v žádném případě nebude.

0: Šrouby a matice, ale hlavně noční mikrofórum je tu pro vás a my si dnes povídáme se Šimonem Presrem z Domu zahraniční spolupráce. Šimon je vedoucí sekce mládeže a sportu a vaší doménou je takzvaný Erasmus Plus. A co to je Erasmus Plus a co pod něj patří?
1: Super. Erasmus Plus je největší, troufnu si říct, na celém světě největší vzdělávací projekt, který umožňuje mladým lidem a nejenom studentům získávat mezinárodní zkušenosti, poznávat nové kultury a vzdělávat se nejenom tou formální cestou, ale i tou neformální cestou. Protože do Erasmu nepatří pouze Erasmus pro vysoké školy, který si většina lidí asi vybaví jako první, ale i Erasmus pro střední, odborné, základní, dokonce i mateřské školy. Dokonce opravdu i studenti mateřských škol se můžou vydat na Erasmus. Většinou samozřejmě ty projekty jsou mířené na učitele v mateřských školách, ale minimálně jednou se stalo, že i děti z mateřské školy opravdu jeli na tu zahraniční mobilitu. Konkrétně se jednalo o skupinu dětí z Brna, která jela do mateřské školy v Bratislavě na zkušenou. Myslím, že to musela být nejroztomilejší mobilita asi v historii.
0: Mně se hrozně líbí, že říkáte studenti mateřských škol, protože to jsou takový pimprlíčci.
1: Já bych je nepodceňoval. Já mám doma 8-týdenní miminko, ahoj Rebeko, a učím se nepodceňovat děti v jakémkoliv věku, takže za mě i studenti mateřských škol jsou studenti.
0: To je krásné.
1: Ale kromě právě toho formálního vzdělávání od mateřských až po vysoké školy je Erasmus otevřený i neformálnímu vzdělávání. A to jak neformálnímu vzdělávání dospělých, tak neformálnímu vzdělávání mládeže. A to je právě založené na tom, že každý mladý člověk by měl mít možnost získat mezinárodní zkušenost, rozvíjet se neformální cestou v tom, co ho baví, co ho zajímá, v čem se chce zlepšit a nemusí proto splňovat žádné specifické podmínky, nemusí mít žádné certifikáty, stačí, že je mu mezi 13 a 30 lety a chce na sobě pracovat.
0: To je mládež, mezi 13 a...
1: 30 lety.
0: Mhm.
1: Přesně tak. Plus ten program je otevřený pracovníkům z mládeží a tam už ten věk nehraje vůbec žádnou roli, takže kdokoliv pracuje s mládeží, ať už je to zaměstnanec domu dětí a mládeže, ať už je to dobrovolník, ať už je to skautský vedoucí, bez ohledu na to, jaký má zaměstnanecký vztah s kýmkoliv, tak pokud pracuje s mladými lidmi neformální cestou, tak se může rozvíjet i v té pozici pracovníka z mládeží a vedoucího.
0: A tam je pěkné, že ten věk asi není omezen, tedy dole 18 lety, když chce pracovat s mládeží, ale nahoru?
1: Nahoru 99-letou účastnici jsme ještě neměli, ale určitě bychom jí účast nezakázali.
0: Tak vidíte, to je inspirativní. Vy používáte termín vzdělávání, umím si představit, že si leckdo řekne, tak to už snad mám za sebou, ale neformální vzdělávání, co tam může patřit, co to může být, vysvětlete nám tenhle pojem.
1: Neformální vzdělávání je vzdělávání mimo školní lavice. Asi se vám může vybavit Komenský a jeho škola hrou, tak to je přesně ono. Protože my, kdo se věnujeme neformálnímu vzdělávání, věříme, že informace, dovednosti, zkušenosti se mnohem lépe předávají tím, že si člověk tu věc vyzkouší na vlastní kůži, že si ji zažije, nějak si ji osahá. A to je mnohem efektivnější, než když sedí v lavici a poslouchá učené pány, profesory, která něco přednáší a píšou to na tabuli. Takže neformální metody často zahrnují například různé rolové hry. Krásně se dá ukázat na příkladu fungování demokracie nebo parlamentu. Vy můžete těm studentům před tabulí říct, že poslanecká sněmovna má 200 poslanců, senát má 81 členů, jsou voleni na taková a maková období. Ale mnohem efektivnější je, když je rozdělíte, řeknete, vaše půlka třídy budou poslanci, vaše půlka budou senátoři, ty budeš prezidentka a teď prostě vymyslete zákon pro naši školu, která se bude řešit ranní přezouvání do přezuvek. Tím, že si ty studenti vyzkouší, jaké to je, jak navrhnout to znění, jaké tam udělat opatření, sankce, jak potom koluje ten návrh mezi těmi poslanci a těmi senátory, čtení a všechno, tak já se vsadím s kýmkoliv, že tahle ta forma učení pro ty mladé lidi je mnohem přínosnější, než právě to biflování před tabulí. A ty neformální projekty v rámci Erasmu jdou ještě dál, protože tyhle metody využívají nejenom ve školní třídě, ale právě se celé ty projekty odehrávají zpravidla mimo školu. Takže si to můžete představit jako projekt, kdy se třeba na týden skupiny mladých lidí z několika zemí sejdou a řeší téma, na které ten projekt je vytvořen. Třeba ochrana životního prostředí, nebo finanční gramotnost, mediální gramotnost, lidská práva. To téma může být v zásadě jakékoliv, které je pro ty mladé lidi relevantní, a právě organizátoři připraví, navrhnou ten program tak, aby byl co nejvíc rozvojový, aby využíval co nejvíc těchto hravých metod, využíval zkušenosti těch mladých lidí, aby tam byli do toho zapojeni, aby to nebylo tím, že jsou o tom, že jsou jenom konzumenti toho programu, který jim někdo diktuje, ale aby sami mohli ovlivňovat to, jak ten projekt vypadá. A během toho samozřejmě získávají spoustu dalších dovedností, ať už je to schopnost práce v týmu, schopnost vycházet s lidmi z jiných zemí, jazykové dovednosti a tak dále a tak dále.
0: A jak tedy tahle ta výměna, ty výměnné pobyty mládeže, ale pozor, i pracovníků s mládeží v praxi probíhají?
1: Já moc děkuji za to doplnění. Cokoliv budu říkat, tak platí nejenom právě pro tu mládež, ale i pro ty pracovníky z mládeží. Funguje to tak, že organizace, typicky nějaký spolek nebo dům dětí a mládeže, středisko volného času, ale v zásadě to může být jakákoliv právnická, ba dokonce i skupina fyzických osob, může vymyslet projekt, který nám v Domě zahraniční spolupráce předloží dvakrát ročně. My ty projekty zhodnotíme, vybereme ty nejlepší a těm dáme podle příručky programu Erasmus+ příslušné finance, aby ten projekt potom mohli realizovat. Takže kdokoliv má nápad, jak ten projekt, jak nějaký zajímavý projekt vytvořit, ale třeba na to nemá finance, tak Erasmus je přesně ten nástroj, který jim ty finance dá a umožní ten projekt přivést k životu.
0: No dobře, a oni tedy mají projekt, požádají, o grant nemůže požádat jednotlivě, to musí být tedy buď skupina nebo organizace.
1: Přesně tak, buď to musí být právnická osoba, anebo to musí být skupina alespoň 4 mladých lidí, kteří mají nápad, jak něco zajímavého podniknout. A jako tahle ta 4členná nebo vícečlenná skupina se rozhodnou podat tu žádost.
0: Říkáte tomu grant, je to tak?
1: Tak.
0: Požádají o grant. Jak ho získají? Co musí pro to udělat? Jak vás přesvědčí, že oni jsou ti správní, abyste je podpořili?
1: Tak, musí vyplnit poměrně dlouhou žádost, která je jedním z nejbolestivějších kroků v celém tom procesu, protože ty Erasmusové granty, jejich realizace a jejich vyúčtování jsou poměrně jednoduché. Ta žádost je docela naopak robustní, takže tam je potřeba se trochu zapotit, ale pokud má člověk dobrý nápad, tak ono se to vlastně píše docela samo. Se píše tu žádost, tam vysvětlí, co přesně chce dělat, proč je to důležité, jak má rozmyšlené jednotlivé kroky, jak bude dbát na to, aby ten projekt byl otevřený širším skupinám lidí a nejenom nějaké jako úzké skupině v uvozovkách Zlaté mládeže z Prahy, jak zajistí udržitelnost toho projektu, co se tam ti mladí lidé naučí. A tohle všechno nám musí co nejlépe popsat, abychom my při tom hodnocení věděli, jasně, tenhle projekt dává smysl, má hlavu a patu, bude mít velký přínos, ten rozhodně chceme podpořit. A když se tohle stane, tak potom podepíšeme grantovou smlouvu, převedeme peníze a je to na té organizaci, aby ten projekt zrealizovala. Následně po té, co tu realizaci dokončí, tak podá závěrečnou zprávu a my vyplatíme zbytek grantových peněz.
0: To jste mě právě pobavil, jak jste řekl, že to je hrozně dlouhá žádost, protože mě napadlo, jestli to máte nějak ošetřené, aby to nebyla byrokratická past, protože když se řekne žádat o grant, tak myslím, každý, kdo to u nás zkusil, tak mu vstanou vlasy na hlavě.
1: Není to tak strašné jako některé jiné granty. Pokud někdo zkoušel žádat o příspěvky například v operačních programech nebo v jiných evropských dotacích, tak ten Erasmus je pořád výrazně jednodušší. Na druhou stranu za jedno odpoledne se to úplně stihnout nedá. Takže je potřeba tomu věnovat trochu čas. A čím lépe má člověk rozmyšlené, co vlastně chce dělat, tím snáze se to potom napíše na ten papír.
0: Dobře, takže tady je základní podmínka, že to musíte opravdu chtít, musíte o to opravdu stát.
1: Přesně tak. Ono ty granty potom dosahují výše několika stovek tisíc korun na projekt, co to znamená, že člověk by opravdu už na začátku si měl být jistý, že do toho chce jít, protože je to přece jenom závazek potom ten projekt skutečně provést a provést ho v potřebné kvalitě.
0: Tak a teď tedy jsme požádali o grant, uspěli jsme, projekt se líbil a co nastává?
1: Tak, pokud jste ve fázi, že máte ten grant a teď si říkáte, a je, co mi teď, tak ten projekt by měl být napsaný tak, že se jenom budete řídit tou žádostí, co jste vlastně slíbili, že uděláte, to máte udělat. Takže typicky seženete účastníky, partnerské organizace z dalších zemí, protože ten projekt musí být mezinárodní, tak ty už máte, nebo musíte mít, když vlastně píšete tu žádost.
0: V tom projektu.
1: Přesně tak. Takže teď už začnete jenom domlouvat nějaké logistické detaily, abyste měli příslušné ubytování, pokud tam chcete mít třeba trenéry nebo facilitátory, tak aby měli čas. Začnete schánět ty konkrétní účastníky, pomáhat jim třeba se zařízením jízdenek a letenek. Zrealizujete ten projekt, všichni odjedou naprosto nadšení, protože se vám to krásně podaří. Napíšete tu závěrečnou zprávu, kde nám dáte vědět, milí do mezihraniční spolupráce, všechno se nám povedlo, jak jsme slíbili. My řekneme skvělá práce, tady máte zbytek peněz a těšíme se na další projekt.
0: A oni vám tedy napíšou ten výstup, výsledek zhodnocení.
1: Přesně tak, přesně tak. Je to povinnost toho příjemce grantu, aby nám na konci popsal, jak ten projekt probíhal. Protože my samozřejmě jezdíme na různé kontroly, návštěvy, ale nemáme kapacity, abychom se účastnili těch projektů všech. To znamená, že je potřeba nám dát nějak vědět, že to všechno úspěšně proběhlo.
0: Milí posluchači, jestli máte dobrý nápad na projekt, kterak spolupracovat s nějakou zahraniční organizací, tak Šimon Preser vám tady právě řekl, jak na to.
1: Tak a důležité je, že my v DZS vám vždycky rádi pomůžeme, neváhejte se nás kdykoliv obrátit.
0: Udělej.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: Tím hostem je Šimon Presr a je to vedoucí sekce mládeže a sportu v Domě zahraniční spolupráce. A my si povídáme zatím o programu Erasmus+, jak se můžete neformálně vzdělávat s nějakými svými protějšky z jiných zemí. Tak jsme si říkali o tom, jak si třeba někdo vymyslí projekt a jak si požádá o grant. A máte nějaký příklad, jak vlastně se pořádá takový mezinárodní projekt?
3: Určitě. Jeden moc hezký projekt udělala třeba jedna nesková organizace z Jižní Moravy, která se věnovala tématu propojování mezigeneračního dialogu, takže propojování mladých a starších. Mm-hmm. Měla tam mladé lidi z několika zemí, měli různé exkurze, různé hosty, diskutovali ti mladí lidé i mezi sebou, jak vlastně to téma vnímají, jak se k němu staví. A součástí toho programu třeba bylo i to, že do místního kláštera šli s řádovými sestrami péct fregály. Takže si představte tu situaci, kde v té kuchyni v tom klášteře stojí ty řádové sestry a s nimi je tam 20 mladých lidí z celé Evropy. Všichni mluví různými jazyky, všichni jsou z úplně jiných prostředí, mají různá vyznání, různé barvy kůže. Jazyková bariéra do nějaké míry asi taky je přítomná. A všichni tyhle lidé s těmi řádovými sestrami pečou tradiční moravský fregál. To je podle mě zkušenost k nezaplacení pro všechny zúčastněné, nejenom pro ty mladěchy, ale i pro ty řádové sestry, které musí rukama, nohama vysvětlit, jak teda to těsto uválet. A naopak pro toho mladého člověka z předměstí Paříže, který dost možná nikdy na malé vesnici nebyl, natož ještě na Jižní Moravě, tak tohle je určitě zkušenost, o které bude vyprávět ještě hodně dlouho.
2: Máte dobrou zkušenost s tím, jak mladá generace komunikuje s tou starší?
3: A tohle je jenom jedno z možných témat. Myslím, že tenhle projekt hodně podpořil tomu, aby právě k tomu dialogu docházelo. A takových projektů máme řadu dalších. Například v druhém programu, který spravujeme, o kterém si budeme povídat později, tak tam máme třeba projekt, kde skupina mladých lidí se rozhodla udělat digitální workshopy pro seniory, aby je naučili pracovat s chytrými telefony, aby jim řekli, co jsou vlastně dezinformace, jaké řetězové maily můžou chodit a jak se na ně dát pozor. A to je další z příkladů toho, jak vlastně naše programy, které spravujeme, můžou podporovat mimo jiné i ten mezigenerační dialog.
2: Asi je každému jasné, že ten Erasmus je primárně pro tu mládež, pro ty studenty od mateřské školy až po nějakou druhou vysokou, ale určitě je zajímavé, že to neformální vzdělávání mohou si dopřát i ti pracovníci s mládeží jakéhokoliv věku. V čem se třeba může takový pracovník s mládeží vzdělávat, nebo jaký projekt ho může napadnout, když je mu třeba už 50, učí třeba výtvarku po práci, něco
3: určitě
2: takového?
3: Ten člověk sám nejlíp ví, kde má mezery. Když se zamyslí nad tím, jak tu práci dělá, co mu třeba jde trochu méně, co mu třeba chybí, tak to je přesně ta věc, kdy se má říct, hele, a nemohl by mi Erasmus v tomhletom pomoct? Nedělá třeba tu práci v zahraničí někdo nějak jinak nebo nějak líp v tomhle ohledu, abych se to od něj mohl učit? Protože ty projekty pro vzdělavatele mládeže, pro ty pracovníky, můžou mít buď podobu toho, že si domluvíte s nějakými partnery ze zahraničí nějaké společné školení nebo workshop, podobně, jak jsem o tom mluvil už o té mládeže, a tam se vzděláte v tom daném tématu. Třeba pokud jste skautský vedoucí, který už to dělá 30 let, tak můžete mít úplně skvěle vychytané metody, jak s těmi mladými lidmi pracovat v přírodě, ale třeba vám trochu ujel vlak, co se týče digitálních technologií. No a tak se můžete podívat do zahraničí, jestli třeba někdo nevyužívá digitální technologie i v té přírodě. A jestli byste se nemohli naučit, jak při různých skautských výpravách třeba využívat různé moderní aplikace, nebo jak zkombinovat to digitální s tím přírodním, aby to ty studenty nebo ty mladé lidi co nejvíc bavilo. Takže ty příležitosti jsou opravdu velmi široké. Případně, pokud víte, že někdo má dobrou praxi, tak za ním můžete takzvaně na job shadowing nebo na stínování. Takže v té projektové žádosti napíšete, že jste skautský vedoucí, děláte něco už 50 let, ale chtěl byste se tamhle od skautu ze Španělska dovzdělat v tom, jak to dělat v nějakém ohledu lépe. My vám tu žádost schválíme a vy vyjedete do Španělska, kde se prostě 2 týdny budete dívat pod ruku svým španělským kolegům, sníte nějaké tapas a vrátíte se obohacení o spoustu nových zážitků i zkušeností.
2: Teď mě napadlo, jak vlastně dlouhé ty pobyty jsou, protože takový pracovník s mládeží asi nemůže někam odjet na celý semestr třeba.
3: Tak jsou tak dlouhé, jak vlastně vy v té žádosti popíšete, že potřebujete. Takže zrovna u těch výjezdů pracovníků s mládeží se zpravidla bavíme o 1 až 2 týdnech, ale může to být i méně, může to být i více, až pokud se nepletu 60 dní. Takže je to opravdu na možnostech tak, aby ten projekt byl dostatečně dlouhý, aby něco přinesl, abyste neodletěli do Španělska, nestihli si dát jednu sangriu a nevraceli se už zpátky. Ale zase to není ani tak, že byste museli odjet minimálně na celý semestr, protože to samozřejmě chápeme, že není úplně realistické.
2: Ano, aby třeba nějaký vedoucí nějakého kroužku neřekl rodině, dovolená nebude, já se pojedu vzdělávat.
3: Přesně tak.
2: Dobře. V čem je přínos toho celého programu? Nebo jsou ty krátkodobé pobyty stejně přínosné jako ty další?
3: My věříme tomu, že ano, máme na to i čísla. Přínos toho klasického vysokoškolského Erasmu, který trvá několik měsíců, je samozřejmě nesporný v tom, že člověk se tam musí třeba zařídit bydlení, musí se tam zařídit nájem, smlouvu s telefonním operátorem, často je to pro ty lidi vůbec poprvé, co žijí někde mimo domov, kde se o ně starají rodiče, takže tam je jako obrovská přidaná hodnota i v té samostatnosti. Do nějaké míry tohle platí u těch našich projektů, které jsou typické tím, že jsou krátkodobější. Máme to otestováno výzkumy, kdy se ptáme těch mladých lidí na jejich zkušenosti a dlouhodobě nám z toho vychází, že přes 90% z nich ty projekty hodnotí extrémně pozitivně. Říkají nám, že si zlepšili sebevědomí, že si uvědomili, že se vlastně dokážou bavit i s lidmi z jiných zemí, z jiných kultur a že to vlastně zvládnou. Často i pro ně je to vůbec poprvé, co se dostanou od maminky, i když ne na celý semestr, tak třeba jenom na 10 dní, i to se počítá. A pro spoustu z nich je to třeba vůbec poprvé, co opustí hranice České republiky. Protože velká výhoda těch projektů je, že z grantů jsou plně hrazeny všechny výdaje. Takže abyste se účastnili toho neformálně vzdělávacího Erasmu, tak nepotřebujete mít vlastně žádné vlastní finanční prostředky a díky tomu je program ohromně inkluzivní a může se účastnit úplně kdokoliv, včetně

0: nejcennějších životních zážitků, který jim dal obrovské zkušenosti, sebedůvěru, nové dovednosti, schopnosti, a ta organizace vlastně využívá teď zkušenosti těch mladých lidí k tomu, aby motivovali mladší děti z těch dětských domovů, aby se toho projektu zúčastnili také, a využívá je dokonce jako mentory a vedoucí. Takže je tam krásný efekt toho, že ti mladí lidé se vlastně nakopli, nastartovali tímhle projektem a dál předávají ty svoje zkušenosti.
1: Viděl jste třeba nebo zažil jste, že někdo řekl, tohle mi změnilo život, a bylo to pravda?
0: Slýcháme to docela často. Vlastně na to, že ty projekty jsou třeba jenom desetidenní, tak opravdu to, že mění životy, slýcháme relativně často, startovali tímhle projektem a dál předávají ty svoje zkušenosti.
1: Viděl jste třeba nebo zažil jste, že někdo řekl, tohle mi změnilo život, a bylo to pravda?
0: Slýcháme to docela často. Vlastně na to, že ty projekty jsou třeba jenom desetidenní, tak opravdu to, že mění životy, slýcháme relativně často. Víme třeba o příkladu jedné konkrétní slečny, která se narodila do velmi nelehkých podmínek. Socioekonomicky asi měla nalinkovaný ten život neúplně v Lídně, a právě díky tomu, že se dostala na jednu výměnu mládeže, kterou sama potom označovala za jistou výhybku ve svém životě, která jí právě pomohla, namotivovala, ukázala jí, že ten svět není jenom zlé a kruté místo, ale že má různé příležitosti, které jí nabízí, tak na sobě začala pracovat a určitě ten její život v tuhle chvíli vypadá mnohem lépe, než by vypadal jinak.
1: Milí posluchači, to říká náš dnešní host, a tím je Šimon Presr z Domu zahraniční spolupráce. Jak je dobře vytáhnout paty z domova a podívat se, jak je ve světě.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Šimon Presser z Domu zahraniční spolupráce. Šimone, my se vlastně bavíme o vzdělávání, ale vy jste vystudovaný právník, tak jak jste se dostal k téhle své, zdá se, že vysněné práci?
3: Je to tak. Já jsem totiž celý život se věnoval, nebo celý život, od takových 15 let jsem se věnoval neformálnímu vzdělávání, nejdřív jako účastník a potom jako organizátor, protože jsem si uvědomil, jak obrovský přínos to pro člověka má. A troufnu si říct, že jsem prošel tím formálním vzděláváním poměrně vydatně, protože jsem vystudoval všechny formy vzdělávání, včetně dvou vysokých škol. A stejně si myslím, že to neformální vzdělávání mi to dalo víc do života, než to formální vzdělávání. Nejlepší, co mi dali ty vysoké školy, tak je podle mě moje žena, protože naprávě jsme se poznali. To je v klišti, který s oblibou říkám.
2: A ona ho má ráda, že?
3: Má. Takže neformální vzdělávání, já jsem přesvědčený o tom, že je obrovsky přínosné, hlavně proto, že učí kompetence a dovednosti spíše než fakta. Takže sice vás asi nenaučí, co jsou to mitochondrie a nínatý, ičitý a podobně, ale naučí vás třeba komunikovat, domlouvat se s lidmi, pracovat v týmu a další dovednosti, které člověk reálně využívá skoro každý den. No a já jsem se právě přes to neformální vzdělávání dostal i k tomu, že jsem vyjel jako dobrovolník na dvě dobrovolnické aktivity, kdy jsem byl 3 měsíce v Kamerunu a o 2 roky později 3 měsíce v Ghaně. A uvědomil jsem si, jak vzdělávací rozměr má právě i dobrovolnictví. A přesto jsem se nakonec dostal do Domu zahraniční spolupráce, kde mám na starosti nejenom neformální vzdělávání, ale i dobrovolnictví.
2: Kolik vám bylo let v té době?
3: Mně bylo něco přes 20, myslím, že 21 a 23.
2: To je možná takový ideální věk, že člověk už je dost velký a zároveň dost mladý.
3: Určitě. Samozřejmě, že jsem si to představoval trochu jako hurvínek válku, takže jsem značením vyrazil a pak až na místě jsem zjišťoval, že nejsem takový superman, jak jsem si o sobě samozřejmě v Praze myslel. Nezapomenu, když mi maminka oznámila, když jsem jí řekl, teda, že plánuju takovouhle věc, tak mi řekla, že se mě radši picne sama doma, ať má klid. Já jsem ji na oplátku uklidňoval, že zinkovou rakev mám v ceně cestovního pojištění, což moc nepomohlo.
2: To je báječný rozhovor, ano.
3: Takže ano, je to, myslím, ideální věk, kdy člověk ještě nemá tak rozvinutý půd sebezáchovy, ale zároveň je dostatečně flexibilní na to, aby to mohl absolvovat v plném rozsahu, aby se to užil a aby se dokázal taky vyrovnat s těmi změnami, které to dobrovolnictví zahraničí.
2: A zároveň má ještě dost chutí dělat vlastně něco navíc, protože když děláte něco dobrovolného, neformálního, tak to určitě je energie, kterou dáváte navíc. Co jste dělal za práci v Kamerunu jako dobrovolník?
3: Jo, já jsem v Kamerunu pracoval se znevýhodněnými dětmi, kdy jsme tam s kolegy z celého světa, protože dobrovolníci tam opravdu byli z různých zemí, tak jsme tam připravovali program pro děti v místní škole a na místním táboře pro znevýhodněné děti. Do nějaké míry jsem byl tím pádem učitel, do nějaké míry jsem byl vychovatel a družinář. Myslím, nedělám si úplně iluze o tom, že bych těm dětem změnil život, jako Jan Amos Komenský. Mně to život změnilo určitě, to jo. Ale myslím, že jsem zanechal nějakou pozitivní stopu, i kdybych ji nechtěl přeceňovat.
2: Pod čí hlavičkou to vlastně bylo?
3: To byla tehdy studentská organizace AIESEC.
2: A v Ghaně, tam jste potom...
3: Tak, tam už jsem se rozhodl jet trochu víc na vlastní pěst, protože ta organizace u AIESECu nebyla úplně stoprocentní, takže tam jsem si napřímo našel neziskovou organizaci na severu Ghany. Napsal jsem jim e-mail, který asi musel spoustu lidí hodně překvapit, protože nepředpokládám, že by se úplně často stalo, že vám napíše člověk z Evropy, ahoj, můžu u vás 2 měsíce zdarma pracovat. Ale odpověď se mi dostala, no tak jo, tak přijeď. A tak jsem přijel.
2: A co jste tam dělal?
3: Tam jsem pracoval v místní neziskové organizaci, kdy já jsem pomáhal těm lidem z místní neziskovky v nějakých školeních, trochu jsem jim pomáhal s nastavením nějakých procesů, s Microsoft Excel a podobně. A zároveň jsme vyráželi do místních odlehlých komunit, kde ti kolegové pracovali na tom, aby se zlepšila úroveň místní hygieny a sanitace a zároveň aby se podpořili práva žen a jejich samostatnost formou nějakých mikropůjček na možnost jejich vlastně kvalitního zemědělství. Takže vlastně na to, aby si ty ženy z vyloučených lokalit v Ghaně mohly pořídit třeba nějakou základní sadbu, třeba soji, kterou můžou pěstovat a následně tu půjčku splatit a pokračovat v nějakém malém výdělku díky tomu pěstování.
2: Aby byly vlastně soběstačné.
3: Přesně tak, přesně tak. Protože v některých oblastech pořád to uspořádání je hodně tradicionalistické a ty ženy nemají úplně, nejsou úplně moc samostatné, jsou hodně závislé, jak ekonomicky, tak jinak na mužích. A právě tohle to je obrovský empowerment v tom, že najednou získávali nějakou vlastní autonomii a prostředky, jak se o sebe starat, jak růst.
2: Afrika je určitě pro nás exotický kout světa. Máte nějaké takové zážitky opravdu, na které si rád vzpomenete, nebo je třeba rád
3: vyprávíte? Jo, spoustu. No třeba v té Ghaně, já jsem se stal prvním běloruským členem místního tenisového klubu. A to bylo proto, že ten klub měl přesně 3 členy a potřebovali 4. do 4 hry. Takže když jsem přijel a měl jsem první rozhovor s ředitelem té neziskovky, který se mě zeptal, jestli náhodou neznám tenis, tak jsem řekl, že teda tenis znám, dokonce jsem ho jako malý hrál. Jemu se objevily slzy v očích a okamžitě mi půjčil svoji starou raketu a druhý den jsme jeli na hřiště, protože konečně měli toho 4. do 4.
2: Ten musel mít pocit, že vás seslal sám Bůh.
3: Tak, potom zjistil, že nehraju vůbec dobře, takže asi jeho nadšení opadlo, ale aspoň měl někoho, kdo mu vracel returny.
2: Když si to tak vezmete, věřím, že to změnilo život vám. Jak vám to změnilo život?
3: Ve spoustě ohledů. Zaprvé jsem se sám stal určitě mnohem samostatnějším, než jsem byl do té doby. Uvědomil jsem si, že lidé na celém světě jsou si hrozně podobní v těch základních věcech a rozhodně to není tak, že za hranicemi České republiky by žili nějací zlí lidé, kteří usilují o naši zhoubu. Naopak jsem zjistil, že ti lidé jsou hodní, vstřícní. Já si třeba pamatuju, že v Ghaně jsem měl domluvené přespání u kamaráda jednoho z mých kolegů z té neziskovky, takže jsem přišel na tu adresu, která mi byla dána, řekl jsem paní, která tam zrovna byla, ahoj, já tady dneska spím. Ona řekla, no tak jo, tak si tam dej věci, dáš si večeři. Jsem řekl, že si dám večeři, tak mi začala nadávat jídlo a pak se ptala, a kdo vlastně seš? A já jsem jí teda řekl, kdo jsem, že tady jsem za Pítrem, že u něj mám dneska spát. A ona řekla, no já jsem Pítrova žena, nic o tom nevím, ale doufám, že tady budeš mít jako hezkou noc. Takže takhle pohostinní ti lidé umí být a je to, myslím, dobrá zkušenost do života, že je potřeba se nebát a být otevřený novým zážitkům, novým lidem, protože je vysoká šance, že to bude pozitivní.
2: A také je dobrá zkušenost, že manželská komunikace je velice podobná zřejmě v různých koutech světa.
3: Očividně.
2: Může kdokoliv, kdo má prostě chuť, jen tak přijít do nějaké velké organizace a říct, jedu. A nebo je nějaký výběr, musí projít nějakým...
3: No já jsem to přesně takhle zkusil v té Ghaně, kdy jsem napsal teda ten e-mail, ahoj, můžu přijet a nakonec jsem jel.
2: A žádné proškolení, žádné tréninky?
3: No tohle tím, že jsem se domluval úplně na vlastní pěst, tak tam opravdu žádné proškolení ani tréninky neproběhly. Ale pokud narážíte na druhou část mojí práce vedle Erasmu neformálního vzdělávání, tak to je program Evropský sbor solidarity, který podobně jako ten Erasmus, nabízí evropské financování na dobrovolnické projekty a funguje to tak, že organizace, která chce buď hostovat nebo vysílat dobrovolníky, tak si u nás také může zažádat o grant, aby se těch aktivit mohla účastnit. A ten mladý člověk potom se může zaregistrovat, nehledě na to, se může zaregistrovat na evropském portále, propojit se s nějakou organizací, která právě dobrovolníka hledá a pokud, co se týče času, dovedností a všech ostatních okolností se to potká, tak ten mladý člověk může na to dobrovolnictví vyjet do zahraničí, případně ta česká organizace může hostovat zahraničního dobrovolníka tady u nás.
2: Stává se, že jezdí dobrovolníci i sem k nám do Čech?
3: Samozřejmě. Každý rok jsou vyšší desítky dobrovolníků ze zahraničí, kteří přijíždějí do českých organizací a tady se podílejí na chodu těch organizací, ať už jsou to školy, které třeba hostují dobrovolníky, kteří jim pomáhají při výuce jazyků nebo při pořádání nějakých projektových dnů, neformálních aktivit a podobně, nebo jsou to dobrovolníci, kteří tady pracují v ekologických organizacích, ve skanzenech a ve všech dalších institucích všech typů, od neziskovek přes muzea až po teoreticky i třeba kraj, kdyby krajský úřad chtěl hostovat dobrovolníka, nic mu v tom nebrání.
2: A kam nejčastěji vysíláte zájemce o dobrovolnou činnost?
3: Tak to záleží na tom, s kým se ti dobrovolníci domluví, koho si na tom portále najdou, v jaké zemi a kdo odpovídá co nejlépe jejich představám.
2: A to je v rámci Evropy, předpokládám.
3: Tak v rámci Evropy a zemí, které jsou takzvané přidružené k programu, což jsou v zásadě země, které s Evropou přímo sousedí. Uh-huh. Takže často dobrovolníci jezdí do Německa, do Španělska, ale i třeba můžou jet do Turecka nebo dalších zemí.
2: A na jak dlouho může, tam jsme říkali u toho neformálního vzdělávání, že je nějaké, řekněme, časové od do, tak na jak dlouho může vycestovat ten dobrovolník?
3: Standardně je to od 2 do 12 měsíců, což už je poměrně slušná doba. Za určitých podmínek je možné ty dobrovolnictví mít i kratší, ale ten standard je 2 až 12 měsíců, což znamená, že pokud by někdo chtěl vyjet jako dobrovolník třeba mezi semestry během vysoké školy, tak to je ideální zvolit si tu kratší délku, dejme tomu 2 až 3 měsíců. Pokud někdo třeba chce využít takzvaný gap year, kdy mezi střední školou a vysokou školou chce zažít něco nového, něco vyzkoušet, tak proto je zase ideální najít si nějakou dobrovolnickou zkušenost.
2: Takovou
3: třeba
2: prázdninovou, jakoby, nebo?
3: Tak buď ty 2 měsíce, anebo pokud chce třeba celý rok mezi střední a vysokou školou, třeba pokud ho nevzali na vysněnou vysokou školu a chce se hlásit znovu za rok, tak ten rok může strávit jako dobrovolník někde v Evropě právě díky Evropskému sboru solidarity.
2: A dobrovolník opravdu znamená, že si něco vybere, co ho jako činnost zajímá a pracuje prostě zadarmo a ty náklady mu hradí ta organizace anebo Dům zahraniční spolupráce.
3: Přesně tak, ty náklady mu hradí ta organizace z grantu buď od Domu zahraniční spolupráce anebo z některé z dalších národních agentur, které fungují po celé Evropě. Záleží, kdo ten projekt financuje, ale pro toho dobrovolníka, co je to podstatné, tak pro něj to znamená, že má všechno hrazené a dokonce dostává každý den nějaké menší kapesné, kromě toho, že má teda zajištěné to ubytování, jídlo a cestovné.
2: A dá se říct, že je třeba nějaká převaha činností, o které je zájem při té dobrovolné práci?
3: To se říct úplně nedá, protože opravdu ta paleta je tak široká, jak je široká paleta organizací, které jsou zapojené. Takže opravdu od škol přes muzea, galerie, organizace, které se věnují životnímu prostředí, organizace, které se věnují rovnosti mužů a žen, organizace, které se zaměřují na lidská práva, práva LGBTQ+, v zásadě opravdu jakákoliv organizace je zapojená, tak takovou organizaci si ten dobrovolník může vybrat, můžou se propojit a tam může vyjet pracovat.
2: Milí posluchači, tak to říká o další části své práce náš dnešní host Šimon Presser z Domu zahraniční spolupráce.

0: Milí posluchači, ještě pořád nám zbývá kousek nočního mikrofora. My si dnes povídáme se Šimonem Presrem z Domu zahraniční spolupráce. Povídali jsme si o neformálním vzdělávání, teď jsme si povídali také o dobrovolnictví. Napadlo mě, když vy jste vlastně byl dobrovolník v té Africe, vy asi musíte být trpělivý a organizovaný člověk, ale připadá mi, že možná při dobrovolnické činnosti zbývá hodně prostoru pro improvizaci.
1: No, trpělý, myslím, relativně jsem, na tu organizovanost se radši zeptejte mojí ženy, ale toho času tam samozřejmě ten dobrovolník má dost i na to, aby mohl objevovat tu zemi, aby mohl třeba navazovat přátelství, aby mohl poznávat kulturu, takže určitě dobrovolnictví rozšiřuje obzory nejenom po té pracovní stránce, ale i mimo těch 7 hodin práce.
0: Já myslela spíš tu improvizaci při tom pracovním procesu.
1: No to samozřejmě taky. To samozřejmě člověk, který je vržený do nějakého nového prostředí, tak prvních pár týdnů nedělá nic jiného, než improvizuje a snaží se z toho vyjít co nejlépe.
0: Máte tu schopnost, nebo jste se to musel naučit?
1: Myslím, že jsem se to naučil velmi dobře a velmi rychle, když jsem byl poprvé v té Africe a zjistil jsem, že věci fungují úplně jinak, než jsem byl zvyklý.
0: Když ještě se vrátíme k tomu, jak se o dobrovolnickou činnost stará Dům zahraniční spolupráce, my jsme se vůbec tam nedotkli, jestli je tam zase nějaké oddo, nějaké věkové omezení.
1: Tak, to omezení opět platí, že u toho dobrovolnictví je omezeno 30 lety nahoře a 18 lety v tom nižším věku. Máme i speciální humanitární dobrovolnictví, ale to je taková velmi úzká výseč, tam je ten limit věku až do 35 let. Ale v zásadě 18 až 30 je to rozpětí.
0: Proč to není víc, Šimone?
1: Skvělá otázka. Já bych se dotkl Evropské komise. Já jsem sám velký fanoušek toho, aby se věková hranice rozšířila, protože si myslím, že dobrovolníkem by člověk mohl být v každém věku. Nicméně v tuhle chvíli ten program je nastavený tak, že je omezený 30 lety.
0: Ne, ale víte, proč se ptám? Protože tak si říkám, že přijde věk, kdy vám vyrostou děti. Takhle já jsem poznala mimochodem váš Dům zahraniční spolupráce, že jsem potkala jednu vaši lektorku, která vyjela učit do Mongolska. A vyrostou vám děti, už tak si říkáte, že ta vaše pracovní kariéra tak jde pomaličku dolů a měl byste ještě stále chuť, čas, sílu?
1: Já to rozhodně podepíšu, i jsme to v rámci Evropské komise tohle téma otevírali. Doufejme, že třeba v budoucnu se program vyvine a umožní dobrovolnictví bez omezení věku.
0: Dobře, já vám věřím. Jaké jsou za vás, jaké jsou dopady těch programů na životy těch lidí?
1: Za mě obrovské. Za mě jakákoliv zahraniční zkušenost má na člověka obrovský pozitivní dopad, i když je jenom klidně malá, nemusí to být hned 12-měsíční dobrovolnictví v zahraniční zemi, i když je to jenom krátkodobé dobrovolnictví, i když je to krátkodobý neformálně vzdělávací projekt, ale dokonce si troufám tvrdit, že i ta dovolená v zahraničí má ohromně obohacující efekt, pokud ten člověk je otevřený tomu trochu se dívat kolem sebe, poznávat tu kulturu, a jsem přesvědčený o tom, že ty mezinárodní zkušenosti mění každého trochu k lepšímu a tím mění k lepšímu i celou společnost.
0: Řekl byste, že prostě vlastně lidé jsou plus minus, protože byste procestoval velký kus světa, plus minus stejní?
1: Jo, já věřím tomu, že lidé jsou hodně si podobní, jsou stejní v těch základních potřebách, to znamená, že vlastně jejich cíl je mít co nejlepší a nejspokojenější život pro sebe a pro své blízké. A jsem přesvědčený o tom, že barva kůže, vyznání, ani to, kde se ten člověk narodí, na to nemá extra zásadní vliv.
0: Hodilo se vám někdy v práci to, že jste vystudovaný právník, znalost toho právního prostředí?
1: Občas se to hodí, když je potřeba udělat bu na někoho, kdo třeba máme podezření, že ten grant nespravuje úplně korektně tak, jak by měl. Myslím si, že bych se bez toho i obešel. Bez svojí ženy ne, ale bez toho titulu jo.
0: My jsme mluvili obecně hlavně o těch programech, ale jsou třeba nějaké podprogramy, které považujete třeba za důležité zmínit?
1: Určitě, protože v rámci neformálního vzdělávání, to, o čem jsme mluvili, tak byly jenom takzvané projekty mobilit, kdy někdo někam jede, ale ten program je širší. Máme tam i projekty aktivit participace mládeže, které jsou zaměřené na to, aby mladí lidé aktivně participovali na veřejném životě, aby byli aktivními občany, aby se účastnili toho dění ve společnosti aktivním způsobem. Máme tam i projekty Discover EU, které slouží k tomu, aby mladí lidé získali vlakovou jízdenku a mohli objevovat Evropu, což pro spoustu z nich je třeba vůbec poprvé, co vyjedou za hranice. Takže máme spoustu různých možností, které nebylo bohužel čas tady probrat. A já bych chtěl všechny motivovat, že pokud je to zajímá, ať se podívají na naše webové stránky, případně ať nám napíšou, protože my v DZS se snažíme podporovat všechny, snažíme se pomáhat, provázet tím celým procesem a radit, když je potřeba.
0: Tak to bylo krásné pozvání pro naše posluchače. Naším dnešním hostem v nočním mikroforu byl Šimon Presser, vedoucí sekce mládeže a sportu v Domě zahraniční spolupráce. Šimone, moc děkuji, ať je svět stále lepším místem i díky vám a díky také za to, že jste byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání, hezký večer.
0: Milí posluchači, dnes je pořad u konce, ale teď vás čeká noční proud a od mikrofonu se loučí Marta Marinová.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Máte na dvojce své oblíbené pořady?
1: Kriminálka Mirka Vaňury, příběhy z kalendáře, úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
0: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
1: Všechny tyto pořady najdete na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
1: Teď už vám nic neunikne.
0: Jsme vaše dvojka.
2: Přesně ve 23 hodiny a 30 minut vyjela znělka rozhlasového pořadu Noční proud. Dobrý večer, milé dámy. Dobrý večer, vážení pánové. Zdravím i vás, ponocující děti. Před námi je nedělně pondělní Noční proud, tentokrát sváteční, kterým vás takřka pravidelně provází Zdeněk Vrba. Ať se vám krásně naslouchá a nelekněte se australské skupiny Shepherd.

Hned na začátku nedělně pondělního nočního proudu na dvojce jsme poslouchali australskou sourozeneckou skupinu Shepherd a byli spolu s nimi na samém okraji země. Teď naopak v těch dalších písničkách budeme ve středu, nemyslím den v týdnu, ale ve středu různého dění, ať už hudebního i nehudebního, ale nicméně začneme nejprve v kalendáři, protože i 5. července, jehož poslední desítky minut prožíváme, se narodila řada zajímavých osobností a jednou z nich je bezesporu Viktor Sodoma. Viktor Sodoma svého času jeden z nejpopulárnějších zpěváků naší země, tehdy v produkci Františka Ringo Čecha. On k těm písničkám, které nazýval a nazývá Bubblegum, nemá zase až takový vztah, protože je ve své podstatě rocker a rád si se skupinou Georgem Beethovens zaspívá hlavně rock'n'rolly. A teď pochopitelně nechybí v tom zájezdovém pořadu, který připomíná nedožité narozeniny legendy Petra Nováka a tam spolu s Karlem Kahovcem, se kterým často a se skupinou Georgem Beethovens hostuje. Viktor Sodoma měl o ně 80. Byl jsem na koncertu, který je doprovázel v Roztokách u Prahy, kde celý život také žije, ne na tom zámku, ale v tom městečku. A Viktor Sodoma teď ke svým dnešním 81. narozeninám v nočním proudu zaspívá písničku Tenhle film.

Ode dneška 81. Viktor Sodoma, kterému jsme k jeho narozeninám zahráli v Nočním proudu na dvojce jeho vlastní písničku Tenhle film. Další oslavenec je Američan, který se narodil v New Yorku, má dneska 76. narozeniny. Je to zpěvák, ale i skladatel, napsal spoustu písniček, zejména pro sebe a pro svoji doprovodnou kapelu, která se jmenuje The News, zatímco on se jmenuje Hugh Lewis, takhle se to pěkně rýmuje. Rodák je z New Yorku, maminka jeho má polské kořeny a tatínek je irský Američan z Bosnu. No a má na svém kontě spoustu hitů, jeden z nich si zahrajeme, Heart and Soul.

Heart and Soul. Hugh Lewis ode dneška 76, číslovka, která bude za jeho jménem všude uváděna, a spolu s ním kapela The News. Tak to byl druhý oslavenec, druhý, který má napsáno ve svém rodném listě rodný den 5. července. A my se pomalu pozvolna od toho 5. července, od státního svátku na počest Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje přesouváme k dalšímu státnímu svátku, kterým si připomínáme den upálení mistra Jana Husa. Stalo se v roce 1415. Ale ještě jednoho oslavence, respektive oslavenkyni, tady mám po Viktoru Sodomovi a americkém zpěvákovi jménem Hugh Lewis. Přichází Monika Bagárová, ta má dneska 32. narozeniny. Všichni dobře víme, že to je česká zpěvačka romského původu. Ne všichni víme, že se narodila v Brně. V každém případě ta další písnička, kterou nám zaspívá, se jmenuje Zkus zabudnout, a spolu s ní se v písni objeví také Igor Kmeťo.

Pokud jste včera touto dobou poslouchali Noční proud, tak jsme si hodně povídali o Dustinu Hoffmanovi, který je velkým hostem slavného karlovarského filmového festivalu. Dostal také ocenění za celoživotní přínos světové kinematografii a uvedl také film Absolvent, který se pojí s hudbou Paula Simona a Art Garfunkla, zejména potom Paula Simona, který je autorem těch písniček a jedna ze zásadních písní ve filmu Absolvent z roku 1967, který Dustin Hoffman představoval, je právě písnička Simona a Garfunkla The Sound of Silence.

Aiko Aiko The Bellestars a písnička, která doprovázela film Rain Man, za který Dustin Hoffman, návštěvník a čestný host jubilejního Karlovarského filmového festivalu, dostal svého času Oscara. Svého času to bylo v roce 1969. Tak ještě jedna písnička nám zbývá. Než řeknu, která to bude, tak jenom prozradím, že poté nebude chybět naše státní hymna, půlnoční časové znamení, hlavní zpravodajská relace, bratru nějakých 9-10 minut a potom po půlnoci se spolu se mnou znovu můžete ponořit do pořadu zvaného Noční proud, který vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. Tak ještě bych vás také rád v tom příštím vysílání Nočního proudu po půlnoci pozval na takový moment, který se odehraje zejména zřejmě mezi jednou a druhou hodinou, protože příští den je nejenom u nás státní svátek, den upálení mistra Jana Husa, ale jinak se ve světě už 20 let slaví také jako světový den polibku. No a tak budeme si polibkové a líbací písničky hrát právě mezi tou jednou a druhou. A když jsem je před chvílí začal vybírat, tak musím říci, že to jsou písničky velmi pěkné, tak se na to připravte, abyste nebyli zaskočeni. A teď už té poslední písně, je to velmi jednoduché, dejte se na ní velký pozor. Je to písnička skupiny Beatles a jmenuje se Help.

0: se očekáváme půlnoc a další státní svátek.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Do Česka se vrátil tým, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele. Ministerstvo průmyslu varuje podnikatele před zápisem do pochybných rejstříků. Fotbalisté Norska a Brazílie hrají na mistrovství světa o postup do čtvrtfinále. Mexiko pak nastoupí proti Anglii. A dnes bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, teploty do 24 stupňů. Je pondělí 6. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Do Česka se vrátil už celý záchranářský USAR tým. Od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zavalených v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. V neděli ráno přiletělo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Odpoledne pak přistálo i 12 zbývajících členů, včetně veškerého materiálu. Čechům se tentokrát v troskách nepodařilo najít žádné živé.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí, nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kinologů Petr Klega.
5: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikde ani pořádně vyventilovat psychicky.
3: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Rusko v neděli opakovaně útočilo drony na ukrajinský Charkov. V Iziumu v charkovské oblasti při raketovém útoku zemřel jeden člověk a 11 bylo zraněných, oznámila to oblastní vojenská zpráva.
6: Cílem ruských úderů se staly také čerpací stanice v Sumské oblasti. Na jedné z nich byly zraněni 3 lidé, uvedly sumské úřady. Ukrajinci mezitím pokračovali v útocích na anektovaný Krym, kde zemřel jeden člověk, oznámil šéf okupační zprávy Sergej Aksionov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že Rusko tento týden vyslalo na Ukrajinu téměř 2200 útočných dronů, svrhlo více než 1730 leteckých bomb a odpálilo 106 raket různých typů. Nejhorším byl čtvrteční masivní útok na Kyjev, při kterém podle nejnovějších informací zahynulo 31 lidí a asi 100 bylo zraněno. Z Donbasu Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Teheránem dnes projde 10-kilometrový smuteční průvod. Je součástí 6-denního pohřbu iránského duchovního vůdce Alího Chamenejího. Toho na konci února zabil izraelsko-americký úder. Irán na dnešek vyhlásil státní svátek a uzavřel vzdušný prostor nad Teheránem.
7: Rakvi Chamenejího, která byla od soboty vystavená v areálu Velké mešity Mosala v Teheránu, přicházely desítky tisíc lidí. Největší davy se očekávají právě dnes při smutečním procesí. Průvod zamíří po 10-kilometrové trase z náměstí imáma Husajna na náměstí Azádí. 6-denní pohřeb pak bude pokračovat v šíjických poutních městech v Iránu a Iráku. Trvat bude do čtvrtka 9. července. Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Vládní koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik zákonů, které pokládá za své priority. V následujících 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení EET, svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
8: Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce.
9: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
8: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
9: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
10: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
9: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Na podnikatele v Česku míří staronový druh podvodu. Do schránky jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku.

0: rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
1: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
2: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
1: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
3: Problémem takzvaných katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
1: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
0: Už zítra začne v Ankaře summit NATO a stále není jasné, jaký program bude mít na akci prezident Petr Pavel. Prezidentův program vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. Úřad vlády v neděli potvrdil, že premiér a předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta. Babiš se podle informací od úřadu vlády zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Držitel 3 Oscarů, kameraman Robert Richardson v Karlových Varech převzal křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Na festivalu také uvedl film The White Devil.
4: Ústřední postavou časozběrného dokumentu je právě Richardson, jeden z nejuznávanějších hollywoodských kameramanů.
5: Ta cena představuje budoucnost, kterou chceme.
4: Řekl s křišťálovým globem v ruce kameraman, který stojí za podobou filmů jako Kill Bill, Hanebný pancharti a nebo Letec. Dokument je debitem Jany Hojdové, která před skoro 10 lety Richardsona oslovila kvůli diplomové práci na FAMU.
6: Pro mě je to nepředstavitelné, že tady stojíme. Je mi velkou ctí, že můžeme mít premiéru tady.
4: V Karlových Varech měl světovou premiéru taky slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v roli lékařky, která řeší nucené sterilizace romských žen v 80. letech v Československu. Lucie Pávová, Radiožurnál.
0: Den otevřených dveří má dnes Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Prohlédnout si ho můžete od 10 do 18 hodin a předchozí registrace není nutná.
7: Během komentovaných prohlídek si lidé můžou prohlédnout reprezentační prostory využívané při státních návštěvách a diplomatických jednáních, včetně zlatého a hnědého sálu. Lichtenštejnský palác slouží i k ubytování významných návštěv, jako byla třeba britská královna Alžběta II. Nebo španělský král Juan Carlos. Součástí návštěvnické trasy je výstava s názvem Dary premiérům. Lidé tady uvidí víc než 130 originálních dárků, které čeští premiéři získali od představitelů přibližně 30 zemí světa. Další možnost vidět interiéry paláce bude 17. listopadu. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Brazílie a Norska hrají na mistrovství světa o postup do čtvrtfinále. Zápas vidí reportér Kristian Šveda.
8: Norsko poprvé v historii postoupilo do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Brazílii porazilo 2-1. Erling Haaland zároveň díky dvěma gólů se dotáhlo ve střelecké tabulce tohoto šampionátu na Lionela Messiho a Kyliana Mbappého. Všichni mají 7 gólů. Znovu to opakuji. Norsko je poprvé v historii ve čtvrtfinále světového šampionátu. Brazílii porazilo 2-1. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Za necelé 2 hodiny se v dalším osmifinále šampionátu utkají domácí Mexičané s Anglií. I tento duel nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Utkání dvou českých tenistek o postup do čtvrtfinále Wimbledonu vyhrála Karolína Muchová. Barboru Krejčíkovou porazila ve 3 setech. Ve čtvrtfinále se Karolína Muchová utká s Osakovou z Japonska, která vyřadila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou ve 2 sadách. A druhou etapu cyklistické Tour de France vyhrál Mexičan Del Toro před obhájcem celkového vítězství Slovincem Pogačarem. Třetí dojel Belgičan Evenpool a čtvrtý Dan Vingegaard, který se udržel v čele průběžného pořadí.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Nehody v Praze a na silnici 13 na Liberecku. Dálnice teď bez kolon. Na D1 z Brna do Ostravy se za sjezdem na Ivanovice na Hané objíždí obytné vozidlo. Stojí na kilometru 242 vpravo na krajnici. Některá auta v místě vybočují do levého pruhu. V Praze v ulici k Barandovu směr okruh Ruzině narazilo osobní auto do semaforu. Nehoda je u odbočky na Sliveneckou ulici. Policie hlásí úplnou uzavírku. Před nehodou teď půlkilometrová kolona, vypadá to, že se zkracuje. Na silnici 13 u Jablonného v Podještědí na cestě do Cvikova se střetlo osobní auto s několika divočáky. Nehodu, překážky a velmi omezený průjezd čekejte za Jabloným u odbočky na Mařenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zataženou až oblačnou, místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 20 až 24 stupně Celsia. Tolik hlavní zprávy.
10: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

Legendární znělka napovídá, že posloucháte Noční proud. Noční proud vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. A nedělně pondělní Noční proudy takřka pokaždé uvádí Zdeněk Vrba, který vám přeje krásné noční chvíle a ať se vám krásně naslouchá. Z mnoha připravených i některých nepřipravených interpretů začíná Lionel Richie. Tak ještě jednou příjemný poslech.

Dancing on the Ceiling a 77-letý Lion Richie, otec tří dětí, jeden z nejkvalitnějších amerických zpěváků, který má na svém kontě také úžasný koncert u nás v největší hale v pražských Vysočanech. Tak pojďme dál. První dáma nového dne, který se jmenuje pondělí 6. července 2026 a který už 16,5 minuty prožíváme, je Dua Lipa.

Houdini, slavný maďarsko-americký iluzionista, ke kterému i dnešní mnozí iluzionisté vzhlížejí s obdivem, byl v hlavní roli písničky, kterou nám zaspívala anglická zpěvačka albánského původu Dua Lipa. Mezi jednou a druhou, to znamená už za necelou 3/4 hodiny, bych rád oslavil v tomto nočním proudu dnešní den, který je nejenom státní svátek u nás, den upálení mistra Jana Husa, stalo se v roce 1415, ale je také už 20 let z popudu britského slaven jako světový den polibku. Takže je spousta krásných písniček, ve kterých polibek a líbání hrají hlavní roli a ty si právě mezi jednou a druhou zahrajeme. Teď ještě máme na to čas, tak otevírám znovu kalendárium, abych s radostí zjistil, že jsou tam jedny setsakra kulaté narozeniny, možná pro mnohé i trochu překvapivě. Jsou to 60. a má je dneska lídr a frontman skupiny MIG 21.

Poučná píseň. Hádej, co žena žádá, skupina MIG 21 a její lídra, frontmana, jinak také vynikající herec Jiří Macháček má dneska neuvěřitelné 60. narozeniny. Jak slyším jeho jméno, tak nemohu zapomenout na film Toman, kde stvárnil hlavní roli, a tenhle ten film by měl vidět snad každý. Myslím, že jeho návštěvnost by měla být daleko, daleko větší, a kdybych měl tu moc, tak bych ho znovu pustil do distribuce. Tak všechno nejlepší, Jirko Litoměřický, rodáku, a my jdeme za dalším oslavencem. Ten se jmenuje Sylvester Stallone. Je to taky jubileum, řekneme si za chvíli, jaké. Ale stala se taková věc, že v Chicagu žil, byl původem český muzikant, který používal a používá jméno Peterik, a který svého času stál v čele skupiny Survivor, pro kterou také psal nějaké písničky. A tahle ta kapela Survivor se opakovaně objevovala na americké hitparádě. Tam si ji všiml právě Sylvester Stallone, a když připravoval film Rocky 3, tak Peterikovi zavolal a chtěl od něj písničku. A Peterik, když se mu představil Sylvester Stallone, tak si říkal, že to je nějaká legrace, a ten telefon položil. Ale Sylvester Stallone byl neoblomný, zavolal znovu, a tak už i Peterik pochopil, že to je vážné. A díky tomuto vznikla písnička Eye of the Tiger. Tohle mi vyprávěl Petr Janda, který se s Peterikem v Chicagu zpřátelil, a co bylo dál, si řekneme po písni.

Eye of the Tiger. Kapela Survivor a její člen Peterik, hudebník, který už se sice narodil ve Spojených státech, ale pochází jeho rodina z České republiky. A Dalibor ne, ale Petr Janda, když vystupoval v Chicagu pro naše turisty, kde mimochodem udělal tehdy před pár lety rekord 650 ne turistů, ale těch, kteří jsou v Americe usazení, tak se právě s Peterikem seznámil. A když už jsem nakousl ten rekord, tak musím říci, že ho potom ve Washingtonu překonal a těch diváků už bylo 830. Tak takový je současný rekord pro naše krajany ve Spojených státech Petra Jandy. No a když už se seznámil s Peterikem, tak protože Petr Janda je šikovný manažer taky zároveň, tak se domluvil a Peterik byl hostem jeho dalšího koncertu po roce v Chicagu a hrál právě v písni Okno mé lásky. Zatímco Petr Janda zaskočil se svojí kytarou v písni, která ještě doznívá ve vašich uších. Takže takhle krásně si kytaristé vyměnili role.

Ještě vám dlužím informaci, že Sylvester Stallone má dnes 80. narozeniny a už spěcháme za další legendou. Narodila se 6. července 1925 a nebyl to nikdo jiný než průkopník rock'n'rollu Bill Haley. 101 let od té chvíle, dnes by tedy měl 101. narozeniny, opustil nás bohužel příliš brzy v 55 letech 9. února 1981. Nejprve několik výsledků z jeho soukromí. S první manželkou měl 2 děti, ze druhou 5 dětí a ze třetí 3 děti. Dohromady tedy 10 dětí průkopník rock'n'rollu Bill Haley. Ten první hit Rock Around the Clock vyšel už v roce 1954, ale tehdy ještě nebyla ta poptávka taková a potom vyšel znovu v roce 1955 a to se z něj rázem stal hit. Také v srpnu roku 1957 Ed Sullivan Show pozvala právě Billa Haleyho jako prvního rockera do toho všemocného mediálního pořadu Spojených států. No a o 30 let později od toho roku 1957 v roce 1987 vstoupil do rock'n'rollové síně. Jinak po celou jeho koncertní činnost ho doprovázela jeho skupina Komety a samozřejmě, že ten základní rock'n'roll Rock Around the Clock si teď v nočním proudu na dvojce pustíme. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Bill Haley má dvě muzea, jedno ve Spojených státech ve Filadelfii a jedno v Evropě v Německu v Mnichově, která jsou stále otevřená a které můžete v klidu a kdykoliv navštívit. No a samozřejmě písničky tohoto průkopníka rock'n'rollu hrají všechny rock'n'rollové kapely. U nás nechybí pochopitelně rock'n'roll band Marcela Woodmana a nebo nechyběl rockets Ivo Pešáka.
1: Viděl jsem

V originále See You Later Alligator a Bill Haley v české krásné vtipné verzi Rockets Ivo Pešáka a jmenovalo se to podobně Naschledanou krokodýle. Tak 6. července, ale roku 1957 John Lennon se svou skupinou Quarrymen hrál na pouti v Liverpoolu a tam se poprvé setkal s Paul McCartneym. To mě samozřejmě inspiruje k tomu, abych vám zahrál jednu typickou Lennonovku a jednu typickou McCartneyovku. Nejprve Imagine a John Winston Lennon.

6. července 1957 se poprvé v životě viděli John Lennon, který nám předestřel svůj Imagine, a Paul McCartney, jehož Let It Be jsme poslouchali posléze. 6. července 1957 se poprvé tihle dva potkali, 6. července 1964 se v Liverpoolu uskutečnila premiéra prvního filmu skupiny Beatles Perný den.

Tak ať když máte perný den, tak je takhle příjemně perný jako ve filmu a písni skupiny Beatles. Tenhle ten poprok teď vyměníme za našeho nekorunovaného swingového krále a vynikajícího zpěváka, kterým bezesporu byl Karel Hála. Mimochodem je to neuvěřitelné, ale dnes už je to 18 let od té doby, co nás opustil. A v nočním proudu na něj nezapomínáme a zahrajeme si jednu australskou. Hádej, Matildo.

6. července, ale už léta páně 1419, český král Václav IV. Dosadil na Novém Městě pražském nové konšely, převážně z řad husových odpůrců. Tak už tehdy seděly takové věci, hej páni, konšelé.

Hej páni Končele a Karel Gott a písnička, která se soudruhům moc nelíbila a proto kdysi dávno se také příliš neobjevovala, přitom je taková krásná a veliká. Zhruba před hodinou na mistrovství světa v Kopané Norové poprvé v životě porazili favorizovanou Brazílii a dochází tak k dalšímu zajímavému překvapení na tomto celosvětovém podniku. Tak Norům samozřejmě gratulujeme, i když přiznám se, že asi bych více fandil Brazílii, tam i tak nějak k tomu mistrovství světa patří, ale realita je realita a na počest Norů si dáme jednu norskou.

Velký úspěch norských fotbalistů, ale stejně budou muset kluci ještě trochu přidat, aby dosáhli takového vyhlasu jako písnička Take on Me norského tria. Aha, 8. července se bude vzpomínat na to, že to je už 669 let od položení základního kamene Karlova mostu.

Karlův most, Miloš, Dodo, Doležal a Guy Man Dude. Tak to byla připomínka výročí položení základního kamene tohoto úžasného mostu, který je ozdobou nejenom Prahy, ale celé České republiky. A s 10minutovým zpožděním už startujeme sérii ke Světovému dni polibků. Kdo jiný může začít než kapela, která má polibek přímo ve svém názvu, skupina KISS.

I was made for loving you, baby, a skupina Kiss, která zahájila sérii v rámci dnešního světového dne polibku, který je i v kalendáři OSN, ještě ne jako uznaný OSN, ale nicméně už se od roku 2006 20 let slaví a ti, kteří ten svátek prosazují, jsou Britové a mnohé už okolní státy se k tomu přidali. Myslím, že se přidáme taky, je to hezký svátek a konec konců to vůbec nemusí konkurovat našemu prvomájovému líbání pod rozkvetlým stromem, protože líbání není nikdy dost.

Dej mi pusu se jmenovala písnička, kterou nám zaspívala Alice Springs. A pusu si bude žádat také 34-letý irský zpěvák a skladatel Dermot Kennedy. Mimochodem, tahle ta písnička je hitová a hitparádová.

0: Kiss me a pozdrav z Dublinu, který nám poslal irský zpěvák a skladatel Dermot Kennedy. Tak kdysi byla jednou z nejpopulárnějších pěveckých dvojic u nás, dvojice, kterou vytvořili Hana Zagorová a Petr Rezek. Měli také krásný hit, který se nám do této série v rámci Světového dne polibku hodí, a to sice písnička, která v té době byla velkým hitem, Ta pusa je tvá.
1: Ta pusa.

Písnička Ta pusa je tvá, Hana Zagorová i s Petrem Merskem natočili v roce 1980. O 4 roky později už Petra Reska po boku Hany Zagorové vystřídala dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek a v roce 1984 spatřila světlo světa písnička Polibek.

Další polibek a hitový dodá skupina Right Said Fred. Navíc v té písni je taková výzva příliš nemluv a líbej, takže já jdu hledat francouzský polibek mezi tím.

Další jasný polibkový hit Kiss from a Rose a Sail. Ještě dvě písničky na téma Světový den polibku se nám vejdou. Tu předposlední obstará skupina U2.

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me a super skupina U2. Krásný zbytek této noci a krásné sváteční pondělí vám přeje Zdeněk Vrba, který už teď se těší, až se zase týden s týdnem sejdou a na řadě bude nedělně pondělní noční proud. Ale noční proud je každou noc a už dneska večer ve 23 hodiny a 30 minut se na vás těší kolega Martin Hrdinka. Tak do té doby se mějte báječně a poslouchejte dvojku.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu